nás čeká v pořadu Na cestě představení CDčka a tak jedna pozvánka na muzikantskou akci. Budou to horecké struny a začneme CDčkem. Album, ze kterého dnes budeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslouchat písničky, není tak úplně novinkou. Vyšlo už na podzim roku 2020 a vydala ho pozoruhodná písničkářka Saša Nikličková pod názvem Zmačkaná žena. U poslechu pořadu Na cestě vás vítá a klidný poslech přeje Jarka Nosková.

0: 2.
1: Saša Nikličková je písničkářka z Mladoboleslavska. Doprovází se na akordeon, na který se naučila hrát sama. Je autorkou všech písniček, včetně Zmačkané ženy, podle které se celé album jmenuje.

Ve svých písničkách Saša Nikličková posluchače vezme do světa žen. Tematicky krouží kolem ženských radosti a strastí. Jak uvádí na svých stránkách, baví publikum šanzony dojemnými až uřechtání. Námětem další písničky je třeba Večírek v domově důchodců s názvem Advent.

0: Na folkovou scénu se vydala Saša Nikličková po úspěchu na folkovém notování. Je držitelkou autorské porty z roku 2021, získala i folkovou cenu písničkářka roku 2023. Kromě alba Zmačkaná žena, které dnes pořadu Na cestě představuju, vydala 6 let předtím debutové CDčko Kam nepřijde den. Saša je taky překladatelkou především komiksu. V muzice spolupracuje s manželem Láďou Koťátkem Nikličkem, Slavkem Janouškem, kapelou Isara a dalšími.
1: Kam pak se

Dnes na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme písničky z alba Zmačkaná žena písničkářky Sašiny Klíčkové. Saša je autorkou všech písniček na CDčku, samozřejmě zpívá a doprovází se na akordeon. Ale hraje

Tak to byla písnička Katastrofická Saši Nikličkové z jejího alba Zmačkaná žena, které dnes v pořadu Na cestě posloucháme. V poslední době je Saša taky součástí kapely Mňau Mňau Band, se kterou rovněž sbírá úspěchy a která nedávno vydala první album.

Pokud vás písničky Saši Nikličkové zaujaly tak jako mě, můžete si CDčko Zmačkaná žena objednat v nakladatelství Galén, které album vydalo, anebo přes odkaz na stránkách www.niklickova.com. A taky třeba doporučuji najít si na webových stránkách Českého rozhlasu Olomouc záznam jejího koncertu u nás v rámci koncertních střed živě. Poslední ukázka z alba Zmačkaná žena se jmenuje Pod prsa.

Teď už nás na vlnách Českého rozhlasu Olomouc čeká pozvánka na jednu z prvních akcí pod širým nebem, a nejenom v našem regionu. Jsou to horecké struny, jejichž už 19. ročník se koná v Horce nad Moravou 22. a 23. května.

Začíná se v pátek od 18 hodin v areálu pod Kaštanem velkým jam sessionem pro muzikanty i nemuzikanty. Návštěvníci budou mít možnost spaní ve vlastním stanu přímo v areálu. Vlastní program pak začne v sobotu v pravé poledne v areálu na Sokolce. Jedním z vystupujících bude kapela BPT ze Zlína, která zahrála předchozí písničku Moře hoši. V Horce nebude chybět ani legendární tramská kapela THS Brzdaři.

Kromě BPT a Brzdařů vystoupí taky kapely Jakub Severní Morava, VSHD Dlouhá Loučka, Vítkův Sextet Olomouc, Zajatci Odry, Arest, Bruntál Rymářov, Hudlaři Brno. A největším lákadem bude legendární banžista Marko Čermák a jeho kapela Pabírky.

Horecké struny pořádá Malá Kopaná Horka. Veškeré informace, včetně pořadí kapel, najdete na webových stránkách horeckestruny.webnode.cz. A my si teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslechneme Marka Čermáka v bluegrassové klasice Relax Kraxe, Banjo z Mlžných hor.

Závěr horeckých strun 23. května obstará další z legend. Bluegrass znova ze Šumperka. A s tou se rozloučíme i my v pořadu Na cestě. Od mikrofonu se loučí Jarka Nosková.

Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Humoriáda.
2: Na konci tohoto pracovního týdne, ale není to ještě konec Humoriády, protože i v ten sváteční den nás jedna čeká s Libuší Švarmovou. To předbíhám, ale dnes tu máme, protože je ještě normální běžný den, Martina Zounara. Ahoj, Martine.
3: Já vás zdravím všechny a jenom moje průpovídka, která je dobré ráno, dobrý den, již je vzoru celá zem, dej si kafe, ti to blafe a tak dále a tak dále. Mám tady Humoriádu a musím říct, hodil jsem na leničku, katou jsem hodil očku a že jo, víme. Děkujeme za předpovědi a za zprávy.
2: Ano, a teď od zpráv k zábavě.
0: Humoriáda.

0: Já myslím, že ano, Martin Zoller je taky docela rozlítaný, ale...
1: Já jsem rozlítaný, takový vítr, no jasně. Já jsem dneska jel na skutru, to byl takový vítr, že jsem to v životě neviděl. No. Jo. A, ano, bylo to jako peklo, bylo to peklo v řetězech na kolech. Já mám oranžovou helmu, zářící bundu, abych byl vidět, to je takový základ. A přesto mě dneska dvě ženy, které držely telefon a psali zprávu při odbočování vlevo, mě neviděli a měli otevřené okýnko a já jsem dělal bububu. Ty zlobiváčí, čo? No, tak jsem to řekl přesně.
0: Dojel jsi. Sice
1: já dojel jsem se tady pořádku, a těším se, protože témata jsou nádherná.
0: Tak co vybereš?
1: Nejdřív teda zdravím posluchače samozřejmě, těším se na vás s Patrikem a pozor, večer s Milošem Kopeckým a Marie Drahokoupilová, to byla skvělá nádher, na francouzně to, dostupnosti žen. Miloš Kopecký, znalec, pojďme na to.
2: Mildo, mají být ženy snadno nebo těžko získatelné?
3: Mají, co to mají? To žádnej předpis není, no tak... Některá je taková, jiná je zónaká. Podívejte se, u některé ženy je síla v tom, že je jakoby nedobytná, že jo? A že tedy dělá ciráty. A u jiné je zase ta síla v tom, že nedělá ciráty. Že to bude... Řekl bych, ano... Že to bere útokem. Přiznávám se vám k tomu, že, ale prosím vás, na mou duši, nechápejte to teď lascivně, ani dokonce pikantně, to je fakt. Tento druhý typ žen, které nedělají ciráty, jsou v mých očích malý stupínek mravně vejš. Oni, jak si řekl bych, nekšeftují se svým ženstvím a nehrajou ten teatr, kterou někteří muži, bohužel většina mužů, má ráda a potřebuje, aby si to vážila. Jsou lidi, kteří nedovedou ocenit, když ta žena je upřímná a nedělá ciráty. Jo? Jo, je to tak. No, já si myslím, že tak jako muži se vychloubají tím, koho všeho dobili, tak ženy zase se vychloubají tím, koho všeho odmítli. A myslím si, že takovou obranou pózou je to dát najevo, já jsem nedobytná. Já jsem nedobytná. Tady marně děláte obchvat, pane. Marně koulíte očima. Marně vysunujete bradu, pane. Já jsem nedobytná. A jsou ženy, které s tím pochopitelně dosáhnou velikých úspěchů. Kromě toho, některé ženy odolají i těm nejsilnějším náporům. Pánové, já vám mohu říct neocenitelnou radu. Čím dobydete většinu ženských srdcí? Čím se vetřete do ženských srdcí? Já vám to řeknu. Květiny. Květiny, orchidé nebo růže. Koš květin, ale pozor, uprostřed ovar. Ano, uprostřed vepřová hlava, něco k snědku, ale místo citronu útlý svazek básní. Velmi rafinované. Něco pro cit, něco pro fantazii, něco k snědku. No, teď i v přírodě to vlastně je tak zařízené, když to pozorujete, ty sladké lásky, hry, to je nádherná podívaná. Podívejte se, dejme tomu na náš kur domácí, jo? Taková slepice a kohout. Viděla jste někdy, když kohout po dvoře honí slepici?
2: To jsem viděla.
3: Já jsem z venkova, viděl jsem to milionkrát a vždycky jsem si říkal, co pak se asi v té slepičí hlavě, v tom mozečku děje. Já jsem na to přišel.
2: Ne.
3: Když kohout běží za slepicí, tak si říká, tak teď jí potvoru do stěnu a zmocním se jí. A kdyby náhodou ne a nevyšlo to, tak jsem se aspoň proběhnul, no. Furt lepší než nic. Slepice naproti tomu si říká. Teď musím ještě dvakrát oběhnout ten dvůr, aby on si neřekl, že jsem lehká.
1: To je nádherný samozřejmě. No. Já teda musím říct takovou jednu věc. Podívejte se, pojďme si říct jednu základ. My přeci víme, my muži, že jaká očekávání jsou do nás vkládány, že? No. Jakou zodpovědnost, jaký, ale chci říct na adresu dám. Vážené dámy, když nevsklíčí semenko, nejsou dožínky. Jo, a to není jenom, že se tak farmář jako farmářka dupne a drc. Ne, musí se tomu věnovat. jo. Tomu políčku.
0: Takže chtěl...
1: Chlákoli zalévat.
0: Ano.
1: Jo, okopávat, opečovávat. Jako prokopávat. Rozumíš to? Ty se nesměj, ty.
0: Ne, já si představuju, jak vlastně ty pokračuješ v tomhletom filozofování potom ano. Na vašich Kopeckém. My bys měl to debatu rozvíjet dál. Takhle já jako. Pana... Ty jsi takhle taktizoval s ženami?
1: Ne, co? Nebo... Podívej se, jsou různé typy mužů. Jsou, jo, třeba mám jednoho kolegu, který, když jsme chodili v roce 86 do Alfy, to byla diskotéka tenkrát, tak jsme chodili takové partě, nebudu jmenovat, ale bylo to třeba, někdo měl, víš, můj život už vlastně končí a já ještě bych se zastavil jednou v tvém náruči a pak už všechno skončí. To byl jeden typ. Druhý typ byl, hele, já, podívej se, já nic o tom neočekávám, prostě jdu svou cestou, rovnou za cílem, chápeš to? A pak byl jeden typ, který přišel a říkal, jo, když řekl, jo, čau, ahoj, ty něco chceš, jo, chci se zeptat, jestli by si tr... A víš, že jo. A my s kolegou jsme hodiny vyprávěli nesmysly a pak co? Nic, že jo. Takže vážení přátelé, ano, někdy je lepší říct rovnou na věc. Hele, jsou to čtyři, jsou to možná čtyři facky, ale určitě šest krásných pohlazení.
0: Říká ze zkušenosti Martin Zounár. O dostupnosti žen jsme si tedy poslechli povídání od Miloše Kopeckého. Může se objevit ještě ve scénce v části nazvané Náhrdelník a manžel, ještě po boku Květy Fialová, ty Sklenčka a dalších. A nebo nám o svém životě povypráví o životopisných datech, tedy Luděk Sobota. Nabízím já proti jako variantu B. Ačko, scénka Miloš Kopecký, Květa Fialová, Ota Sklenčka a další, a nebo Luděk Sobota sám v monologu. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 01 04.
1: A nebo třeba budu pokračovat ve svém filozofování.
0: To každopádně. A teď Jiří Korn k tomu. Humoriádě, kterou posloucháte.

0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Připomeňme si první soubor. Miloš Kopecký jako ta hlavní osoba.

0: Dobře,
1: Davide.
0: Máte omyt.
1: Děkujeme za hlasování a přesouváme se s dalším telefonujícím. Kdo to je?
2: Ahoj chlapi, tady Danda Staková.
0: Dobrý den.
2: Chtěl bych vás oba zdravím a děláte to skvěle. No a děkuji. Volím Luďka Sobotu.
1: Dobře.
2: Tak jo, mějte se krásně.
1: I vy, zdravíme na západ. Kam teď? Dobrý den po telefonu.
3: Takže dobré odpoledne.
0: Tady je Petr, aha.
3: Pozdravuji pana Tounera.
0: Děkuji.
3: Ale já jsem Boba Švarce.
0: Jo, dobře, děkuji.
1: Ano, a co
0: dáte?
1: Co dáte, ano, Ačko, Bčko.
3: Ačko.
0: Děkujem,
1: dobře,
0: díky, naschle.
1: Zapisuju. Děkujem. Taky tenhle hlas rozhodl, že zůstaneme u Miloše Kopeckého s dalšími vystupujícími Náhrdelník a manžel. Scénka.
4: Klenoty Rivalten.
5: Profesor Šampír. Tak poslyšte, pozící, tak kolem čtvrté.
4: Ano, souhlasím, budu naprosto přesný.
5: Výborně.
4: Klenoty Rivalten.
6: Tady Šampiánová, dobrý den. Tak co, už jste domluven s manželem?
4: Ano, zítra ve 16:00, madam.
6: Mohla bych pro vás přijet vozem. Já bych nerada, abyste můj náhrdelník cestou někde ztratil.
4: Buďte bez obav. Jste velice láskavá, madam. Pojedu vlastním vozem a dopravím se domů sám.
6: Výborně, budu vás čekat v hale.
4: Děkuji, madam.
6: To je přesnost.
4: Přesnost je ozdobou králů.
6: Ozdobu králové, máte?
4: Ano, tady.
6: A mohla bych se ještě jednou podívat?
4: Ovšem, můžete si ho dokonce i zkusit.
6: Oh, já bych potřebovala jiný dekol, pohodě, kdybych se
4: samozřejmě
6: mohla
4: prosím, prosím,
6: převléknout,
4: samozřejmě,
6: kdyby to bylo ideální. Já myslím, že teď, kdybyste zašel za manželem, já bych se šla převléknout, že by to bylo ideální. Okay. Prosím, ano.
5: Pane Rivalten, nemilý,
4: velice mě těší.
6: Ano, pánové se znají, nebudu rušit, já se půjdu zatím. Hned jsem zpátky.
4: Prosím. Je mi nesmírnou ctí, pane profesor.
5: Velice mě těší, prosím, posaďte se. Máme hezký den, což?
4: Ano, velice krásný.
5: Vy se nám nepokazil, což?
4: Já doufám, že ne.
5: Jste optimista, to je dobrá vlastnost.
4: Já jsem obchodník, pane profesore.
5: To je taky dobrá vlastnost.
4: Já doufám, že se domluvíme.
5: Já taky doufám. Jenom bych nejdřív, měl jste v dětství nějaké potíže?
4: Pane profesore, já dost spěchám.
5: Dobře, tak dětství přeskočíme. Co jako kluk?
4: No, jako kluk jsem měl spalničky, ano? Jestli vás to tedy zajímá.
5: A co, úpal?
4: Úpal ne. Vy ano?
5: Já ne, proč?
4: Jen tak.
5: Kouříte?
4: Ano, děkuji, děkuji.
5: Kolik?
4: Jedna stačí.
5: Není?
4: Ne, myslím teď.
5: A co myslíte, má Carmen pravdu?
4: Která Carmen?
5: No, teď.
4: O tom jsem nikdy nepřemýšlel, pane profesore.
5: Chodíte rád na opery, nebo vás hudba rozčiluje?
4: Pane profesore, kdybyste se neurazila, mě nějak si daleko více rozčiluje... Promiňte, prosím. Ten tón.
5: Hned přejdeme k věci, to je profesionální zájem, to nemyslím, nesmíte brát vážně.
4: Vy jste velký šprýmač, pane profesore, vy jste člověka tak polekal.
5: Celkem normálně reagujete.
4: No, za to vy nemáte, zdá se, nervy úplně v pořádku, pane profesore.
5: Ale to mi nesmíte dělat, člověče. Tak nic. Tak teď docela vážně, milí příteli. Nic to není.
4: Já vám nerozumím.
5: To nevadí.
4: Pane profesore, já mám takový pocit, že každý mluvíme o něčem jiném.
5: To nevadí. Hlavně, že to dává smysl a že to navzájem navazuje.
4: Dobře, kdybyste dovolil, já musím přejít k věci. Já potřebuji přímou odpověď. Ano nebo ne?
5: Tak lehké to není.
4: No právě, pochopte, že to je naopak velice, velice mimořádné, je to velice vzácné.
5: Zdraví každého z nás je vzácné, příteli.
4: Přejete si to snad na splátky, pane profesore?
5: Jsem sice zvyklý, že pacienti mi platí hotově.
4: To já též, ale přesto ve vašem případě bych mohl udělat určitou výjimku.
5: Nemusíte, mně stačí šek.
4: To mě úplně.
5: Mně tak.
4: Já jsem velice rád, že jsem

0: Vás poznal a já doufám, že se mnou budete spokojen.
1: Když se budete řídit mými radami, tak docela určitě.
0: Ano. A co mě radíte, pane profesore?
1: Především se šetřit. Přijďte ke mně na víkend, to vám udělá dobře.
0: Oh, vy jste velice laskavý.
1: A vezměte sebou ženu.
0: Prosím, ženu? Já doufám, že to není podmínka.
1: No, zajisté, že ne, já myslel na vaše pohodlí.
0: Vy máte smysl pro humor, ale já jaksi na takové pohodlí už jaksi nejsem.
1: Jak si přejete? Možná, že to milostivou bude mrzet.
0: V tom případě se omlouvám a ruku líbám.
1: Co?
0: Že ruku líbám.
1: Komu?
0: Milostivé paní. Byla rozkošná, byla velice milá.
1: Promiňte, já nemám paní.
0: A ta dáma, která tady...
1: To vy myslíte vaši paní?
0: Mojí paní, já jsem vdovec.
1: Co? Co se jí stalo?
0: Umřela před 20 lety. Já jí dal náhrdelník.
1: Do hrobu?
0: Do hrobu, do ruky.
1: Co to?
0: Ta bestie. Ta bestie, ta podvodnice. Vodu.
1: Klid?
0: Policii, zavolejte policii. Nechci.
1: Klid, prosím, klid.
0: Policii, zavolejte.
1: To je zajímavé, jak se spalničky po letech projeví.
2: Humoriáda.
3: Ta sklenčka, to, ano, tak jako, to není tak často, že by se tu v Okázkách objevil. Ty jsi se s ním potkal
4: ano.
3: Nějak?
4: Povídej. Já musím říct, že to si trefil hřebíček na hlavičku, jelikož já jsem měl krásnou inscenaci s Ludvíkem Nážou, byly to 3 díly, hlavní role Studentská balada, napsal to pan Hubač. A pan Sklenčka, bylo to z první republiky, mezi jako první období první světové války a tak. A musím říct, že on mě dělal otce a byl to velký zážitek. Bratr mě dělal Jirka Bartoška a Vladimír Dlouhý bratra a Ondra Vetchý a Pavel Kříž. Byl to fakt studentská balada, prostě bylo to krásný. On mě dělal o tatínka a to bylo jako, to bylo si a pro Ludvík Ráža režii, ty blázne. 6 měsíců natáčení, krásný. A pan Sklenčka právě vždycky, on měl trošku třes, říká, vocem, prosím tě, jenom nic nehraj zatím, to ne, ale jenom mě poslouchej a reaguj, to stačí. On je to pravda, ale herství o poslouchání a vycházení no. Z toho druhého, než začneš něco s tím dělat. Že?
3: No ale jako mladý, jestli člověk ví, jak to... s tím naložit, jestli reagovat dostatečně, jestli toho druhého poslouchat.
4: No právě jenom reagovat, jenom poslouchat.
3: Jo.
4: Ono, když to
3: jako zapomenout na to, že hraješ a
4: no,
3: jenom
4: no to nehraješ, jo, tak si říká, že no. To ti režisér řekne postava tohle, ale někdy třeba, když je člověk, samozřejmě nemá zkušenosti, tak ví, co řekne ten druhej. A ono vlastně ve výrazu, on to ještě nedořekl, tady, jo, no teď já, ještě jsi to neslyšel, tak jak můžeš reagovat, že víš, jo. Ono všechno má svůj čas, svůj proces, vnímání, reakci na to, co dít, co řekne. Ono se to zdá být jednoduchý, ale říkám, je, když ty věci jsou, no.
3: No já obdivuju někdy právě to, že tím, že víte, co ten druhý řekne, naučíte
4: no
3: se ten text, jak se naučit jakoby tu bezprostřední reakci, aby to vypadalo v tom obličeji, že to v tu chvíli přišlo. Jako učil ses to dlouho?
4: Ne, to se nedá naučit.
3: Nedá.
4: To si myslím, že nedá naučit, ale vím, že představení 12. chlapy s Martinem Krausem a s Martinkou Randovou opravdu někdy máme věc a teďka s Filipem Blaškem je úvěr. Už hrajeme tak, že opravdu, já ani nevím, že to je text, je to tak vrostlý, že právě se dostavují ty věci, že ty, já mám pocit, že si povídáme jako, že, a přitom, a to je nádherný, to musím říct, že je příjemný.
3: Takže je to pak hezký
4: a musím ti říct, vlastně nejlíp se hraje, když jsi nejvíc unavený.
3: Ale...
4: No, děláš zbytečný kraviny, no, prostě jsi rád, že a ono to z toho leze ta pravda. Je to fakt hezký, je to, nevím, tak třeba někteří herci poslouchají, říkají, co to kváká za kraviny, myslím si, že ne.
3: Martin Zounár je naším dnešním hostem a za malou chvíli vybereme další ukázku do Humoriády.
5: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S Martinem Zounarem, humoriáně.
2: Zdravím, zdravím.
1: Jdeme dál, co tam máme?
2: Pozor, pozor, pozor. Já tady vidím, prosím tě. Já tam mám Jiřinu Bohdalovou, je to tak?
1: No, je tam, není sama, ale je tam
2: ano. Nálovský, Karel Šíbor, no to je trojka. Ježiš, no jistě, já si vzpomínám na Silvestra, jsem s nima dělal jednoho policistu, jenom takový 2, 3, 4 věty a pak přišla Jiřina Bohdalová a bylo to o tom znásilnění. To byla světová scénka.
1: Ano, to jak nahlašovala, ano.
2: Ano, to byla pecka. Ano. Takže prosím tě, já bych pro tohle, no to bych šel. A Jiřinku samozřejmě zdravím, zažil jsem teďka na natáčení před 14 dny, ještě než byla narozeninek, tak jsem si popřál rád. A já jsem s ním vařil a bylo to krásný.
1: Jo.
2: No a já.
1: Co jste vařili?
2: Vařili jsme, prosím tě, polévku z vilachu, to byly moje recepty, které jsem, tak polévku z vilachu, vynikající, gulášová, ale vilach tam má fazole, má tam uzený, má to, já ti říkám to.
1: To může být dobrý.
2: No to je jako, no to je strašně dobrý. A potom jsme měli.
1: A Jiřince chutnalo.
3: Říká, chutnalo, ano, říká, dej mi to do skleničky, vezmu si to celý, jo? No a jaký je, Martinku, pojď.
2: A já vařím diváci,
3: ne, vaříš se mnou na diváky. Já jsem tady.
2: Já jsem říkal, ano, ty jsi bohyně. Ano, jsem.
1: A ty máš občas tu tendenci jako komunikovat s tou kamerou, no, ty to umíš.
2: No jo, tak jako, já mám za sebou vlastně 650 dílů Prima vařečky, 100 dílů, pozor, to bylo krásný, s Kašpárkem na TV Barandov a to jsem byl jako ficka, když to řeknu.
1: Ale víš, že jsme spolu taky dělali vařečku, že jsi se mnou vařil a byl tvůj host.
2: Jo, no asi jo, no, ale to je strašně, ale víš, co to ještě zaplat, mám, že teďka už vaří opravdu kuchaři,
1: ano.
2: A já jsem jako moderátor, ale s Radkem jsem se opravdu naučil, to bylo neuvěřitelné, co on už v té době jako dělal a koukat mu pod ruce byl taky Michelin, vůbec to je výborné, no to je to samý Paul Reiseněk, Manu, to jsou všechno nádherné věci a jsem rád, že jsem jako, ano. Že jsem byl moderátorem, nikoli v kuchařem, i když u mě by ses opravdu dobře najet. Jiřince chutnalo.
1: Takže Jiřina Bohdalová, Josef Náhlovský, Karel Šíp, teatr, pořad, ze kterého bereme ukázka nazvaná Temelín.
4: Nezlobte se, no nemůžete, tady nejste na žádném seznamovacím večírku, ani. Tohle to je manifestace. Tohle je Česká atomová elektrárna.
5: Jo, Česká atomová? To, paní, to máš zase Češi na půl nějakým Tomem? To bude Tom Paťa. Ano, richtig. Česká a Tom Paťa. Boty už dělat neumí, tak fušuje do elektrika. Je tak jeden.
4: Paní, já nevím, jestli to dobře chápete, ale tamhle to, kdyby jednou bouchlo, tak vás to sfoukne až do Rakouska.
5: Jo, takže přímá linka Temelin Vídeň, no, udělá to puc a jsem tam, no sem.
4: Kouknou, paninko.
5: No.
4: Jdou sem.
5: No.
4: Hejte se, co vy vlastně s tím pozemkem chcete dělat? Nechtěla byste to střelit nějak lacinějc?
6: Tak pojďte sem, no. Taky mám takový návod. Hejte se, co kdybyste na tom vašem pozemku postavila takových pár McDonaldů? Víte, aby my aktivisti jsme to měli všecko na jednu fleku, co vy na to?
5: No tak podívejte, kuci, nalejem si čistýho vína, jo? Já totiž tady mám velký plány. Tady bude jednou stát velký zábavný park, rozumíte? Takový český prátr. Já jsem jako mladá začínala ve Vídni, no, prátru, helejte, česká holka na ruském kole. Rostoupte si, pánové a dámy, ale roztočíme kola a už se to točí, už to jede. Rychlost bude malinká, ať nám slečna neblinká. Rostoupte si všichni, kluci, je tu vaše půlce moce. Akorát jsem to říkala celý německy, že jo, no. Hlejte, pánové, za mnou chodili chlapi z celý Vídně, no. Pak přišel ovšem starý šmucik a šmetec, no. No tak, já se právě chci teď vrátit ke svému původnímu řemeslu, že jo, ke kolotoči, dělat konečně to, co mi jde, no. Hlejte, ale že zapnu šňůru svýho kolotoče do takhle velký zástrčky, no to mě teda v životě nenapadlo. No, helejte. To je nápad, pánové. Já to můžu celý propojit, jo? A udělám z toho takový jako strašidelný zámek. Prostě dům hrůzy, že jo? Protože co si budem povídat, hezký ono to není.
7: Tak vy nám z toho, paninko, chcete udělat takový Disneyland?
5: Jo, ovšem bude se to jmenovat po mně. Šmuciklend.
4: Šmuciklend, to je hezký. Jenom aby takhle jednou v Evropě neříkali celému Česku. Šmuciklend.
7: Franto, pojď sem, dáme si tu naši

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak Jiřinu jsme probrali. No, Karel Šíp, Pepa Náhlovský, ten je taky pojítkem s další ukázkou.
2: Ano, ano.
1: Když se řekne Pepa Náhlovský, co tobě se vybaví teď hned?
2: Mně se vybaví můj první zájezd v podstatě, když to řeknu teda na západ,
1: ano.
2: Protože jsem byl účastníkem zájezdu, když já jsem ještě než ty nohy mě opravdu jako ty kotníky, jak mám špatný od narození, tak jsem byl v Amfóře. A zažil jsem právě v tom roce 90...
1: Pepu na hřišti.
2: No, ty blázne, ale pozor, on hrál velmi dobře. Karel Šíp, super. Karel Wagner, ten byl bojovník, on trošku loktičky, jo, ale tak Ondra Větký, jasně. Ale vůbec, pozor, Franta Ringo Čech. Tak víš, co to všecko, to bylo super. A Nálák, výborný. A my jsme jeli tenkrát autobusem, Petr Salava jako prezident, a objeli jsme opravdu Německo, Francii, do Londýna a zpátky do Ostende a zpátky přes Helen, bylo to nádherný. 14 dní. A v tom autobuse byl Karel Zich ještě, Karel Šíp, já, Horňák, Náhlovský, jo, Karel Wagner a celá ta parta jela. Hele, to byla, bylo to nádherný. Pozor, Novotný Petr, že jo. Jo, to fakt to bylo špička.
1: Ta zlatá éra.
2: To bylo, no, to bylo, no. To
1: takže
2: bylo
1: je na co vzpomínat.
2: To je na co vzpomínat, no. Ale my jsme, protože, že jo, poprvé na západ, tak jsme, jako, že bychom chtěli vidět, jako ty peep show, že jo, co to je. Tak a teďka jsme neměli ty řeči a tohleto, tak jsme šli na peep show se podívat a ty v těch kabinkách se pořád slíkali chlapy, jo. A my kurně, kde je ta ženská, my jsme byli v homosexuální peep show, jsme si blbě přečetli. Ten název je furt, sakra babi, ukažte to, kdy už tebe, tam se furt slíká chlap, ty, my to potřebujeme. To
1: Martin Zounár je naším dnešním hostem, vážení. A už jste pochopili, že tady Josef Náhlovský je tím pojítkem s další ukázkou, může být i s Pepíkem Mladým. To
2: no,
1: je Ačko.
2: Ten tam byl taky.
1: Ano.
2: Jestli taky na peep show.
1: A varianta B. Josef Hlinomasa, Vladimír Hrubý. Ukázka nazvaná V divadle, scénka ze Silvestra 1975. Vybíráte vy 731 800 900 SMS-kové číslo 90 011 04 Humor Mezera A nebo B. Pište do pořadu s názvem
0: Humoriáda.

0: v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo. Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: V Humoriádě, tedy Josef Mladý, Josef Náhlovský nebo Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý. Pro co hlasujete? Ptáme se s Martinem Zounarem po telefonu. Vám,
3: dobrý den.
2: Co voláte?
4: Dobrý den.
3: Já
4: jsem z Rokycana, hlasuju Ačko.
2: Děkujem. Dobře, zapisuju skvělý. Ačko, děkuju zároveň taky. A kdo ještě volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, Brian z Martina.
3: Aj, Martin.
5: Hlasujem za Bčko, áno.
3: Áno.
5: A prajem vám pohodový zvyšok dňa.
2: I vám, ať sa vydaří. Ďakujeme moc. Kdo dál?
6: Magdalena z Hradce, zdraví bývalého Hradečáka.
3: Dobrý den, jsem stále Hradečák.
6: Aby bylo
3: houzou dala,
6: protože je s tím
2: prča.
3: Ačko.
2: Ačko, dobře, no tak jo, tak nakonec bylo to velmi vyrovnaný souboj, ale o pár hlasů navrch získal víc. Josef Náhlovský, Josef Mladý, povídání o hraboších a ekologii vítězí.
7: Pojďme k poslední důležité informaci, která tady zazněla. Žere myši.
8: Já jo.
7: Ne, ty. Říkal jsi, že žere myši. Káňa, teď pojďme k jádru pudla.
8: Takže jde pudli nebo myši?
7: To je, soustřed se.
8: Přátelé, pudl dobrý je taky.
7: Hraboš polní.
8: To je taky myš.
7: Samozřejmě, že to je myš. Co by to bylo jiného?
8: No taky jsou hraboši, co si nahrabali. To je jiný druh. Ne,
7: na poli je jenom tenhle hraboš malej, tam si nikdo nenahrá.
8: Ne, to ještě neunosí.
7: Hraboš polní, přátelé, sežere až 5 metráků obilí.
8: No, na posezení.
7: Ne na posezení. Viděl jsi někdy 5 metráků, jaká to je hromada? Víš, jak by se nafouk takovej hraboš chudák, kdyby se ani nedostal domů, do té dírky by nevlez.
8: No, to se tak občas stává, že jo, paní?
7: Hraboš 5 metráků obilí. A teď pozor.
8: Tak se červená, ty paní.
7: Takáně sežere za rok až 2000 hrabošů.
8: No, ale tomu já potom nerozumím, v čem je užitečnost.
7: Teď jsem to vysvětloval.
8: Tak počítejte se mnou. Jeden hraboš 5 metráků, 2000 hrabošů sežere 10 000 metráků v obilí. To znamená, že jedna káně, která sežere 2000 hrabošů, sežere zároveň s tím 10 000 metráků v obilí. To jsou 2 vagony žrádla. A to je pěkně žravý ptáček. A to je užitečný.
7: Ne, já už
8: jeden
7: vidím.
8: Z vás dvoje magor.
7: Já už vidím, kde je ten problém. Ty máš špatné vstupní informace.
8: Já mám poslední špatný ty výstupní.
7: Hele, víš co?
8: Aby to tady neřešil.
7: Zajdi mezi nás ekolog. Ano, já jsem ekolog.
8: Vy jste ekolog, to je pravda.
7: Ne, ekolog,
8: ekl, no.
7: Ekolog je špatný bytí, ano, ale tak. Já jsem ekolog. Zajdi mezi nás, mezi tyhle ty Greenpeace.
8: No, green špíz, ano, znám. Já jsem si tuhle na pumpě zelený špízeček. Salmonelu jsem dostal. A Tárka chodila vohle, že se bych jednula zbaštil.
7: Ne, green špíz, ale green peace.
8: Green peace,
7: no jistě,
8: známe.
7: To je něco jako děti země.
8: Ano, jako vaše děti. Znám.
7: Ale ne moje děti.
8: Jsi říkal děti země?
7: Prosím tě, děti země, to je taková obrovská skupina mladých temperamentních lidí.
8: Jste pěkně potentní ptáček.
7: Děti země, to je něco jako Hnutí Duha, to taky neznáš.
8: To znám, Hnutí Duha, no, jsme založili u nás s klukama v hospodě.
7: No, to musí mít úroveň.
8: To má úroveň, děláme soutěže.
7: Jo.
8: No jistě, taky intelektuální soutěže. Prosím. Zrovna včera jsme měli takovou pěknou soutěž o Harvardský fondy.
7: Neblázni.
8: Já jsem ji vyhrál.
7: Jo.
8: Už v 9:30 jsem byl koženej.
7: Děkujeme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Utíká to, utíká. Měli bychom asi vyhlásit další souboj, abychom to vůbec stihli, abychom dali posluchačům šanci. Jo, no tak vrátíme do hry. Pozor.
9: Pozor.
2: Luďka Sobotu?
9: Ano, to bych vrátil.
2: A proti Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý.
9: Josef Hlinomas, no jistě.
2: Tak uvidíme,
9: pozor,
2: co to
9: on krásně kreslil, pane Hlinomas.
2: To je pravda.
9: No nic, tak rád si na ně zaspomínám.
2: 731 800 900, to je telefon, kam hlavně volejte. A k tomu Vašek Necká.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: No, krásně. Jsme
2: tady dělal úplně hudební doprovod, no, tomu Vačku Hecka.
1: No, ale to prostě krásně, Václav, to mě budila.
3: Je ráno.
1: Na prvnickým táboře, já ti řeknu, to už bylo peklo. Jsem se žil zabiju, ale je geniální, je skvělý, prostě má styl svůj, furt,
2: Koho máme na telefonu, kdo hlasuje pro koho, ať nám může rozhodnout.
4: Honzo Zlkavý, zdraví vás, Patriku i Martina, Zoumena, a hlasuji pro pana Sobotu.
2: Dobře,
1: máte ho
4: mít.
2: Děkujem, ale musím říct, že váš hlas nestačil v součtu k vítězství. Víc hlasů získal Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý, takže nás čeká na závěr dnes scénka nazvaná V divadle.
1: A já se těším.
5: Tak, tady budeme vidět dobře. První řada, marná věc. První řada, pak divadlo, člověče. Cítíš to taky?
6: Co?
5: Přece tu slavnostní atmosféru, víš? Ten klid, tu pohodu. Počkej, chceš taky? Já tady mám trošku bonbonku.
6: Děkuju. No.
5: A ten kus, víš, to bude kus.
6: Kde?
5: Ale ne, já myslím, jako...
6: Váš, co?
5: Představení, to se tak říká. Ten kus, ta nádhera. Hmm. No, Hamlet. Máš program?
6: Jaký program? Ty jsi přece říkal, že jdeme na toho, na ten kus. Hamleta, že jdeme.
7: Prosím,
6: na...
7: pojďte trošku, ticho.
5: Ticho.
1: Proboha.
7: Ticho.
6: No, co, stalo se ti něco?
5: Mně se nic nestalo.
6: Hele.
5: Co má?
6: Vidíš v pozadí? Vidíš tu obrovskou budovu tam? Co to je?
5: Tam, prosím tě, jako obrovskou budovu, to je přece zcela normální zámek.
6: A to v ohromný schodiště, vidíš?
7: No, tak jaký ohromný schodiště? Buďte stichá, nerušte představení.
5: Promiňte,
7: to je normální schodiště.
5: Promiňte, to je Francesco.
6: Obr, vždyť to je. Ale to je úplnej obr.
5: Buď klidnej, to je voják zrovna tak veliký jako každý jiný.
6: A přichází další, tak je obr.
5: Štepák, to je Bernard, důstojník Bernard.
7: Prosím vás, to je důstojník Bernard, buďte klidnej.
5: Ticho, ale... prosím.
6: Dva obří, to jsou opravdický obří.
7: Vyhoďte toho člověka, nerušte představení a buďte ticho.
6: No tak. Je, další obr, já to nevydržím. No to je strašný teda, tyhle obří, víš, to je.
5: Promiň, uklidni se, to nic není, promiňte, prosím vás. Není tady někde lékař, prosím
7: není
5: vás.
7: Není tu někde lékař.
5: Lékaře, prosím, co pak se stalo?
8: Tady, pane doktore, promiňte, prosím, přítel, víte, není mu dobře, on vidí všechno obrovské.
6: Tak... Obři, pane doktore, vy nevidíte ty obry.
1: Jen klid, vemte svého přítele a jděte s ním domů, no.
5: Pojď. Myslíte, že to je vážné? Řekněte mi, co to je.
1: Vážné, kdepak, nemějte strach. To se stává každému, kdo vysedává každý večer u televizoru a pak najednou přijde do opravdového divadla.
0: Humoriáda.
2: Tak do opravdového divadla vás ve Martin Zounár určitě.
1: Ano, určitě, přijďte se podívat samozřejmě na nejlepší komedie CZ, tam si najdete, kde hrajeme. No a blíží se léto, takže jako samozřejmě Bílá paní na vdávání a 35 kusů po českých zámcích a hradech. Mějte se krásně, já se na tebe a na posluchače zase těším.
2: Ano, zase v Humoriádě a hezký svátek, ať se daří, měj se.
1: Pa.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: 5 dní shromáždění u Kounicových kolejí v Brně připomene konec války a uctí památku obětí. Částečně zřícený dům v Šanově bude nutné zbourat. Lidé se dnes v Národním parku Podyjí můžou na komentované vycházce seznámit se životem exmorských koní. Většinou bude polojasno, teploty až 22 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Lidé v Brně si dnes připomenou 81 let od konce druhé světové války při pietním aktu u památníku vítězství nad fašismem v areálu Kounicových kolejí. Věnce k pomníku položí pamětníci i zástupci města a kraje, kteří uctí památku obětí války. Právě Kounicovy koleje totiž byly za okupace věznicí a popravištěm, upřesňuje mluvčí Brna Klára Opálková.
2: Kounicovy koleje sloužily v letech 1940 až 1945 jako věznice brněnského gestapa a shromaždiště transportů do koncentračních táborů. Prošlo tudy 170 tisíc vězňů a 1350 z nich zde přímo na dvoře bylo také popraveno.
0: Statek doporučil zbourání zbytků domu, který se v neděli zřítil v Šanově na Znojemsku. Záchranáři v budově našli mrtvého muže. Podle nezávislého starosty Šanova Petra Škarka zatím není jasné, kdo zbourání budovy zajistí. Zemřelý muž neměl žádného dědice. Výstava s názvem Přetnuté životy začala včera na Krajském úřadě v Brně. Mapuje osudy židovské rodiny Majerových, která pocházela z Hodonínska. Deník Ruth Majerové, jedné z obětí holokaustu, byl v roce 2014 zapsán do světového kulturního dědictví UNESCO a představuje unikátní svědectví o životě Židů za druhé světové války. Na projektu spolupracoval Rakouský archiv odboje a Norské centrum pro studium holokaustu. Lidé můžou výstavu navštívit do 12. června. V Národním parku Podyjí se dnes lidé můžou zúčastnit komentované vycházky o životě exmorských koní. Hřebce původem z Anglie poprvé správci parku vypustili na tamní pastviny před 8 lety. Loni se 6 koní přestěhovalo na novou pastvinu u obce Havraníky u Znojma, kde vycházka v 9 hodin a 30 minut začne, dodává organizátor akce Robert Sejskal ze správy Národního parku.
3: A ukážeme si ty nejtypičtější biotopy, to znamená lesní porosty, světliny, okraje lesa. Pokusíme se ty koně vystopovat, což není úplně jednoduché, protože ta pastvina je rozlehlá. A podíváme se taky na havranické vřesoviště a na stepní trávníky v blízkosti obce Havraníky.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes bude většinou polojasno, po ránu i skoro jasno s možností lokálních mlh. Více oblačnosti bude hlavně na severu a severovýchodě a ve vyšších polohách, kde se můžou objevit i drobnější přehánky. Večer pak bude oblačnost celkově ubývat. Teploty dnes vystoupí na 19 až 22 stupňů. Vítr je slabý severních směrů nebo proměnlivý. Rozptylové podmínky po ránu spíše mírně nepříznivé, přes den budou dobré a biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích jižní Moravy pojedete plynule na dálnici D1. Pozor mezi Vyškovem a Brnem na 204. kilometru je v pravém jízdním pruhu odstavené porouchané nákladní auto. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré ráno, Moravo. Jsou 4 minuty po 5. hodině. Posloucháte Český rozhlas Brno. Naladili jste si nás o svátečním pátku 8. května 2026. Svátek dnes slaví Zlatan nebo také Zlatomír a doufám, že pro většinu z vás je dnešek opravdu svátečním dnem volna, že nás posloucháte pohodlí své postele, nikam nespěcháte a užijete si společně s námi i písniček, které nestárnou, poněvadž těmi samozřejmě začneme. Nebe, peklo, ráj, to bude Věra Martinová, Nočního krále si tentokrát zahraje Karel Gott a další písničky chystáme. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné vstávání a ať se vám pátek, svátek, kabátek vydaří. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

Noční král Karel Gott je 5:12. Tady je Český rozhlas Brno. Je sváteční pátek 8. května 2026. Dnešek je dnem vítězství. Státní svátek České republiky, který připomíná konec druhé světové války v Evropě. I když některé místní boje pokračovaly až do 15. května. Nyní ale ještě hlouběji do historie. 8. května 1742 moravské zemské stavy uzavřely smlouvu na vybudování kasemat na brněnském Špilberku. Zednický cech se zavázal v původních příkopech vytvořit prostory, které by sloužily nejen ke skladování vojenských potřeb a proviantu, ale také k bezpečnostnímu ubytování rozšířené vojenské posádky v případě obléhání. V roce 1844 byly právě 8. května Královo pole a Nová Ves u Brna spojeny a povýšeny na městečko. Součástí Velkého Brna se pak Královo pole stalo v roce 1919. Dnešek je také připomínkou dramaturga, režiséra a herce Václava Jiříkovského, vlastním jménem Václava Františka Herajna. Narodil se v roce 1891 a v letech 31 až 41 byl ředitelem brněnského zemského divadla. Měl výrazný podíl na budování českých scén v Brně, Ostravě i Bratislavě. Zemřel v roce 1942 v koncentračním táboře v Osvětimi, den po svých 51. narozeninách. Před 34 lety zemřel herec Otto Šimánek, představitel legendárního Pana Tau. Pocházel z Třeště, vyučil se elektromechanikem, ale už od dětství hrál ochotnické divadlo. Spolupracoval také s rozhlasem, dabingem i televizí. A před 14 lety byl právě 8. května vedle odbavovací haly letiště v Brně Tuřanech odhalen památník věnovaný všem československým letcům, kteří bojovali na všech frontách druhé světové války. Je 5:14, teď už je tu Cliff Richard, počasí za chvíli. Dobré ráno.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, aktuální předpověď počasí pro vás máme v 5 hodin a 17 minut. Sledujeme také vývoj ranních teplot, na Jihomoravě se momentálně pohybují v rozpětí od 7 do 13 stupňů Celsia. 7 stupňů ve Znojmě Kuchařovicích a nejvyšší teplota momentálně v Brně Tuřanech 13 stupňů. A předpověď počasí, obloha by dnes měla být většinou polojasná, ráno i skoro jasná. Více oblačnosti bude hlavně na severu kraje, kde se můžou objevit i přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty od 19 do 22 stupňů Celsia, slabý vítr severních směrů nebo vítr proměnlivý, povane rychlostí do 15 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce to dnes vyjde už za 3 minuty v 5 hodin a 21 minut a zapadne ve 20 hodin a 20 minut. Krásné ráno přejeme.
0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Četnické humoresky slaví 25 let. Poslechněte si dvoudílné rozhlasové vzpomínání na natáčení legendárního seriálu. Uslyšíte Zdenu Herfortovou, Pavla Doucka, Jana Grigara a Martina Slámu. Nalaďte si Český rozhlas Brno na květnový sváteční pátek. Besedu k 25 letům četnických humoresek vysíláme po 17. hodině. Těší se na vás váš Zdeněk Junák.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Slovenští No Name v 5 hodin na 22 minut o svátečním pátku 8. května. Tady je Český rozhlas Brno. Požár v Brně Slatině zničil v noci na včerejšek část záchranné stanice pro ptáky a malé savce, kterou provozuje Zdeněk Machař. Podle majitele při požáru uhynulo několik psů. Na pomoc v tíživé situaci vypsal sbírku. Příčina požáru se vyšetřuje a předběžná škoda bude ve statisících. Požár hasiči dostali pod kontrolu asi za hodinu a čtvrt. Machař potvrdil, že zázemí je zničené. Stanice nyní bude fungovat v provizorním režimu a zprovoznit bude zapotřebí především dodávku vody pro zvířata. Záchranná stanice pro ptáky a malé savce funguje v Brně Slatině od roku 1991. Jihomoravští dopravní policisté se zabývají dvěma vážnými dopravními nehodami, při kterých došlo ke střetu chodkyně s nákladními vozidly. Obě události se staly na přechodech pro chodce a zraněné ženy musely být transportovány do nemocnice Letecky. K první nehodě došlo podle včerejších informací policistů minulé pondělí na Nerudově ulici v Kyjově. Starší chodkyně přecházela komunikaci po vyznačeném přechodu, kde došlo ke střetu s dodávkou. Po nárazu upadla na vozovku a utrpěla vážná zranění. A druhá nehoda se stala v úterý krátce před 7. raní v centru obce Petrov. Na přechodu pro chodce tam mladou chodkyni srazila nákladní souprava. Také v tomto případě utrpěla žena vážná zranění, která si vyžádala transport leteckou záchrannou službou do brněnské nemocnice. Od začátku letošního roku evidují jihomoravští policisté celkem 112 dopravních nehod s účastí chodců, při nich 4 lidé zemřeli. Ve stejném období loňského roku přišel o život pouze jeden chodec. 5 hodin a 25 minut je aktuální čas, zprávy pro vás dnes chystá Věra Šenbeková. Budou tu za 5 minut. Hezké ráno.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Vedení Brna chce nechat z pomníku na Ústředním hřbitově odstranit podobiznu Josefa Vissarionoviče Stalina. Radní začali úředníkům a správě hřbitovů zadali, ať navrhnou, jak nenápadný reliéf Stalinovy hlavy zahladit na podstavci kamenného sloupu. Ten se od konce druhé světové války tyčí nad čestným pohřebištěm vojsk Rudé armády. Teplárny Brno přerušily dodávky tepla do brněnských domácností a firem společnosti obnoví v případě, že se opět výrazněji ochladí. Lidé můžou navrhovat projekty na vylepšení Boskovic do participativního rozpočtu od června, to je o měsíc později než v předchozích letech. Jejich rozpočet nesmí přesáhnout 500 000 korun. Celkem 800 členů organizace Royal Rangers je aktuálně na kempu v Křižanově na Žďársku. Koná se tam už po 27. a potrvá do neděle. Royal Rangers je křesťanská organizace, která pracuje s dětmi a mladými lidmi. Podle hlavního vedoucího Karla Hauptmana bude možná tento ročník v Křižanově z kapacitních důvodů poslední. Do budoucna potřebují větší areál vhodný pro rozvoj programu. Den vítězství dnes připomene tematický program na hradě Buchlov na Uhersko-Hradišťsku. Lidé si budou moci prohlédnout zbraně z druhé světové války. S výstavou pěchotních zbraní přijede i 72. mechanizovaná brigáda z Přáslavic. K dispozici bude také polní kuchyně. Na jižní Moravě dnes bude většinou polojasno, po ránu i jasno. Někde se potom můžou objevit přehánky spíše na severu a nebo ve vyšších polohách. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů. Vítr je slabý a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích jižní Moravy pojedete plynule. Na D1 mezi Vyškovem a Brnem stále pozor na odstavené nákladní auto na 204. kilometru a na D46, pokud směřujete z Vyškova na Prostějov, tak za 6,5 kilometrem je na silnici sražená zvěř. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Jiří Schillinger, co by švihák Lázeňský v 5 hodin a 40 minut na vlnách pátečního svátečního Českého rozhlasu Brno. Rušovany u Brna usilují o památkovou ochranu tamní nádražní hospody. S návrhem už se zastupitelé obrátili na Ministerstvo kultury. Jsou přesvědčeni, že 110 let starý dům je dílem světoznámého architekta Adolfa Loose. Opírají se o několik expertních výzkumů a taky o to, že Loose v obci prokazatelně navrhl i vilu, která je zřejmě prvním domem s plochou střechou na našem území.
1: Mně osobně ta hospoda přišla vždycky velice zajímavá. Nicméně mě nenapadlo, že by někdy tahle restaurace mohla mít nějakou vyšší architektonickou hodnotu.
2: Místo starosta Hrušovan u Brna a zároveň architekt Dušan Knoflíček s uskupením Mladá změna stojí před výpravní budovou a díváme se spolu k nádražní restauraci, stojící přes silnici.
1: Dříve na tomto místě stávala nádražní restaurace v zvaném německém secesním stylu.
2: V roce 1916 ji nahradil současný dům s plochou střechou, což podle znalkyně Loosova díla Jany Kožínkové bylo velmi neobvyklé.
3: V kontextu těch vesnických domků, které měly třeba maličké rozměry a ta střešní krytina byla nějaká třeba tradiční i došková, tak je to úkaz.
2: V prvním patře domu je ubytovna. V přízemí funguje hospoda s dřevem obloženými stěnami a podle barevných polepů na oknech uvnitř kdysi fungoval jukebox, biliard i zábavné automaty. Vnitřní architektonická hodnota není na první pohled výrazně patrná.
3: Pilíře, vysoké stropy, stropní průvlaky, pochozí balkon. Takže to je taky vlastně unikátní.
2: Dům patří Tomáši Slavíkovi. Ten v e-mailu odpověděl, že z případného zpamátnění budovy není příliš nadšený. Zvažoval dřív přestavbu na byty, ale nečeká, že by mu to někdo povolil.
4: V situaci, kdyby byla budova prohlášena za památkově chráněnou, bych byl velmi omezen na svých právech, protože bych ji nemohl nijak upravovat a přestavovat. A na rekonstrukci v mém vlastnictví by bylo velmi obtížné získat jakékoliv finanční prostředky. Tedy se jeví jako optimální varianta odprodej budovy obci.
2: Obec si už v roce 2020 od jiného soukromníka odkoupila vilu Adolfa Loose. Na jejíž náročnou opravu se teď snaží sehnat peníze. Letos začne s rekonstrukcí děravé střechy. Zatímco vila je prokazatelně Loosovým dílem, u restaurace o tom podle Dušana Knoflíčka svědčí spíš série nepřímých důkazů, zveřejněných v roce 2020.
1: Protože žádná dokumentace se k tomu nedochovalo a těch fotografií je poměrně velice málo. Zpravidla ty fotografie jsou výřezy z historických pohlednic. Máme jich asi 4, možná 5.
2: Teprve letos v lednu si Knoflíček všiml, že v archivu vídeňské Albertiny se v Loosově sekci objevila fotka hrušovanské restaurace, což mělo být potvrzením, že jde o dílo Adolfa Loose. Archiváři se ale odkazují na zjištění českých badatelů z roku 2020, jak doplňuje Jana Kořínková.
3: Já jsem to konzultovala s Burghardem Rukšiem, což je člověk, který uspořádal Loosův archiv, takže mně se podařilo u něj získat takovou garanci toho, že opravdu ta fotka tam byla vždy, nevěděli, k čemu ji přiřadit, protože jména neznali vlastně české nejenom stavby, ani zdroje. No a teď, když to vyšlo na povrch, tak ji přiřadili. To znamená, že ta pravděpodobnost je tam jako velmi vysoká.
2: K hospodě se můžou zájemci podívat celoročně. Do nedaleké vily můžou mimořádně nahlédnout tenhle víkend. Obec v domě a v jeho zahradě pořádá festival Loosovka ožívá. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, máme pro vás aktuální předpověď počasí. Jen pro vaši informaci o svátečním dnu, teď je 5 hodin a 48 minut. Teploty dnes na jihu Moravy mezi 7 a 13 stupni Celsia, 7 stupňů nejchladněji ve Znojmě Kuchařovicích, 13 stupňů v Žabovřeskách a také v Tuřanech. Obloha dnes bude většinou polojasná, ráno i skoro jasná. Více oblačnosti bude hlavně na severu kraje, kde se můžou objevit i přehánky. Večer bude pak oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty mezi 19 a 22 stupni Celsia, slabý vítr severních směrů nebo vítr proměnlivý povane rychlostí do 15 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyjde v 5 hodin a 21 minut, zapadne ve 20 hodin a 20 minut. Dobré ráno přejeme.
2: Přijďte na tradiční den otevřených dveří Českého rozhlasu Brno.
3: Ukážeme vám, kde vznikají pořady, které máte rádi.
2: Uvidíte rozhlasáky při vysílání.
3: Můžete nahlédnout do rozhlasové fonotéky.
2: Odnést si fotky na památku.
3: A nebo s námi uložit schránku se vzkazy budoucím generacím.
2: Den otevřených dveří se koná v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v Brně na Beethovenově ulici.
3: Těšíme se na vás.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je páteční sváteční Český rozhlas Brno, je 5:53. V dnešní rubrice Co v učebnicích nebylo, si řekneme o apendixu. Jestli si myslíte, že je to totéž, co slepé střevo, tak vás právě teď Martin Pisařík vyvede z mírného omylu.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že apendix je důležitou zásobárnou bakterií? Celkem dost lidí si myslí, že apendix a slepé střevo je totéž, ale není to tak. Slepé střevo je první úsek tlustého střeva a teprve z něj vystupuje červovitý výběžek pojmenovaný latinsky appendix. Je obvykle 6 až 10 cm dlouhý a má tloušťku 7 mm. Nikam nevede a tak by se mohlo zdát, že je k ničemu, jenže takhle těla živočichů nefungují, všechno, co si během evoluce ponechala, má svůj smysl. V případě apendixu jsou to prospěšné bakterie. Můžeme si ho představit jako takovou otevřenou garáž nebo kůlnu, kde jsou uskladněné potřebné věci. Když se naruší naše imunita nebo střevní mikroflora, nastupují bakterie z apendixu a pomáhají s jejich obnovou. Když dojde ve výběžku slepého střeva k zánětu, je to obvykle velmi akutní záležitost, která se léčí buď antibiotiky nebo operací. V minulosti se apendix odstraňoval i preventivně při jiných břišních operacích. Dnes se od toho však ustupuje. Vědci doporučují si červovitý výběžek v těle ponechat. Stále ho totiž zkoumají a možná objeví ještě další jeho důležité funkce.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: Tady je Pavel Kašpar a Český rozhlas Brno. Dobré ráno, Moravo. Vstáváme s vámi.
3: My už jsme vzhůru. A co vy?

0: Český rozhlas Brno.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.
2: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Hrušovany u Brna chtějí nechat zpamátnit tamní nádražní hospodu. Nákupy z asijských e-shopů od léta zdraží. Den vítězství připomene památník holokaustu Romů a Sintů v Hodoníně u Kunštátu. Dnes bude většinou polojasno a teploty až 22 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Hrušovany u Brna chtějí tamní nádražní hospodu zapsat na seznam kulturních památek. Odhlasovali to tento týden zastupitelé. Budova z roku 1916 je podle nich i expertů s velkou pravděpodobností dílem architekta Adolfa Lose. Podle jeho návrhu v obci vznikla i vila pro ředitele cukrovaru. Oba dva domy mají plochou střechu, což bylo na tehdejší dobu neobvyklé, upřesňuje místostarosta Dušan Knoflíček z uskupení Mladá změna.
3: Jsou tam úžasné stropní konstrukce ze železobetonu. Samozřejmě nejsou zde původní okna. Část předsazeného salonku je částečně přistavěna, ale pořád ten dům je poměrně zachován, včetně vlastně korunní římsy, která lemuje celou tu stavbu v tom nejhornějším podlaží.
2: Lidé si dnes ve větších obchodech nenakoupí. Na dnešní státní svátek se totiž vztahuje zákon, podle kterého musí mít obchody nad 200 metrů čtverečních zavřeno. Výjimkou jsou obchody na vlakových a autobusových nádražích a letištích, benzinové pumpy nebo třeba lékárny. Dodržování zákona bude kontrolovat Česká obchodní inspekce. Za nákup hraček nebo třeba elektroniky z asijských internetových tržišť si lidé od 1. července připlatí. Evropská unie ruší bezcelní výjimku na malé zásilky s hodnotou do 150 eur. Nově se tak bude muset za každou položku v nákupu odvést clo 3 eura.
4: Clo lidé zaplatí za všechny odlišné položky v objednávce, vysvětlila Silva Urbanová z celní správy.
5: 3 stejné poustra na mobil, tak za tu zásilku zaplatím 3 eura cla. Pokud ale v té zásilce budu mít už pouzdro na mobil, ochranné sklo nebo nějaký obal, tak to už budou 3 položky a bude to 9 euro.
4: Zpočátku můžou být problémy se zpožďováním a zadržováním zásilek, připustil zástupce generálního ředitele celní správy Jiří Trousil.
6: Samozřejmě je tady dopravce, je tady osoba, která bude podávat celní prohlášení. To je poměrně dlouhý řetězec.
4: Nová pravidla mají snížit počet malých zásilek dovážených z Číny do EU, usnadnit jejich kontrolu a zlepšit ochranu spotřebitelů. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
2: V Hodoníně u Kunštátu si dnes můžou lidé připomenout konec druhé světové války. Památník holokaustu Romů a Sintů na Moravě pořádá 3 komentované prohlídky. Na nich průvodci připomenou válečné dění skrze příběhy pamětníků z Hodonína u Kunštátu. Od 4 hodin odpoledne bude následovat přednáška o vypálení obce Prlov a beseda o romském partizánu Antonínu Murkovi.
0: Sport.
2: Čeští hokejisté zvítězili v úvodním duelu na švédských hrách v Ängelholmu nad domácí reprezentací 3-1. Švédům tím skončila neporazitelnost na evropských turnajích v této sezóně. O víkendu čekají české hokejisty ještě zápasy s Finskem a Švýcarskem.
0: Počasí.
2: Na jižní Moravě dnes bude většinou polojasno, později dopoledne v průběhu dne zvětšená oblačnost a lokální přehánky spíše na Blanensku a Vyškovsku. Později večer opět polojasno. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na severu kolem 18. Vítr slabý, severozápadní, později severní až severovýchodní. Rozptylové podmínky teď ráno většinou mírně nepříznivé, jinak budou dobré a biozátěž je mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 opatrně mezi Vyškovem a Brnem na 215. kilometru, to je 1 kilometr za exitem Rousínov, je na silnici sražená srna. Naopak na 204. kilometru už odstavený kamion. Provoz neomezuje. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásný den vám všem, milí posluchači, 5 minut po 6. hodině je s vámi Český rozhlas Brno. Dnes je sváteční pátek 8. května, doufám, že máte volno a užíváte si pohody, lenošíte, podřimujete a u toho posloucháte Český rozhlas Brno. Zpívat vám bude Olympik, písnička pravdu letitá, rok 1962, Dej mi víc své lásky. Už se blíží čas sluhu, to bude Zoo a Honza Kalousek a další písničky, které nestárnou, pro vás chystáme i nadále. Pavel Kašpar u mikrofonu, pochutnejte si na sváteční snídani a užívejte dneška. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno.

0: 6:12 vám zpívala kapela Zoo s Honzou Kalouskem a my pro vás máme téma více než odpočinkové. Teplé počasí už žene první dovolenkáře do kempů. Plnice začínají i ty na Moravě. Provozovatelům na začátku sezóny pomáhají také o páteční svátky prodloužené víkendy. Do kempů vyrážejí nejen Češi, třeba u Výrské přehrady najdeme prakticky stejné množství Holanďanů.
1: Tentokrát jsem vzala tátu. Je tu poprvé.
2: Oba jsme samotáři, tak cestujeme spolu.
3: Na brzkou dovolenou přijeli Petra s Antonem od nizozemského pobřeží. Užívají tepla, i když noci jsou zatím chladnější.
1: První noc jsem potřebovala dvě přikrývky, ale teď stačí jedna. Uvnitř je ale dobře a máme tam topení.
4: Máme tady kamna na pelety, je to pro hosty jednoduché, protože zmáčknou tlačítko.
3: Taky majitelka Anik Timmermans do kempu u Víru dřív jezdívala jako host.
5: We came here already on holiday from 2007.
4: Byli jsme tady poprvé na dovolené v roce 2007 a v roce 2014 nám řekl minulý majitel, že končí. A tak jsme si řekli, pojďme to probrat. A před 11 lety jsme se sem přestěhovali.
3: Sezónu začali minulý týden. Teď jsou hosty hlavně důchodci a školní výlety. Kempy doufají v příznivé počasí hlavně přes prázdniny. Daniel Zach, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Je tu předpověď počasí v 6 hodin a 17 minut. Před 7 hodinou se tradičně ochlazuje, je to znát i na teplotách. Rozpětí se malinko zúžilo od 7 do 11 stupňů Celsia, zhruba před hodinou to bylo až do 13 stupňů. Těch zmíněných 7 stále ve Znojmě Kuchařovicích a 11 stupňů, tedy momentálně nejvyšší teplota v Brně Tuřanech. A jak dnes bude? Obloha bude většinou polojasná, ráno i skoro jasná. Více oblačnosti bude hlavně na severu kraje, kde se můžou objevit i přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty od 19 do 22 stupňů. Vítr dnes jen slabý severních směrů nebo také vítr proměnlivý do 15 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou dobré. Bio je na jedničce a slunce už vyšlo zhruba před necelou hodinou v 5 hodin a 21 minut. Zapadne ve 20 hodin a 20 minut. Dobré ráno.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 22 minut. Patříte mezi milovníky četnických humoresek, pak máte jedinečnou šanci si poslechnout besedu s herci k 25 letům četnických humoresek. Poslechněte si dvoudílné rozhlasové vzpomínání na natáčení legendárního seriálu, kde uslyšíte Zdenu Herfortovou, Pavla Doucka, Jana Grigera, Martina Slámu, no a samozřejmě Zdeňka Junáka. První díl besedy k 25 letům četnických humoresek už máte k dispozici delší dobu na našem webu brno.rozhlas.cz. No a právě dnes od 8. května pro vás chystáme k poslechu také druhý díl této slíbené besedy, takže ode dneška už budete mít k dispozici oba dva. To vše na webu brno.rozhlas.cz. Dobré ráno, zprávy pro vás dnes chystá Věra Šenbeková a ty další tu budou za 7 minut.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Lidé v Brně si dnes připomenou 81 let od konce druhé světové války při pietním aktu u památníku vítězství nad fašismem v areálu Kounicových kolejí. Věnce k pomníku položí pamětníci i zástupci města a kraje, kteří uctí památku obětí války. Majitelé podniků v městské památkové zóně ve Slavkově u Brna postupně upravují venkovní vzhled svých provozoven. Přimělo je k tomu vedení města, které se snaží kultivovat veřejný prostor v historickém centru. Pravidla pro vzhled restauračních zahrádek nebo vývěsních štítů radnice vydá v manuálu, který připravuje ve spolupráci s městským architektem a památkáři. K tématu se s dalšími podrobnostmi vrátíme po těchto zprávách. Statek doporučil zbourání zbytků domu, který se v neděli zřítil v Šanově na Znojemsku. Záchranáři v budově našli mrtvého muže. Podle nezávislého starosty Šanova Petra Škarka zatím není jasné, kdo zbourání budovy zajistí. Zemřelý muž neměl žádného dědice. Výstava s názvem Přetnuté životy na Krajském úřadě v Brně mapuje osudy židovské rodiny Majerových z Hodonínska. Deník Ruth Majerové, jedné z obětí holokaustu, byl v roce 2014 zapsán do světového kulturního dědictví UNESCO a představuje unikátní svědectví o životě Židů za druhé světové války. V Národním parku Podyjí se dnes lidé můžou zúčastnit komentované vycházky o životě exmorských koní. Hřebce původem z Anglie poprvé správci parku vypustili na tamní pastviny před 8 lety. Loni se 6 koní přestěhovalo na novou pastvinu u obce Havraníky u Znojma. Tam vycházka v 9 hodin a 30 minut začne. Na jižní Moravě dnes bude většinou polojasno, později dopoledne v průběhu dne zvětšená oblačnost a lokální přehánky spíše na Blanensku a Vyškovsku. Teploty nejvíce 19 až 22 stupňů, na severu kolem 18. Vítr slabý a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na silnicích jižní Moravy je plynulý, platí to také pro dálnici D1. V hromadné dopravě připomínám, že je státní svátek a všechny linky integrovaného dopravního systému a také městské hromadné dopravy v Brně jezdí podle jízdních řádů platných pro soboty a neděle. Linky 1272 jezdí podle jízdních řádů pro soboty a linky, které zajíždějí k obchodním centrům, k těmto centrům dnes nezajíždějí. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 40 minut. Slavkov u Brna chce mít větší vliv na vzhled restauračních zahrádek, vývěsních štítů a reklamních nosičů v památkové zóně. Sada doporučení pro zkvalitnění veřejného prostoru a příkladů dobré i špatné praxe vznikla ve spolupráci s památkáři na začátku roku. S majiteli podniku zástupci města jednali i přímo. Výsledek se dostavil, většina z nich si obstarala chybějící povolení památkářů a vzhled podniku vylepšila. Někteří se však změně brání.
1: No já bych řekla, že se to zlepšuje, jsou pěkné ty zahrádky.
2: Hodnotí Palackého náměstí slavkovanka Jana Janáčková, zatímco si vychutnává zmrzlinu se svou vnučkou.
1: Tady mají pergole udělaný, líbí se mě to.
2: Podle muže, který je tu na návštěvě, ale prostor pro zlepšení je.
3: Stejný zahrádky, aby to bylo stejný design. Prostě jedna je tady vyvýšený patro, druhá je tady na zemi, to se mně nelíbí.
2: Pravidla pro design zahrádek, poutačů a výloh připravuje vedení města od začátku roku. Manuál sice ještě není k dispozici. S provozovateli ale zástupci radnice jednali přímo.
4: Řekli jsme jim, jaké jsou podmínky pro provozování zahrádky v městské památkové zóně. Musí mít souhlas památkové péče a v některých případech i stavební povolení.
2: Říká lidovecká místostarostka Marie Jedličková.
4: My jsme jim nabídli konzultace zdarma s městským architektem a s památkovou péči. Nabídli jsme jim i možnost finančního příspěvku na to, když budou muset zainvestovat do svých předzahrádek. Drobné změny se udělaly. Co se podařilo změnit, takže kromě jednoho případu už všichni mají kladné vyjádření památkářů.
2: Někteří dostali souhlas k provozování zahrádky podmíněně. Tím problematickým podnikem je podle místostarostky cukrárna a kavárna u Tří císařů.
5: Přijde mi to, že chce město sterilní náměstí. Bez zahrádek, jenom takový židličky, stolky. My třeba k tomu máme negativní postoj, protože si myslíme, že naše zahrádka je hezká, že je oblíbená, ale město si to nepřeje.
2: Popisuje spolumajitelka cukrárny Romana Drápalová.
5: Máme pódium udělaný, aby se sem dostali lidi s vozíčkama. Máme to ohraničený, aby nefoukal vítr, ale město to teda nechce, chce jenom vzdušný zahrádky, židličky, stolky, zmrzlinu nesmíme taky prodávat venku. Řešíme to s právníkem, nesmířili jsme se s tím, co vlastně nám město může nakázat a co nemůže, protože zabraňuje nám podnikání.
2: Zahrádku teď podnik provozuje na černo. Místostarostka Jedličková ale nechce žádné právní bitvy.
4: Ráda bych viděla, aby došlo k nějakému konsenzu, že třeba od příštího roku už to bude všechno v pořádku, že budou mít zahrádku tak, jak mají povolení a že pro letošní rok to vezmeme jako výjimečný stav.
2: I když manuál vzniká už čtvrt roku, zatím nemá tištěnou podobu. Brzy ale bude k dispozici i na webu. Hlavní pravidla shrnuje městský architekt Slavkova u Brna Martin Pavlun.
6: Je to hlavně světlá barevnost, jsou to slunečníky bez potisku, bez výrazných nápisů, je to mobiliář z přírodních materiálů, ze dřeva, z kovu, jsou to živé rostliny a chtěli bychom omezit různé přístavby, které si v minulosti v restaurace do veřejného prostoru přistavovaly.
2: Podle Martina Pavluna není potřeba mnoho změn. Kvalita veřejného prostoru ve Slavkově u Brna je vysoká. Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Ve 6:45 a minutu k tomu je tu počasí, sledujeme také, jak se vyvíjí teploty. Před 7:00 jdou tradičně dolů, je to znát i na rozmezí na jihu Moravy. Mezi 7 a 11 stupni se momentálně teploty pohybují. A předpověď pro dnešek, obloha bude většinou polojasná, ráno i skoro jasná. Více oblačnosti hlavně na severu kraje, kde se můžou objevit i přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty mezi 19 a 22 stupni Celsia. Vítr slabý, severních směrů nebo vítr proměnlivý do 15 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vychází v 5 hodin a 21 minut, zapadá ve 20 hodin a 20 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu svátečního pátečního Českého rozhlasu Brno. Dobré ráno přejeme.
2: V chovatelské poradně přivítáme v pátek 8. května veterináře Milana Štourače a u příležitosti Světového dne lupusu, který připadá na tuto neděli, si budeme povídat o autoimunitním onemocnění psů a koček a tím je právě lupus. Probereme nejen příčiny, ale také možnosti léčby a úlevy pro naše domácí mazlíčky. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.
3: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
4: Jan Skácel byl, řekl bych, knihožrout. On nosil knihy stále v podpaždí.
5: Jeho přátelé říkali Honze Kuna na knížku.
4: Ano, když byl studenější, tak měl plné kapsy svrchníků, výjimečně i saka knih. A s přibývajícími lety ještě se vždycky vyzbrojil síťovkou. Takovému vášnivému hltači bylo velice obtížné knížku nepůjčit.
3: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
6: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí brněnská skupina Young Pekáč. Pod tímto názvem se skrývá soubor mladých muzikantů kolem Mojmíra Bártka, dlouholetého člena orchestru Gustava Broma. Vystoupí 12. května od 19 hodin. Uslyšíte swing a jazz, samozřejmě hlavně ve skladbách, na kterých se Mojda Bártek podílel především jako aranžér. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Mojdy Bártka a jeho souboru Young Pekáč přijďte 12. května od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
7: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

smrti, se kterou smířit nejde se. O lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě. Na hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech. Velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

relief s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, ach pícho marnivá.

0: smrti, se kterou smířit nejde se.
1: O lásce,
0: o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
2: Tady je Český rozhlas Brno, 6 hodin na 52 minut. Máme pro vás přehled očekávaných událostí dnešního dne, tedy i o svátečním pátku se bude lecos dít. Dnes je ke státním svátkem, na mnoha místech si lidé připomenou konec druhé světové války v Evropě, je to státní svátek, o kterém navíc platí zákaz prodeje ve většině obchodů. Ve Valticích začíná dvoudenní výstava Valtické vinné trhy. Na svém 59. ročníku nabídne ochutnávku soutěžních vín i kulturní program. Výstava potrvá do 9. května. Sezóna začíná také v některých lázních. Slavnostní otvírání pramenů oznámili na nadcházející dny třeba Luhačovice. A v Brně se o víkendu koná výroční sjezd České kardiologické společnosti. No a zprávy v 7. S Věrou Šenbekovou jsou pro vás připraveny za 7 minut. Dobré ráno.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Den vítězství připomene památník holokaustu Romů a Sintů v Hodoníně u Konštátu. Věřící dnes budou putovat do křtin, prosit i za město Brno. Lidé se můžou v Národním parku Podyjí na komentované vycházce seznámit s životem exmorských koní. Dnes bude většinou polojasno a teploty až 22 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. V Hodoníně u Konštátu si dnes lidé můžou připomenout konec druhé světové války. Památník holokaustu Romů a Sintů na Moravě pořádá 3 komentované prohlídky. Na nich průvodci připomenou válečné dění skrze příběhy pamětníků z Hodonína u Konštátu. Od 4 hodin odpoledne bude následovat přednáška o vypálení obce Prlov a beseda o romském partizánu Antonínu Murkovi, vysvětluje vedoucí památníku Radovan Krhovský.
2: Ten je právě s Prlovem spojený, protože on byl vězněný v našem táboře vlastně v Hodoníně u Konštátu, ze kterého uprchl a potom vlastně v té oblasti Vízovických vrchů působil jako partizán. A na besedu vlastně přijdou potomci právě toho Antonína Murky, jednak jeho dcera Cecílie Machovčáková a potom taky synovec Rudolf Murka.
0: Maximální povolené ceny pohonných hmot o prodlouženém víkendu klesly. Cenový strop na benzin je poprvé vyšší než u nafty. 1 litr můžou čerpací stanice prodávat na nejvýš za 44 koruny a 42 haléře. To je o 10 haléřů méně než ve čtvrtek, vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Litr nafty stojí maximálně 44 koruny a 15 haléřů, oproti čtvrtku o 45 haléřů méně. Tyto ceny kromě dneška víkendu budou platit i v pondělí. Katoličtí věřící dnes budou putovat z Brna do křtin na Blanensku. Trasa dlouhá 15 kilometrů povede od kostela svatého Václava v Obřanech. Poutníci pak budou ve křtinské bazilice jména Panny Marie prosit za město Brno a jeho obyvatele. Mši ve křtinách povede generální vikář brněnské diecéze Pavel Kavka. V Národním parku Podyjí si dnes lidé můžou zúčastnit komentované vycházky o životě exmorských koní. Hřebce původem z Anglie poprvé správci parku vypustili na tamní pastviny před 8 lety. Loni se 6 koní přestěhovalo na novou pastvinu u obce Havraníky u Znojma, kde vycházka v 9 hodin a 30 minut začne, dodává organizátor akce Robert Stejskal ze správy Národního parku.
3: A ukážeme si ty nejtypičtější biotopy, to znamená lesní porosty, světliny, okraje lesa. Pokusíme se ty koně vystopovat, což není úplně jednoduché, protože ta pastvina je rozlehlá. A podíváme se taky na havranické vřesoviště a na stepní trávníky v blízkosti obce Havraníky.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes bude většinou polojasno, později dopoledne v průběhu dnes většiná oblačnost a lokální přehánky spíše na Blanensku a Vyškovsku. Později večer opět polojasno. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na severu kolem 18. Vítr slabý, severozápadní, později severní až severovýchodní. Rozptylové podmínky teď ráno většinou mírně nepříznivé, jinak budou dobré a biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích jižní Moravy pojedete plynule, platí to také pro dálnice u Brna. Na silničáře můžete narazit dnes ve Veselí nad Moravou, kde pracují na průtahu Veselým. Budou tam až do 17 hodin odpoledne. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásný den vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 7 hodině je s vámi Český rozhlas Brno. Páteční, sváteční, s nabídkou písniček, které nestárnou. Začneme velkým hitem Čau lásko, legendární duet Marcely Holanové s Karlem Gottem. Miluji tě bude zpívat Lucie Bílá a pak už je tu připravena soutěž Jak se u nás mluví, ve které dnes budeme hádat další ze zajímavých nářečních slov. Konkrétně to bude z Prušánek. Pro výherce dnes máme knihu Svět úžasné Báry, kterou do soutěže věnovalo nakladatelství Radioservis. Takže chcete-li si s námi o svátku zahrát 726465200. Linka sem k nám do studia, kam můžete už za chvíli volat. Pavel Kašpar u mikrofonu, užívejte dnešního svátečního dne a ať se vám celý prodloužený víkend vydaří. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin 12 minut. Čas na soutěž, jak se u nás mluví. No a dnešní soutěžní slovo, které pro vás máme, pochází z Prušánek a věřím tomu, že pro spoustu z vás to určitě nebude problém uhodnout. Slovácké Prušánky jsou obec, kde se dodnes mluví tak trošku jinak a proto určitě nikoho nepřekvapí, že právě tam jsme hledali také nářeční slovo do dnešní soutěže, jak se u nás mluví. A budeme se vás dnes ptát, co to znamená slovo mléč. Víte, co to je? 726465200. Ptáme se vás na známé lince sem k nám do studia, co by to v Prušánkách mohlo znamenat, když se řekne mléč. Zavolejte, zkuste to, typněte si. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobré ráno. Vlasta ze Šabůlek.
0: Vlasto, krásné ráno vám přeji, vítejte. Tak co byste řekla, že bude v Prušánkách mléč? Tušíte? Znáte? Slyšela jste?
1: No, to je nějaká tráva.
0: Nějaká tráva? Tak.
1: Nějaká tráva, který je mléč, který vyrůstá na poli jako plevel.
0: Tak schválně, Vlasto, mám tu tři možnosti. Vyberete určitě tu správnou, věřím tomu. Buď to bude za A rybí potěr, mléč, nebo mléč bude pampeliška za B, anebo za C bude mléč zakysaná smetana. Tak co se vám z toho tak vlastně líbí?
1: Tu pampelišku, zkusíme tu pampelišku.
0: Líbí se vám pampeliška? Myslíte, že
1: protože
0: by to mohlo být
1: mléč?
0: Protože
1: tam má takový mléčný,
0: to je
1: to,
0: pravda.
1: Co jsem typovala.
0: A odhadujete to naprosto to správně. Je to tak? Opravdu je to pampeliška. Gratuluju. No. Mléč je rostlina pampeliška bez květu, respektive ten stonek, přesně jak říkáte, ano, ze kterého to roní to mléko, když utrhnete. Skvělý ohrad, Vlasto, perfektní. Knížka je vaše. Gratuluju vám.
1: Děkuju.
0: Poprosím vás, nezavěšujte, přejeme krásný sváteční pátek i celý prodloužený víkend. Děkujeme za zavolání. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 7 hodin a 15 minut je aktuální čas. Soutěž, jak se u nás mluví, zase po víkendu, potom příjemně prodlouženém. A hned po písničce kapely Era to bude počasí. Přejeme dobré ráno.

0: počasí.
1: 7 hodin a 19 minut pro vás máme předpověď počasí. Sledujeme také, jak se vyvíjí teploty v našem regionu. Momentálně rozpětí teplot na jihu Moravy mezi 9 a 12 stupni Celsia. 9 stupňů ve Znojmě, Kuchařovicích nebo ve Strážnici a 12 pak na řadě míst v Brně, Tuřanech, v Kobylí, v Ivanovicích, na Hané a na spoustě dalších sledovaných míst. Jak dnes bude? Obloha by měla být většinou polojasná, ráno i skoro jasná. Více oblačnosti bude hlavně na severu kraje, kde se můžou objevit i přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty mezi 19 a 22 stupni Celsia. Vítr slabý severních směrů nebo vítr proměnlivý do 15 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo v 5 hodin a 21 minut, zapadne ve 20 hodin a 20 minut. Krásné ráno přejeme.
0: Četnické humoresky slaví 25 let. Poslechněte si dvoudílné rozhlasové vzpomínání na natáčení legendárního seriálu. Uslyšíte Zdenu Herfortovou, Pavla Doucka, Jana Grigara a Martina Slámu. Nalaďte si Český rozhlas Brno na květnový sváteční pátek. Besedu k 25 letům četnických humoresek vysíláme po 17. hodině. Těší se na vás váš Zdeněk Junák. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tak to byla Beata Dubasová, 7:25, tady je páteční, sváteční Český rozhlas Brno. A protože je pátek, tak je několik tipů na víkend. V Šanově na Znojemsku se koná 8. května cyklovýlet spojený s odemykáním hraběcí studánky. Sraz je už v 10:50 u sportcentra Šanov, odkud v 11 hodin pak účastníci vyráží na společnou trasu. Akce je vhodná pro širokou veřejnost i rodiny s dětmi, po celou dobu bude připraven bohatý kulturní program, třeba malování na obličej nebo lukostřelba pro děti. Technické prohlídky zámku Uherčice s Martinem Koplíkem. To je tip na celý tento víkend. O 2. květnovém prodlouženém víkendu netradičním vás čekají právě zmíněné prohlídky. Dají nahlédnout pod pokličku rekonstrukce, kdy se účastníci dostanou do běžně nepřístupných míst a dozví se, o kterých se běžně v prohlídkách nemluví, třeba jak se transferují štuky, jak probíhá příprava opravy zámku a co je potřeba k tomu, aby vůbec zámek fungoval. Prohlídky jsou fyzicky náročné, pozor, a nejsou vhodné pro děti do 10 let. Tělovýchovná jednota Vodní sporty Dolní Kounice pořádá dnes turistický pochod Dolnokounickou 25. Je to už 16. ročník, začíná se v 8 hodin u kulturního domu v Dolních Kounicích. Pro ty, kteří se na pochod dlouhý 25 kilometrů necítí, je možné si připojit na trase. V tom případě vyjdou ze stejného místa v 10 hodin. V Sudoměřicích zítra proběhne družební výstava vín, kterou pořádají v obecním sklepu ve Starém potoku sudoměřičtí zahrádkáři. K dispozici bude na 600 vzorků vín místních i přespolních vinařů. K dobré náladě bude hrát cymbálka Danaj ze Strážnice a začíná se od 13. hodiny. A Diecézní muzeum v Brně zve na výstavu malíře a grafika Milivoje Husáka v kryptě katedrály svatého Petra a Pavla. Nabízí průřez jeho realizacemi v sakrálním prostoru od studií přes kresby po modely z více než 30 míst, kde můžete jeho práce vidět v originále. Expozice bude přístupná od 30. dubna do 31. května denně mezi 10. a 17. hodinou. Zprávy s Věrou Šenbekovou jsou pro vás připraveny už za 3 minuty.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

cesta. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš však nebo nevidíš?

0: Bylo půl osmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Hrušovany u Brna chtějí tamní nádražní hospodu zapsat na seznam kulturních památek. Odhlasovali to tento týden zastupitelé. Budova z roku 1916 je podle nich i expertů s velkou pravděpodobností dílem architekta Adolfa Loose. Podrobnosti uslyšíte po zprávách. Větší obchody dnes zůstávají zavřené. Na státní svátek se totiž vztahuje zákon, podle kterého musí mít obchody nad 200 metrů čtverečních zavřeno. Výjimkou jsou obchody na vlakových a autobusových nádražích a letištích, benzinové pumpy nebo třeba lékárny. Dodržování zákona bude kontrolovat Česká obchodní inspekce. Práce na multifunkční hale, která vzniká v areálu brněnského výstaviště, se nyní soustředí na budování ledové plochy. Dělníci také montují osvětlení a dokončují úpravy venkovních zpevněných ploch, informoval předseda představenstva městské společnosti Arena Brno a radní pro dopravu Petr Kratochvíl z ODS. Stavba zhruba za 5 miliard korun se má podle Kratochvíla otevřít v říjnu. Policie obvinila čtveřici mladíků z krádeží nafty na Třebíčsku, dva z nich ještě nejsou plnoletí. Zadržení byly v polovině dubna, celkově způsobili škodu asi 300 tisíc korun, uvedla včera mluvčí policie Jana Kroutilová. Už dříve policie uvedla, že se od března meziročně zvýšil počet krádeží pohonných hmot, souviset mohl s růstem cen. Pamětní desku v belgickém městě Veterne bude mít rodák z Rožné na Žďársku Jindřich Beran. Československý stíhací pilot padl v Belgii v roce 1940. Deska bude odhalená 12. května v den 86. výročí jeho úmrtí. Na jižní Moravě dnes bude většinou polojasno, později dopoledne v průběhu dne zvětšená oblačnost a lokální přehánky spíše na Blanensku a Vyškovsku. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na severu kolem 18. Vítr slabý a biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na silnicích jižní Moravy je slabý a plynulý, platí to také pro dálnici D1, včetně úseku u Brna. Na pomezí Jihomoravského a Pardubického kraje dnes ale počítejte s omezením v Jevíčku kvůli cyklistickým závodům. Tam bude uzavřené Palackého náměstí a dotkne se to také hromadné dopravy. Autobusová zastávka Jevíčko náměstí bude dočasně mimo provoz. Podrobnosti najdete na webu koordinátora regionální dopravy na jižní Moravě IDSJMK.cz. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Václav Neckář zpíval na vlnách Českého rozhlasu Brno, je 9 minut po půl osmé. Hezké vstávání přejeme. Hrušovany u Brna usilují o památkovou ochranu tamní nádražní hospody. S návrhem už se zastupitelé obrátili na Ministerstvo kultury. Jsou totiž přesvědčeni, že 110 let starý dům je dílem světoznámého architekta Adolfa Loose. Opírají se o několik expertních výzkumů a taky o to, že Loos v obci prokazatelně navrhl i vilu, která je zřejmě prvním domem s historicky plochou střechou na našem území vůbec.
1: Mně osobně ta hospoda přišla vždycky velice zajímavá, nicméně mě nenapadlo, že by někdy tahle restaurace mohla mít nějakou vyšší architektonickou hodnotu.
2: Místo starosta Hrušovan u Brna a zároveň architekt Dušan Knoflíček z uskupení Mladá změna stojí před výpravní budovou a díváme se spolu k nádražní restauraci, stojící přes silnici.
1: Dříve na tomto místě stávala nádražní restaurace takzvaném německém secesním stylu.
2: V roce 1916 ji nahradil současný dům s plochou střechou, což podle znalkyně Loosova díla Jany Kožínkové bylo velmi neobvyklé.
3: V kontextu těch vesnických domků, které měly třeba maličké rozměry a ta střešní krytina byla nějaká třeba tradiční i došková, tak je to úkaz.
2: V prvním patře domu je ubytovna. V přízemí funguje hospoda s dřevem obloženými stěnami a podle barevných polepů na oknech uvnitř kdysi fungoval jukebox, biliard i zábavné automaty. Vnitřní architektonická hodnota není na první pohled výrazně patrná.
3: Pilíře, vysoké stropy, stropní průvlaky, pochozí balkon, takže to je taky vlastně unikátní.
2: Dům patří Tomáši Slavíkovi. Ten v e-mailu odpověděl, že z případného zpamátnění budovy není příliš nadšený. Zvažoval dřív přestavbu na byty, ale nečeká, že by mu to někdo povolil.
4: V situaci, kdyby byla budova prohlášena za památkově chráněnou, bych byl velmi omezen na svých právech, protože bych ji nemohl nějak upravovat a přestavovat. A na rekonstrukci v mém vlastnictví by bylo velmi obtížné získat jakékoliv finanční prostředky. Tedy se jeví jako optimální varianta odprodej budovy obci.
2: Obec si už v roce 2020 od jiného soukromníka odkoupila vilu Adolfa Loose. Na jejíž náročnou opravu se teď snaží sehnat peníze. Letos začne s rekonstrukcí děravé střechy. Zatímco vila je prokazatelně Loosovým dílem, u restaurace o tom podle Dušana Knoflíčka svědčí spíš série nepřímých důkazů, zveřejněných v roce 2020.
1: Protože žádná dokumentace se k tomu nedochovalo a těch fotografií je poměrně velice málo. Zpravidla ty fotografie jsou výřezy z historických pohlednic. Máme jich asi 4, možná 5.
2: Teprve letos v lednu si Knoflíček všiml, že v archivu vídeňské Albertiny se v Loosově sekci objevila fotka hrušovanské restaurace, což mělo být potvrzením, že jde o dílo Adolfa Loose. Archiváři se ale odkazují na zjištění českých badatelů z roku 2020, jak doplňuje Jana Kořínková.
3: Já jsem to konzultovala s Burghardem Rukšiem, což je člověk, který uspořádal Loosův archiv, takže mně se podařilo u něj získat takovou garanci toho, že opravdu ta fotka tam byla vždy, nevěděli, k čemu ji přiřadit, protože zejména neznali vlastně české nejenom stavby, ani zdroje. No a teď, když to vyšlo na povrch, tak ji přiřadili. To znamená, že ta pravděpodobnost je tam jako velmi vysoká.
2: K hospodě se můžou zájemci podívat celoročně. Do nedaleké vily můžou mimořádně nahlédnout tenhle víkend. Obec v domě a v jeho zahradě pořádá festival Loosovka ožívá. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je přesně 7:45, sváteční pátek 8. května a je tu aktuální předpověď počasí.
1: Počasí.
0: A i o svátečním pátku míříme za našimi pozorovateli, teď konkrétně do Bulhar za paní Bělou Frolichovou. Paní Frolichová, vítejte, pěkné ráno, jak to u vás vypadá?
2: Pěkné ráno vám i posluchačům přeji. No, opravdu to ráno je krásné, máme jasno, máme 13 stupňů, takže dneska bude asi hezký sváteční den. Tak přeji posluchačům, ať si to krásně užijí. Slibuji nám opravdu sluníčko. Včera tady u nás sprchlo, jenom nějaká přehánka, jenom 2 mm, to, což je opravdu jediná přehánka za tento měsíc. A za minulý napršelo jenom 3 mm, tak opravdu jako všude máme strašně sucho. Ale jinak bez větří a je krásný den, tak ať si to všichni užijí.
0: Moc krát děkujeme, přejeme vám samozřejmě nejenom krásný prodloužený víkend, ale i nějaké ty srážky, jak říkáte, opravdu by jich bylo už zapotřebí. Mějte se hezky, paní Frolichová, díky a naslyšenou.
2: Děkujeme, naslyšenou.
0: Děkujeme. Předpověď počasí pro dnešek slibuje, že obloha bude většinou polojasná, ráno i skoro jasná, více oblačnosti bude hlavně na severu kraje, kde se můžou objevit i přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty mezi 19 a 22 stupni Celsia, vítr slabý severních směrů nebo vítr proměnlivý do 15 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo v 5 hodin a 21 minut, zapadne ve 20 hodin a 20 minut. Krásné ráno přejeme.
3: Hostem Dobrých rad 11. května bude mistr čajů Adrian Drozdek. Povídat si s ním budu o blahodárném nápoji maté, který se připravuje z lístků cesmíny paragvajské. Co tento čaj obsahuje a jak ho správně popíjet? Proč bychom se na tento nápoj přátelství měli spolehnout i v případě úzkostí nebo při problémech se soustředěním? Povídat si budeme o směsi, za kterou získal Adrian Drozdek první místo v evropské čajové soutěži. Tohle si nenechte ujít. Srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
4: Pojďte s námi za tou smutnou částí historie Moravy. Temné letopisy moravské nás vedou na místa smutně propojená s životy mnoha lidí. V premiéře každý pátek, krátce před 9:00 ráno, na vlnách Českého rozhlasu Brno. A pak na rozhlasovém webu a v aplikaci Můj rozhlas. Desítky příběhů už zazněly a na setkání u dalších připomínek událostí i osudů lidí, na které bychom neměli zapomínat, se těší Michal Isteník.
1: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: 7:50, posloucháte o svátečním pátku Český rozhlas Brno. Jsme rádi, že jste s námi. Státní svátek už druhý týden v řadě prodloužil víkend. Je den vítězství 8. květen, který připomíná také ukončení druhé světové války v Evropě. I když po něm se také ještě střílelo. Tehdejší události si teď připomeneme s redaktorem Šimonem Francem. Šimone, pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak připomene den vítězství samotné Brno?
1: Brno pořádá vzpomínkový akt k výročí akce konce druhé světové války každoročně. Po položení věnců k památníku vítězství nad fašismem a zaznění české hymny si Brňané budou moct prohlédnout historickou expozici připomínající hrůzy nacistického režimu. Upomínková akce se koná v areálu Kounicových kolejí. Proč město opakovaně vybírá k pietnímu aktu právě toto místo, vysvětluje mluvčí Brna Klára Opálková.
2: Kounicové koleje sloužily v letech 1940 až 1945 jako věznice brněnského gestapa a shromaždiště transportů do koncentračních táborů. Prošlo tudy 170 tisíc vězňů a 1350 z nich zde přímo na dvoře bylo také popraveno.
1: Na den vítězství připravilo speciální program taky brněnské podzemí. Nabízí badatelské prohlídky krytu Denis, kde se návštěvníci dozví, jak obyvatelé Brna prožívali letecké nálety i osvobozování města. Prostředí krytu jim nabídne autentické nahlédnutí do historie.
0: Připomeňme aspoň malým výběrem, Šimone, v jakých dalších městech na jihu Moravy si lidé připomenou výročí konce války.
1: V Blansku začnou vzpomínkové akce v 10 hodin u památníku obětem druhé světové války. Ve Znojmě se pietní akt uskuteční na centrálním hřbitově za doprovodu ústřední hudby armády České republiky. Netradiční program připravil památník holokaustu Romů a Sintů na Moravě v Hodoníně u Kunštátu. Návštěvníci se tam můžou zdarma zúčastnit třech komentovaných prohlídek. Od 4 odpoledne poté následuje přednáška o vypálení obce Prlov a beseda o romském partizánu Antonínu Murkovi. Vysvětluje historik Muzea romské kultury Radovan Krhovský.
3: Ten je právě s Prlovem spojený, protože on byl vězněný v našem táboře vlastně v Hodoníně u Kunštátu, ze kterého uprchl a potom vlastně v té oblasti Vízovických vrchů působil jako partizán. A na besedu vlastně přijdou potomci právě toho Antonína Murky, jednak jeho dcera Cecílie Machovčáková a potom taky synovec Rudolf Murka.
0: A teď ještě trochu prakticky. Připomeňme, prosím, Šimone, jak se tento státní svátek dotýká běžného fungování obchodu a dopravy?
1: Velké obchody zůstanou dnes zavřené. Den vítězství patří mezi státní svátky, kdy zákon zakazuje prodej ve větších prodejnách. Otevřeno ale mohou mít menší obchody s plochou do 200 metrů čtverečních a výjimku mají také čerpací stanice, lékárny nebo prodejny na nádražích a letištích. Městská hromadná doprava bude dnes jezdit podle jízdního řádu pro víkendy. V Brně navíc kvůli zavřeným nákupním centrum neobslouží linka 78 zastávky v Modřicích u obchodních domů.
0: O akcích a omezeních během dnešního dne vítězství jsme mluvili s reportérem Šimonem Francem. Šimone, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
4: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Dnes večer v České televizi. ČT1. Dá mladá žena přednost hlasu svého srdce nebo rozumu? Barbora Munzarová a Jiří Dvořák v příběhu o lásce a odpovědnosti Vůně vanilky. ČT2. Pro záchranu židovského chlapce bude maďarská vdova riskovat vlastní život. Premiéra filmu Emma a smrtihlav. A ČT Art uvede v premiéře strhující koncert britské hudební legendy plný nesmrtelných hitů. George Michael v Londýně. Páteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Hrušovany u Brna chtějí nechat zpamátnit tamní nádražní hospodu. Tisíce vojáků se zapojí do charitativního běhu pro válečné veterány. Čeští hokejisté porazili na úvod švédských her domácí výběr 3-1. Dnes bude většinou polojasno a teploty až 22 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Nádražní hospoda v Hrušovanech u Brna by se podle vedení obce měla stát kulturní památkou. Zastupitelé se s návrhem obrátili na Ministerstvo kultury. Budova z roku 1916 je podle nich i několika expertů dílem architekta Adolfa Lose, který v podobné době v obci postavil i obytnou vilu.
3: Oba domy mají plochou střechu, což bylo před 110 lety v takové obci neobvyklé, potvrzuje znalkyně Losova díla Jana Kořínková.
4: V kontextu těch vesnických domků, tak je to úkaz.
3: Experti dosud měli o autorství sérii nepřímých důkazů. Místo starostu Dušana Knoflíčka z uskupení Mladá změna přesvědčil letošní nález historické fotky ve vídeňském archivu.
5: Chtěli jsme mít takovou nějakou jistotu, protože zase nechtěli jsme střílet takzvaně na prázdno. Chceme prostě, aby ta stavba byla posledně ochráněna.
3: Hospoda má soukromého majitele. Ten v e-mailu odpověděl, že z návrhu na zpamátnění příliš radost nemá. Dříve zvažoval, že dům přestaví na byty. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
2: Prezident Petr Pavel se v 8:30 sejde s premiérem Andrejem Babiše z Hnutí ANO. Jednat budou o červencovém summitu NATO v Ankaře. O vedení delegace usiluje prezident, ten ale v seznamu účastníků letu na summit není. Babiše má podle rozpisu cest armádních letadel na summit doprovodit ministr zahraničí Petr Mancinka z motoristů a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Asi 4000 vojáků se dnes zapojí do charitativního běhu pro válečné veterány kolem republiky. Akci organizuje 22. základna vrtulníkového letectva. Vojáci štafetově uběhnou 1800 kilometrů podél státních hranic. Odstartují u pěchotního srubu na Holem v Orlických horách. Výtěžek z akce půjde na vojenský fond Solidarity. Podpořit ho ale může kdokoliv. V jihomoravských Valticích se dnes a zítra budou konat tradiční vinné trhy. V 59. ročníku jedné z nejstarších soutěží a výstavy vín mezi sebou soutěžilo 771 vzorků z 11 zemí. Největší zastoupení měla Česká republika. Na předních příčkách se umístila vína z Mikulova, Valtic a Rakouska. Vína budou moci návštěvníci ochutnat v jízdárně a španělské konírně Valtického zámku. Sport. Čeští hokejisté ukončili Švédům sérii výher ve všech dosavadních zápasech evropských turnajů. Národní tým porazil na úvod švédských her domácí výběr 3-1. Trenérský tým musel změnit přípravu na zápas, protože ve čtvrtek přišli Češi o trénink kvůli díře v ledu. Mluví o tom hlavní kouč Radim Rulík.
6: Jsme dali systémové věci do rozbrusení. I jsme si udělali jaký video s hráčema, podívali jsme se na pár situací, jak se na to nachystat. Hlavně na to velký hřiště, protože Švédové přehrávají strana. Hrajou na to, že ty hráči se nepřemístí správně a nerozeberou si správně ten prostor po tom přehrání.
2: Na turnaji bude hrát Česko ještě zítra proti Finsku a v neděli se Švýcary.
0: Počasí.
2: Na jižní Moravě dnes bude většinou polojasno, později dopoledne a v průběhu dnes většiná oblačnost a lokální přehánky spíše na Blanensku a Vyškovsku. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na severu kolem 18. Vítr slabý a biozátěž je mírná. Více o počasí za chvíli s brněnskými meteorology.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Po silnicích jižní Moravy pojedete plynulé, opatrně v Boskovicích v Havlíčkově ulici. Tam dopravu řídí policie, protože je stržené osvětlení na přechodu pro chodce. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásné ráno vám všem, milí posluchači, 5 minut po 8 hodině, s vámi Český rozhlas Brno. Posloucháte nás o svátečním pátku 8. května 2026. Svátek dnes slaví Zlatan, a nebo také Zlatomír, blahopřejeme. A samozřejmě dnešek je také svátečním dnem pro všechny občany České republiky, tak si ho užívejte v klidu, pohodě, můžete dnes vyrazit na nějakou pěknou vycházku, výlet, anebo je to tak třeba začátek vašeho prodlouženého víkendu, který může začít klidně třeba narozeninovým mejdanem, pokud jste narození 8. května, proč ne? Buďte zdraví, šťastní a spokojení, posíláme vám od Mňágy až Ďorb písničku Nejlíp jim bylo. Přidáme také Marii Rotrovou, Co mám, to dám, jak taky jinak, no a počasí s brněnskými meteorology nevynecháme stejně tak. Pavel Kašpar u mikrofonu, krásný sváteční den vám všem.
0: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, sváteční páteční 8 hodin a 11 minut. Čas na počasí s brněnskými meteorology, u mikrofonu Jitka Kučerová. Jitko, hezké ráno, vítejte.
2: Dobré ráno.
1: Jak to vypadá s teplotami a počasím? Tady přes okno celkem sympaticky.
2: Ano, i když dnes mám ráno dojem, že oblačnost tak zhruba tuší, jaké jsou administrativní hranice Jihomoravského kraje, protože všude kolem mě je oblačnosti poměrně dost a ona samozřejmě rámuje i hranice našeho kraje, takže v rámci Jihomoravského kraje je nejvíc na severu, severovýchodě, ale jenom opravdu spíš na těch hranicích. Potom také v oblasti, řekněme, Bílých Karpat a na Hodonínsku částečně, jinde je v podstatě skoro jasná nebo na nejvýš polujasná obloha a v těch předtím zmíněných oblastech je spíš oblačno nebo možná i skoro zataženo. Srážky se momentálně žádné nevyskytují, teploty jsou většinou kolem 12-13 stupňů a vítr aktuálně fouká spíše slabší od severozápadu až severu.
1: Jitko, jaký bude dnešek? Bude to podobné včerejšku?
2: Ona by se ta oblačnost měla trošičku, teď to řeknu možná nespisovně, rozlízat postupně během dne i na ostatní území Jihomoravského kraje, ale bude to taková ta kupovitá, řekněme už skoro letní oblačnost, nemusí být úplně málo, nicméně chvílemi může být v průběhu dne i polojasno a také potom přes den je nějaká možnost, sice nemoc velká, že se objeví přehánky. Ony by spíš měly být jenom takové lokální, hlavně na Blanensku a Vyškovsku, takže řekněme, že se budou držet spíše takového toho kopcovitějšího terénu.
1: Ano.
2: A k večeru se pak tady ta kupovitá oblačnost bude rozpouštět, ale zároveň od jihu může přibývat vysoká oblačnost nebo taková ta oblačnost vyšších pater a ona může být asi nebo bude často průsvitná. Teploty dnes odpoledne 20 až 23 stupňů, sever kraje tam bude o něco chladněji, tam většinou tak kolem 18-19, no a vítr slabý, severozápadní až severní, později se bude stáčet více k severovýchodu.
1: Víkend bude také takto slunný, řekněme v uvozovkách, a s příjemným teplým počasím.
2: Částečně ano, podobný bude i zítřek, v podstatě zase nějaká ta jednak kupovitá oblačnost, která se zase bude tvořit hlavně přes den, k ní v noci a i nad ránem se mohou vyskytovat i vyšší patra oblačnosti, ale ona zase bude průsvitná. I zítřek může přinášet nějaké lokální přehánky, ale zase naopak, pokud někde, tak spíše na jihozápadě, jihu kraje, to znamená, dejme tomu Znojemsko, tam je asi ta pravděpodobnost zítra, i když je malá, tak největší. Teplotně by zítřek měl být asi podobný tomu dnešnímu dní, takže zase těch 20 až 23 stupňů, možná o stupínek víc k 24, a neděle ta asi bude nejteplejší kolem 25 stupňů.
1: Jitko, moc krát díky, poprosím ještě o teplotní rekordy pro 8. květen.
2: Nejvyšší hodnota 31 stupňů je z Lednice a naměřena byla v roce 2003, Žďárná na Blanensku rok 1944 a hodnota nejnižší minus 3 stupně.
1: Moc krát díky, to byla meteoroložka Jitka Kučerová. Jitko, krásný sváteční pátek, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Děkujeme.
0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Zpíval Pavol Habera, je 8 hodin a 19 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. V Česku dnes slavíme Den vítězství, připomíná 81 let od porážky nacistického Německa. Většinu Jižní Moravy osvobodila spojenecká vojska už na přelomu dubna a května. Události, které se jeví jako dávná minulost, stále přetrvávají ve vzpomínkách pamětníků, i když i jejich obsah ovlivňuje dlouhý čas od události a také to, jaké informace tehdy mezi lidmi zaznívaly.
1: Když šla ta fronta, tak my jsme byli, myslím, týden ve sklepě. Máma vždycky odskočila v nočních hodinách, něco uvařila a zase do sklepa, protože všude se střílelo.
2: Vzpomíná 97-letý Josef Konečný z Vyškova. Konec války ho s rodiči zastihl v bývalé hájence mezi Tlumačovem a Kroměříží. Vybavuje si také, jak ustupující Němci vyhodili do povětří všechny kroměřížské mosty přes Moravu.
1: A to dřevo všechno plavalo směrem Kroměříž, Tlumačov na Pajedla, po proudu k Hradišti.
2: Pan Konečný mluví také o události z Lulče u Vyškova, o kterému později vyprávěli jeho kolegové, když se učil na tesaře.
1: Z těch tesařů jedna parta pracovala na Luleckém Martině, když Němci vyhodili muniční vagón, tak ta věž na Martině sfouknula jako papír na hřbitov.
2: Ve skutečnosti ale šlo o nálet sovětských letadel na německý muniční transport, uvádí na pravou míru historik Lukáš Lexa z Moravského zemského muzea v Brně.
3: Byl doslova napěchovaný různými trhavinami a ten výbuch rozmetal ty trosky toho vlaku a nádraží až 1 kilometr daleko. Opravdu byla to silná tlaková vlna a vznikl tam velmi hluboký kráter.
2: O tomto náletu se dochovalo svědectví jednoho z letců, gardového poručíka Kumskova. Zapsané je v knize Osvobození Jižní Moravy v roce 1945.
4: Při třech útocích jsme svrhli na nádraží 212 kusů bomb od 2,5 do 100 kilogramů. Potom jsme kanóny a kulomety zasáhli lokomotivu, která se snažila odjet. Vagóny explodovaly strašlivým výbuchem.
2: Příchod Rudé armády do Křenovic na Vyškovsku zasáhl do života tehdy 10leté Jany Flachsové.
5: Nás vystěhovali z našeho domu, protože tam přišla ta Koněvova armáda za naším domem. Tam si oni udělali ležení. Spustili ti vojáci všechno, jo. Tak jich ostříkávali, aby byli čistí stříkačko a tak. A to velení si vybralo ten náš dům. Řekli nám, ať voden jdem pryč.
2: Lukáš Lexa ale pochybuje, že by šlo o armádu maršála Koněva.
3: Byly to jednotky pod velením maršála Malinovského. Mohl tam být nějaký třeba generál, kterého si ti místní lidé zaměnili, ať už za maršála Malinovského Koněva nebo nějakou jinou osobnost, jejíž jméno jim utkvělo potom v paměti.
2: Zhruba po týdnu vojáci z Křenovic odtáhli. Jana Flachsová na ně má i úsměvnou vzpomínku.
5: Jak jsem šla tím ležením mezi těma vojákama, tak jeden mě dal hodinky. Druhý mě jich zebral a dal mě housle. A než jsem došla na konec toho ležení, tak jsem přišla domů z homolí cukru. Říkala jsem, mami, tati, já mám cukr. A oni mě tenkrát řekli, no to přinesla to nejcennější, co zmohla.
2: Uzavírá své vzpomínání Jana Flachsová. Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

lidem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: V Hodoníně u Kunštátu si dnes můžou lidé připomenout konec druhé světové války. Památník holokaustu Romů a Sintů na Moravě pořádá 3 komentované prohlídky. Od 4 hodin odpoledne bude následovat přednáška o vypálení obce Prlov a beseda o romském partizánu Antonínu Murkovi. Ulici Alfonze Muchy v Hrušovanech nad Jevišovkou na Znojemsku čeká kompletní rekonstrukce. Město dostalo stavební povolení. 2měsíční práce za téměř 9 milionů korun začnou v červenci, informovala nezávislá starostka Hrušovan nad Jevišovkou Eliška Volná. V Národním parku pod Jív se v sobotu lidé můžou zúčastnit komentované vycházky o životě exmorských koní. Hřebce původem z Anglie poprvé správci parku vypustili na tamní pastviny před 8 lety. Loni se 6 koní přestěhovalo na novou pastvinu u obce Havraníky u Znojma, kde vycházka zítra v 9 hodin a 30 minut začne. V připravovaném Reuse centru v Moravských Budějovicích budou moci lidé finančně podpořit místní zeleň. Plánuje to vedení města. Za odnesené věci bude možné místo symbolického poplatku přispět do sbírky na obnovu rostlin na území Moravských Budějovic. Podle vedení radnice jde o administrativně lepší cestu, než vybírat věci za Reuse centra z peníze. Katoličtí věřící dnes budou putovat z Brna do Křtin na Blanensku. Trasa dlouhá 15 kilometrů povede od kostela svatého Václava v Obřanech. Poutníci pak budou ve křtinské bazilice jména Panny Marie prosit za město Brno a jeho obyvatele. Mši ve Křtinách odpoledne povede generální vikář brněnské diecéze Pavel Kavka. Na jižní Moravě dnes bude většinou polojasno, později dopoledne a v průběhu dne zvětšená oblačnost a lokální přehánky, spíše na Blanensku a Vyškovsku. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na severu kolem 18. Vítr slabý a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na silnicích jižní Moravy je plynulý, silnější je pak na dálnici D1 u Brna, hlavně ve směru od Prahy na Brno. Zdržíte se v kratší koloně mezi stým 92. a stým 96. kilometrem maximálně 5 minut. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: sportovcem, tělem i duší panem Jaromírem Meixnerem, protože hokeje je stále spoustu. A vstup do švédských hokejových her se naší reprezentaci podařil. V Ängelholmu včera vyhrála naše reprezentace nad domácím týmem 3-1, což bylo, pane Meixnere, hodně velké překvapení. A po jakém výkonu? Vítejte, dobré ráno.
1: Dobré, krásné slunečné ráno, přeji vám i všim příznivcům hokeje. No, tak samozřejmě na to, že jsme jednak suverénně vládnou Švédové tady té Euro Hockey Tour, v podstatě do tohoto zápasu ztratili jenom za jednu remízu, jinak suverénně to ovládají a už jsou jistí vítězové. Navíc nás pětkrát za sebou předtím porazili. Takže ano. Se čekalo, že zase znovu v podstatě a ještě k tomu v domácím prostředí vyhrají, ale oha, našim borcům se podařilo po velmi dobrém taktickém, zodpovědném bránícím, hlavně v té obrané fázi před brankářem Pavlátem, který chytá, výborně se nám podařilo je porazit. Jinak tak ta sestava těch Švědů je taková zvláštní. Oni tam mají dva kluky, kteří mají 18, dva kluky 19 roku a pak tam mají 7 borců, kteří mají přes 30. Ale my tady v této kategorii těch mladých nemáme pod 20 ani jednoho a jenom jednoho 35-letníka, kterým je obránce Michal Kempny. Tak je to taková zvláštní, ta jich sestava je opravdu taková zvláštní, ale samozřejmě nemusí být konečná, to je bez debaty. Takže myslím, že jsme zaskočili už tím, že prostě jsme s nima drželi bruslařský krok, nenechali jsme je vůbec přečíslovat a 8 vteřin před koncem první třetiny při přesilovce se trefil Michal Kovalčík, perfektní, taková nahrávka, kaus, střela, gól, bum, tak to je trošku zaskočilo, taková takzvaná branka do šatny, vždycky nepříjemná. A potom v druhé třetině, v 35. minutě, Christian Reichl, to je syn slavného toho hokejisty, Roberta Reichla, s dorážkou ze vzduchu, skoro jak tenista, ten puk se tam odrazil a jak tenista to tam plácel, ale měl to krásně dole, tu hokejku, neměl ju nad hlavou, takže 2-0. No a potom samozřejmě Švédové s velkým tlakem v 57. minutě, takovým motivem, jak my říkáme, od modré čáry, hák vystřelil a myslím si, že brankář Pavla to neviděl, se krásně připotal a skončilo to v síti. Pak si vzali, naši měli vyloučení, bylo nás 6 na ledě, takže Švédové toho využili, hráli vlastně, začali hrát 6-4, ale Michal Kovařčík, ta čeština někdy dává zabrat, tak se bral puk tomu švédskému hráči a v pádu, jak spadl za kopel, tak v pádu ještě stačí do prázdné branky to dorazit. Takže ano, paráda, perfektní výkon, musím říct, našeho manča.
0: Tak to je rozhodně skvělá a příjemná zpráva. Ve druhém utkání se utkali Švýcaři s mužstvem Finska. Jak to dopadlo tam, pane Meixnere?
1: A taky takový překvapivý výsledek, protože a Švýcaři zřejmě ovládají nájezdy, protože jistě si fanoušci pamatují, že v Českých Budějovicích nás porazili na nájezdy a to se opakovalo také, takže Švýcaři porazili Finy 5-4 po nájezdech a je pravda, že stále vedli 1-0, potom ve druhé třetině 2-0, Finové sice se srovnali na 2-2, ale Švýcaři zase 3-2, Finové na 3-3, Švýcaři 4-3, z přesilovky srovnání 4-4, prodloužení nic, no a pak se šlo do nájezdu a jak se ukázalo, zase byli lepší a proměnili 2, zatímco Finové jenom 1. Takže je to takové, řekněme, ne obrovské překvapení, ale určitě je, protože Švýcaři jsou stále v té, jaksi na posledním místě. Tak a jinak samozřejmě to pokračuje. Dnes je takový takzvaný přesunovací den, ale ten se tentokrát nekoná, protože i ten zápas těch Finů se Švýcary se hrál také v Ängelholmu. No a dnes mají teda mančafty volno. Zítra my se utkáme ve 12 hodin s Finy a v neděli v 12 hodin ze Švýcary. Tak jinak z českých hráčů, nebo z brněnských hráčů včera hrál za národním mančov jenom Ščotka a také Kunc, který se vrací ze zámoří. Tak to je všechno dneska.
0: Pane Meixnere, moc krát díky, přejeme krásný víkend, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: počasí.
1: Doufám, že i vám je prýma, nám s vámi určitě. Je 8:45, sváteční pátek 8. května. Máme pro vás předpověď počasí, sledujeme také teploty v regionu, jak se vyvíjí. A teď po ránu už stoupají, pohybují se v rozpětí od 11 do 14 stupňů Celsia. 11 tedy nejnižší teplota momentálně v Šišnově Hájku, 14 stupňů už v Lednici, v Kobylí, ale také v Brodě nad Dyjí a v Pohořelicích. A předpověď počasí, ta slibuje většinou polojasnou oblohu, ráno i skoro jasnou. Více oblačnosti bude hlavně na severu kraje, kde se můžou objevit i přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty mezi 19 a 22 stupni Celsia, vítr slabý severních směrů nebo vítr proměnlivý do 15 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré, bio je dnes na jedničce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 21 minut, zapadne ve 20 hodin a 20 minut. Dobré ráno přejeme.
2: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí brněnská skupina Young Pekáč. Pod tímto názvem se skrývá soubor mladých muzikantů kolem Mojmíra Bártka, dlouholetého člena orchestru Gustava Broma. Vystoupí 12. května od 19 hodin. Uslyšíte swing a jazz, samozřejmě hlavně ve skladbách, na kterých se Mojda Bártek podílel především jako aranžér. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Mojdy Bártka a jeho souboru Young Pekáč přijďte 12. května od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
3: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
4: Jan Skáce byl, řekl bych, knihožrout. On nosil knihy stále v podpaždí.
5: Jeho přátelé říkali Honze Kuna na knížku.
4: Ano. Když byl studeněj, tak měl plné kapsy svrchníků, výjimečně i saka knih. A s přibývajícími lety ještě se vždycky vyzbrojil síťovkou. Takovému vášnivému hltači bylo velice obtížné knížku nepůjčit.
3: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
6: Chovatelské poradně přivítáme v pátek 8. května veterináře Milana Štourače a u příležitosti Světového dne lupusu, který připadá na tuto neděli, si budeme povídat o autoimunitním onemocnění psů a koček a tím je právě lupus. Probereme nejen příčiny, ale také možnosti léčby a úlevy pro naše domácí mazlíčky. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
7: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.
0: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 51 minut. Je tu sváteční pátek a s ním taky 52. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Cyklus uváděný hercem Michalem Istejníkem zní každý týden v tomto čase.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Istejníkem.
2: 1900 bouře připravila o život milenecký pár. Trvala sice jen půl hodiny, nejprudší byla jen asi 10 minut, ale není pamětníka, jenž by byl svědkem stejného divadla, které rozbouřené živly poskytovaly. Tak popisují Lidové noviny bouři, která se večer 4. července 1900 snesla na Brno. Následovala po velmi horkém dni a nepředcházely jí žádné významnější předzvěsti. Nad městem se jen schromažďovaly těžké olověné mraky. Autor barvitě vykresluje detaily. Od věžičky na svatojakubském kostele klátící se jako třtina, přes lámající se stromy, okna vytržená s rámy až po reakce zvířat v cirkusu pana Henryho. Pády stromů trhaly elektrická vedení, poškozovaly štíty domů a vítr připomínal orkán. Dějištěm nejsmutnější části se stal park Lužánky, ve kterém se právě procházeli, jak dobová média připomínají, inženýr Jan Nemela z první akciové moravské továrny na motory a 20-letá šička Josefka Schindlerová. Blížící se bouře je hnala domů. V okamžiku, kdy přírodní katastrofa Lužánky zasáhla, byly poblíž lávky přes potůček, který tam tehdy tekl. Zaslechli podivný praskot, přidali do kroku a přímo na ně padl vyvrácený kmen stromu. Lidové noviny jdou do hlubokých detailů, včetně toho, že 29-letému muži strom doslova urazil hlavu. A všímají si další smutné souvislosti. Že k místu pádu stromu doběhl krátce poté člověk, který chtěl vidět oběti. Policisté mu v tom nejprve bránili. Poté se však ukázalo, že to byl otec Švadleny, kterého předtucha dohnala do parku. Šanci pomoci neměl.
1: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.
0: To byl 52. díl našeho cyklu. Další kapitolu letopisu napíšeme společně s hercem Michalem Istejníkem a kolegou Milošem Šinkýřem zase za týden v tomto čase. Dobré ráno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 56 minut. Nejkrásnější dívce zpíval Karel Kahovec a já teď mluvím ke šviháku lázeňskému, tomu největšímu. Je tady opět Zdeněk Junák, dnes vyzdoben rozkvětajícím šeříkem, jak taky jinak 8. května. Zdeňku, vítej, dobré ráno.
1: Děkuji ti za velmi milé přivítání, drahý Pavlíku, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače. No tak po dvoudenní pauze, to víš, co jsme se spolu neviděli, tak jsem velice rád tě vidím, tak jsem se musel trošku nastrojit a prostě bych řekl vystylovat. Včerejšek jsem měl takový bezvadný, protože jsem odvezl svoji rodinku, tedy jako svoji manželku k nám na Radějov. Jsou tam až do neděle, protože dneska je volno, takže prodloužený víkend, takže i s vnoučatama, i se Zuzankou, já jsem je tam jenom odvezl. A pak už jsem pádil do Uherského Hradiště, protože jsme měli, byl první čtvrtek a měli jsme sraz s mými spolužáky. Bylo to výborný, bylo to fakt výborný, akorát přijel jsem trošku později, protože jsem narazil na takovou dopravní nehodu, která mě tedy opravdu zasekla. Dostal jsem se do ní neposlouchal jsem zpravodajství v rozhlasu, kde bych se to dozvěděl, protože jsem si říkal, na trati Brno Hradiště se nic zásadního nestane, tak jsem poslouchal CDčko, no a už jsem se tam dostal tak daleko, že nebylo možno ani couvnout, ani dopředu, ani doleva, ani doprava, takže jsem musel počkat, až se to prostě všechno a jinak všechno výborný. Takže Pavlíku, vypadá to venku hezky, sice ráno asi trošku bylo chladněji, viď?
0: Dneska člověče ne, dobrý to bylo. Dneska fajn.
1: Jo. Takže svítí tam sluníčko, vypadá to na pěkný letní den, užij si ho, zítra máme víkend.
0: Těším se.
1: Takže si ho taky užij, no a v pondělí se uvidíme, se těšit.
0: Těším se taky. Zdeňku, moc krát díky, krásný den tobě a samozřejmě i vám všem, milí posluchači. Na závěr trocha poezie dnes pera Jana Buriana. Báseň se jmenuje Hlas. Dnes v noci za mnou přišla do snu. Měla tak sytý, jasný hlas. A vůbec celá byla jako z kosmu a neměl to žádný kas, když řekla, rozdej se včas, rozdej se včas. Mějte se hezky v pondělí, naslyšenou.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Pietní shromáždění u Kounicových kolejí v Brně připomene konec války a uctí památku obětí. Dopravní podnik kvůli svátku omezuje provoz, posílí ho jen u výstaviště kvůli Majálesu. Dnes bude většinou polojasno a teploty až 22 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré dopoledne. Lidé v Brně si dnes připomenou 81 let od konce druhé světové války při pietním aktu u památníku vítězství nad fašismem v areálu Kounicových kolejí. Věnce k pomníku položí pamětníci i zástupci města a kraje, kteří uctí památku obětí války. Právě Kounicovy koleje byly za okupace věznicí a popravištěm, upřesňuje mluvčí Brna Klára Opálková.
2: Kounicovy koleje sloužily v letech 1940 až 1945 jako věznice brněnského gestapa a shromaždiště transportů do koncentračních táborů. Prošlo tudy 170 tisíc vězňů a 1350 z nich zde přímo na dvoře bylo také popraveno.
0: Výročí si připomenou i čeští politici a zástupci armády tradičně na pražském Vítkově. Letos začne pietní akt stejně jako v Brně v 10 hodin dopoledne. Akce se zúčastní třeba prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš z hnutí ANO anebo předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS. Při pádu motorového rogala na Znojemsku se včera večer zranil jeho pilot. Lehký stroj kolem 20. hodiny spadnul z asi 15-metrové výšky u obce Hatě. Hasiči místo zajistili proti vzniku požáru a zraněnému pilotovi poskytli první pomoc. Záchranáři ho potom transportovali vrtulníkem do nemocnice. Podle policie pilot cizí národnosti nad strojem při přistání ztratil kontrolu kvůli porivu větru a zřítil se na pole. Případem se dál zabývají znojemští kriminalisté. Brněnskými ulicemi dnes jezdí méně spojů. Na státní svátek jezdí autobusy, tramvaje a trolejbusy podle víkendových jízdních řádů. Dopravní podnik města Brna ale zároveň některé linky posílí kvůli hudebnímu festivalu Majáles na výstavišti.
3: Po většinu dne bude z Komárova k hlavnímu nádraží a výstavišti, případně i dál do Bystrce, jezdit posilová tramvajová linka P1. V provozu bude do 5 hodin ráno. Dopravní podnik také vypraví posilovou linku P12 z výstaviště k Technologickému parku a P9 z výstaviště do Čertovy Rokle. Účastníci festivalu mají k příjezdu a odjezdu primárně používat tyto tramvaje. Provoz nočních autobusových linek posílený nebude. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes bude většinou polojasno.

0: No, později dopoledne a v průběhu dne zvětšená oblačnost a lokální přehánky spíše na Blanensku a Vyškovsku. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na severu kolem 18. Vítr slabý, rozptylové podmínky dobré a biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S kolonou počítejte na dálnici D1 u Brna v úseku mezi stým 89. a stým 96. kilometrem. Se zdržíte kvůli dopravnímu omezení okolo 5 minut. Většinou jde o kolonu kamionů v pravém jízdním pruhu. Jinak byste po silnicích Jižní Moravy měli jezdit dnes plynule. Šťastnou cestu bez nehod do vašich cílů vám přeje Věra Šenbeková a také Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Chuť makat se neuplatní, dneska je tu svátek státní. Kalendáře hlásí z dálky, slavme konec druhé války. Je to vážné převelice, obchody jsou na petlice. Jen já zavdám důvod k chvále, otevřeno vždyť mám stále. I ve svátek budu z lásky pouštět desky a též pásky. Zahraju vám v době míru jen kvalitu a ne šmíru. Tak i dnes v den oddechu oddejte se poslechu. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro promiňte, pro sváteční srdcovky Zdeňka Junáka.
2: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte ve svátečních srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pátek 8. května 2026. Připomínáme si konec té strašné druhé světové války a my to máme zaznamenáno v kalendáři jako státní svátek Den vítězství. Takže užijte si dnešní sváteční den. V Brně nám trošku svítí sluníčko, sem tam trošilinku zajde a zase vysvítne. Vypadá to opravdu na pěkný jarní den, tak si ho hezky užijte. A já už tady mám první přáníčko ze záznamníku, pojďme si ho poslechnout.
1: Dobrý den, pane Junáku. V neděli 10. května mají svátek maminky. Zahrejte prosím ve vašem pořadu písničku od skupiny Holky pro mámu, pro potěšení, radost a hezký den prožitý s úsměvem pro maminky Lenku Menšíkovou z Bíkovic, Emilku Hemzalovou z Ráječka, Petru Vávrovou z Letovic, Evičku Ocáskovou z Niklovic, Helenku Menšíkovou z Ráječka, Evičku Vávrovou ze Štěpánova nad Svratkou, Zdenu Nedomovou z Vrtěžíře, Dášu Vlasákovou z Doubravníka, Hanu Křížovou z Mikulovic u Znojma a také pro mě. Všem jmenovaným krásnou a pohodovou neděli, hodně štěstí, zdraví a spokojených dnů. Ať vás život stále hýčká a všichni vás mají moc rádi. Vše nejlepší ke dní matek vám přeje Zdena a posílám pomyslnou kytičku. Pane Junáku, za odvysílání v srdcovkách 8. května vám děkuji. Naschledanou.
0: Milá paní Zdeno, rád splním vaše přáníčko, jak vy říkáte, že posíláte pomyslnou kytičku, já pošlu vámi vybranou písničku. Takže už je tady skupina Holky a pro mámu.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Písnička dozněla Máma od skupiny tedy Pro mámu od skupiny Holky. Doufám, že všechny maminky potěšila a doufám, že všichni jste si vzpomněli na své maminky, matky, mamušky, nebo jak jim říkáte, nebo jak jste jim říkali. A já se opět zastavím chvilinku v Brně. Když jednou císařovna Marie Terezie navštívila Brno, napadlo ji, že by se ráda podívala do kartuziánského kláštera v Králově Poli. Když panovnice přišla do kláštera, mniši se kolem ní sběhli a prosili jí: Vaše veličenstvo, náš řád zapovídá, aby nějaká žena vstoupila na půdu kláštera. Ale já jsem vaše panovnice a mně je všecko dovoleno. Odsekla jim Marie Terezie a chtěla jít dál. Ale mniši jí vysvětlovali, že ani jí to není dovoleno. Vysvětlovali a prosili a za nic na světě jí nechtěli pustit dál. Ani císařovna nechtěla ničemu rozumět. Nakonec se rozlobila a v hněvu odešla pryč. To vás bude mrzet, že jste odepřeli poslušnost své panovnici. Ty mnichy prý urazila své hlavost císařovny a každé místo, kam svou nohou vkročila, považovali za zneuctěné. Kde tenkrát stála, dali vytrhat dlažební kameny a nahradili je novými. Za nějaký čas přijel do Králova Pole syn císařovny Josef II. Přivedl si sebou oddíl uherských vojáků a mnichy z kláštera vyhnal. Sám prý je honil jezdeckým bičíkem. Byl prý na mnichy tuze rozezlený. Své vojáky ubytoval v opuštěném klášteře a podle jejich věčného křiku pojmenovali domácí lidé ulici kolem kláštera Dajnohy. Tak se jí říká do dneška. Jeden z těch uherských vojáků se jmenoval Mikoláš Bartosi. Později se v Králově Poli oženil, navždycky se tam usadil a jeho syn si tam otevřel hospodu. A jako památku si dlouho v tom domě chovali obraz uherského krále. A co se stalo s těmi vyhnanými mnichy? No, rozběhli se po světě bůh ví kam. Jeden z nich si postavil nedaleko od kláštera u kapličky svatého Antonínka malou chaloupku. Měl prý v ní všecko stejné, jako kdysi ve své mnišské cele. Ochočil si taky laň a živil se jejím mlékem a tím, co mu lidé dali. Tož tak.
1: Český rozhlas Brno.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: to byla skupina Lucie, Dotknu se ohně, a mám už tady pro vás připraveno další přáníčko, které mi dorazilo na záznamník telefonní, tak si ho pojďme poslechnout.
1: Dobrý den, pane Zdeňku, tady je Věra z Uherského Hradiště. Už dlouho jsem neslyšela krásnou píseň Modrý sarafán, a tak vás prosím, jestli byste mohl 8. na den vítězství mě ho zahrát. Moc vám děkuje, Věra z Uherského Hradiště. Naslyšenou, ahoj.
0: Milá paní Věro, to víte, že můžu. Když mi to takhle hezky namluvíte v dostatečném předstihu,

0: vyberete si i písničku Srdce mě poskočí. A tak rád vám to pustím právě dnes, takže pro vás. No a samozřejmě taky podělíte se i s ostatními posluchači, vidíte. Takže vybrala jste písničku Modrý sarafán a tady je.
1: Český rozhlas Brno, písnička.

To byla nádherná vzpomínka, možná 60. ano, možná 70. léta, skupina Creedence Clearwater Revival, no úžasná prostě. No a já už pro vás mám, přátelé, co? Ano, pro tento týden poslední, tedy sváteční, páteční indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden, ať je svátek nebo pátek, připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak pátek to všecíčko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží knihu s názvem Zahrada síly. Tak. Dnešní, tedy páteční indicie, zní takto. No řekněte, kolik klasických divů světa zůstalo ještě zachováno? Kam jsme vás to celý týden vedli? Opakuji páteční indicii. No řekněte, kolik klasických divů světa zůstalo ještě zachováno? Kam jsme vás to celý týden vedli? Tak to byla páteční indicie a už vám pouštím Michala Tučného.

Dívám se na hodiny, co nevidět bude 9:45 a já pro vás mám ještě jedno přáníčko z webového formuláře a to zní takto. Vaší cestou bych ráda poděkovala všem gratulantům, kteří si na mě nedávno vzpomněli u příležitosti mých stých narozenin. Jako poděkování jim všem posílám písničku a upřímné díky. Františka Poláčková z Archlebova. Milá paní Františko, přeji ještě dlouhá léta ve zdraví a štěstí. Písničku jste si nevybrala, tak já vám posílám celou školu, která to ví.

0: Tož, moji milí posluchači, dnešní sváteční srdcovky 8. května roku 2026 pomaly lilinku končí. Ale jakým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji dnešní páteční indicí do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde. Zní takto. No řekněte, kolik klasických divů světa zůstalo ještě zachováno? Kam jsme vás to celý týden vedli? Já si myslím, že už je vám jasno a zítra po 11. hodině se dovíte výsledek. No ale ještě než se úplně rozloučíme, tak vám připomínám, že rád plním vaše přáníčka, rád vám hrají vaše oblíbené písničky, ale to mě musíte dát vědět. Nejlépe, když nechcete psát, tak mi to namluvte na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop. A nebo mě to můžete dát vědět přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den a chcete konkrétní písničku, prosím pěkně, volejte mi to s dostatečným předstihem. No a na úplný závěr mám pro vás jednu pozvánku. Obce Popice vás zve na výstavu vín zítra 9. května. Začátek je ve 12.30 hodin v kulturním domě. Vstupné je 300 korun a čeká na vás volná ochutnávka všech vystavovaných vín. A aby vám opravdu chutnalo, o to se postará během odpoledne cymbálová muzika Primáš z Boleradic. Všichni jste srdečně zváni. No a to už je pro dnešek všechno. Užijte si, moji milí, dnešní sváteční den, zítřejší víkend a pak ještě neděli. No a v pondělí ještě v sobotu. V sobotu po 11. hodině se na vás budu těšit. Naschledanou.
1: Český rozhlas Brno.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Den vítězství dnes připomíná i památník holokaustu Romů a Sintů v Hodonině u Konštátu. Hrušovany u Brna chtějí nechat zpamátnit tamní nádražní hospodu. V Komořanech u Vyškova se dnes odehraje burza sazenic. Bude většinou polojasno a teploty až 22 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré dopoledne. V Hodonině u Kunštátu si dnes můžou lidé připomenout konec druhé světové války. Památník holokaustu Romů a Sintů na Moravě pořádá 3 komentované prohlídky. Na nich průvodci připomenou válečné dění skrze příběhy pamětníků z Hodonína u Kunštátu. Od 4 hodin odpoledne bude následovat přednáška o vypálení obce Prlov a beseda o romském partizánu Antonínu Murkovi, vysvětluje vedoucí památníku Radovan Krhovský.
2: Ten je právě s Prlovem spojený, protože on byl vězněný v našem táboře vlastně v Hodoníně u Kunštátu, ze kterého uprchl a potom vlastně v té oblasti Vízovických vrchů působil jako partizán. A na besedu vlastně přijdou potomci právě toho Antonína Murky, jednak jeho dcera Cecílie Machovčáková a potom taky synovec Rudolf Murka.
0: V Brně se lidé sešli na pietním aktu o památníku vítězství nad fašismem v areálu Kounicových kolejí. Věnce k pomníku položí pamětníci i zástupci města a kraje, kteří uctí památku obětí války. Čeští politici a zástupci armády se dnes sešli také na pražském Vítkově. Akce se účastní prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nebo předseda senátu Miloš Vystrčil z ODS. Po pietě prezident Pavel na Pražském hradě jmenuje generály. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dál trvá na tom, že prezident Petr Pavel na summit NATO v Ankaře nepojede. Prezident to řekl po dnešní schůzce s premiérem Babišem. Ten po schůzce s prezidentem nevystoupil. Podle prezidenta Babiš jako důvod uvedl názorový nesoulad mezi hlavou státu a vládou kvůli plnění závazků vůči NATO. Podle prezidenta Pavla je ale situace jiná a summitu se chce i nadále zúčastnit. Využití kompetenční žaloby vidí Pavel až jako poslední možnost. Zváží ji, pokud nebude součástí delegace. Vláda bude o jejím složení rozhodovat v červnu. Hrušovany u Brna chtějí tamní nádražní hospodu zapsat na seznam kulturních památek. Odhlasovali to tento týden zastupitelé. Budova z roku 1916 je podle nich i expertů s velkou pravděpodobností dílem architekta Adolfa Lose. Podle jeho návrhu v obci vznikla i vila pro ředitele cukrovaru. Oba domy mají plochou střechu, což bylo na tehdejší dobu neobvyklé, upřesňuje místostarosta Dušan Knoflíček z uskupení Mladá změna.
3: Jsou tam úžasné stropní konstrukce ze železobetonu. Samozřejmě nejsou zde původní okna, část předsazeného salonku je částečně přistavěna, ale pořád ten dům je poměrně zachován, včetně vlastně korunní římsy, která vlemuje celou tu stavbu v tom nejhornějším podlaží.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes bude většinou polojasno, později dopoledne a v průběhu dnes většina oblačnost a lokální přehánky spíše na Blanensku a Vyškovsku. Později večer opět polojasno. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na severu kolem 18. Vítr slabý, severozápadní, později severní až severovýchodní. Rozptylové podmínky dobré a biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 se vytvořila kolona na příjezdu do Brna ve směru od Prahy. Začíná na stém 87. a končí na stém 96. kilometru. Zdržení je okolo 10 minut. A pokud cestujete někam ve směru k dálnici D1 Žebovřeskou ulicí, dejte pozor, za výjezdem z Kniničské je na vozovce rozházený nábytek. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: I ve sváteční den v pátek 8. května pro vás připravujeme dopolední vysílání Českého rozhlasu Brno, které právě teď začíná. V první půlhodině dnes uslyšíte hned 2 gastronomické vstupy. Kolegyně Věra Šembeková se s vámi podělí o recept, A chvilku poté se vydáme za cukrářem Vojtou Vrtiškou a dozvíme se víc o pochoutkovém roce. Pozvánka Za kulturou dnes bude mířit do Hrušovan u Brna a uslyšíte také babské rady Jarky Vykoupilové. Příjemné sváteční dopoledne i poslech vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Sandra Silná.

0: Český rozhlas Brno.
1: V 10 hodin a téměř 12 minut dospívala Petra Janů a Hana Zagorová. Krásný duet, já o něm vím své. No a teď je už čas na ten první gastronomický vstup, který jsem vám slibovala v úvodu této hodiny. Za druhým mikrofonem už sedí moje kolegyně Věra Šembeková, kterou znáte z našich zpráv, ale ona před sebou teď nemá výjimečně zprávy, to zase až v 11, ale má tady recept připravený. Věro, vítej.
2: Hezké dopoledne. Já tady mám takový tahák.
1: Ano, ale je to sváteční recept. Řekni proč.
2: Je to sváteční recept. Sváteční je proto, jídlo asi moc samo o sobě sváteční není, ale pro mě sváteční je, protože mě ho vařili děti, když jsem měla takový jedny velký narozeniny.
1: A podíl se s námi tedy o ten recept.
2: Bylo to hrozně chutné a proto jsem to zařadila jakoby do své, mezi své oblíbené recepty. Je to recept vcelku jednoduchý, na něj potřeba podle počtu strávníků, tak zhruba 3/4 kilo krutých stehen, jedna velká cibule, 0,5 litru nejlépe drůbežího vývaru, to když už třeba budete pořizovat tou krůtu, stačí si pořídit krky a z toho to udělat. No a potom je potřeba karikoření, skořice, protlak, sůl. To je úplně všechno. Cibule se nakrájí, osmahne na oleji, smíchá se s karikořením, tak jedna polévková lžíce, skořice, jedna lžička, skořice máme u nás doma rádi, ta nesmí nikdy nikde chybět. Potom by měl být, jsem zapomněla zmínit, rajčatový protlak, zhruba tak 3 lžíce. Já si dávám ale svůj kečup, který si vařím doma z rajčat, tak takové, protože má takovou jakoby správnou vyváženou chuť, takže to tam přidáme. Přidáme tam sůl, no to dáte na tu cibuli, všechno se to s tím smíchá, dáte tam to masíčko a vlastně s tím není potřeba už nic jiného dělat. Dá se to do trouby, nejlépe teda v nějakém hrnci, který může do trouby, i poklice, která může do trouby, pozor na plastové úchytky. A stačí to zapnout na 120 stupňů a jít si třeba na výlet, odpočinout, anebo jestli spíte jenom krátce 5-6 hodin, tak nechat v troubě na tuhle tu nižší teplotu. Po té době se to vyndá, nechá se vychladnout a obere se maso a pomocí vidliček se natrhá na vlákna. No a potom už můžete jenom udělat přílohu a jíst s přílohou, ale já jsem to měla poprvé, to bylo servírované jako burger, že to bylo jako trhaný burger s trhaným masem vložené do housky a tam si může dát každý, co má rád, takže třeba koleslav, zelíčko, okurka, nějaká majonézka. Naprosto luxusní, papáni.
1: No, zní to skutečně jako sváteční recept. Říkám si, že kombinace kari a skořice, že to tak nás trošku i chuťově vede jako malinko do Indie, ne? Je to tak, nebo jak to tam chutná, tahle kombinace?
2: Já si přiznám, já to koření, vlastně ono je to takové mírně jakoby pikantní, že se to v tom jakoby úplně nedá rozpoznat. Je to opravdu ještě s tím kečupem nebo s těmi rajčaty. Je to taková skvělá kombinace, která vytváří takovou jednolitou chuť. Je to naprosto báječný. A řekla bych, že takhle, když už je teplej, tak vlastně díky tomu koření je to docela vhodný pokrm.
1: Tak věřím, že jsme vás s Věrou Šembekovou inspirovali. Třeba si tenhle recept sváteční dneska uvaříte a do neděle máte vystaráno, když toho masa bude více. Věro, díky za tvůj recept a my se uslyšíme zase v 11 hodin u zpráv.
2: Budu se těšit.
1: A my pokračujeme s naším vysíláním. Teď je 10 hodin 15 minut. Mám pro vás tady připraveny písničky, které nestárnou, Rolling Stones a také Karla Černocha. No a potom už bude ten slibovaný druhý gastronomický vstup dnešního dopoledne a ten se týká letošního pochoutkového roku.

Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

kdysi, to už je hodně dávno, vrazili mi tohle veslo, předtím jsem byl jenom král, teď jsem sám s touhle bárkou na moři. A ty dálky, tak ty už mě vůbec, no prostě vůbec nelákají.

0: Dospíval Karel Černoch a já už tady pro vás mám informace spojené s letošním pochoutkovým rokem. Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti jubilea tohoto pořadu spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let bojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 630 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude cukrář Vojtěch Vrtiška péct sladký dezert od Bohdany Rosenbergové z Přemyslovic. Recept ze druhé příčky roku 2020. Patrik Rozehnal se zajímal, co Vojta říkal vybranému receptu.
1: Já byl velice nostalgický, když jsem dostal ten recept, protože u nás se dělal podobný. Babička zkomolila jeho jméno a říkala se mi pišišmout, takže u nás to byl pišišmout.
2: Tak ode dneška je to pišišmout, vážení. Paní Bohdana dělala mouřenina, my budeme dělat pišišmout.

0: to nabobkoval. Já bych použil pucík asi, no, nevím, no.
1: U nás se vždycky říkalo pucík.
0: Tak toho bych se ujet.
1: A vlastně to takový vyslečený mouření z košile.
0: No jo, tak to je naháč. Ten se odhalil. Paní Bohdano, podívejte se a zkuste to udělat podle Vojty a pošlete nám potom fotku a třeba nahrajte i na záznamník svoje dojmy z toho.
1: Jenom pozitivní dojmy, prosím.
2: Sama jsem zvědavá na vaše reakce, až uvidíte tyhle dva relativně stejné dezerty vedle sebe. Podívat se na ně můžete na stránce www.pochoutkovýrok.cz a hned na ně dostanete chuť. Původní recept bude spolu s těmi dalšími výherními z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let. Celý recept v podání cukráře Vojticha Vrtišky uslyšíte v neděli po 10. hodině a v repríze po 21. hodině v pochoutkovém roce.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
2: Teď je 10 hodin 25 minut a blížíme se také k naší kulturní pozvánce. Ta bude dnes do Hrušovan u Brna, kde v Bauerově vile, navržené Adolfem Loosem, připravili na tento prodloužený víkend pestrý program, na který vás už za chvilku pozveme. Teď uslyšíte kapelu Katapult a zpívat nám bude také Miroslav Donutil.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Řekněte mamce pro Krista, ať mi večeři nechystá. Večeři ani snídaní, že já jsem zbytý.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Losovka ožívá je název víkendového programu ve vile Viktora Bauera v Hrušovanech u Brna. Připomíná tak Adolfa Lose, který vilu navrhl. A my teď nabídneme společně s jedním z organizátorů Dušanem Knoflíčkem pozvánku do této vily. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne přeji posluchačům i vám.
1: Prosím, řekněte nám krátce něco k historii vily.
2: Tak naše vila je postavená v roce 1913-1914, a to podle návrhu světové proslulého architekta Adolfa Lose, což ní samozřejmě samo o sobě dělá mimořádnou stavbu památku cenou, a to nejen v kontextu České republiky, ale i v kontextu celé střední Evropy. A co je na ní zajímavé, co v podstatě jako kdyby návštěvníci uvidí, když tam za námi přijedou, tak to je na první pohled viditelná plochá střecha, což bylo v roce 1913-14 opravdu šokující a je pokládána ta stavba za stavbu jednu z prvních staveb s plochou střechou na našem území. No a bez pochyby jsou to i další záležitosti. Plochá, jednoduchá fasáda, bez ornamentů, bez nějakých historizujících dekorací, což samozřejmě jako bylo velmi blízká do Fulosovi a v podstatě předjímala ta stavba nastupující funkcionalismus a současně je pokládána naše vila za první nebo jeden z prvních projevů avantgardní architektury na našem území. Mm-hmm. Tak tolik asi významnosti naší vily.
1: Ano, a jak je to nyní s obnovou? Vy ji propojujete s programem, který připadá na další dny, tak řekněte nám prosím něco krátce i k tomu.
2: No tak cílem obnovy je postupně vrátit vile její podobu, protože v předchozích letech nebo za předchozích 100 let dostala opravdu velmi, velmi naloženo a dost jako devastujícím způsobem byla vlastně jako přestavěna. Takže poté, co jsme ji v roce 2020 vůbec získali do vlastnictví, tak se snažíme velmi pečlivě přistupovat tomu, aby jsme dosáhli vlastně toho stavu nebo té podoby, minimálně té vnější podoby z roku 1914 až 16, tedy puristické podoby. Mm-hmm. No a ten program, který tam činíme, tak ten je samozřejmě to zapadá bezvadně, protože máme v podstatě nějaký 9- až 10-letý plán obnovy. Rozfázována ta obnova je do těchto kroků a to, že vlastně jako se snažíme už vlastně čtvrtým rokem jako tu stavbu oživovat, je samozřejmě součástí jako nějakého marketingu, ale hlavně chceme dostat jako kdyby ten příběh mezi lidi a tak, aby si hrušovanští a nejenom hrušovanští, ale i občané z regionu v podstatě jako kdyby přijali za svou.
1: Mm-hmm. A na co byste tedy posluchače pozval a pro koho je program vlastně vhodný?
2: No tak dneska začíná vlastně v 6 hodin akce Losovka ožívá, jak jsem řekl, je to vlastně čtvrtý ročník už multižánrové akce. Je opravdu nabitý program od pátku přes sobotu až do neděle. Ten program je pochopitelně dostupný na stránkách obce, případně sociálních sítích obce a je určen vlastně úplně pro všechny. Každý si přijde na své. Nejenom děti, pro které tam je samozřejmě bohatý program, ale i dospělí, ale i seniori. Takže pokud bych měl v podstatě naznačit, co je tam čeká, tak budou to samozřejmě komentované prohlídky, přednášky, primárně věnované rafinovanému cukru a rafinované architektuře, i historii cyklistiky, která má své místo v Hrušovanech, výstavba fotografií, plán obnovy, bude tam večerní kulturní program a mnoho dalšího. A dneska v podstatě, pokud by se rozhodli posluchači dorazit, tak bude uvedena hra, nebo řekl bych taková scénka ochotníků z Hrušovan u Brna, divadla bratří mrštíků a to kostka cukru proti cukrářům architektury. Takže na to bych určitě doporučil, ale jsou tam i koncerty, jednak v neděli, tam je tuším bluegrassová kapela, V sobotu je zase jiná kapela, myslím, že irská hudba bude produkována, takže určitě každý si přijde na své a rozhodně doporučuji to naši vilu navštívit a prožít aspoň jeden den u nás na vile v zahradě.
1: Do vily Viktora Bauera v Hrušovanech u Brna nás na další ročník festivalu Losovka ožívá, který se koná ode dneška až do neděle, pozval Dušan Knoflíček. Moc vám děkuji a přeji pěkný den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, děkuji.
1: To byla tedy dnešní kulturní pozvánka. Teď je 10 hodin, téměř 630 minut a my do konce této hodiny stihneme ještě i pravidelnou rubriku a to jsou babské rady Jarky Vykoupilové, kterou uslyšíte zhruba za 10 minut. Teď bude zpívat Lucie Vondráčková a pak také Karel Gott.

0: Přijďte na tradiční den otevřených dveří Českého rozhlasu Brno.
1: Ukážeme vám, kde vznikají pořady, které máte rádi.
0: Uvidíte rozhlasáky při vysílání.
1: Můžete nahlédnout do rozhlasové fonotéky.
0: Odnést si fotky na památku.
1: A nebo s námi uložit schránku se vzkazy budoucím generacím.
0: Den otevřených dveří se koná v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v Brně na Beethovenově ulici.
1: Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Český rozhlas Brno.
1: Petr Spálený nám dospíval píseň Až mě andělé. Je 10 hodin 46 minut a já vám teď přináším poslední pravidelnou rubriku této hodiny dopoledního vysílání a to jsou babské rady Jarky Vykoupilové. Česnek mnozí právem považují za doslova všelék. No a Jarka nás dnes v babských radách naučí ho používat i jako prostředek proti plísni na nehtech.
0: Babské rady.
2: Na plíseň nechtů na nohou výborně zabírá jemně nastrouhaný česnek. Stačí ho přiložit na místo, kde se plíseň vyskytuje a obvázat náplastí či obvazem. Ideální je nechat ho působit delší dobu, třeba přes noc, ale zabírá i zábal na hodinu. Postup byste měli opakovat každý den s novým česnekem, až do doby, než se plíseň ztratí. Nehet se bude uzdravovat postupně, pomalu odrůstá postižená část a díky léčbě česnekovými silicemi je nový nehet zdravý. Výborným pomocníkem je také propolis. Bojovník s bakteriemi a plísněmi má silné hojivé účinky. Pokud rádi spojujete příjemné s užitečným, můžete ke zmírnění či odstranění plísní zkusit také bylinkové koupele. Velmi příjemná je kombinace šalvie lékařské s tymiánem a vlaštovičníkem. Samostatně pak můžete vyzkoušet koupel s maliníkem nebo obklady postižených míst odvarem z listů jitrocele kopinatého.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
1: Dnes je sice sváteční den, ale i tak pro vás připravujeme po 11. hodině chovatelskou poradnu, na kterou jste v pátečním dopoledním vysílání zvyklí. Naším hostem dnes bude veterinář Milan Štourač a budeme si povídat o lupusu u psů a koček, tak zůstaňte s námi.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Studentský průvod krátkodobě omezil dopravu v centru Brna. Prezident a premiér se neshodli ohledně české delegace na summit NATO. Věřící putují do křtin prosit i za město Brno. Dnes bude většinou polojasno a teploty až 22 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré dopoledne. S dopravním omezením musí počítat lidé v centru Brna. Z náměstí Svobody před zhruba půl hodinou vyrazil směrem k výstavišti Majálesový průvod studentů. Podle informací na webu dopravního podniku města Brna můžou mít tramvajové linky 4 a 9 při průjezdu náměstím zpoždění a nebo jet objížďkou. Totéž se pak týká ulic Husova a Pekařská. Omezení by mělo skončit do půl dvanácté a za dotčené spoje jsou zařazená záložní vozidla. Dopravu také v případě potřeby řídí policie. Kteří doprovázejí průvod a budou dohlížet i na provoz na silnicích a pořádek v okolí výstaviště, informuje dnes na webu policie její mluvčí Petr Vala. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dál trvá na tom, že prezident Petr Pavel na summit NATO v Ankaře nepojede. Prezident to řekl po dnešní schůzce s premiérem Babišem. Ten po schůzce s prezidentem nevystoupil. Podle prezidenta Babiš jako důvod uvedl názorový nesoulad mezi hlavou státu a vládou kvůli plnění závazků vůči NATO. Podle prezidenta Pavla je ale situace jiná a na summitu se chce i nadále zúčastnit.
2: Já proto i nadále budu trvat na tom, abych se v duchu dosavadních zvyklostí zúčastnil summit tu v Ankaře, především té jeho první části, tedy neformální večeře hlav států.
0: Využití kompetenční žaloby vidí Pavel až jako poslední možnost. Zváží ji, pokud nebude součástí delegace. Vláda bude o jejím složení rozhodovat v červnu. Statek doporučil zbourání zbytků domu, který se v neděli zřítil v Šanově na Znojemsku. Záchranáři v budově našli mrtvého muže. Podle nezávislého starosty Šanova Petra Škarka zatím není jasné, kdo zbourání budovy zajistí. Zemřelý muž neměl žádného dědice. Katoličtí věřící dnes putují z Brna do křtin na Blanensku. Trasa dlouhá 15 kilometrů vedla od kostela svatého Václava v Obřanech. Poutníci pak budou ve křtinské bazilice jména Panny Marie prosit za město Brno a jeho obyvatele. Odpolední mši ve křtinách povede generální vikář brněnské diecéze Pavel Kavka.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes bude většinou polojasno, v průběhu dne zvětšená oblačnost a lokální přehánky spíše na Blanensku a Vyškovsku. Později večer opět polojasno. Teploty nejvíce 19 až 22 stupňů, na severu kolem 18. Vítr slabý a biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: V koloně se zdržíte na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru od Prahy mezi stým 89. a stým 96. kilometrem přibližně 10 minut. A pokud směřujete z Brna na Svitavy, počítejte i se zdržením mezi Kuřimí a Lipůvkou zhruba 5 minut. Jak už jsme vás informovali ve zprávách, Brnem dnes prochází studentský Majálesový průvod, který vyrazil z náměstí Svobody, pohybuje se ulicí Husovou a Pekařskou a také bude procházet ulicí Hlinky. Všude tam počítejte i s omezením veřejné dopravy. Podrobnosti jsou uvedené na webu dopravního podniku města Brna anebo koordinátora regionální dopravy v kraji. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Tři minuty po 11. hodině otevíráme pravidelnou chovatelskou poradnu. 10.5., tedy pozítří, je Světový den lupusu. Toto onemocnění se netýká pouze člověka, ale postihuje i naše domácí mazlíčky, psy i kočky. V dnešní chovatelské poradně se budeme věnovat právě tomuto onemocnění z pohledu veterinární medicíny, a to s naším dnešním hostem, veterinářem Milanem Štouračem. Zůstaňte tedy s námi. Příjemný poslech a pěkné dopoledne vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Sandra Silná.

0: Podnikatelská poradna s Českým rozhlasem Brno.
1: Naším dnešním hostem je v chovatelské poradně veterinář Milan Štourač a povídat si budeme o autoimunitním onemocnění psů a koček, které se nazývá lupus. Pane doktore, dobré dopoledne.
2: Hezký den vám i posluchačům.
1: A připomínám také telefonní číslo do našeho studia 726 46 5200, kam můžete volat své dotazy k tomuto tématu. Pane doktore, co to je vlastně za nemoc s tímto poměrně zvláštním názvem a jaké jsou příznaky?
2: Lupus, správně se nazývá lupus erythematosus, je autoimunitní onemocnění, jak jste předeslala v úvodu. V podstatě imunitní systém v organismu začne bojovat sám proti sobě, proti svému organismu, začne bojovat především proti bílkovinám. A tam se potom odvíjí z toho všelijaké ty další problémy. Lupus jako takový má dvě formy. Označujeme jako kožní formu a jako systémovou formu. Ta kožní forma, bych řekl, je taková trošku příznivější pro toho pacienta než ta systémová, protože postihuje kůži. Nejčastěji je postižena kůže okolí čumáku, očí a uší, zřídka bývají postiženy i končetiny, případně ocas a genitálie. Mm-hmm. Co se týká toho systémového lupusu, tak tam už je ten problém trošku složitější, protože imunitní systém napadá bílkoviny buňky jednotlivých orgánů. Může především úplně takovým první asi bych zmínil muskuloskeletární aparát, to znamená, že tam dochází k neinfekčnímu zánětu kloubů, které potom toho pacienta bolí, jsou zbytnělé, je tam velmi omezený pohyb. Může tam být problém taky s onemocněním třeba srdce, cév, může napadat ten imunitní systém ledviny, může napadat játra, může napadat slezinu, může napadat v podstatě kterýkoliv orgán a potom ty příznaky se vlastně odvíjí od toho, který orgán je napadený a problém je ještě v tom, že nemusí být napadený jenom jeden orgán, že může být napadený těch orgánů víc a potom vlastně těch příznaků je spousta a je potřeba se v tom zorientovat, co, proč, jak tedy.
1: A liší se lupus projevy nějak u psů a koček?
2: Neliší. Je pravdou, že kočky tady tímto onemocněním netrpí tak často jako psi. Tam je poměrně vzácnější to onemocnění, nicméně není vyloučené. Ale příznaky jsou stejné.
1: A je třeba nějaké plemeno psů nebo koček, které je náchylnější k tomuto onemocnění?
2: Ano, u těch koček tam to není úplně přesně zdokumentováno, ale uvádí se, že predisponovanými plemeny jsou perské kočky a himalajské kočky. U těch koček tam často dochází k onemocnění mezi takovým 3. až 5. rokem a uvádí se, že predisponovaná jsou bílá plemena nebo bíle zbarvení jedinci, protože konkrétně ten kožní lupus může mít vyvolávající příčinu ve slunečním záření. Takže ti bíle zbarvení jedinci, kteří nemají dostatek pigmentu, tak jsou víc ohroženi než jedinci barevní. To je, co se týká koček. Co se týká psů, tak tam je predisponovaným plemenem uvádí se německý ovčák, uvádí se zlatý retriever, uvádí se kolie, uvádí se pomeraniani, to jsou takový ti malí plyšaví medvídci, a uvádí se i německý ohař, tam je dokonce u něho prokázáno, že lupus, to je taková zvláštní forma exofilární lupus, který je tam geneticky podmíněn. Takže tam potom ti jedinci, kteří jsou postiženi, tak by měli být vyřazeni z chovu, anebo by se prostě na nich nemělo chovat. Samozřejmě pokud se jedná o čistokrevné jedince, tak kluby si to hlídají, ale pokud někdo má takhle svého miláčka a má potřebu ho rozmnožovat, tak pokud by byl takto nemocný, tak by si to měl rozmyslet.
1: A vy jste teď zmínil čistokrevné psy nebo kočky, to znamená třeba u kříženců se tahle nemoc
2: nevyskytuje? Ne, není vyloučeno jakýkoliv jedinec, ale chtěl jsem říct, že kluby pokud je tam ten pes tedy nebo to plemeno chováno prostě čistokrevně, tak ty si hlídají různé, nejenom tyto, ale různé onemocnění, aby se prostě v tom chovu nešířili dál.
1: A u pejsků ty projevy podobně jako u koček mezi 3. a 5. rokem nebo u pejsků je to
2: jinak? Také je to uváděno kolem toho 3. a 5. roku. U těch psů je dokonce uváděno, že jsou predisponovanější feny, protože tam trošinku hrají roli i odlišný hormonální systém. Také je uváděno, že třeba jedinci, kteří mají problém se štítnou žlázou, tak jsou také predisponováni tady pro toto onemocnění.
1: S veterinářem Milanem Štouračem si dnes povídáme o onemocnění zvaném lupus u psů a koček a za chvilinku se tématu budeme opět dál věnovat.
0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Český rozhlas Brno.
1: V chovatelské poradně si dnes s veterinářem Milanem Štouračem povídáme o autoimunitním onemocnění psů a koček s názvem lupus. Pane doktore, příznaky lupusu jsou velmi pestré, jak jste tady před chvílí už říkal. Jakým způsobem tedy se toto onemocnění diagnostikuje u psů a u koček?
2: Onemocnění lupusu v podstatě spočívá v těch kožních forem a oni ty kožní formy bývají, nebo kožní změny bývají u toho systémového lupusu velmi časté, tak tam to spočívá v podstatě odebráním bioptického vzorku a histologickým vyšetřením toho vzorku, který poměrně dobře může stanovit diagnózu. Horší je to potom, to je systémového lupusu, protože tam jsem říkal, že můžou být postižené různé orgány, nebo i kombinace těchto orgánů, takže tam se využívá takzvaného anatestu, to je v podstatě takový test, který prokazuje protilátky, ale je takovým oříškem, že on nemusí být vždycky pozitivní a přitom se o to onemocnění přece jenom jedná. Takže doporučuje se tam samozřejmě vyšetření krve celkové, doporučuje se vyšetření ultrazvukem a nebo rentgenem jednotlivých orgánů, které se zdají, že jsou postižené a na základě potom souboru těch výsledků se vyhodnocuje, zda se jedná o lupus, protože tam velmi podobným onemocněním je taky takzvaný pemfigus, také je to autoimunitní onemocnění. No a bohužel už dneska to není příliš vzácné onemocnění i rakovina kůže. Takže tam je potřeba rozlišit tady tyto tři onemocnění. Nicméně pemfigus i lupus se léčí stejně, takže tam, i kdybychom se trošku tak, jak se říká, minuli tou diagnózou, tak ta léčba v podstatě bude podobná, ne-li stejná. U rakoviny kůže tam je to pak trošku jinačí.
1: Když k vám tedy chovatelé přijdou, jaké projevy, nebo jak se vlastně to zvíře chová? Co se děje, že napadne majitele, chovatele, ano. Že je potřeba...
2: Pokud se jedná o ty kožní změny, tak tam je to takové, bych řekl, typické. Je napadený nos, je napadené okolí očí, uší. Ty změny jsou celkem typické, ale mohou být zaměněny třeba za svrab, který má podobné příznaky v těch počátcích. Co se týká ostatního, tak jsou tam zvětšené mízní uzliny. Dost často to zvíře mívá horečku. Bývá takové apatické, nevždy komunikativní a mohou být podle toho, co je napadené, tak může mít problémy s pohybem, o tom jsme hovořili při tom muskuloskeletárním problému, může mít problémy také s příjmem potravy, může prostě být to zvíře, tak jak se říká, nebo já to říkám, jeté. Vidíte, že prostě je problém, pokud není kožní a je tedy ten vnitřní nějaký, tak vidíte, že tomu zvířeti není dobře a nejste třeba schopna sama jako odhalit, co, protože nemusí zvracet, nemusí mít průjem. Avízem by měla být ta horečka, případně zvětšené mízní uzliny, ale co mám zkušenost, tak třeba chovatelé, majitelé psů dost často mízní uzliny vůbec neřeší, neošahávají si je, neví jak, kde, co, proč, takže tam by možná i ze strany veterinářů byla nutná taková osvěta.
1: A ty kožní projevy, to tedy vypadá jako třeba vyrážka? Nebo...
2: Vyrážka, ta kůže praská, tvoří se tam vřídky, vředy, puchýřky, svědí to, takže je to takové docela typické a hlavně nehezké. To zvíře má diskomfort, snaží se škrábat, takže je to velmi nepříjemné.
1: A srst třeba může vypadávat
2: srst vypadává,
1: v těch místech.
2: Přesně tak, ano.
1: Já bych se vás chtěla teď tedy zeptat, co by, protože vy jste mluvil o tom, že mezi třetím a pátým rokem obvykle se tahle nemoc projevuje. Jestli víme, jaké jsou spouštěče, protože vy jste mluvil také o genetice, ale jestli je něco dalšího, co vlastně může lupus spustit?
2: Jsou tam asi takovou hlavní roli, budou hrát ty environmentální faktory, to znamená vnější prostředí, kde to zvíře žije, jakým způsobem je živeno, to je velmi důležitá otázka. Jestli není zbytečně vystavováno různým toxinům, to znamená, dneska se ty zvířata dost často, bych řekl, přečervují. Příliš často se jim dávají automaticky odčervovadla, což není samozřejmě pro ten organismus dobré. Dneska jsou velmi moderní tabletky, které působí proti klíšťatům, proti blechám. Pes je spolkne v organismu toho psa, koluje pesticid, takže ten organismus je zatížen tady těmito faktory dosti výrazným způsobem. No a pokud potom přijde třeba i nějaká infekce bakteriální nebo virová, to zvíře je oslabené, tak ten imunitní systém do dostane zabrat a může se takzvaně zvrátit a začít bojovat teda sám proti sobě.
1: S veterinářem Milanem Štouračem si dnes povídáme o autoimunitním onemocnění psů a koček s názvem lupus a k tématu se vrátíme opět za chvíli.
0: Hostem Dobrých rad 11. května bude mistr čajů Adrian Drozdek. Povídat si s ním budu o blahodárném nápoji maté, který se připravuje z lístků cesmíny paragvajské. Co tento čaj obsahuje a jak ho správně popíjet? Proč bychom se na tento nápoj přátelství měli spolehnout i v případě úzkostí nebo při problémech se soustředěním? Povídat si budeme o směsi, za kterou získal Adrian Drozdek první místo v evropské čajové soutěži. Tohle si nenechte ujít. Srdečně zve Jarka Vykoupilová.
3: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Četnické humoresky slaví 25 let. Poslechněte si dvoudílné rozhlasové vzpomínání na natáčení legendárního seriálu. Uslyšíte Zdenu Herfortovou, Pavla Doucka, Jana Grigara a Martina Slámu. Nalaďte si Český rozhlas Brno na květnový sváteční pátek. Besedu k 25 letům četnických humoresek vysíláme po 17. hodině. Těší se na

0: Posloucháte chovatelskou poradnu s Českým rozhlasem Brno.
1: Naším dnešním hostem je veterinář Milan Štourač a povídáme si o nemoci zvané lupus, což je autoimunitní onemocnění psů a koček. My jsme tady už probrali vlastně příznaky, rozdělení. Jaké jsou tedy možnosti léčby, které jsou dnes dostupné pro psy a kočky? A má ta léčba nějaké i vedlejší účinky?
2: Vzhledem k tomu, že se jedná o imunitní onemocnění, tak ta léčba je cílena na imunitní systém. A tam bohužel není nic jiného než takzvaná imunosupresiva. To jsou látky, které vlastně potlačují funkci imunitního systému. Posluchačům určitě asi nejznámější tady z těchto látek budou kortikoidy, steroidy, to jsou hormony, které většinou, když klient slyší tady tento název, tak mu vstávají vlasy na hlavě a nechce o tom ani slyšet, že by to svému miláčkovi měl dávat. Ale u tady tohoto onemocnění nebo u těch veškerých autoimunitních onemocněních je potřeba tady s tímto lékem pracovat. V podstatě nic jiného se nedá tak, abychom ten imunitní systém dostatečně potlačili, tak se nedá použít. Alespoň v těch začátcích prostě tady tyto léky jsou důležité i s rizikem, že tedy mohou mít vedlejší účinky. Vedlejší účinky jsou takové, že jsou jedny z prvních vidět, tak je žízeň a hlad. To zvíře začne extrémně žrát a extrémně pít. Samozřejmě, když hodně pije, tak také potom hodně čůrá, což bývá hlavně problém třeba přes noc, že to neudrží. Takže to je potřeba potom zvažovat dávkování nebo načasování podávání těch léků, abychom ještě se stihli s tím zvířetem třeba předtím, než jdeme spát, jít na vycházku, aby se vymočilo dostatečně. Takže to jsou takové nechtěné, ale bohužel tam může docházet k dalším potom příznakům, které bývají potom až spožděnější. Tady ten hlad a žízeň jsou velmi časté, velmi rané, ale později se potom vyskytují další, a to bývá zavodňování toho organismu, ten pacient bývá takový, jako kdyby oteklý, může se mu stenčovat kůže a může dojít k tomu, že vlastně

0: protože potlačuje se tvorba tady těchto hormonů v kůře nadledvin, že dojde prostě k degradaci té kůry nadledvin a potom dochází k takzvanému Cushing syndromu, to je vlastně onemocnění, které způsobuje tomu zvířeti ohromné vypadávání srsti, velmi tenkou kůži, ukládání vápníků v kůži a tak dále. A na to zase jsou speciální další léky, takže tam je potom takový jakýsi uzavřený kruh.
1: Uvidíme, zkusíme, dovolil se nám možná posluchač nebo posluchačka. Dobré dopoledne, chovatelská poradna.
2: Dobré dopoledne, Jitka, vaše posluchačka.
0: Hezký
2: Já
0: den.
2: Bych se chtěla jenom zeptat, my máme britského kocoura a zjistili mu, že má lymfu ve střevě. Jak začne prostě zvracet, nežerat, tak jedeme na kliniku. Ale co s tím?
0: No, lymfa ve střevech je takový trošku široký pojem. Lymfa ve střevech je vždycky, nebo ve stěně střevní, tam prostě je, protože se podílí na imunitním systému toho střeva a na vstřebávání různých látek z toho střeva. Takže úplně přesně nevím, o jaký problém u vás jde, ale pokud jde o nějaké zvracení, o průjmy, tak tam jsou dneska velmi kvalitní léky, které tady těmto problémům nebo projevům zabraňují. Asi hlavní by měl být teda kvalitní dieta, nevím, jakým způsobem to zvíře krmíte, ale byla by vhodná asi přirozená strava, protože kočka je typický masožravec a bohužel v těch průmyslových granulích tam je příliš mnoho sacharidů, které kočkám nemusí dělat vůbec dobře.
2: Aha, no kapřičky mu kupujem prostě v...
0: Jo.
2: Nejraději má od nás, od stolu, co si budu povídat.
0: No, tak vidíte to a jsme u toho. Takže když vaříte pro sebe, tak nějaký ten kousek kuřátka, kousek jatýrek, kousek hovězího a tak dál. Nemusíte to vařit, můžete mu to dát. Šunka není úplně dobře, protože tam jsou rychlosoli a ty nemusí tomu organismu dělat dobře. Uzeniny obecně nejsou
2: dobré. A takže
0: dobré.
2: To není nic jako nebezpečného, že by prostě... jsme ho museli nechat uspat, jak začne být tady to. Protože to už se opakuje po třetí.
0: A v jakém časovém intervalu?
2: Asi, no, má 5 let a asi přes rok vždycky.
0: Tak to asi nebude nějaký velký problém, protože pokud tam je roční pauza, tak tam bude to možná spíš opravdu souviset s nějakou dietní poruchou nebo s něčím, že něco venku polízal, co neměl.
2: Takže, on je doma.
0: Je doma jenom. A má možnost se pást, to je pro kočky hodně důležité. Aby se...
2: Dostává, kupujeme trávu.
0: Jo, aby měl přístup k trávě. Miluju šantu, výborný je šácho. Jo, takže tam všecko máte. No zkuste mu zavádět víc přirozené stravy, čili víc toho syrového masa na úkor kapsaček.
2: Ale syrové?
0: Určitě. Aha. Určitě. Kdo mu uvaří myš, když ji chytne venku?
2: To je pravda.
0: Takže zkuste.
2: Tak vám moc děkuji.
1: Děkujeme, taky.
2: Se krásně.
1: Hezký sváteční den vám taky. Naslyšenou.
0: Děkujeme, naslyšenou.
1: Chovatelská poradna. Zodpovídáme i na vaše dotazy. Číslo je 726 46 5200. Můžete ještě volat a my si s veterinářem Milanem Štouračem budeme povídat zase za chvíli.

V noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se nedech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slovy, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

jenom se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši fakt.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: V chovatelské poradně si dnes s veterinářem Milanem Štouračem povídáme o onemocnění psů a koček, které se nazývá lupus. A my jsme tady před písničkami a před dotazem posluchačským řešili to, že tedy jak pejsci, tak kočičky musí brát vlastně tu léčbu imunosupresiva. A musí to vlastně brát tedy už doživotně?
2: Záleží na stupni toho onemocnění, na rozsahu. Jsou případy, kdy ano, ta léčba by měla být nebo je doživotní, ale jsou případy, kdy se dokáže tímto způsobem ten lupus zvrátit. Nemůžu říct úplně, že by se to zvíře vyzdravilo. V podstatě to není vyléčitelné onemocnění, ale mohou být relativně dlouhé periody, kdy to zvíře má klid. Nicméně dřív nebo později se to onemocnění vrací, takže je znovu potřeba se potom k té léčbě zpátky vrátit. Takže je to takové prostě zdlouhavé. Nicméně je vždycky dobré si s tím trošku hrát a najít takovou tu nejnižší dávku, která tomu zvířeti ještě stačí k tomu, aby bylo v pohodě, aby to všechno fungovalo tak, jak fungovat má. Není nutné, když má podle váhy, podle hmotnosti dostávat nějakou dávku scholasticky, čili že je to dáno tedy jaksi vědecky, tak jsou prostě případy, kdy stačí dávka mnohem menší, nižší a přitom to zvířátku prospívá a drží.
1: Je potřeba během léčby zvíře třeba držet stranou od ostatních zvířat?
2: Ne, toto onemocnění není přenosné ze psa na psa nebo z kočky na kočku, už vůbec ne z kočky na psa, takže to zvíře může žít ve smečce, tam je akorát trošinku problém, pokud se jedná o tu kožní formu, a říkal jsem, že i při tom systémovém onemocnění dost často kůže bývá postižená, tak ti ostatní parťáci potom mají tendence prostě ošetřovat toho nemocného pacienta. A tím pádem potom mohou vlastně v uvozovkách kazit tu léčbu, protože ta potom bývá při těch kožních lézích bývá i topická, to znamená, že se používají různé krémy, masti a tak dále. A pokud mu to slíže, tak zaprvé podráždí tu kůži jako takovou, ale hlavně tedy odstraní ten účinný lék, který by tam na té kůži měl působit.
1: Jak můžeme zvířatům při léčbě třeba přilepšit, nebo jak bychom měli upravit stravování, vycházky, pobyt na sluníčku třeba, pokud
2: ten pobyt na slunci je velmi důležitý. Pokud to je z nějakých důvodů prostě nezbytné, tak je potřeba používat UV faktory tady u těchto pacientů. Pokud to je možné, tak radši vůbec slunci nevystavovat, ty procházky prostě brzy ráno, pozdě večer. Ono je to potom i z hlediska teploty samozřejmě pro ty zvířata lepší, zvlášť při u psů. Kočky ty vědí většinou sami nejlépe, kam se mají uchýlit, ale jsou případy, že kočka je ochotna se v uvozovkách vylepit na slunce a 3/4 dne tam prostě položíte na ní ruku, málem se spálíte, ale ona je strašně spokojená. Takže ano, v tomto případě je potřeba to trošku monitorovat. To UV záření neprospívá tady při tomto onemocnění. Jinak, co se týká těch ostatních opatření, tak asi prostě převést to zvířátko na kvalitní výživu, protože všechny možné přídavky, které jsou v průmyslové stravě, prostě tomu imunitnímu systému neprospívají, takže snažit se prostě čerstvé maso, čerstvé zelenina, čerstvé ovoce, co nejčerstvější, a je dobré to zvíře třeba krmit i 2x, 3x za den v menších porcích. Potom, co se týká třeba když se jedná o ten kožní problém, tak je dobře i podporovat tu kůži. Není asi úplně ideální stimulovat ten imunitní systém, protože na jednu stranu ho potíráme a na druhou stranu bychom ho chtěli stimulovat, takže tam je potřeba se opravdu s veterinářem domluvit na tom, co vlastně můžeme a co nemůžeme, ale určitě nepokazíme nic, když budeme dávat přídavky, které té kůži prospívají jako takové, to znamená omega-3 kyseliny, které jsou velmi silně protizánětlivé, konkrétně ke kůži, k srsti, biotin, zinek, křemík, tady tyto věci, které buď ve formě doplňků, anebo pokud budeme krmit tou kvalitní čerstvou stravou, tak nacházíme v prostě například ten zinek, nejbohatší na zinek jsou ústřice, no nevíme, jestli budeme své kočce dávat ústřice, ale určitě by jí chutnali.
1: Určitě ano, tak třeba takové sardinky, rybičky.
2: Sardinky určitě ano.
1: S veterinářem Milanem Štouračem si dnes povídáme o onemocnění zvaném lupus a ještě se k tématu za chvíli vrátíme.

0: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Brno.
1: Dnešní chovatelská poradna se věnuje onemocnění s názvem lupus, což je autoimunitní onemocnění psů a koček, a povídáme si s veterinářem Milanem Štouračem. Pane doktore, když je lupus na vzestupu, nebo když jsou ty etapy, že naše zvířátko tedy má zrovna tu, řekněme, horší fázi, ano, bývají třeba ta zvířata i podrážděnější?
2: Samozřejmě záleží na tom, o jakou formu se jedná, ale pokud to zvíře budou třeba bolet končetiny, ať už to je u té systémové formy, kdy jsou napadeny klouby, nebo u té exfoliativní formy od těch německých ohařů, o které jsem hovořil na začátku, kdy mohou být napadeny tlapky, které keratinizují a prostě to zvíře, ta chůze extrémně bolí, tak pokud ho budeme přesvědčovat k tomu, že musí někam od někud, tak samozřejmě může to zvíře být nervóznější, může být podrážděné, pokud má problémy s horečkou, pokud je v horečce to zvíře. Jsou případy, kdy ten lupus napadá i nervový systém, takže ta zvířata potom mohou být v nějaké formě stresu, v depresi, kdy potom nechtějí prostě z těchto důvodů nějak příliš komunikovat, a my třeba tomu ani nerozumíme proč, ale je potřeba k tomu zvířeti takto přistupovat a nesnažit se ho nějakým způsobem lámat, protože vlastně, když ho dostáváme ještě do většího stresu, tak se vlastně to zvířátko, jeho stav může daleko víc zhoršovat.
1: Mně napadá, jak se třeba dá ulevit psovi nebo kočce, když ho bolí tlapky, ale na vycházku nebo aspoň vyvenčit se musí.
2: Vyvenčit by se měl, ano. No, tam potřeba dávat látky, protože jsou proti bolesti. Těch látek je dneska na trhu velké množství, velký výběr a celkem dobře účinkujících, ale především tam bychom měli ošetřovat ty tlapky. To asi nejlépe podle daného stavu posoudí veterinář, ale my můžeme sami použít nějaké krémy, bambucké máslo, mandlový krém, podobně lanolin, který dělá té kůži hodně dobře, a možná by byla i cesta k tomu, že bychom tomu zvířátku opatřili nějaké pohodlné botičky, aby ty tlapky byly chráněné proti štěrku, písku a tak dále.
1: My si tady celou dobu povídáme také o tom, že lupus má celou řadu tedy různých příznaků. Na co by si majitelé měli dávat pozor, aby třeba poznali zhoršení nemoci nebo nějaké další komplikace, něco, co se přidružilo k tomu onemocnění?
2: Tam samozřejmě, pokud to zvíře bude mít nějakou formu, já řeknu, no třeba teďka bude mít problém s ledvinami, tak tam může nastat potom to, že ledviny jsou spojené s tlakem, tlak je spojený se srdcem, takže se k tomu potom přidá tady tyto orgány. To může poznat, pokud se začne něco dít kolem srdíčka, tak tam je typický takový relativně suchý kašel, pokašlávání, které bývá typické nad ránem. Tu klienti udávají třeba 4., 5. hodina ráno, že to zvíře začne jakoby kuckat. Není to intenzivní kašel, takové docela typické kuckání. Nicméně pacienti s lupusem bývají velmi dobře monitorováni, jsou zváni na opětovná vyšetření, odběry krve a tak dále, takže myslím si, že veterináři by tady v této formě měli být velmi nápomocní a být jakousi tou první linií, kam se ten klient bude obracet s pacientem, a když se zavčas zachytí tady tyto změny, tak bývá i celkem snadnější je potom řešit, než když se už potom plně rozvinou.
1: Setkáváte se ve své praxi s nárůstem tohoto onemocnění?
2: Tady toto onemocnění bych řekl, že bývá, když budu mluvit o své ordinaci, tak takových 4-5 onemocnění ročně. Nemůžu říct, že by přibývalo nebo nepřibývalo, ale bývá zhoršení těch stavů, bývá vždycky v létě. To právě souvisí s tím slunečním zářením, o kterém jsme hovořili. Tam bývá problém právě toho hřbetu nosu, čumáku jako takového a okolí očí a uší, které jsou tomu slunečnímu záření vlastně nejvíc vystaveny.
1: My jsme si dnes s veterinářem Milanem Štouračem povídali o onemocnění zvaném lupus. Je to i proto, že lupus 10.5. je tedy světový den lupusu. Týká se jak lidí, tak zvířat, koček. Zkoušeli jsme se tady i zamyslet nad tím, a to vám teď možná ještě na závěr řekneme, čím to je, že si to onemocnění vysloužilo vlastně tento světový den.
2: V podstatě jedná se o to, že to je opravdu velmi, velmi komplikované onemocnění, které bývá nebo může může vést až vlastně k ukončení života, které není pořádně zaléčeno a není diagnostikováno. A myslím, že v roce 2004 byl vyhlášen Světový den lupusu právě proto, že se udává, že ta léčba bývá komplikovaná. Je to kvůli lidem, není to kvůli psům a kočkám, ale že snad ve světové populaci je až 5 milionů pacientů, které jsou tímto onemocněním postiženi.
1: V chovatelské poradně byl dnes naším hostem veterinář Milan Štourač. Pane doktore, děkuji vám za váš čas, za zodpovězení dotazů. Přeji vám pěkný sváteční den a brzy opět naslyšenou.
2: Hezké svátky vám i posluchačům. Děkuji.
1: Připomínám, že chovatelskou poradnu, nejen tu dnešní, si můžete kdykoliv poslechnout na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz a nebo v aplikaci Můj rozhlas. Příjemný sváteční den i poslech našich dalších pořadů vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Sandra Silná a brzy opět naslyšenou.
3: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí brněnská skupina Young Pekáč. Pod tímto názvem se skrývá soubor mladých muzikantů kolem Mojmíra Bártka, dlouholetého člena orchestru Gustava Broma. Vystoupí 12. května od 19 hodin. Uslyšíte swing a jazz, samozřejmě hlavně ve skladbách, na kterých se Mojda Bártek podílel především jako aranžér. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Mojdy Bártka a jeho souboru Young Pekáč přijďte 12. května od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
4: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelný ring.
5: Jan Skácel byl, řekl bych, knihožrout. On nosil knihy stále v podpaždí.
6: Jeho přátelé říkali Honze Kuna na knížku.
5: Ano. Když byl studenější, tak měl plné kapsy svrchníků, výjimečně i saka knih. A s přibývajícími lety ještě se vždycky vyzbrojil síťovkou. Takovému vášnivému hltači bylo velice obtížné knížku nepůjčit.
4: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 12 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Brněnský dopravní podnik kvůli svátku omezil provoz, posílil ho jen u výstaviště kvůli Majálesu. Premiér Babiš dál trvá na tom, že prezident na letní summit NATO v Ankaře nepojede. V Komořanech u Vyškova se dnes odehraje burza sazenic. Její součástí bude i výstava obrazů a fotografií místních umělců. A odpoledne čekáme většinou polojasno a teploty do 22 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré poledne při jejich poslechu přeje David Hasman. Brněnskými ulicemi dnes jezdí méně spojů. Na státní svátek jezdí autobusy, tramvaje a trolejbusy podle víkendových jízdních řádů. Dopravní podnik města Brna ale zároveň některé linky posílil kvůli hudebnímu festivalu Majáles na výstavišti.
3: Po většinu dne bude z Komárova k hlavnímu nádraží a výstavišti, případně i dál do Bystrce, jezdit posilová tramvajová linka P1. V provozu bude do 5 hodin ráno. Dopravní podnik také vypraví posilovou linku P12 z výstaviště k technologickému parku a P9 z výstaviště do Čertovy Rokle. Účastníci festivalu mají k příjezdu a odjezdu primárně používat tyto tramvaje. Provoz nočních autobusových linek posílený nebude. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
1: Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z ANO se znovu nezhodli na tom, kdo bude Česko zastupovat na letním summitu NATO. Vládní delegace prezidenta v Ankaře nechce. Pavel to řekl po dnešní schůzce na Pražském hradě. On sám ale s účastí dál počítá a trvá na ní.
4: Podle prezidenta Babiš uvedl jako hlavní důvod rozdílné pohledy na závazky Česka vůči NATO. S tím Pavel nesouhlasí.
5: Vláda změnila svoji retoriku ve vztahu k obraně, zvyšování výdajů na obranu nespochybnila, takže v tomto ohledu jsme zajedno.
4: Babiš na schůzku přijel se zpožděním. Po jednání odešel zadním vchodem. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z ANO má vláda právo rozhodnout, kdo se summitu zúčastní.
6: Plnou odpovědnost nese vláda. Máme zde parlamentní, nikoliv prezidentský systém a vláda má plně v kompetenci veškeré plány vyplývající mimo jiné i z cílu NATO.
4: Pokud prezident nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. Podle Pavla jde ale o poslední možnost. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: Burza sazenic a květin dnes provoní prostory obecního úřadu v Komořanech na Vyškovsku. Ty zaplní stánky například s pokojovými rostlinami, zeleninou a nebo letničkami. Návštěvníci si je můžou mezi sebou vyměňovat nebo kupovat. Výtěžek poputuje spolku pro zkrášlení obce Komořany. Součástí akce bude i výstava děl místních malířů a fotografů. Více dodává lidovecký starosta Komořan Jan Kachlík.
7: To jsou spíš takové náměty, koleje, loďka na vodě, zakomponovat do přírodních scenérií, ale některé obrazy jsou opravdu velice hezký a vypovídající.
1: Některá díla budou návštěvníkům k vidění i v místním kostele svaté Barbory.
2: Počasí.
1: Odpoledne na Jihomoravě čekáme většinou polojasno, přechodně i zvětšenou oblačnost s možností lokálních přehánek. Nejvyšší odpolední teploty 19 až 22 stupňů. Vane severní až severovýchodní vítr. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Kolona vás drží na příjezdu do Brna po D1 ve směru z Prahy. Vytvořila se před omezením u sjezdu na Bratislavu před kilometrem 196 a zpomaluje se u sjezdu na Brno výstaviště kilometr 190. Tolik doprava. Šťastné cesty přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

Dozněla úvodní hudební introdukce v podání Moravanky a srdečně vás vítám, naši milí posluchači, při poslechu pořadu Morava krásná zem. Dnes je sváteční den, kdy si připomínáme hrdiny jedné etapy světových dějin a říkáme si, nikdy nesmíme zapomenout na statečnost milionů našich předků. No kéž by si to uvědomovali i mocní naší modré planety a dělali svět spíše krásnějším než nešťastným. Tady v Brně prožívají dnešní den mladí studenti s veselou myslí a radují se z majálesu, jak jsem zaznamenal uprostřed Brna, když jsem přijížděl na vysílání, řeknu to po našem, v Šalinou a zahlédl i královnu s králem na voze. Volat můžete samozřejmě jako vždy 726 46 5200 a mám první tady gratulace písemné a hned se do nich pustíme. Chceme zahrát k narozeninám naší mamince, babičce a manželce paní Evě Škodíkové k jejím dnešním 55. narozeninám. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky přejí vnoučci Alžbětka Edíček, dcery Tereza s přítelem Kubou, Adélka s manželem Lukášem a manžel Mirek. Ráda bych dnešní den popřála k narozeninám naší milované mamince a babičce Aničce Slabiňákové z Bojkovic, která často přeje prostřednictvím vašeho pořadu svým blízkým a je věrnou posluchačkou. Tak Aničko, pokud posloucháte, tak teď slyšte přání pro vás. Posíláme v blahopřání spoustu malých kytiček. Každá z nich ať přinese jedno z našich přáníček. Hodně štěstí, pevné zdraví, radost, klid a lásku. To vše ti přejí Stelinka, Sofinka, Luky, Marťa a dcera Ester s manželem Jankem. Naše písnička Václav Váňa z mladší, Zdeněk Křeněk, Chyťte sa šohají a tu faranka.

ano, tolik oblíbená písnička dnes podání tu Frankinak ji hrají téměř všechny kapely, o tom jsem naprosto přesvědčen, protože to znám z festivalu, co tam budeme hrát. Umíte? Chujte Sašo Hají, jasně, umíme, pochopitelně, je to opravdu oblíbená písnička. Z toho musí mít velkou radost Václav Maňas mladší, to je jasné. A další gratulace písemné, právě dnes má naše maminka Maria Hlásenská z Brna Slatiny, rodačka z Viničních Šumic, krásné 84. narozeniny. Milá maminko, při pohledu na tebe se zdá, že věk je skutečně jen číslo. Přejeme ti, aby tě elán neopouštěl, aby ti nohy ještě tančily tak lehce jako tvůj smích. Aby tvůj recept na mládí fungoval dál a každý den ti přinesl důvod k radosti. Ať jsi stále zdravá, svěží, jako jarní květ. Jsi ta nejlepší maminka, co zná náš svět. Hodně štěstí, lásky a neutuchajícího optimismu přejí dcery Marcela a Darunka s celou rodinou. Pokračujeme dále. Chceme popřát naší mamince, babičce, prababičce Marii Čechové ke krásnému životnímu jubileu 80 let. Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a božího požehnání. Do dalších let vám paní Maruško přeje celá rodina. Ještě přidám jednu gratulaci. Teď pozorní Květa Průdková z Rakvic. Milá babičko Květuško, k tvým úžasným 91. narozeninám ti ze srdce přejeme pevné zdraví, klid a spokojenost. Je to opravdu nádherný a obdivuhodný věk, kterého dosáhne jen málo kdo. A o to víc si vážíme každého dne, který s tebou můžeme sdílet. Děkujeme ti za všechny roky plné lásky, péče a moudrosti, kterou si nám dala. Jsi pro nás velkou inspirací a důkazem síly, vytrvalosti i laskavého srdce. Obdivujeme také tvou trpělivost a radost, se kterou se věnuješ chovu králíků, i to o tobě krásně vypovídá. Přejeme ti, aby tě i nadále provázela radost, pohoda a blízkost těch, kteří tě mají rádi. Ať je každý den naplněný malými i velkými radostmi. S láskou dcera Jitka s manželem a vnučky Jitka a Veronika s rodinami. A teď si poslechneme, když je ten svátek, píseň amerických Čechů, kterou pravil tuším Jirka Wolf, budou zpívat manželé Osičkovi za doprovodu Lanžhotčanky.

0: Píseň amerických Čechů, ano, taky byli mezi nimi hrdinové, kteří se zasloužili, že tehdy před 81 lety o to, aby se nám lépe žilo, aby jsme jednoho blázna odstranili z toho světa. Ale jsou další, jak jsem říkal v úvodu, bohužel. Květuško ze Slavkova, pro vás nejkrásnějšího města, jak jste mě řekla, na světě, což je úžasné, že si vážíte toho místa, odkud jste. Povídejte, budete přáti, že jo?
1: Zdravím všechny do brněnského rozhlasu. Mm-hmm. Zahrajte prosím pěknou písničku mé kamarádce Blažence Saulové z České Uvrna, která dochovala mého kamaráda Jirku do 100 let. Bude mít v neděli svátek. Mm-hmm. Mně je taky dost, mně je 93.
0: Hezky, Květuško, tak jste čiperka, no, tak vidíte to. Tak to je báječné, když máte takhle kamarádku, že jo, a pošlete jí přáničku a posíláte si navzájem, je to skvělé.
1: Ano, děkujeme vám za to, že nám to umožňujete.
0: No, tak to je samozřejmě, to je záležitost, že jo, Českého rozhlasu Brno, když prostě tady, že jo, my jsme tady pro vás jenom takový kontaktní v úvozovkách sloužící, ale s kamarádi, přátelé, že jo, my vás bereme
1: pane
0: jako Hedle, přátelé.
1: No. Vám řeknu, no. Já raději poslouchám rozhlas než televizi. Vy jste objektivnější, než jste takový urýpaní, jako jsou v televizi.
0: Jo, Květuško, moc krát děkujeme, no tak to víte, že nás to těší, ale takhle zase je dobré, že si člověk může vybrat, že jo, a tak jste si vybrala. Rozhlas je pro vás příjemnější, tak
1: ano,
0: proč ne?
1: Ano,
0: tak jsme potěšení a rádi. Květuško, mějte se hezky a třeba zase se někdy uslyšíme. Ano?
1: Nashledanou.
0: Nashledanou. A ze Ždánic zavolal pan Jaroslav a než pan Jaroslav vysloví přání pro svého kamaráda, přítele či rodinu, tak popřeji já jemu, protože mě lehce špitl, že má 17. května narozeniny, nevím jaké, ale to prostě to je jedno. Jaroslave, buďte zdrav, šťastný, vesel a teď už vám dávám slovo.
2: No, děkuju pěkně, zdravím všechny posluchače a vás ve studiu. Prosil bych zahrát mojemu nejlepšímu kamarádovi Staňovi Holubovi, včera měl svátek, nedovolal jsem se.
0: Mm-hmm.
2: Tak mu přeju všechno nejlepší, hodně zdraví a noho, ať se mu zahojí. A já teda, když jste to vzpomněl, tak no. 68.
0: 68 máte, hezky. No, tak mě doháníte, ale nedoženete.
2: To se nedá.
0: Ne. Já vám utíkám, že jo. Tak Jaroslave, mějte se moc hezky. A Staňa je odkud váš nejlepší kamarád?
2: Zeždánic.
0: Taky, jo, takže se taky, potkáváte, jo. No vidíte, tak se určitě potkáte.
2: Určitě.
0: A jak dlouho trvá to vaše přátelství, kamarádství už?
2: Já nevím, 20 let.
0: 20 roků.
2: No to možná víc,
0: jo, když jste Zeždánic. Tak se Jaroslave mějte hezky, oslavte si hezky.
2: Přiženil, tak...
0: Jo, takhle, aha, ano, no tak vlastně celou dobu, co tam žije. Fajn, ať tak. Se vám daří, Jaroslave, a hlavně zdravíčko.
2: Děkuju vám moc, mějte se krásně.
0: Naschledanou. A gratulace pro paní Vlastičku Šidlovou ze Šumic k 94. narozeninám, které slaví dnes. Milá Vlastičko, maminko, babičko a prababičko, chtěli bychom ti popřát vše nejlepší a hlavně moc zdravíčka. A to ti přejí manžel Vlastimil, dcera Zdena s rodinou, syn Milan s rodinou, 8 vnoučat, 10 pravnoučat. No a ještě bychom chtěli připojit blahopřání panu Stanislavu Šidlovi k včerejšímu svátku. Dědečku, vše nejlepší, to přejí manželka Zdena a děti s rodinami. A prosba o písničku pro paní Marušku Havlíkovou a Viktorku Havlíkovou ze Strážovic až Dánic. Holky, hodně štěstí a lásky, žádné vrásky, přeje celá rodina Havlíkova a Lužova z Lovčic. Písnička František vystoupil, Staňa Pěnčík, chystají se děvčice a hrají Ištvánci.
3: Český rozhlas Brno.

0: potěšení a povídejte.
1: Děkuju moc krát, všechny vás zdravím v rozhlase a já bych dneska chtěl popřát našemu kamarádovi Staňovi Šrámkovi mu z Repech. Je to dobré, byl to výborné a je stále výborné zedník a přeje mu hlavně hodně zdraví, lásky od svých nejbližších a radost z vnoučat a z dětí. Tomu přejou Ficovi a Sislovi a celá rodina tady z Vřesovic. A ještě z Klenovic, nesmím zapomenout na dcerku Marušku, je to přímé střed její. Tak mu to přejeme. Tak všechno dobrý, všechno dobrý. A vám, pane Egner, taky přeju pevný zdraví, ať vás dlouho posloucháme na tím rozhlase. Vy jste takové vstřícné.
0: Já nevím, se už se usmívám.
1: A tady, dobře. Stojí tady vedle mě Rozárka, víte?
0: Je! No tak to je bezvadný.
1: Jak vás přála jako takový děvčátko, který chodilo v té kroju a dneska už má 180 cm. No,
0: a v kroju tak, může chodit pořád, že jo?
1: Ano, a já myslím, že půjde v kroju. Že
0: půjde v kroju.
1: Ještě na ňu, tak... Nebo si bude muset vzít dva.
0: se ženou, ano. Františku a druhého ve Vřesovicích by měl být festival opět obnovený, ano, takže ano, vím, ano. Že Martin Čoch pořádá. Tak se mějte hezky.
1: Jo.
0: Ať se daří. Naviděnou. Naschledanou. Zeničko z Křekova, teď jste tady.
2: Ano, dobrý den, všichni vás tam zdravím. Ráda bych nechala zahrát ke svátku, který bude mít v neděli blažence Hamalčíkovej z Roketnice. Hodně štěstí, zdraví a pohody a je to vaše stálá posluchačka tohoto krásného pořadu. To jí přejí holky z Křekova. Děkuji vám.
0: Ano, Zdeně, já vždycky, když slyším to jméno, to Blaženka, tak si vybavím, když jsme studovali konzervatoř a statovali jsme v Ostravě, v Shakespeareově, mnoho povíku pro nic a tam prostě byla ta hlavní Blaženka, že jo, Evička Jelínková, která tady hraje v divadle v Brně, tak tenkrát tam začínali ještě se svým manželem v Ostravě, takže když se potkáme třeba ve škole nebo v divadle, tak na to vzpomínáme a Blaženka, to je vždycky takový to pohlazení. Ať se vám daří, Zdení.
2: Děkuji vám moc krát.
0: Naschledanou. A další písemná přáníčka. Dnes se dožívá 85 let moje maminka a babička paní Kateřina Straková z Uherského Ostrohu. Chci jménem celé rodiny popřát hodně zdraví, radosti z vnuků a pravnuček, ať jí pohodu přináší poslouchání krásných písniček a ještě spoustu přečtených knížek a vyluštěných osmisměrek a hodně chvil strávených s rodinou. To přeje dcera s rodinou. A další prosba o písničku a gratulaci pro manžela Jiřího Kučeru z Křižanovic u Bučovic k dnešním 65. narozeninám. Přejeme hodně štěstí, zdraví, rodinné pohody. To přejí manželka Jana, babička Jana, dcera Markéta s přítelem, dcera Ivana s manželem a synem Adámkem. Ten posílá dědovi velkou pusu a taky přejí všichni jeho kamarádi. Tolik gratulace, čerešničky, ženský sbor Kunovianu a hraje Kunovian.

0: s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Ano, ano, ano. A teď máme na drátě, jak se říká, vlaštovičku Haničku z Poteče. Haničko, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás a všechny ostatní, co poslouchají tady to rádio. A já bych poprosila o písničku pro Dominika, který měl kdy 6. svátek, protože je Dominika Sávia. Mm-hmm. A v ten den zrovna měl i synovec Martin František narozeniny. Dominik bude mít taky 20. května narozeniny. Chtěla bych poprosit o písničku taky pro manžela, který na dvoře zrovna teďka vozí skřidlo. Maruška Pečková, kamarádka, bude mít zítra narozeniny a dneska budu slavit ještě na chatě na Košuldě pán Zdenek Psota a Zbyňa Divoš narozeniny. Takže tady tímto všetkým bych chtěla popřát hojnost božího požehnání, Marijinu ochranu, pevné zdraví, porozumění v rodině a spokojenost do dalších dnů a let jejich života. Děkuji moc.
1: Mm-hmm. Děláte střechu, Haničko?
2: Ne, neděláme. Ne. Máme skřídlu na paletách a je aha, to potřeba převést na druhou stranu. Budem dělat střechu.
1: Budete,
2: někdy
1: jo?
2: V dalších letech. Jo,
1: ach, jo. To se furt stěhuje, že? Když to přivezete a najdou. Já to znají úplně všichni. Vždycky tady to dáme, jo, a tady to nebude vadit. A najdou se
2: obě.
1: Musíme
2: ano,
1: to teď přestěhovat. To mají úplně všichni normálně. To se sadím, že to
2: no,
1: prostě zažil každý.
2: Starší muzikanti a umělci a všetci kolem dokola mají plno dalších jiných starostí než prácu kolem domova, jo? Takže ještě tam se musí jít hrát a tam se musí a ještě tamto a ten má narozeniny a ještě pohřeb do toho a všechno. No prostě vy umělci jste prostě umělci na vše.
1: Dobře, děkujeme, Haničko. Mějte se moc hezky. Jo, nashledanou.
2: Naschledanou.
1: Dáme slovo a prostor Lidušce z Moravského Krumlova. Liduško, dobrý den.
3: Dobrý den, já vás všechny tam srdečně zdravím a chtěla bych popřát k dnešnímu svátku a k zítřejším narozeninám paní Marušce Tropové z Jezeřan Maršovic tady u Moravského Krumlova a přejeme jí hodně moc zdraví, štěstí, božího požehnání, radosti z jejich 5 vnoučat a aby se měla jenom dobře. Mm-hmm. A to jí přeji Lída a Jarek Švapanští z Moravského Krumlova.
1: Dobře. Liduško, děkuji. Taky děkujeme mu za zavolání a mějte se krásně, hezké odpoledne sváteční, nashledanou. No a teď popřejeme k požehnaným 93. narozeninám panu Antonínu Šafaříkovi z Kurovic, který byl dlouholetým funkcionářem okresního sdružení hasičů v Kroměříži. A pane Antoníne, Toníčku, tak no, oni na vás nezapomněli, ti vaši kamarádi a přátelé. Moc si vás váží a posílají vám přání k narozeninám, především samozřejmě zdraví, pohodičku a takový ten životní klid, ať se vám daří. Tak, tolik gratulace a písnička od Pavla Svobody a Františka Trtílka zazní v zápětí. Jmenuje se přímo Písnička plná slunce. Hraje Lácaranka a Pavel Karlík s Pepíkem Ovečkem a Mužáci z Kobylí nám zaspívají.

0: Tolik Lácaranka, zdravíme muzikanty Pavlíka Svobodu, pokud poslouchá. Já jenom doplním, že tu písničku napsal, text napsal František Trtílek, což je důstojný otec pan farář, který píše také texty a což je báječné. Františku, tak pokud posloucháte, tak taky samozřejmě, nebo posloucháš, tak taky přejeme hodně pěkných dní. Jirka z Pitína se dovolal. Dobrý den, Jirko.
1: Dobrý den, zdravím vás, pane Hegner, ještě jednou. Tak já bych chtěl dneska popřát do Nezdenic, kde se dožil 70 let kamarád, můj kamarád, spolupracovník bývalý, pan Jančarík Radomír, veliký fanda dechovky, který vymete všechny koncerty v Kyjově, v Hodoníně. Jsme byli na Mistřiňance ve středu a tak už se těšíme zase na Koršičánku 19.
0: No, bezva.
1: Aj, za váma jsme seděli zisi před dvěma rokama v páté řadě a jsme vyspěhovali dohromady. Takže chci Radkovi povýšovat všechno nejlepší, hodně zdraví za tu našu partiu, co jezdíme po těch dechovkách.
0: No.
1: Ať si to ještě užije hodně, zítra má oslavu, ať mu to všechno dobře dopadne. No a děkujeme vám, že můžeme přes váš rozhlas prostě povýšovat. Opatrujte se tam v Brně, mějte se pěkně. Děkuju.
0: Jirko, jak už jsem říkal, taky nám to dělá radost prostě, že můžeme zprostředkovat vaše potěšení, vaši radost.
1: Ano, jsme rádi.
0: Tak,
1: dobře.
0: Vždycky, když jsou ty...
1: pěkně.
0: Ano, povídejte ještě. Nebo už
1: no,
0: končíte.
1: Ne, už. Tak děkuji moc krát.
0: Taky.
1: Opatrujte se. Naschledanou.
0: Taky naschledanou. Ano, a další se dovolala Maruška z Lanžhota. Maruško, dobrý den, dáme to krátce, hezky.
2: Ano, a já přeju krásný den vám v rádi a všem posluchačům. Karličku, já mám dneska je takové přáníčko. Na těchto dnech slaví svoje narozeniny, pana Kruták, tak jeho rodina, jeho manželka, synové a děcka, vnuci mu přeju všechno dobré. A protože jsme veliká rodina, tak celá naša veliká rodina, jestli je to z Brna, z Prahy nebo z Mikulova, tak mu přejem všechno dobré, hodně zdraví, štěstí, rodinu, pohodu. Nech se mu daří všechno, co si přeje, a je velice hodný, ke ten, co potřebuju, dojde ochotně, mě to udělá všecko, je bezva. Mm-hmm. Ale Karlíčku, já mám ještě jednu prosbičku.
0: No.
2: Když bývalo u Modožo, tak na ženy si vzpomínali jak v práci, tak si vzpomínali aj doma. A člověk bude v nedělu den matek.
0: Ano, ano.
2: A je hodně a hodně mamiček a maminek a stařenek a týchto, na kterých si nikdo nespomene. Tak já bych tuto pěsničku chcela poslat aj ním všetkým, na kterých si nikdo nespomene, nikomu nikdo nedojde popřát. Tak jim přeju také hodně zdraví, štěstí, nech se jim daří a nech si to, co se jim podaří, nech to berou, jakože je to taký dáreček. A boží požehnání všem a já vám velice srdečně, Karli, děkuju.
0: A mějte se hezky. A mějte se hezky, nashledanou.
2: Ano, děkuju moc.
0: Členové klubu Přátel Českého rozhlasu také slaví nějaká svá výročí, tak nesmíme na ně zapomenout. Ano, dnes slaví právě narozeniny Marie Hlásenská z Brna a František Jurina ze Šlapanic a taky Anička Slabiňáková z Bojkovic. Vám všem, naši milí členové klubu Přátel Českého rozhlasu, přejeme zdraví, štěstí, lásku, pohodičku a ať se vám daří. Tak tolik gratulace, Václav Maňas mladší, Pod zelenou horu a Dubňanka.
3: Český rozhlas Brno.

0: Zdravíme Haničku do Slopného. Haní, dobrý den.
1: Dobrý den, všechny vás zdravím. Dneska bude slavit 50 let vynikající zpěvák Svaťa Tarabu z Dolní Lhoty. Přeju mu hodně zdraví, štěstí, ať mu to zpívá dál tak krásně, jak teď. Děkuji.
0: Ano, Haničko, myslím si, že večer mu taky popřejeme. Jo, mějte se krásně, naschledanou. Další gratulace, kam poletí, nevím. Jméno jubilantky taky nevím, ale vím, že odeslala tento e-mail paní Evička Zarembová, tak možná své mamince, babičce a prababičce řekli, aby si poslouchala. Takže milá maminko, babičko, prababičko, všechno nejlepší k narozeninám, ať ti slouží zdravíčko. Máme tě všichni moc rádi. A e-mail, dobrý den, prosíme o písničku pro pana Jana Kouřila z Kyjova Boršova k jeho dnešním 85. narozeninám. Přejeme ti strýcu, hlavně hodně zdraví, štěstí, hojnost božího požehnání, to ti přeje švagrová Marie Kouřilová, Aneta Šlenka, Maruška a Barča s rodinami. Tož náš milý strýcu, na zdraví a ať slouží. Tak další e-mail, prosíme o písničku pro milou jubilantku, bývalou spolupracovnici Janu Pospíchalovou ze Zlína, jejím dnešním druhým 35. narozeninám. To nás bylo v materiálové účtárně 5 spolupracovníků, z toho se 4 narodili v květnu. Včera oslavila své narozeniny Laďka Lognerová ze Zlína, dnes má kulaté narozeniny Jana Pospíchalová, zítra budu mít já narozeniny a ke konci měsíce asi 29. bude mít narozeniny inženýr Vítěz Sušil z Vysovic. Každý rok, který prožijeme ve zdraví, je velkým darem, za který je třeba poděkovat, zároveň ho oslavit. Do dalších let přeji nám všem pevné zdraví, štěstí na každém kroku, radost ze života, lásku svých blízkých a k tomu také hojnost božího požehnání. Pozvedáme štamprličku slivovičky trnéčkové, je nejlepší pití, protože nám zaručuje do starku žití. Za všechny spolupracovníky přeje Zdenka Sousedíková, živio. Přání jsme předali, manželé Gurští, netrhaj má milá a Gloria.

0: No a ještě se dovolala asi jako dnes poslední paní Zdenička z Velkých Němčíc. Dobrý den.
1: Takže ještě jednou dobrý den. A mám poručené, že musím zkoušet celou hodinu, jestli se dovolám, a nechat zahrát panovi profesorovi Karlíkovi, Karlíčkovi Hegnerovi, a přeje mu to Zdeněk Milouš, protože včera jste spolu hráli divadlo.
0: My jsme včera zkoušeli, no tak já mu to prostě příště mu to řeknu, až budeme zkoušet. Zdeničko, děkuji moc krát, no.
1: Ano, a hlavně celému vašemu rozhlasu Brno, protože dáváte krásné písničky a lidem radost. A tak, všem lidičkám.
0: Dobře, Zdení, a ta, která zazní za malinkou chviličku, tak to je poklad.
1: Ano,
0: takže mějte se hezky.
1: Krásný den.
0: Děkujeme taky, nashledanou. Já ještě předám tady dva e-maily. Chceme zahrát písničku rybářom ze Slušovic Martinovi a Ořechovi, kteří dnes chytají na Moravě a v Napajedlích. Takže Petru zdár, samozřejmě kluci. A další je prozba o písničku pro babičku Květu Musilovou ze Starček dnešním narozeninám. Milá babičko, přejeme ti hodně zdraví, štěstí a pohody Vítě a Vojta. A písnička česká přímo od Karla Hašlera, Veselka Ladi Kubeše.

krásné pohlazeníčko, nádhera. Tak dáme ještě jednu písničku, někdo si přál, jeden muž, že jsme dlouho nepouštěli Jarmilu Kachnivou, tak tady s Honzíkem Zavěčičem za doprovodu Vonice už odbyla jedna.

Krásně, budeme se loučit, Jarmilka Kachyňová, Honzík Zavíjačiš. Ještě mám tady jednu pozvánku, mužáci z Trboušán. Zítra v sobotu ve 14 hodin festival Dechovek, Dechovka pod Lípou, Tufaranka, Keramička a Mladá Trpoušanka. Mužáci z Trboušan budou zpívat, Alenka Rapáčová vás bude provázet, bude tam koždvín a potom bude hrát Tufaranka zábavu, tak se máte na co těšit. No a teď už nás čeká závěr, mějte se hezky, večer se na vás těšíme a teď si poslechnete ještě Felixe Slováčka, jak hraje krásně za doprovodu žadovějáků Tenkrát na západě. Hezké odpoledne.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Dá mladá žena přednost hlasu svého srdce nebo rozumu? Barbora Munzarová a Jiří Dvořák v příběhu o lásce a odpovědnosti Vůně vanilky. ČT2. Pro záchranu židovského chlapce bude maďarská vdova riskovat vlastní život. Premiéra filmu Emma a smrtihlav. A ČT Art uvede v premiéře strhující koncert britské hudební legendy plný nesmrtelných hitů. George Michael v Londýně. Páteční večer s Českou televizí.
1: Třináct hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: O budovu bývalé zdravotnické školy ve Vyškově má zájem armáda. Blansko přijímá od lidí nápady na vylepšení města do letošního ročníku participativního rozpočtu. Prezident Petr Pavel jmenoval 10 nových generálů. A odpoledne čekáme většinou polojasno, jen místy zvětšená oblačnost a teploty do 22 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Dobré odpoledne. Bývalou zdravotnickou školu ve vyškovské části Dědice by v budoucnu mohla využít armáda pro bydlení vojáků a civilních zaměstnanců. Zastupitelé Vyškova tento týden schválili uzavření memoranda o vzájemné spolupráci mezi městem a ministerstvem obrany. Armáda potřebuje navýšit ubytovací kapacity a budova v blízkosti vyškovských kasáren by proto byla vhodná. Město pro ní nemá využití ani peníze na její opravu. Na cenu si nechává zpracovat znalecký posudek, říká místostarosta Karel Goldemund z Hnutí Vy.
3: V tuto chvíli to znamená, že budeme jednat dál. Zůstává to v tuto chvíli v majetku města a já se domnívám na základě těch signálů, jak od vedení ministerstva, tak posádky a vedení toho armádního výcvikového střediska jednání by nemusela být dlouhá.
1: Bývalou zdravotnickou školu koupil Vyškov od Jihomoravského kraje před 9 lety za necelých 10 milionů korun. V minulosti vznikl záměr přestavět ji na byty anebo domov pro seniory. V současnosti budova chátrá. Lidé můžou navrhovat nápady na vylepšení Blanska. Radnice je do letošního ročníku participativního rozpočtu přijímá do konce září. Stačí vyplnit online formulář na internetových stránkách města. Rozpočet nesmí překročit 850 tisíc korun. Letos nově posoudí návrhy kromě úředníků taky městský architekt.
4: Nápady můžou podávat lidé od 18 let a musí pro ně sehnat podporu alespoň 20 obyvatel Blanska. Schválené projekty postoupí do hlasování veřejnosti. To radnice plánuje na přelom října a listopadu. V předchozích letech ve městě díky participativnímu rozpočtu vznikl nový park v Salmově ulici, bosá stezka na nábřeží Svitavy a úpravy se dočkalo prostranství před knihovnou. Z Blanska Alena Hesová, Český rozhlas.
1: Prezident Petr Pavel jmenoval na Pražském hradě nové generály. Brigádním generálem se stal například náměstek ředitele bezpečnostní informační služby Jan Pavlíček. Do hodnosti generálmajora pak prezident jmenoval třeba ředitele sekce plánování schopností ministerstva obrany Ladislava Rebilase. Celkem Pavel jmenoval 10 generálů. V Hodoníně u Kunštátu si dnes můžou lidé připomenout konec druhé světové války. Památník holokaustu Romů a Sintů na Moravě pořádá 3 komentované prohlídky. Na nich průvodci připomenou válečné dění skrze příběhy pamětníků z Hodonína u Kunštátu. Od 4 hodin odpoledne poté následuje přednáška o vypálení obce Prlov a beseda o romském partizánu Antoninu Můrkovi.
2: Počasí.
1: Poledne čekáme většinou polojasno, přechodně i zvětšená oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 19 až 22 stupňů. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Nehoda omezuje provoz na silnici 49 u obce Zádveřice Raková na Zlínsku. Srazila se tam 2 osobní vozidla, místem s opatrností projedete. Šťastné cesty.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
5: Pěkné odpoledne vám všem.
6: Je tu konečně zase veselé a zdravě. Dobrý den.
5: A doktorka Kateřina Cajdamlová a taky Patrik Rozehnal, který se jí bude ptát a servírovat dotazy, které souvisí s tématem, které už tu bylo.
6: Teče mi z nosu, rýma a všechno, co s tím souvisí.
5: K tématu se vracíme, protože zbylo spousta dotazů a my nechceme, aby něco zůstalo zasunuto a nevyřízeno. A jeden vtip na úvod, jako vždycky. Naboural jsem na motorce. 30 metrů jsem letěl po asfaltu. Podívej, jak mi teče krev z nosu. Z nosu? Z jakého nosu?
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Téma už jste slyšeli, vracíme se k němu v pořadu Vesele a zdravě i dnes s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, ale i s odborníkem na dané téma. Jestli vám kape z nosu jako z vodovodního kohoutku, tak nemusí jít vždycky o infekci. Redaktorce Báře Kvapilové to totiž potvrdil i specialista na choroby ušní, nosní a krční Pavel Chrbolka.
1: Proč mi kape z nosu vodička a přitom nemám rýmu?
2: Ne každé kapání z nosu znamená infekční rýmu. My se občas setkáváme s pojmem, jako je vazomotorická rýma, což je v podstatě neinfekční, nealergická záležitost, kdy v podstatě ta sliznice vlastně přehnaně reaguje na nějaké podněty, jako je chlad, změna teploty, vlhkost a podobně, eventuálně i třeba kořeněné jídlo to může způsobovat. Ta sliznice následně začne produkovat nějaký čirý sekret, tedy v podstatě taková jako vodička, ale neznamená to, že jsme chytli nějakou infekci nebo že by to byl nějaký zánět, ale je to v podstatě reakce té sliznice na nějaký podnět, vůči kterému jsme jakoby přecitlivělí.
1: K čemu slouží ochlupení v nose?
2: Ochlupení v nose nesouvisí primárně s rýmou. V podstatě chloupky v nose představují určitou jakoby mechanickou očistu nebo filtr vlastně, kdy se ten vdechovaný vzduch v podstatě zbavuje nějakých větších nečistot, ale není tam souvislost s tím, jestli máme více nebo méně chloupků v nose, že bychom byli nějaký náchylnější vůči třeba rýmě a podobně, to se nedá takhle dávat do spojitosti.
1: Je dobré si zastřihovat ochlupení v nose?
2: Čouhající chloupky z nosu teoreticky zastříhnout můžeme, ale před tím bych určitě varoval nějaké vytrhávání chloupků z nosu a podobně, protože tím může v podstatě vzniknout nějaká raná plocha, kam se může dostat infekce a z toho pak nějaký zánět, takže vytrhávat chloupky určitě ne, ale krátké zastřihnutí čouhající chloupků z nosu, tam bychom neviděli nějaký problém.
3: A co vy, s čím vy tam jdete?
4: Já s nosem, pane, s nosem.
3: Vy na ně jdete s dlouhým nosem.
4: Ale to nechte si to. Já ve svém věku nejsem zvědavý na nějaký vaše fóry.
1: Vy jste otorinolaryngolog? Nemají s tím pacienti někdy problém, co to vlastně znamená?
2: Ano, poměrně velké procento pacientů neví, co vlastně znamená ten název otorinolaryngologie a nedokážou ani vysvětlit tu zkratku ORL, ale je to v podstatě označení toho našeho oboru, kde vlastně léčíme nemoci uší, nosu a krku.
1: Pletou si vás nějakým jiným oborem?
2: Občas ano, občas si nás pletou s urologií. Jednou se nám stalo, že jedna pacientka nám začala popisovat své potíže při čůrání, takže z toho jsme krapec znervoznili, ale pochopili jsme, že si právě spletla naší odbornost s tou druhou odborností, s tou urologií, takže jsme jí to vysvětlili.
5: Vesele a zdravě.
6: A já bych v návaznosti měla dva dotazy teda rovnou. Pan doktor krásně vysvětlil, že se může stát, že někomu teče z nosu a přitom to není rýma. Podobně se ptá pan Oldřich, který několik let mi vytrvale teče z nosu, nikdo mi neuměl pomoci, nějaký doktor mi řekl, že to mám na furt. No, tak, mohla by to být ta vazomotorická rýma, mohly by to být první známky vysokého krevního tlaku. Tady bych doporučila zkusit dvě věci. První, změřit si krevní tlak a pokud bude v pořádku, změřit si ho ještě párkrát, zejména v situaci, kdy teče z nosu. A druhou věc, zkusit se otužovat, a to jednak studenou vodou a jednak proplachováním té nosní sliznice, možná taky studenou vodou. Protože, jak pan doktor říkal, může to reagovat na různé podněty. Nejčastější je, že to reaguje na chlad. A další, zkontrolovat, jestli náhodou po nějakém třeba koření, to není horší, nebo častý bývá zázvor, který to může nějak spustit. Někdy to bývá i třeba chili paprička. To znamená zkusit, já už se bojím úplně říct příznakový deník, ale on pomáhá, protože my si vlastně nemusíme ty souvislosti uvědomit, ale když si napíšeme, jaké bylo počasí, co jsme jedli, jestli jsme byli venku ve studenu, co to zlepšuje, to je nejvíc důležité, protože co to zhoršuje, to většinou už pacient ví, ale co to zlepšuje, to je cesta k tomu, jak by se toho mohl pan Oldřich zbavit.
0: No a jak se zbavit tedy toho, když mi teče z nosu nebo přichází nějaká drobná rýma, která třeba nesouvisí s nachlazením, o tom budeme mluvit právě dnes v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Posloucháte náš pořad Vesele a zdravě. Není tak úplně náš, protože se o něj dělíme i s vámi. Vy se ptáte, my odpovídáme a hledáme řešení návrat ke zdravému životnímu stylu a ke zdraví vůbec. Dnes na téma, no, připomene nám to i náš posluchač Petr, i tentokrát básnil.
1: Zdravý Petr, jak sliznice mého nosu ucítí mráz, čili kosu, k mému malému nadšení spustí zběsilé vlhčení.
0: No. A to vlastně opakuje to, co jste říkala před písní.
2: Přesně, pan Petr, jako kdyby mi koukal do hlavy, děkujeme.
0: Paní doktorko, já se chci zeptat na to, proč se nám vlastně obecně vlhčí nos? Proč je to tak důležité?
2: Tak ono je to důležité kvůli tomu, že vlastně tím nosem nám za normálních okolností vchází do těla vzduch, ze kterého bereme kyslík. To znamená to zvlhčování plus to, že občas kýchneme, občas smrkáme, to je reakce našeho organismu na různá znečištění, která v tom vzduchu mohou být.
0: Znamená to, že když používáme zvlhčovače vzduchu, dnes i ty moderní přístroje, nejenom to, že dáme třeba vodu na topení v zimě, ale i v létě čistíme vzduch, že tím pomáháme našemu nosu a předcházíme těmto problémům.
2: Stejně tak, ano, stejně tak jako pitným režimem, protože to, co náš nos docela nemá rád, je suchý vzduch a vzduch, který je příliš teplý. To taky úplně nemá rád. Naše tělesná teplota je 36 stupňů plus minus půl stupně a pokud je ten vzduch nějaký hodně blízko té teplotě, což se může dít třeba v létě, tak my se musíme snažit hodně pít, protože jinak dochází k tomu, že vlastně se nám ten nos vysušuje stejně jako tělo, ale tomu nosu to vadí víc.
0: Každému se ten nos vlhčí stejně nebo rýma mívá stejný průběh, anebo to souvisí třeba s velikostí nosu?
2: Patriku, neexistuje nic, co bychom všichni měli stejné, to bohužel. Je to záležitost tak složitá, navíc tady to jsou i určité pocity. Když nám někdo popisuje, jak se cítí, tak to je strašně obtížné vlastně se do něj vcítit. Ono to nejde, protože my mu ty pocity můžeme jenom věřit a vlastně
0: on nám to... Ale vy ty pocity často slyšíte od různých lidí, takže si z toho dokážete udělat...
2: Ne, žádné domněnky, ne, bohužel nic takového neexistuje.
0: Tak souvisí to s nosem nebo ne?
2: Když dva lidé cítí totéž, tak to nemusí být totéž. Jednou může být vodnatá rýma, která je typická řídkým sekretem, počátek nachlazení, jindy to může být pilová alergie, jindy to může být situace, kdy jsou překrvené spojivky, jindy to může být nějaká forma vlastně toho, že tělo se něčemu brání, to znamená, že třeba jsme snědli něco kořeněného, čili někdy to může být vysoký krevní tlak. Patriku, fakt neexistuje, že by příznak řekl, co to je.
0: A teď mi řekněte, lidé často používají kapky do nosu.
2: Jo.
0: Doporučíte, nebo je tam nějaký problém?
2: Tak teď teda vy mě asi zabijete, ale nejsou kapky jako kapky. Některé kapky do nosu tu nosní sliznici zvlhčují, některé kapky do nosu ji vysušují. To jsou kapky do nosu, které vedou k tomu, že se stáhnou cévy a dojde k snížené produkci toho hlenu.
0: To asi chceme, pokud nám teče z nosu.
2: No, to někdy chceme, jenomže bohužel tyto kapky jsou návykové. Tam je problém, že jakmile my něco děláme často, tak si na to tělo zvykne a dojde k tomu, že vlastně postupně ono se s náma jako kdyby pere. Čili
0: máme potom jít na odvykačku.
2: Čím víc kap... No a tady chci, pan Radoslav nám krásně napsal, vybudoval jsem si závislost na kapkách do nosu. Nikdy jsem žádnou závislostí nebojoval, cigarety, alkohol, nic, ale pocit ucpaného nosu řeším kapkami několikrát denně řadu let. Vím, že to je nebezpečné. Vedlejší účinky asi budou špatné, jak se zbavit závislosti. Tak moc nebezpečné to není, ale ten problém je, že vlastně, když on si ty kapky nekape, což nejčastěji je v noci, tak ta sliznice bude buď produkovat větší množství toho hlenu, no a nebo on, pokud si to bude kapat furt, vlastně vlastně pořád, no tak se změní prokrvení nosní sliznice a ona se může teda rozhodnout, že když on si furt kape, tak ona nebude zvlhčovat.
0: Vyschne.
2: A vyschne a pak se bude zase prát s opačným. Já bych doporučovala udělat to tak, že půjde na ORL, tam vlastně mu zkontrolují, co ta nosní sliznice dělá, podívají se, jak je prokrvená a poradí mu, doufejme. A já bych zkusila výplach nosu a rozhodně vždycky střídat období kapu a potom vyplachuju a zase kapu vyplachuju, snižovat prostě dávky těch kapek.
0: Jak slyšíte, dotazů je dost, které jste nám nechali, budeme se jim věnovat plně už za malou chvíli.
3: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě. My se dnes po čase vracíme k tématu, které už jsme rozebírali, ale zůstalo nám tolik dotazů i v psané formě, i té zvukové od vás ze záznamníků, že se těmto dotazům chceme věnovat a vám odpovědět, najít řešení s doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Tady je dotaz telefonický.
1: Krásný den vám přeji a moc vám děkuju za váš nádherný pořad, paní doktorko. Mám dotaz, 53 let mi je, jsem řidička.

0: bolet hlava, začnu teplo, suchý teplo, používám sprej, tu mořskou sůl do nosu, tam mi velice pomáhá a tak nějak za chvíli a tím přístrojem vlastně se mi to nějak krásně počistí a je mi za chvíli dobře. Ale v čem je problém, to bych se vás ráda zeptala, co si mám dělat. Když si nasadím večer tu masku, tak se někdy zbudím, nevím, třeba po hodině, po dvou, když usnu a úplně jako strašně sucho v krku, ale to je sucho úplně, to je Sahara poušť prostě.
1: Tak co s tím? Tady je ten opačný problém. Dutiny ale vysychají. To je něco podobného, jako jsme řešili před malou chvílí právě s těmi kapkami do nosu.
2: Dotaz barvitý. Já bych doporučila několik věcí. Jednak zkontrolovat teplotu v místnosti, kde paní spí. Protože my máme trošku zlozvyk, že přetápíme v místnostech, kde se spí.
1: Jaká by měla být teplota? Překvapme posluchače.
2: No, to je geniální otázka. No něco mezi 10 a 14 stupni. Jo.
1: 10 a 14?
2: Jako to relativně zima. No, ale ono se lépe dýchá. A paní, vzhledem k tomu, že má spánkovou apnoi, tak je možné, že prostě dýchá trošku víc ústy, nemáme zkontrolovaný pitný režim, takže bod číslo 1 zkontrolovat teplotu v místnosti a pomaličku snižovat, jako nemusí úplně strašně rychle, ale prostě, aby ten vdechovaný vzduch byl trošku méně suchý, teplý. Druhou věc, kontrolovat pitný režim, měla by se zkusit napít zhruba hodinu před usnutím a pokud se takhle v noci vzbudí, tak bych asi doporučovala se znovu napít, jo. Každopádně bych to probrala posledně nebo předtím s lékařem, který indikoval ten přístroj, protože ti s tím mají nejvíc zkušeností.
1: Dotazy chodily i přes naše stránky veseleazdravie.cz, kde jsou uložené naše odvysílané pořady, ale taky je tam možnost poslat nějaký dotaz k tématu. Jaký se tam objevil třeba?
2: Paní Miroslava, již nejméně 2 roky mám hlavně po ránu zahleněný krk a rýmu. Rýmu mám vodovou, přes den několikrát kýchám. Chtěla jsem jít na ORL, u nás nebylo místo, stále čekám, že se vše upraví. Tak já bych doporučovala na to ORL jít, přihlásit se. Takže doporučuji a jinak bych zkusila to též, to znamená zkontrolovat pitný režim, jestli paní pije dosti. A co se týče toho kýchání, tak si všimnout, jestli je to třeba v nějakou dobu lepší a přemýšlet, co by to mohlo být. Jestli je to třeba pilová alergie nebo nějaká reakce na příliš studený vzduch nebo zas něco jiného. Prostě pacient jako vždy je nejdůležitějším zdrojem informací.
1: Odpovídat budeme dál na vaše dotazy, které souvisí s dnešním tématem. Problémy v nose, ať už teče z nosu, anebo je tam přílišné sucho.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Doktorka Kateřina Cajdamlová je s námi stále ve studiu. Patrik Rozehnal tady také, aby servíroval dotazy, které jste nám nechali třeba na telefonním záznamníku. K tématu už předešlému, ale my se dnes vracíme k tomu, když vám teče z nosu nebo prostě s nosem máte nějaké ty problémy. Třeba kdo po telefonu nám sdělte, co se stalo?
1: Tady je posluchač z Moravy. Já bych měl takový dotaz. My jsme čistili pískový filtr v akvaparku. Údajně v lóru z toho měl dávno vyprchat, jo? Ale špilo do nosu jak hrom. Pak se ještě objevil covid, pochopitelně, a bylo to, jak kdybych se nadýchal horkého vzduchu někde blízko ohně. Úplně vypálený nos a prakticky od té doby, když někdo zaváže oči, já nepoznám, jestli jím jabko nebo cibuli. Absolutní ztráta čichu. Tak nevíte, jestli se to může do budoucna zlepšit?
2: Překvapivě čich je náš hodně důležitý smysl, který dokonce bez jakékoliv filtrace jde přímo do racionálního mozku. Proto také možná říkáme cítím, anebo mám pocit a podobně. Takže to je velká ztráta vlastně. Zase doporučovala bych diagnostiku, to znamená, aby se ORL podíval, jinak regenerace nervového systému i dalších těchhletěch různých receptorů je záležitost celkem dlouhodobá, ale zase bych asi byla optimista a doufala bych, že to bude dobré. Jinak vzhledem k tomu, že tady těch lidí, kteří hovoří o tom, že se něco objevilo po covidu, je víc, tak bych všem z nich ještě doporučila zkontrolovat hladinu vitamínu D v krvi a případně vitamín D doplňovat, protože on funguje trošku jako imunomodulace, nejenom jako vitamín, a v takových těch poinfekčních situacích může pomoci.
0: My k tomu tématu máme ještě jeden dotaz, poslechněme si.
3: Dobrý den, jmenuji se Milda a je mi 76 roků. V loni v prosinci jsem dostala koncem roku chřipku a po té chřipce jsem ztratila čich a chuť. Ale covid jsem neměla, dělali mě dvakrát testy, ale je to už rok a něco a já to pořád nemám. Tak bych se chtěla paní doktorky zeptat, jestli by mě něco poradila, protože já už jsem vyzkoušela, kde to, co mě kdo poradil, lékaři, všechno, bylinkáři, a opravdu ne a ne, čich, chuť nemám. Děkuji vám za radu.
2: No, čich s chutí souvisí a tady bych prostě zkusila ještě to Dčko případně proplachovat. Já tu mám ještě psaný dotaz od paní Petry. Dcera 8 let měla celou

0: Zimu Rýmu, jakmile Rýma začala ustupovat, byl klid, omezovali kapky, proplachují mořskou vodou, zkontrolovali nosní mandle, takže tohle je případ, kde bych rovněž zkusila vitamin C, vitamin D, případně regenerace sliznice. Mě ještě napadají vitamin A nebo jeho prekurzor beta-karoten, případně zkusit selen se zinkem. Prostě zkusit nějaké vitamíny, jestli by nepomohly regeneraci trošku.
1: To, když nám v tom nosu vyschne, způsobí i automaticky problém s čichem?
0: Ano, samozřejmě, protože ta nosní sliznice v okamžiku, kdy je suchá, no tak ty receptory vlastně jako kdyby taky zaschnou. Oni se zcvrknou a prostě nefungují tak, jak by měli.
1: Takže znovu jsme u té hydratace, ano, aby dostatečně byla vlastně slizká ta sliznice, ale zase ne
0: moc. Ano, a všeho s mírou, pravil krejčí zaby v ženu metrem, viďte.
1: Doktorka Kateřina Cajdamlová u nás před mikrofonem České rozhlasu v pořadu Vesele a zdravě.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Stále jste s námi. V pořadu Vesele a zdravě patří do pátečního schématu a vysílání. Pravidelně je tu s námi doktorka Kateřina Cajdamlová. A vracíme se spolu s ní k tématu, který souvisí s nosem. Ať už nám z ní příliš teče, anebo někdy naopak vysychá. Tyhle problémy máte a měli jste, nechali jste nám je už dopředu také ve formě psané na našich stránkách veseleazdravie.cz a my na ně teď chceme ještě dodatečně odpovědět. Paní doktorko, jaké dotazy další přišly?
1: Další paní Vlasta a povídá, že 55-letá dcera má problémy s dutinami. Před rokem byla na operaci, nevíme úplně s čím. Stav na, jako na houpačce, chodí na výplachy, bere antibiotika, objeví se streptokok, léčí se a léčba je nekonečná. Takže zase se ptá, jestli to není následek covidu. Já bych tady doporučila ještě zajít na zubní, protože u těch dutin může být také problém vlastně, protože ty dutiny souvisí nebo sousedí s horními zuby v horní čelisti. Takže jenom zkontrolovat, jestli náhodou problém není ještě tam. A jinak zase teda, omlouvám se, že se opakuju, ale zkusila bych hladinu D vitamínu, případně zajít na imunologii a zjistit, jestli imunitní systém není vyčerpaný. A další, ještě té dceři, bych doporučila zkontrolovat, jestli jí dostatek bílkovin a sacharidů, protože imunitní systém, zejména po opakovaných infekcích, potřebuje regenerovat a ty buňky jsou tvořeny bílkovinami, to znamená, pokud jich je málo, no tak prostě není z čeho tvořit a palivo pro svoji činnost berou ze sacharidů. A vzhledem k tomu, že dámě je 55, já si teď vytvářím domněnky, jo, ale prostě snažím se vymyslet, co by všechno mohlo být.
0: Který směrem jít?
1: Ano, tak možná trochu přibrala, možná začala držet dietu a výsledkem může být snížená regenerace imunitního systému. Takže bych doporučila i toto.
0: Další dotaz opět ze stránek a z formuláře veseleazdravie.cz.
1: Ano, tady paní Eva se ptá, 15-letý vnouček má problém se silným krvácením z nosu jenom z jedné nosní dírky, stává se mu to i 3x týdně. Tady bych doporučila zkontrolovat srážlivost krve, to znamená udělat testy na krvácivost a srážlivost, ale vzhledem k tomu, že chlapec je 15-letý, tak tady může být i výrazný poměr stresu. Nevím, jestli nemá nějaké zkoušky nebo něco dalšího. Hormony nadledvin, konkrétně kortizol, mohou snižovat srážlivost krve, takže chronický stres může vést ke krvácení z nosu. Doporučila bych nějakou tamponádu, to znamená naučit vnoučka, vlastně to naučí na ORL, jak to krvácení zastavit a jak říkám, zkontrolovat tedy stav krvácivosti, případně pokud by všechno bylo v pořádku, tak ještě zkusit vitamin K, který může trošku zvýšit vlastně schopnost srážlivosti.
0: Máme ještě nějaký dotaz?
1: Máme ještě nějaký dotaz. Tady máme od paní Věry. Ptá se, jak vyléčit tvoření strupu v nose. To jsou vždycky otázky, že já si říkám, já nevím. Jo.
0: Někomu ale se dělají hodně. Ano, a co s tím?
1: Jako? No, já bych doporučila tady zkontrolovat vlastně to, jestli paní má dostatečně tu sliznici v pořádku, což se dělá na ORL, to znamená, jestli tam nejsou nějaké jiné důvody pro to, že se vytváří ty strupy. No a ptá se, jestli existuje mast do nosu. Ano, těch mastiček je víc, ale zase podle typu toho, proč se ty strupy nos, vlastně v nose tvoří.
0: A to zjistí na ORL.
1: No, doufejme, že ano, to zjistí.
0: Radí, prosí, doktorka Kateřina Cajdamlová. Ještě na ní budu mít pár otázek závěrem v našem pořadu, kde řešíme problémy s nosem, ať už nám z ní teče, anebo je příliš suchý.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Malé závěrečné povídání s doktorkou Kateřinou Cajdamovou v pořadu Vesele a zdravě. Paní doktorko, rozdělme to na ty skupiny. Máme buď naopak hodně vlhký nos, teče nám z něj, anebo suchý. Tak ano. Když ho máme vlhký, co dělat a nedělat, když nám zrovna teče z nosu? Tak krátké rezumé, doporučení.
1: Ano, bylo by báječné nejprve zjistit, čím to je. Samozřejmě ORL nám řekne, jestli tam je infekce, alergolog nám řekne, jestli jsme alergičtí na něco, krevní tlak nám řekne, jestli to není vazomotorické. Potom bych pravděpodobně zkusila to, co radí lékaři, a k tomu přidala vyplachování nosu. Samozřejmě, pokud je to infekční, přidala bych ještě něco jako vitamin C nebo vitamin D na zlepšení imunity, zkontrolovala pitný režim a zkontrolovala teplotu v místě, kde spím. Případně zvlhčovala tam vzduch a zkusila vlastně nějakým způsobem i zkontrolovat, jestli jim dost bílkovin, jestli mám dost sacharidů, prostě jestli moje tělo má všechno, co má mít, a jestli ten tečící nos není pláč nad něčím, co mu chybí.
0: Můžeme se nějak uškodit i smrkáním, špatným, častým,
1: nevhodným? Ten problém se smrkáním, my totiž bychom měli smrkat vlastně jednu dírku a druhou dírku, a pokud příliš mačkáme a vlastně zvyšujeme tlak, no tak dochází tím valsalvovým manévrem k řadě různých vedlejších věcí. Takže já bych doporučovala spíš opravdu smrkat jednu dírku, druhou dírku, a učit se vyplachovat ten nos, protože to někdy tomu celému velmi pomůže.
0: Co dělat, když máme suchý nos?
1: No, já se opakuju, moc se omlouvám, že se opakuju, ale nejprve zjistíme, jestli víme příčinu, zkontrolujeme teplotu v místě, kde pobýváme většinu času, zkusíme zkontrolovat pitný režim, můžeme zas proplachovat ten nosánek, můžeme zkusit kapky, ale ne ty, které snižují tvorbu hlenu v nose, ale ty, které zvlhčují. No, zkusit zvlhčovat vzduch a pitný režim už jsem asi říkala, no. Takže to je tohle. Relativně snadné to je s hnisavou rýmou. Tam bývá vlastně řešením zjistit, která bakterie to působí. Kromě toho, že dostaneme antibiotika, zase soustředíme se kapáneček i na imunitu, přidáme třeba selenzinek. Co se týče zadní rýmy, která se velmi často vyskytuje při současném zánětu vedlejších nosních dutin nebo v nosohltanu, a ten hlen má problém, že nejde moc vysmrkat, stéká do krku, dráždí tam nervy, no tak v této situaci je zase důležité zjistit příčinu, léčit příčinu a třeba spát v polosedě.
0: Říká

0: radí na závěr dnešního setkání doktorka Kateřina Cajdamová. Tak čistý nos, dobrý čich a pevné zdraví přejeme i dnes z pátečního vysílání. Mějte se pěkně.
1: Na zdraví, hepčík.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci. A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semelerok nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně. Český rozhlas Brno, zprávy.
1: Hrušovany u Brna chtějí nechat zpamátnit tamní nádražní hospodu, je podle nich dílem architekta Lose. Prezident a premiér se znovu nezhodli ohledně summitu NATO, Babiš prezidenta v delegaci nechce. Tři veřejné studánky ve Žďáře nad Sázavou mají pitnou vodu a odpoledne čekáme většinou polojasno a teploty do 22 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré odpoledne, při jejich poslechu přeje David Hasman. Nádražní hospoda v Hrušovanech u Brna by se podle vedení obce měla stát kulturní památkou. Zastupitelé se s návrhem obrátili na Ministerstvo kultury. Budova z roku 1916 je podle nich i několika expertů dílem architekta Adolfa Lose, který v podobné době v obci postavil i obytnou vilu.
2: Oba domy mají plochou střechu, což bylo před 110 lety v takové obci neobvyklé, potvrzuje znalkyně Loseova díla Jana Kořínková.
3: V kontextu těch vesnických domků, tak je to úkaz.
2: Experti dosud měli o autorství sérii nepřímých důkazů. Místo starostu Dušana Knoflíčka z uskupení Mladá změna přesvědčil letošní nález historické fotky ve vídeňském archivu.
4: Chtěli jsme mít takovou nějakou jistotu, protože zase nechtěli jsme střílet takzvaně na prázdno. Chceme prostě, aby ta stavba byla posledně ochráněna.
2: Hospoda má soukromého majitele. Ten v e-mailu odpověděl, že z návrhu na zpamátnění příliš radost nemá. Dříve zvažoval, že dům přestaví na byty. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dál trvá na tom, že by prezident Petr Pavel neměl jet jako součást české delegace na summit NATO. Prezident to oznámil po ranní schůzce s premiérem. Podle prezidenta uvedl Babiš jako hlavní důvod rozdílné pohledy na závazky Česka vůči NATO. S tím ale Pavel nesouhlasí. Premiér schůzku zatím nějak nekomentoval. Podle místopředsedy vlády a ministra průmyslu Karla Havlíčka z hnutí ANO nese za rozhodnutí plnou odpovědnost vláda.
5: Máme zde parlamentní, nikoliv prezidentský systém. Vláda nese odpovědnost, vláda skládá účty jak doma, tak v zahraničí a vláda má plně v kompetenci veškeré plány vyplývající mimo jiné i z cílu NATO. To znamená naprosto logické, že tam musí být exekutivní činitelé.
1: Česko tradičně na summitech NATO zastupuje prezident. Pavel taky tvrdí, že podle ústavy patří zastupování země navenek mezi jeho pravomoci. Pokud nakonec nebude součástí delegace, zváží kompetenční žalobu. Voda ve žďárských veřejných studánkách je bez závad pitná. Potvrdili to za výsledky květnových rozborů. Voda podle nich neobsahuje škodlivé bakterie a vešla se i do limitů obsahu dusičnanů, dusitanů i železa. Laboratoř pravidelně vyhodnocuje odběry ze studánek Klafar, Ukřiváku a ze Salvátorky. V Jihomoravských Valticích se dnes a zítra konají tradiční vinné trhy. V 59. ročníku jedné z nejstarších soutěží a výstavy vín mezi sebou soutěžilo 771 vzorků z 11 zemí. Největší zastoupení měla Česká republika. Na předních příčkách se umístila vína z Mikulova, Valtic a Rakouska. Vína mohou návštěvníci ochutnat v jízdárně a španělské konírně Valtického zámku.
0: Počasí.
1: Odpoledne Jihomoravy čekáme většinou polojasno, přechodně i zvětšenou oblačnost s možností lokálních přeháněk. Nejvyšší odpolední teploty 19 až 22 stupňů. Vane severní až severovýchodní vítr. Biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
6: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Nehoda omezuje provoz v obci Kostice v Lanžhotské ulici. Srazila se tam dvě osobní vozidla, místem s opatrností projedete. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Dobré sváteční odpoledne přeju, vážení přátelé. Píšeme 8. května 2026. Dnes je státní svátek, dnes je den vítězství. A já musím pogratulovat těm, kteří dnes slaví svoje narozeniny. Jsem rád, že můžu totéž udělat, tedy udělat totéž, co dělal třeba Karel Hegner během Moravy krásné země, tedy gratuloval k vašim výročím, k vašim narozeninám, ale třeba i k svátkům předešlým či těm následujícím. Ale soustřeďme se na 8. květen, na to sváteční odpoledne, které právě na vlně Českého rozhlasu Brno začíná. Během dalších 2 hodin vás pozvu třeba do Mahenova divadla na výlet. Na ten vás pozve další zástupce klubu českých turistů, tedy Petr Vejrosta. I dnes vás čeká trefa, i když bude víkendová. To znamená, že si nebudete moci vybírat v téhle naší soutěži otázková témata. A můžu vás také upozornit na to, že vzhledem k tomu, že máme sváteční den a sváteční rozvržení našeho odpoledne, takže vás čeká i trošku netradičně, netradiční čas, brněnská jedenáctka. Od téhle chvíle asi za hodinku a čtvrt. Dozvíte se i to, co v učebnicích nebylo, a podrobnosti o počasí už za chvíli do vysílání přinese Jitka Kučerová, meteoroložka brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, která nám potvrdí, jestli opravdu to dnešní odpoledne bude spíše odpolednem s klidným počasím a kupovitou oblačností, a jestli náhodou nějaká ta možnost přehánky přece jenom nenastane. Chtěli bychom to, potřebovali bychom to, že? Všimli jste si toho ticha na vašich zahradách? Je sváteční odpoledne a já vám přeju, ať ho strávíte v klidu a s vašimi blízkými. U mikrofonu je Borek Kapitanček. Předávám slovo Miroš Birkovi.
6: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Někdy nám připadne, že roky utíkají ještě splašeně než jindy. Tak je to 40 let, právě proto o tom mluvím. Co tahle písnička, kterou jste v našem odpoledním vysílání na svátek 8. května slyšeli, tedy je to 40 let, co Midnight Lady, song v podání Chrise Normana, doklouzal až na německou singlovou jedničku. Opravdu, psal se 1. květen 1986 a tuhle skladbu, kterou na něj pro něj napsal a dokonce i produkoval Dieter Bohlen, tak tu měli Němci na vrcholku hitparády celkem 6 týdnů. Ale teď k dalším statistickým a i jinak číselným informacím. K informacím o počasí. Meteoroložka Jitka Kučerová čeká na naší telefonní lince. Možná už trošku znervózněla, jestli ji pustím ke slovu. Takže se zeptám, jestli tam ještě je. Dobré odpoledne, Jitko.
2: Dobré odpoledne.
1: Já než se vykecám, toto trvá, omlouvám se. Tak jaký je aktuální stav počasí na Jižní Moravě?
2: Teď možná nepustím ke slovu, já vás uvidíme, kdo zvítězí. Oblačnosti je teď hodně, hlavně v severní části kraje, v té jižní části už pomalinku ubývá, je to taková ta typická, řekněme, letní kupovitá oblačnost. Srážky se z ní ale žádné nikde neprodukují, byť nějaká úplně malá pravděpodobnost, že ještě teď během odpoledne, dejme tomu na Blanensku, v Výškovsku, nějakých pár kapek z těch mraků spadne, je. Potom k večeru se oblačnost dál bude rozpouštět. Teploty jsou teď většinou tak od 19 do 22 stupňů Celsia, sever kraje má o něco chladněji, tam kolem 16-17 stupňů, no a vítr fouká od severozápadu nebo severu, v podstatě všude slabý, jenom sem tam někde, možná na Znojemsku až mírný.
1: Přistupuji k tomu sice trošku skepticky, ale aspoň jste naznačila, že možnost přehánky by během odpoledne ještě mohla nastat, ano?
2: Ano, ale v podstatě jenom na tom Blanensku a Výškovsku jinde přehánky nečekáme a i v těch zmíněných místech je ta pravděpodobnost hodně malá.
1: Jenom pár kapek, takže ten sud na dešťovku jsem zatím ještě nemusel umývat. Jaká nás čeká noc na sobotu?
2: Jenom ještě k tomu sudu, kdybyste se včera přesunul někam do Tuřan, tak tam byste vodu nachytal, protože včera kolem Brna procházely takové docela výživné přehánky, potom i bouřka, ale bylo to právě přes ten jihovýchodní okraj. No a teď vlastně v těch večerních a nočních hodinách se může ta oblačnost dál rozpouštět, ale od jihu bude zřejmě přibývat oblačnost vyšších pater, už ne ta kupovitá, ta může být často průsvitná, to potom i v noci, kdyby mělo na obloze převládat polojasno až oblačno, jinak se nic dalšího dít nebude. Teploty nejnižší v noci 10 až 7 stupňů v údolích, při nějaké menší oblačnosti nebo té průsvitnější lokálně kolem 5, vítr slabý severovýchodní až východní.
1: Jste-li zvyklí stávat společně s východem slunce, tak si zítra nařiďte budíka na 5 hodin a 19 minut. To je údaj, časový údaj, který platí pro východ slunce v Brně. Zítra nastane západ sluníčka ve 20 hodin a 22 minuty středoevropského letního času. Platit bude stupeň číslo 1 biometeorologické zátěže. Přes den nás čekají hodně vysoké teploty?
2: Ne, hodně podobné spíš těm dnešním 20 až 23 stupňů, takže jenom malinko vyšší, na severu kraje zase bude o něco chladněji, většinou kolem 19, jinak převažovat bude oblačno, takže něco podobného jako dnes, ta oblačnost může být chvílemi průsvitnější, nebude to jenom ta kupovitá, případně ráno a zpočátku dopoledne může být přechodně někde až polojasno, naopak odpoledne také podobně jako dnes, ale ta pravděpodobnost je opět stejně malinká, hlavně na západě kraje se může objevit přehánka, k večeru pak oblačnost pozvolna bude ubývat a během večera už potom čekáme postupně většinou skoro jasnou oblohu. Vítr slabý, odpoledne hlavně v jihovýchodní polovině kraje, na některých místech i mírný, severovýchodní až východní.
1: V sobotu tedy slabé oteplení a malá možnost přehánky. Co nás čeká v neděli a jaké bude pondělí?
2: Neděle ta by měla být asi nejteplejší, 22 až 25, možná 26 stupňů na jihu Moravy, nejvyšší teploty ráno 9-6 v údolích místy kolem 4 a zpočátku ta neděle by měla být slunečnější než sobota, alespoň její část, protože ze začátku čekáme buď málo oblačnosti nebo vůbec žádnou, přes den pak oblačnost bude přibývat na polojasno, potom později a postupně převažující oblačno, to spíš až někdy v odpoledních a večerních hodinách. vítr slabý severovýchodní až východní, během dne se bude stáčet na jihovýchod. Jihovýchodní vítr pak bude foukat i během pondělka, ten může být i takový svižnější a pondělí snad konečně, tedy aspoň za mě, většinou zataženo a už i deštivo. Během dne se snad na větší části nebo velké části území objeví přehánky nebo déšť. Odpoledne mohou být ty srážky doprovázeny i bouřkami, později večer budou ubývat.
1: Děkuji za informace o počasí meteoroložce Jitce Kučerové do brněnské pobočky ČHMU. Informace přímo od pramene a ty nejpřesnější pro vás přinášíme každé všední odpoledne. Děkuji a mějte se hezky, naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
1: Řekl jsem všední odpoledne, ale měl jsem na mysli i sváteční odpoledne. A v to vlastně můžu zahrnout i sobotu a neděli, kdy s vámi sice během odpoledne nebudu, ale budu na vás aspoň myslet. Teď myslím na to, že bych měl dát slovo Janě Kratochvílové na vlně Českého rozhlasu Brno. Na ní vám přeju dobré odpoledne. A ještě jednou, pokud slavíte narozeniny, no tak je slavíte třeba společně s hercem Otakarem Brouskem mladším či s herečkou Janou Bouškovou.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Četnické humoresky slaví 25 let. Poslechněte si dvoudílné rozhlasové vzpomínání na natáčení legendárního seriálu. Uslyšíte Zdenu Herfortovou, Pavla Doucka, Jana Grigara a Martina Slámu. Nalaďte si Český rozhlas Brno na květnový sváteční pátek. Besedu k 25 letům četnických humoresek vysíláme po 17. hodině. Těší se na vás váš Zdeněk Junák.

Dobré sváteční odpoledne s Českým rozhlasem Brno přeju, vážení přátelé, za celou naši vysílací posádku. A měl bych pro vás, dá se říci, na víceméně obvyklém místě jednu pozvánku, jeden tip. Ale tady si dovolím předeslat jednu důležitou věc. Je to facebooková pozvánka, ke které jsem se právě dostal. A pokud byste ji rádi využili, je nutné, abyste se podívali na to, jestli ještě budou lístky k dispozici, což se samozřejmě dá ověřit. Hned se k tomu dostanu. Ta pozvánka je vlastně pozvánkou na jisté, podle mě netradiční divadelní představení, konkrétně opera.

0: Divadelní představení Operace Ikarus v kulisách Vili Šťastný, tak vás to vlastně samo naviguje. A pro vás ostatní dodám, že to je způsob možný přes webovou stránku Národního památkového ústavu. Na tomhle vstupenkovém portálu Národního památkového ústavu, se právě na něj dívám, vidím, že jediná možnost je udělat to hned teď, protože je ještě nějakých sice 18 volných míst, ale pokud se vás teď 18 rozhodne zakoupit si vstupenku na dnešní představení, tak už byste možná za 10 minut nebyli úspěšní. Tak tedy jste zváni do Vili Šťastný, ale jak říkám, je to dílo okamžiku, tedy vaše rezervace vstupenek. Teď je 14 hodin a 27 minut. Hezké sváteční odpoledne ještě jednou, a když svátek, tak možná, že i divadlo. Do jednoho jsem vás v úvozovkách pozval a ta druhá pozvánka, ta vás čeká. Zemřela na zlomené srdce, ale ani po smrti nenašla klid. Tančí na svém hrobě a hledá odpuštění pro toho, kdo jí zradil. Jak romantický balet Žizel stvárnil soubor Národního divadla Brno, uslyšíte v našem vysílání za chvíli. Ale pro vyvážení té vážnosti a nevážnosti dávám slovo i Edovi Štatlařovi za naši Hantecovou sajtnu.
1: Edův zvonek.
2: Senátor háže tázanec tatovi. Tato, kdy si indiáni malujoucí ferníky?
3: No, když se chystají do boja.
2: Tak si dej pozor na mamu. Je zapíchlá před špídlem a maluje se.
4: Český rozhlas Brno, písmo.

0: No tak možná někdo z vás už teď směřuje k tomu odpolednímu šlofíku, když jsme tak u toho, že musíme jít spát, ale já být vámi užívám toho krásného dne, který je za okny. Tady je Borek Kapitánček na vlně Českého rozhlasu Brno a pozvánku do divadla se myslel vážně. Světoznámý balet Žizel od Adolfa Charles Adama se po více než 40 letech vrací na brněnské jeviště. V novém nastudování choreografa Rodolfa Castellana klade inscenace důraz především na přirozené emoce a nadčasovost. Dnes má premiéru v Mahenově divadle.
1: Žizel je hodně zajímavá postava. Miluje tanec, ale nemůže tančit moc často, protože má problémy se srdcem. Myslím, že díky tomu je nadšená do života a plná radosti, ale občas má tendence předstírat, že ta nemoc neexistuje.
2: Tak popisuje hlavní postavu její představitelka Enie. Na konci prvního dějství ale Žizel umírá, protože jí její vyvolený zlomí srdce.
1: V druhém jednání mám úplně jiný kostým. Už se nesměju a tu lásku uvidíte spíš v tanci než v mém výrazu. Ten kontrast bude pro diváky zajímavý, protože první část je samá láska, květiny, radost, motýly a ve druhé je to jen truchlení, zrada, ale pak i odpuštění.
2: Z barevné vesnice se děj přesouvá na hřbitov, kde nad hroby tančí víly, tedy dívky, které zemřely z nešťastné lásky. Režisér Rodolfo Castellano změně nálady přizpůsobil i choreografii.
3: První část Žizel je radostná, vesničané v ní tančí a užívají si krásnou hudbu, ale druhá část je o smrti. Zatímco v prvním dějství sledujeme celý příběh, to druhé je čistě bílý klasický balet.
2: Přestože je dílo Adolfa Charlese Adama staré přes 180 let, dodnes ho uvádějí soubory po celém světě. Například do Brna se vrací po více než 40 letech.
3: Žizel je výjimečná, protože je hluboce lidská a nadčasová. Soubory po celém světě ji mají stále v repertoáru a diváci se na ní do divadel vracejí, protože vypráví o lidských pocitech.
2: Nejdůležitější je podle režiséra zobrazit emoce přirozeně.
3: Naše verze je hodně lidská. Dávám tanečníkům svobodu vyjádřit to, co sami cítí. Pokud chceme na jeviště dostat skutečné city, musí být i pantomima přirozená.
2: Kvůli dramatické i technické náročnosti označují inscenaci někteří tanečníci za Hamleta baletu.
1: Je to ikonický balet. Jako malá baletka jsem o té roli snila, takže mi to velké natěšení pomáhá zvládat tu tvrdou práci.
2: O tom, že příběh z období romantismu dokáže oslovit i dnešní publikum, se diváci přesvědčí v brněnském Mahenově divadle. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
0: Teď je 14 hodin 39 minut. A můžu vám říct, že křížem krážem křižanovském se nedávno pohyboval Petr Vejrosta z klubu českých turistů. A to proto, aby pro svou dnešní pozvánku na výlet měl nejčerstvější informace. Za chvíli se o ně s vámi podělí. Slyšeli jste ten hlas? Všechno na Mars? Tak to je název písničky, kterou vám teď nabízím. Je to Dalibor Janda.

0: Přijďte na tradiční den otevřených dveří Českého rozhlasu Brno.
1: Ukážeme vám, kde vznikají pořady, které máte rádi.
0: Uvidíte rozhlasáky při vysílání.
1: Můžete nahlédnout do rozhlasové fonotéky.
0: Odnést si fotky na památku.
1: A nebo s námi uložit schránku se vzkazy budoucím generacím.
0: Den otevřených dveří se koná v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v Brně na Beethovenově ulici.
1: Těšíme se na vás.
2: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí brněnská skupina Young Pekáč. Pod tímto názvem se skrývá soubor mladých muzikantů kolem Mojmíra Bártka, dlouholetého člena orchestru Gustava Broma. Vystoupí 12. května od 19 hodin. Uslyšíte swing a jazz, samozřejmě hlavně ve skladbách, na kterých se Mojda Bártek podílel především jako aranžér. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Mojdy Bártka a jeho souboru Young Pekáč přijďte 12. května od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno pokračuje. A já jsem rád, že můžu ve studiu přivítat Petra Vejrostu. Přeju dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne přeji také.
0: Protože dnes vás tento zástupce Klubu českých turistů pozve oproti té naší zatím poslední pozvánce, která se týkala spíše Brna a blízkého okolí, na Křižanovsko.
1: Pojďme tam. My jsme totiž nedávno projížděli autem a já jsem povídal o zajímavostech, co jsem věděl o tom, které místě. Tedy projížděli jsme směrem ke Křižanovu a pak dál. Okolí Křižanova je pro turisty určitě lákavé. Možná jenom dodám, kdo by jel vlakem, tak je tam i rychlíková stanice. Pravda je, že je asi kilometr vzdálena od městyse. No a já nabídnu pěší vycházku. Možná ještě na úvod bych řekl, že je to ta část Vysočiny, kde uvidíme docela dost rybníků. Křižanovské nádraží je na okraji obce Kozlov. Do centra, tedy ke Kozlovu, nás přivedou zelené turistické značky. Půjdeme kolem kříže, uvidíme kapličku s dalším křížem a kdo si všimne pamětní desky věnované Karlu Rybníčkovi, může už předem vědět, že to byl navigátor 311. perutě RAF. Právě v Kozlově se v roce 1919 narodil. No a pojďme dál. Hned v Kozlově a bezprostředním okolí uvidíme několik rybníků. Často se zamýšlím, jak mohly vznikat ty názvy. Tady uvedu třeba název Návesní, Horní, Stržek, Vítkův. A zelené značky nás přivedou do další malé obce. Tou jsou Sviny, tam uvidíme kapličku a kříž. No a půjdeme-li už po červených značkách vlevo, tak nás čeká pohled na další rybníky. A asi 1,5 kilometru za Svinami opustíme červené značení, dáme se vlevo po cyklotrase 5240. No a už se budeme blížit ke Křižanovu. V Křižanově najdeme celou řadu památek, Mariánský sloup, zámek, ten pozor je veřejnosti nepřístupný, kapli svaté Barbory, kostel svatého Václava. A myslím si, že nikdo by se neměl nezastavit u památníku svaté Zdislavy z roku 2015. Možná ještě připomenu, Zdislava z Křižanova a Lemberka se narodila v Křižanově, zemřela v roce 1252, pohřbena je v bazilice svatého Vavřince a svaté Zdislavy v Jabloném v Podještění. Proslula především schopností uzdravovat nemocné lidi, byla česká šlechtična a zakladatelka klášterů a špitálů. V roce 1907 byla prohlášena za blahoslavenou a roku 1995 papežem Janem Pavlem II. Za svatou. Mnozí vědí, že Zdislavě je zasvěcena celá řada církevních památek. No a z Křižanova můžeme odjet buď to autobusem, nebo se vydat ještě z městyse ten kilometr na vlak a odjet vlakem.
0: Svůj pozvánku zakončil Petr Vejrosta tím, jak se můžete dostat z Křižanova opět do vašich domovů. Ale když jsme tak u té dopravy, já bych zkusil ještě jednu věc připomenout. Oni v Křižanově mají nejenom rychlíkovou zastávku, oni tam mají dokonce i letiště.
1: Ano, je tam, no ale...
0: Takže pokud jste milovníky bezmotorového létání, protože to je letiště pro větroně, plachťáky, chcete-li, tak se tam taky mrkněte. Petře, děkuji.
1: Také děkuji. Nashledanou a naslyšenou.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku už zítra v Deníku. Z učňů jsou skoro mistři. Jak se ze Švýcarska stala hokejová velmoc? Kompletní program turnaje, zajímavosti o dějišti, jak sehnat vstupenky a kdy hrají Češi. Jen zítra ve vašem Deníku.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Brno, zprávy.
1: Brněnský dopravní podnik kvůli svátku omezil provoz, posílil ho jen u výstaviště kvůli Majálesu. U Hatí na Znojemsku se včera večer zřítilo rogalo, pilot přežil. Věřící dnes putují do Kstin prosit i za město Brno. A zítra čekáme oblačno až polojasno a teploty do 23 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Brněnskými ulicemi dnes jezdí méně spojů. Na státní svátek jezdí autobusy, tramvaje a trolejbusy podle víkendových jízdních řádů. Dopravní podnik města Brna ale zároveň některé linky posílil kvůli hudebnímu festivalu Majáles na výstavišti.
3: Po většinu dne bude z Komárova k hlavnímu nádraží a výstavišti, případně i dál do Bystrce, jezdit posilová tramvajová linka P1. V provozu bude do 5 hodin ráno. Dopravní podnik také vypraví posilovou linku P12 z výstaviště k technologickému parku a P9 z výstaviště do Čertovy Rokle. Účastníci festivalu mají k příjezdu a odjezdu primárně používat tyto tramvaje. Provoz nočních autobusových linek posílený nebude. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
1: Při pádu motorového rogala na Znojemsku se včera večer zranil jeho pilot. Lehký stroj kolem 20. hodiny spadnul z asi 15-metrové výšky u obce Hatě. Hasiči místo zajistili proti vzniku požáru a zraněnému pilotovi poskytli první pomoc. Záchranáři potom transportovali vrtulníkem do nemocnice. Podle policie pilot cizí národnosti nad strojem při přistání ztratil kontrolu kvůli porivu větru a zřítil se na pole. Případem se dál zabývají znojemští kriminalisté. Vláda rozhodne o složení české delegace na letním summitu NATO až na konci června, řekl dnes premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Na ranní schůzce s prezidentem se opět nezhodli, zda má do Ankary Petr Pavel jet. Babiš je stále přesvědčený, že na summit by měli jet jen zástupci vlády.
4: I v minulosti, alebo respektive mluvil o tom pan prezident, že vláda by měla obhájit ten rozpočet, ty výdaje. My jsme za to opakovaně kritizováni, my se na to připravujeme.
1: Prezident s tímto názorem ale nesouhlasí. Vláda podle něj změnila svou rétoriku o obraně a teď se obě strany shodují ohledně závazku vůči NATO. Alespoň neformální části summitu se chce Pavel dál zúčastnit. Tvrdí, že podle ústavy NATO má pravomoc. Pokud nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. Katoličtí věřící dnes putují z Brna do Kstin na Blanensku. Trasa dlouhá 15 kilometrů vede od kostela svatého Václava v Obřanech. Poutníci potom budou ve kstinské bazilice jména Panny Marie prosit za město Brno a jeho obyvatele. Mši ve Kstinách, která začne už za necelou hodinu, povede generální vikář brněnské diecéze Pavel Kavka.
2: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekáme převážně oblačno, přechodně až polojasno. Odpoledne se může výjimečně objevit přeháňka. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 23 stupňů. Vád bude slabý, místy mírný severovýchodní až východní vítr. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Opatrně na silnici 432 mezi Hodonínem a Ratíškovicemi. Havarovalo tam osobní vozidlo a převrátilo se. Na místě zasahují složky IZS. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Milé posluchačky, vážení posluchači, otvíráme další hodinu dobrého odpoledne na vlně Českého rozhlasu Brno. Tady Borek Kapitánček a teď tedy 4 minuty po 15. dám slovo už za chvíli, tedy Lucí Bílé. O slovo mikrofon, obrazně řečeno, uslyšíte její verzi It's No Party. Žádný party. Ale It's my party, abych byl přesný, tak. Ale taky vás čeká naše víkendová trefa. Byť musím říct, že dnešek je vlastně už tím prvním zcela volným dnem pro mnoho z vás. Máme svátek, píšeme 8. května 2026. No a právě to, že vzpomínáme i na události před 81 lety, bude mít už za malou chvilku jako následek to, že dostanou slovo i pamětníci těch událostí na konci druhé světové války. Ale jak už jsem říkal, čeká vás i víkendová trefa a měli byste vědět, že na čísle 726 465200 zhruba za 3 minuty začnu přijímat vaše hovory. Tak jsem zvědavý, kdo bude nejrychlejší a kdo si tím pádem vyslouží tu možnost soutěžit. Odpovídat na otázky z části moravské, z části brněnské, z části ze všeobecných vědomostí. A když aspoň polovina vašich odpovědí na otázky, které padnou během minuty, bude správná, bude vás poště už brzo čekat svět úžasné Báry. Kniha Barbory Janečkové Vítové s ilustracemi Kláry Karoly. To je cena pro toho, nebo pro tu, která dnes zkusí víkendovou trefu. Ale právě proto, že máme sváteční odpoledne, tak vám nabídneme i trošku jiný program, než na který jste v pátek zvyklí. Třeba brněnskou jedenáctku, kterou můžete očekávat zhruba za 25 minut. S hned několika tématy, která se nahromadila během uplynulého týdne. Tomáš Kremr vám řekne už za chvíli, cože zrovna teď hýbe Brnem. Ale teď pěkné odpoledne a nerušený poslech a sváteční pohodu.
0: Česká.

0: Dobré sváteční odpoledne s Českým rozhlasem Brno, vážení přátelé. Už celý týden máme máj a to je přece lásky čas. Ale teď máme také po 15. hodině, je 8. května a to je trefy čas. To je víkendové, ve které sice nenabídnu otázková témata k vašemu výběru, abyste tak nějak tušili, jaké otázky se pod otázkovými tématy skrývají. Ale na druhou stranu nebudu trvat na tom, že všechny vaše odpovědi musí být správné, tedy během té minuty, která je jako vždy vyhrazena trefě. Teď je čas na telefonování na 726 46 5200. A říkám to, protože jeden pokus už tam sice proběhl, ale byl velmi krátký. Ani jsem nestačil říct, dobré odpoledne, tady Borek, Český rozhlas Brno. A hned ten hovor skončil. Možná jsem někoho vylekal, tak snad vás nevylekám, když řeknu, že byste měli zavolat, chcete-li knihu Svět úžasné Báry Barbory Janečkové Vítové. Je to kniha plná humorných zamyšlení a postřehů z každodenního života. Jednotlivé glosy výstižně zachycují autentické, na vlastní kůži prožité události ze života své rázné autorky. No a ilustrovala tuhle knihu Klára Karola. Bude to mít i z obrázky. Tak jsem zvědavý, kdo je teď na naší telefonní lince. Dobré odpoledne, tady je Borek Kapitánček, Český rozhlas Brno.
1: Tady Pavlinka.
0: Pěkné odpoledne, Pavlínko. Vy mě máte na hlasitý poslech?
1: Ne, už jsem to vypla.
0: Výborně, děkuju. Teď je před námi soutěžení, tedy víkendová trefa s maximálně 7 otázkami během jediné minuty. Já budu klást otázky, dostanete i možnosti, jak odpovědět, a když trefíte, to je odtud trefa, když trefíte aspoň polovinu správných odpovědí, máte knihu Svět úžasné Báry. Znáte tuhle naši soutěž?
1: Ano, ano, určitě.
0: Jste zběhlá, takže vás už dál nebudu poučovat a rovnou spouštím minutový limit. Jdeme na to?
1: Ano.
0: Ještě jako následník trůnu a se svou tehdejší manželkou Dianou Spencerovou navštívil Brno princ Charles. Dnes je to 30, 35 nebo 40 let?
1: 40.
0: Která řeka tak krásně meandruje Moravským Krumlovem? Rokytná, Jihlava nebo Balinka?
1: Jihlava.
0: Nejvyšší horou Bhútánu a zároveň nejvyšší dosud nezdolanou horou světa je Ganghar Puensum nebo Mamostong Kangri nebo Mustak Ata?
1: Béčko, zkusím.
0: Za nejstarší brněnský strom je považována lípa srdčitá, jejíž stáří je odhadováno na 380 až 400 let. Kde pak ji najdeme? V Bystrci, v Jundrově nebo v Líšni?
1: V Líšni.
0: Úžina, kolem které se rozprostírá turecký Istanbul, se jmenuje Bospor, Dardanely nebo Hormuz?
1: Vůbec nevím, Mečko.
0: Teď jsem nerozuměl, Bčko říkáte, ano?
1: Jo.
0: Tak to máme 6 otázek. A vlastně, pardon, 5, já jsem špatně spočítal. A ani jedna odpověď nebyla správná. Bohužel, mrzí mě to, nevyhráváte knihu Svět úžasné Báry a jen pro kontrolu. Je to 35 let, co Brno i s Dianou Spencerovou, tehdejší manželkou, navštívil princ Charles. Krásně meandruje Moravským Krumlovem řeka Rokytná. Nejvyšší dosud nezdolanou horou světa je Ganghar Puensum. Nejstarší brněnský strom najdeme v Bystrci a úžina, kolem které se rozprostírá turecký Istanbul, se jmenuje Bospor. Bohužel, není to trefa. Mrzí mě to, ale Pavlínko, není všem dnům konec. V pondělí to klidně zkuste znovu. Mějte se hezky. Naslyšenou a krásné sváteční odpoledne. Byť jsem jí možná trošku pokazil. Teď je 15 hodin a 16 minut, já vám přeju pokud možno krásnou sváteční pohodu, pokud možno na místě, které jste si vybrali sami a s těmi, které jste si sami vybrali, a oddávejte se třeba slunečním paprskům. Ale taky vzpomínejme, před 81 lety totiž spojenecká vojska, jak jistě víte, osvobodila Československo od nacistů. Český rozhlas zaznamenal vzpomínky pamětníků z Jižní Moravy, kteří konec války a první dny míru zažili jako děti. A uslyšíte je už za pár chvil.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Hostem Dobrých rad 11. května bude mistr čajů Adrian Drozdek. Povídat si s ním budu o blahodárném nápoji maté, který se připravuje z lístků cesmíny paragvajské. Co tento čaj obsahuje a jak ho správně popíjet? Proč bychom se na tento nápoj přátelství měli spolehnout i v případě úzkostí nebo při problémech se soustředěním? Povídat si budeme o směsi, za kterou získal Adrian Drozdek první místo v evropské čajové soutěži. Tohle si nenechte ujít. Srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Za 7 minut bude 15:30. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem pokračuje. A v České republice dnes slavíme Den vítězství. Připomíná 81 let od porážky nacistického Německa. Většinu Jižní Moravy osvobodila spojenecká vojska už na přelomu dubna a května. Události, které se jeví jako dávná minulost, stále přetrvávají ve vzpomínkách pamětníků. I když i jejich obsah ovlivňuje dlouhý čas od událostí a to, jaké informace tehdy mezi lidmi zaznívaly.
1: Když šla ta fronta, tak my jsme byli, myslím, týden ve sklepě. Máma vždycky odskočila v nočních hodinách, něco uvařila a zase do sklepa, protože všude se střílelo.
2: Vzpomíná 97-letý Josef Konečný z Vyškova. Konec války ho s rodiči zastihl v bývalé hájence mezi Tlumačovem a Kroměříží. Vybavuje si také, jak ustupující Němci vyhodili do povětří všechny kroměřížské mosty přes Moravu.
1: A to dřevo všechno plavalo směrem Kroměříž, Tlumačov na Pajedla, po proudu k Hradišti.
2: Pan Konečný mluví také o události z Lulče u Vyškova, o kterému později vyprávěli jeho kolegové, když se učil na tesaře.
1: Z těch tesařů jedna parta pracovala na Lulečském Martině, když Němci vyhodili muniční vagón, tak ta věž na Martině sfouknula jako papír na hřbitov.
2: Ve skutečnosti ale šlo o nálet sovětských letadel na německý muniční transport, uvádí na pravou míru historik Lukáš Lexa z Moravského zemského muzea v Brně.
3: Byl doslova napěchovaný různými trhavinami a ten výbuch rozmetal ty trosky toho vlaku a nádraží až 1 kilometr daleko. Opravdu byla to silná tlaková vlna a vznikl tam velmi hluboký kráter.
2: O tomto náletu se dochovalo svědectví jednoho z letců, gardového poručíka Kumskova. Zapsané je v knize Osvobození Jižní Moravy v roce 1945.
4: Při třech útocích jsme svrhli na nádraží 212 kusů bomb od 2,5 do 100 kilogramů. Potom jsme kanóny a kulomety zasáhli lokomotivu, která se snažila odjet. Vagóny explodovaly strašlivým výbuchem.
2: Příchod Rudé armády do Křenovic na Vyškovsku zasáhl do života tehdy 10leté Jany Flachsové.
5: Nás vystěhovali z našeho domu, protože tam přišla ta Koněvova armáda za naším domem. Tam si oni udělali ležení. Spustili ti vojáci všechno, jo. Tak jich ostříkávali, aby byli čistí stříkačko a tak. A to velení si vybralo ten náš dům, řekli nám, ať voden jdem pryč.
2: Lukáš Lexa ale pochybuje, že by šlo o armádu maršála Koněva.
3: Byly to jednotky pod velením maršála Malinovského. Mohl tam být nějaký třeba generál, kterého si ti místní lidé zaměnili, ať už za maršála Malinovského Koněva nebo nějakou jinou osobnost, jejíž jméno jim utkvělo potom v paměti.
2: Zhruba po týdnu vojáci z Křenovic odtáhli. Jana Flachsová na ně má i úsměvnou vzpomínku.
5: Jak jsem šla tím ležením mezi těma vojákama, tak jeden mě dal hodinky, druhý mě jich zebral a dal mě housle. A než jsem došla na konec toho ležení, tak jsem přišla domů z homolí cukru. Říkala jsem, mami, tati, já mám cukr. A oni mě tenkrát řekli, no to přinesla to nejcennější, co zmohla.
2: Uzavírá své vzpomínání Jana Flachsová. Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
0: Politici v Brně opět řeší, jestli mají ve městě zůstat komunistické symboly. Po soše rudoarmějci na Moravském náměstí přišla na řadu k debatě památkově chráněná hlava Stalina na ústředním hřbitově. Mají takové symboly zmizet nebo vydržet? To je téma pro brněnskou jedenáctku a Tomáše Kremra s Davidem Nekvindou. Byli se podívat i v kryté tržnici na Zeleném trhu, která už definitivně není tržnicí. Jedno patro obsadilo Centrum vysokého učení technického. Co v něm najde běžný kolem jdoucí? Poslouchejte už za pár chvil v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Brno. Dnes netradičně. Ano, je svátek 8. května.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas

0: Českého rozhlasu. To, co jinde neuslyšíte, je to nejdůležitější z Brna a okolí do 11 minut.
1: Zdravíme vás u brněnské jedenáctky Českého rozhlasu Brno a Radiožurnálu. Dneska s Davidem Nekvindou
2: a Tomášem Kremrem.
1: My to na sebe ukazujeme rukou, protože každý z nás říká jméno toho druhého, tak vám to ještě musíme takhle slovně popsat, abyste v tom neměli zmatek, pokud nás ještě neznáte.
2: Tak čím začneme? Brněnskou tržnicí nebo památkově chráněným brněnským Stalinem?
1: Já bych začal úplně jinak. Pozdravil především uživatele zubních nití, protože vědci z Brna a z fakultní nemocnice u svaté Anny a lékařské fakulty Masarykovy univerzity a taky z centra Recetox vymysleli první probiotickou zubní nanonit na světě.
2: Tak tomu úplně rozumím, k čemu je to dobré?
1: To je dobré, abys měl čisté zuby.
2: To by mě nenapadlo, ale když je to nano, tak je to nějak extra tenké nebo co?
1: Ne, vypadá to úplně stejně jako normální zubní nit, jenom má v sobě taková hodná probiotika, která potlačují zlé bakterie, které potom způsobí záněty dásní, takže to je nepříjemná věc, to nechceš.
2: Jsem rád, že dnes si nás můžou poslechnout i děti, nejsem ale rád, že zubaři nebudou mít co žrát.
1: Ani zubní skláři nebudou mít co žrát, protože zubní sklovina taky. No, dobře, tak pardon, se omlouvám.
2: To bylo za rohem.
1: Tento vtip by byl velmi kvalitní. Na webu iRozhlas k tomu vyšel článek s reportáží od kolegy Marka Hensla.
2: Tam si dočtete, že to neznamená, že už si nikdo nebude muset čistit zuby kartáčkem, to je pořád potřeba. Ztratili jsme Stalina.
1: Tak to je komediální film i divadelní hra, třeba v divadle Bolka Polívky. Každopádně v Brně bychom je mohli pojmenovat jinak podle současných událostí. V Brně bychom měli říct, že jsme památkově ochránili Stalina.
2: Ale ochranou ruku už nad ním zřejmě nikdo nedrží.
1: A vezmeme to od začátku. Druhá světová válka skončila v roce 1945.
2: To bereš docela dost od začátku.
1: Každopádně Brno tehdy na konci války tedy osvobodila vojska Rudé armády a tam mají svůj, řekněme, hlavní čestný vojenský hrob na ústředním hřbitově.
2: Mezi lety 1945 a 46 tam vznikla i umělecká díla na oslavu osvoboditelů. Mezi nimi taky vysoký sloup, na jehož špici klečí na jednom koleni náhodný rudoarmějec se zbraní v ruce.
1: A ten asi trochu ubírá pozornost očí od toho, co je na druhém konci sloupu, takže dole. Když se na ně díváte zepředu, tak na něm vidíte rudou hvězdu, překřížené kladivo a srp. Ovšem z boku je tam docela nenápadná podobizna Stalina. Ta hlava z profilu vypadá jako třeba někde na minci nebo na medaily.
2: Při pietním aktu koncem dubna si ji všiml zastupitel Brna Martin Příborský z ODS a zdálo se mu to divné, tak se ptal, co to tam dělá a jestli je nutné, aby to tam bylo.
3: Myslím si, že osobnost Josifa Vissarionoviče Stalina, všichni víme, že je extrémně problematická. Jeho kult osobnosti skončil už v 50. letech. Už tehdejší komunistický režim si uvědomoval, že to byl diktátor, který má opravdu na svědomí miliony lidí a nějakým způsobem se od něho distancoval, takže opravdu nechápu, proč bychom my tyhle ty památníky měli dneska udržovat. Já jsem přesvědčen, že tam zůstal nějakým opomenutím, možná opravdu proto, že o tom ví velmi málo lidí.
2: Je fakt, že je to asi málo známá věc, asi Martin Příborský nečetl jednu jistou knihu, jejíž spoluautor tady proti mě sedí.
1: Červenám se. A jejíž druhý spoluautor je Miloš Šenkýř, rozhlasový kolega, který tedy on do té knihy 100 plus 24 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností tuto kapitolu o nenápadném Stalinovi napsal.
2: Protože tenhle Stalin je jako součást čestného pohřebiště ruských i ukrajinských nebo rumunských vojsk památkově chráněný.
1: A památkáři se teď nejspíš budou muset po těch skoro 81 letech od konce války vyjádřit k tomu, jestli takový Stalin může na sloupu zůstat nebo za jakých okolností ho sundat.
2: Vedení Brna totiž na Příborského podnět tento týden dalo za úkol úředníkům a správě hřbitovu, ať vymyslí, jak Stalina odstranit.
1: Úkol to nebude jednoduchý i proto, že se k tomu musí kromě památkářů vyjádřit třeba i ministerstvo obrany, protože to je válečný hrob svázaný i s mezinárodní úmluvami, čili k tomu asi bude mít co říct i Rusko, které se jinak o to pohřebiště ještě před několika lety celkem vzorně staralo, dokud tedy nepřišla válka na Ukrajině.
2: Ředitelka brněnských hřbitovů Alena Říhová dodává, že pro pohřebiště se navíc chystá rekonstrukce.
4: Máme problém se schody, které už vlivem větrné a vodní eroze se začínají rozpadat. Stejně tak nás trápí i horní velká zadlážděná plocha, která má výrazné nerovnosti. A když už se budeme do ní pouštět, tak samozřejmě to zrekonstruujeme úplně celé.
1: Takže rekonstrukce, která zatím nemá stanovený termín, by mohla být tím momentem pro Stalinovo zmizení nebo nějaké zabroušení.
2: Není to jediný takový spor o komunistické symboly v Brně. Třeba opoziční piráti letos navrhli odstranit z Moravského náměstí sochu rudoarmějce.
1: Čímž pobouřili opoziční zastupitelé z SPD v Brně nebo i ty jeho moravské zestačilo. Vedení Brna k tomuhle, pokud vím, žádné stanovisko nevydalo.
2: A taky to máme historii odbrušování takových symbolů. Před skoro 20 lety Srp a kladivo sám odstranil tehdejší místostarosta Králova Pole René Pelán z ODS, konkrétně z Žulového jehlanu nad dalším hromadným vojenským hrobem vojáků Rudé armády v parku v Božetěchově ulici.
1: A Pelán to tehdy komentoval takto.
5: Rozhodně nejsem typ, který by chodil po Brně s bruskou a hledal tyhle ty staré symboly totality, i když mě to klidným nenechává. Já si myslím, že 20 let po revoluci už místo na našich veřejných prostranstvích pro tyto symboly určitě není, stejně tak jako pro symboly nacistického Německa.
2: Brno nechalo menší symboly vrátit, a to vprostřed malé rudé hvězdy, která je tam tuším doteď, a taky tehdy experti zkoumali, jestli tam vůbec jsou nějací vojáci pohřbení, protože se šířily fámy, že vlastně nejsou.
1: Ale jak se ukázalo, tak jsou. Jich tam 326 podle historických zápisů, tedy zhruba 10x méně, než kolik jich je na ústředním hřbitově. No tak to je dobře, že máme v Brně už asi všechno vyřešené, takže už můžeme jenom řešit takové drobnosti, symboly, zabrušovat a odbrušovat památníky.
2: Tady na tuto trošku jedovatou slinu já zareaguju. Já si taky myslím, že v Brně máme důležitější témata, která se týkají denního života mnohem víc. Na druhou stranu, kdyby měli politici řešit jenom to nejdůležitější, tak by asi teď museli všichni tady neustále řešit dostavbu velkého městského okruhu, a to znamená, že nemají dělat nic jiného.
1: Ale tak to asi určitě řeší souběžně s tím samozřejmě, ale tak možná by třeba ti úředníci mohli mít jiné úkoly na práci. Chápu, kam
2: myslím si, že tady jeden Stalin jako Brno neochromí.
1: Asi ne. A za na druhou stranu trochu si říkám, jestli u některých to nejsou jenom takové trošku jako snahy o předvolební zviditelnění, ale
2: oni... To určitě ano, a je to určitě téma, které ostatně my o tom taky mluvíme, zvedá zájem, takže určitě to bude z části taky tím, že se blíží volby velmi rychle. Než se dostaneme k druhému většímu tématu, tak jedna krátká zmínka. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili další tři lidi v souvislosti s kauzou loňského darování bitcoinů ministerstvu spravedlnosti.
1: A mezi těmi obviněnými je i jedna z nejvlivnějších figur brněnské a taky celostátní ODS, bývalý minister spravedlnosti Pavel Blažek, který ale po bitcoinové kauze tedy už ministrem není a ve straně taky není.
2: Obviněný je taky Blažkův známý a zároveň brněnský advokát Karim Tic a ministrův někdejší náměstek Radomír Daňhel.
1: Ti se podle policie a žalobců dopustili trestných činů legalizace výnosů z trestné činnosti a zneužití pravomoci úřední osoby.
2: Jediný Blažek na to serveru novinky.cz řekl, že se cítí naprosto nevinný, protože je obviněný z úmyslných trestných činů, ale on měl jen v úmyslu prospět státu, který měl bitcoiny v hodnotě 1 miliardy korun získat.
1: Jenomže ty bitcoiny jsou jaksi zřejmě pochybného původu od muže jménem Tomáš Jiříkovský, který je obviněný z praní špinavých peněz a provozování darknetového tržiště. Už se o tomhle dokonce točí seriál, jsem slyšel někde, myslím, že OnePlay ho bude dělat. Takže...
2: Já se přiznám, že v této kauze se strašně ztrácím.
1: Proto je pro tebe ten seriál určený, asi pravděpodobně, nevím, kdy bude ve vysílání.
2: Teď se ale vydáme na úplně jiné tržiště, tam se neprodávají drogy, aspoň co víme, zbraně, ani nové identity, tedy aspoň doufám.
1: Já předpokládám, že tam ti trhovci na zeleném trhu mezi ovocem a zeleninou nemají někde schovaný zbraně a nové pasy, takže ano, teď jsme na zeleném trhu v Brně.
2: Ten takhle funguje roky, což se ovšem nedá říct.
1: Že tam prodává to ovoce a zeleninu, tedy že by tam byly ty pasy, ano.
2: Možná i staletí se dá říct. Ovšem to, že to funguje, se nedá říct o tamní kryté tržnici.
1: Městská část Brno středy před 9 lety zrekonstruovala, aby se tam prodávalo zboží jednak to, co na náměstí, ale k tomu i nějaké další, prostě aby to byla tržnice jako jinde v evropských městech.
2: My jsme třeba někdy spolu vlastně byli v březnu ve Vídni, kde byla taková krytá tržnice, dali jsme si tam sekanou, jak se to řekne,
1: Lebekeze, něco takového,
2: asi si nejspíš představovali.
1: No jenom z Budapešti, to je třeba, to mám oblíbené, je to jaksi dobrý turistický cíl, ale jak zpívají Čukovoko.
6: Brno není New York.
1: Brno není ani Vídeň, ani Budapešť, takže původní prodejci tržnici opustili, v přízemí jenom zůstala pekárna a kavárna a v těch horních patrech bylo většinou prázdno, eskalátory tam snad většinu roku ani nejeli a muselo se po nich šlapat a prostory si pronajímali na různé jednorázové akce, třeba pořadatelé Mint Marketu, kde se prodávaly různé designové věci, oblečení a tak dále.
2: Ještě tam v jednom patře byli dobrovolníci z iniciativy Brno pro Ukrajinu, kteří tam pletli maskovací sítě a vyráběli powerbanky pro vojáky z elektronických cigaret. cigaret.
1: A ti tam pořád jsou, aspoň tedy zatím, poté co z prvního patra loni zmizela i hospoda s pivními speciály, tak už tržnice prostě tržnicí není.
2: Za to je tam nově v prvním patře něco úplně nového, centrum VUT, čili Vysokého učení technického.
1: No, co si pod tím představit?
2: Mají se tam konat přednášky, setkání, příští týden se tam má konat akce s názvem Chemické ty opáté, jakože čaj, a o týden později tam bude výstava diplomových prací ateliéru tělového designu Fakulty výtvarných umění.
1: Ani pod tím si asi neumím moc představit, tak se tam budu muset podívat. Jsou tam teď vystavené studentské formule, je tam robot, který vypadá jako člověk a hýbe se. Viděl jsem tam malý bar s pitím, různé sedačky, taky koutek s videohrami od studentů VUT, no prostě takový pelmel všeho. Tak já nevím, jestli jsme někoho nalákali, jestli vlastně budu mít důvod se tam vracet.
2: Mně to přišlo právě zajímavé jednou, ale říkal jsem si, no, že je to takové jednorázové. Každopádně, pokud je někdo třeba absolvent VUT, tak je tam ještě prodejna univerzitního merče, tedy předmětů s logem univerzity, třeba ponožky nebo knížky, takže kdo chce se pochlubit, že pochází z VUT, že to jeho alma mater, tak...
1: Tak by tam měl zamířit. VUT věří, že tímto počinem té jinak prázdné tržnici zase vrátí život a že tam budou chodit studenti i další lidé.
2: Tržnici provozuje Pavel Bartošek, má na to s městskou částí Brno Střed uzavřenou dlouhodobou smlouvu a říká, že se tam tržní provoz nevyplatil.
7: Pro další obchody nebo jako trhy není místo, ale co plánujeme, tak je rozvoj kulturně společensko-vzdělávacího centra.
1: Smlouvy mezi nimi a městskou částí mají vypršet v letech 2029 a 2031. Starosta Brna Středu Vojtěch Mencel z ODS při otevření univerzitního centra řekl, že je rozhodně nechce prodlužovat.
8: Pokud bychom uvažovali o dalším využití, tak budeme velmi pečlivě hledat nájemce a účel toho využití.
2: Ovšem, to už bude řešit dost možná jiná rada městské části a jiné zastupitelstvo, protože na podzim máme ty už několikrát zmiňované volby.
1: Tak třeba jednou tržnice zase bude skutečnou tržnicí.
2: Dozvíte se to v brněnské 11. v roce 2032.
1: Ano, příští týden ještě ne, ale i příští týden se s novou epizodou vrátíme.
0: Brněnská jedenáctka. Poslouchejte také v mobilní aplikaci Můj rozhlas anebo na webu můjrozhlas.cz.
9: Takže Tomáš Kremer a David Nekvinda už mají naplánováno, co bude za nějakých 6 roků. Ale teď z čistě statistického hlediska musím říct, že v našem regionu je nejtepleji ve Strážnici. Čerstvé zprávy 22 stupňů Celsia. Oproti tomu stanice Tišnov Hájek hlásí 16 stupňů Celsia. No, pořád je to hezké květnové odpoledne, které prožíváme. A v našem dobrém odpoledni vás za chvilku čeká rubrika Co v učebnicích nebylo, kdy si povíme o appendixu. Jestli si myslíte, že je to totéž co slepé střevo, za chvilku vás Martin Písařík vyvede z mírného omylu.

0: cyklu Feinschmeckři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí brněnská skupina Young Pekáč. Pod tímto názvem se skrývá soubor mladých muzikantů kolem Mojmíra Bártka, dlouholetého člena orchestru Gustava Broma. Vystoupí 12. května od 19 hodin. Uslyšíte swing a jazz, samozřejmě hlavně ve skladbách, na kterých se Mojda Bártek podílel především jako aranžér. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Feinschmeckry. Na koncert Mojdy Bártka a jeho souboru Young Pekáč přijďte 12. května od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelný ring.
2: Jan Skácel byl, řekl bych, knihožrout. On nosil knihy stále v podpaždí.
3: Jeho přátelé říkali Honze Kuna na knížku.
2: Ano. Když byl studeněj, tak měl plné kapsy svrchníků, výjimečně i saka knih. A s přibývajícími lety ještě se vždycky vyzbrojil síťovkou. Takovému vášnivému hltači bylo velice obtížné knížku nepůjčit.
1: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že apendix je důležitou zásobárnou bakterií? Celkem dost lidí si myslí, že apendix a slepé střevo je totéž, ale není to tak. Slepé střevo je první úsek tlustého střeva a teprve z něj vystupuje červovitý výběžek pojmenovaný latinsky appendix. Je obvykle 6 až 10 cm dlouhý a má tloušťku 7 mm. Nikam nevede a tak by se mohlo zdát, že je k ničemu, jenže takhle těla živočichů nefungují, všechno, co si během evoluce ponechala, má svůj smysl. V případě appendixu jsou to prospěšné bakterie. Můžeme si ho představit jako takovou otevřenou garáž nebo kůlnu, kde jsou uskladněné potřebné věci. Když se naruší naše imunita nebo střevní mikroflora, nastupují bakterie z appendixu a pomáhají s jejich obnovou. Když dojde ve výběžku slepého střeva k zánětu, je to obvykle velmi akutní záležitost, která se léčí buď antibiotiky nebo operací. V minulosti se appendix odstraňoval i preventivně při jiných břišních operacích. Dnes se od toho však ustupuje. Vědci doporučují si červovitý výběžek v těle ponechat. Stále ho totiž zkoumají a možná objeví ještě další jeho důležité funkce.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: Blíží se 16. hodina a závěrem svátečního dobrého odpoledne zbývá pozvat vás po 16. hodině k poslechu Humoriády, dnes s Libuší Švormovou, a v 17. hodiny si pak jistě nejen pamětníci naladí druhou část vzpomínání na natáčení četnických humoresek. Tak pěkný sváteční podvečer.
0: Český rozhlas Brno, písni.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: O budovu bývalé zdravotnické školy ve Vyškově má zájem armáda. Čisté náklady Česka na obranu budou letos jen zhruba 1,7% HDP, vyplývá to z interního dokumentu rezortu. Romantický balet Žizel od Adolfa Charlese Adama se po více než 40 letech vrací na brněnské jeviště. A zítra čekáme oblačnou až polojasnou a teploty do 23 stupňů. Dobré odpoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Bývalou zdravotnickou školu ve vyškovské části Dědice by v budoucnu mohla využít armáda pro bydlení vojáků a civilních zaměstnanců. Zastupitelé Vyškova tento týden schválili uzavření memoranda o vzájemné spolupráci mezi městem a ministerstvem obrany. Armáda potřebuje navýšit ubytovací kapacity a budova v blízkosti vyškovských kasáren by proto mohla být vhodná. Město pro ní nemá využití ani peníze na její provoz. Na cenu si nechává zpracovat znalecký posudek, říká místo starosta Karel Goldemund z Hnutí Vy.
2: V tuto chvíli to znamená, že budeme jednat dál. Zůstává to v tuto chvíli v majetku města a já se domnívám na základě těch signálů, jak od vedení ministerstva, tak posádky a vedení toho armádního výcvikového střediska, jednání by nemusela být dlouhá.
0: Bývalou zdravotnickou školu koupil Vyškov od Jihomoravského kraje před 9 lety za necelých 10 milionů korun. V minulosti vznikl záměr přestavět ji na byty nebo domov pro seniory. V současnosti budova chátrá. Ministerstvo obrany letos plánuje utratit za obranu a související výdaje těsně přes 2% HDP. Na čistě obranné náklady půjde 1,74% hrubého domácího produktu. Vyplývá to z interního materiálu rezortu, který získal server iRozhlas.cz. Česko by jako člen NATO mělo ročně dávat na obranu minimálně 2% HDP. Do roku 2035 potom minimálně 5%. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD už dříve uvedl, že procento výdajů na obranu vnímá jako orientační ukazatel. Závazky vůči NATO podle něj Česko splní budováním armády. Národní divadlo Brno znovu uvádí balet Žizel. Vrcholné dílo romantismu tentokrát nastudoval kubánský choreograf a režisér Rudolfo Castellanos. V nové podobě se tak inscenace vrací do Brna po více než 40 letech. Příběh o dívce, která zemřela na zlomené srdce, je podle režiséra i po bezmála 200 letech pro publikum stále aktuální.
3: Žizel je výjimečná, protože je hluboce lidská a nadčasová. Soubory po celém světě ji mají stále v repertoáru a diváci se na ní do divadel vracejí, protože vypráví o lidských pocitech.
1: Počasí.
0: Zítra na Jihomoravě čekáme převážně oblačno, přechodně až polojasno. Odpoledne se může výjimečně objevit přeháňka. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 23 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně na silnici 413 u Moravského Krumlova. Osobní auto se tam srazilo s motorkářem. Nehoda je se zraněním a na místě zasahují složky IZS. Místem nehody s opatrností projedete. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, Pavle, vy jste tady, dítě svátek.
4: My pracujeme, vysíláme i ve svátek, i ve všední den. Tak, úsměv sluší všem, i dnes na to jdem s humorem.
1: Humoriáda.

0: Ať je pátek nebo svátek, anebo obojí dohromady, jsme tady s Humoriádou a s naším milým hostem Libuší Švormovou. Tak jak se máte v máji letos?
1: Ale dobře, já jsem šťastná, že je jaro, to je taková nádhera, jak to všechno začíná pučet a tohle je paráda, dokud to takhle ještě člověk vidí. Říká se, každá babička stará je veselější z jara, tak já se počítám k ním.
0: Děkuji za tento, řekl bych, bonmot, ale je to pořekadlo, vlastně neurčení, že? Tak to jsme to rozehráli celkem hezky. Jak to rozehrajeme s naším archivem?
1: Tak jestli mám někoho opravdu ráda, tak je to Ivan Mládek. Takže si ho dáme v koupelně tentokrát.
0: Ze zápisku
1: Šílencov.
0: Přesně jo. Tak, jdem na to.
2: V koupelně se koupu zásadně nahý, takzvaně na Adama. Svlékám si noční košili, sedám si do prázdné vany. Otáčím kohoutkem, nic, zase neteče voda, to je hrozné. Sláva! Voda začala trochu téci. Přece jen se vykoupu. Koupu se dvakrát denně. Voda pěkně hřeje. Je, to je příjemné. Mydlím se. Ještě se pořádně spláchnu, vylézám z vany, házím přes sebe osušku, otírám se, otírám i zrcadlo, které se spotilo. Nesmím zapomenout na zuby. Nanáším na kartáček přiměřené množství zubní pasty, čistím si zuby. Zuby si čistím denně asi 3 minuty, mohu si to dovolit. V koupelně ušetřím dost času tím, že se neholím. S holením jsem přestal asi před 2 lety, když mi jeden doktor řekl, že to nemá cenu, že mi fousy stejně nezačnou růst. Dost času mi však zaberou vlasy. Udělat každé ráno z úplně holé hlavy hlavu úplně vlasatou není žádná legrace. Můj dědeček si barvil holou hlavu černidlem, aby si lidé z dálky mysleli, že má vlasy. Proto se nikdy k lidem nepřibližoval blíže než na 1 kilometr. To já jsem tvor společenský, pohybuji se nejraději v hustě obydlených oblastech, lidi mám rád. Holou hlavu si každý den ráno upravím tak, abych se nečervenal, když ji někde na lidi vystrčím z čepice. Ne, že bych se za pleš styděl. Nechápu lidi, kteří mají z holé hlavy komplexy. Neuznávám paruku. Dělám si pěšinku hodně na straně, abych získal dlouhé vlasy z okraje hlavy, ženu je přes holou část k druhému okraji hlavy. Vlasy si mírně sprejuji. Málo kdo si všimne, že jsem plešatý. Musím dávat ale pozor, aby mou takzvanou přehazovačku nezvedl někde vítr. Musím s tímto nebezpečím počítat a učinit patřičná opatření. Před domem jsem si v parku zapíchl do země dlouhý kolík. Na jeho konci je připevněna pruhovaná červeno-bílá punčocha, která mi každé ráno prozradí směr větru. Je to podobné zařízení, jaké mají na letištích a automobilových dálnicích. Doma mám už speciální mapky, podle kterých vyrážím k tramvaji. Tak například, vlaje-li punčocha směrem k Činžáku, volím trasu A podle mapky A. Vlaje-li punčocha směrem od Činžáku, volím trasu B podle mapky B a tak dále. Mám celkem 8 mapek, tedy 8 tras. Účelem tohoto systému je dostat se k tramvaji tak, aby mi vítr nikdy nezafoukal na hlavu z pravé strany. Pravda, někdy si trochu zajdu. Nejhorší je trasa E, když punčocha vlaje směrem k mateřské školce. To si zajdu asi 30 minut. Stojí to však i v tomto případě za to, nikde na mne cestou nezafouká vítr zprava. Do zaměstnání dorazím vždy s neporušenou přehazovačkou.

0: Gloriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Ivan Mládek v koupelně, včetně jeho přehazovačky, jsme si poslechli o jeho starostech. Já mám takový rychlo koupelnový dotazník na našeho hosta, nebojte se, nic intimního v tom není. Vana nebo sprchový kout?
2: Již léta jenom sprchový kout. Já teda ve vaně se nemusím nějak moc nakládat, mě to nedělá ani moc dobře.
1: Klasické mýdlo nebo sprchový gel?
2: Sprchový gel, pokud prý, teďka zase jsou nějaký nový trendy, pokaždý si něco na nás vymyslejí, že prý se snad nemá člověk vůbec k tím gelem, jako že má používat snad jádrový mýdlo, nebo
1: mýdlo s jelenem.
2: Ale gel je úžasný, to je fajn.
1: Ručník nebo osuška velká?
2: No osuška, já říkám ručníku osuška, ale je to veliký, tak to bude asi osuška.
1: To bude osuška, tak to mi stačí pro tuto chvíli. Tolik koupelna Ivana Mládka i Libuše Švormové. Za chvíli bychom mohli být s Ivanem Mládkem v taxíku. Další ukázka ze zápisků Šílencových, anebo nastoupí Felix Holzmann s anekdotami. To už je dotaz na naše posluchače. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tady je sváteční humoriáda s dnešní posádkou Libuše Švormová a Pavel Kučera. My vás zdravíme a zveme k přidávání hlasu na našem telefonu přímo ve vysílání. Připomenu možnosti Ivan Mládek nebo Felix Holzmann. Dobrý den.
2: Krásné odpoledne, přátelé, nebo vlastně krásné i májové odpoledne. Moc vás zdraví Jirka Strutnovská.
3: Děkuji.
2: Já srdečně zdravím teda krásnou, šarmantní ženu, paní Libušku Švormovou.
3: No bývávalo, bývávalo.
2: Ano, tak víte co, paní Libuško, člověk říká, kutidě, mám tolik na kulice, cvičíme. A samozřejmě taky zdravím vašeho šarmantního kolegu od naproti, pana Paulika Kučeru, já vás pozdravím oba dva.
1: Napodobně.
2: A já bych tady poprosil Bčko, pana Felixa Holzmana, já nevím proč, ale já furt prostě vidím ta scénka včera, dnes a zítra. Mm-hmm. On to byl prostě dokonalej pán.
3: Mm-hmm. Paráda, no.
1: Tak jo, děkujeme.
2: Takže vám přeju krásný víkend a já jinak zdravím kamarády, se kterými si zítra těšíme na pochod babičky, pochod babička, krajem Božena Němcová.
3: Babičinu údolí. No tam je nádhera.
2: Babičinu údolí, paní Libuško, no. Přesně, tak dáme si nádhera. Opět po roce 25 kilometrů a je tam skutečně
3: no,
2: nádherně.
3: No to je paráda.
1: Tak Jirko, ať se vám dobře pochoduje no, s babičkou no, no. A s kamarády. Mějte se hezky, naslyšenou. Děkuji. Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady je pan Robert Solomouce a hlasuju pro pana Mládka.
1: Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Pavlíku, zdravím vás i paní Šermovou.
3: Dobrý den.
5: A buďte tak hodnej a kdybyste tam mohli dát toho Holzmana, já už to slyšel, ti vtipy a to je bezvadný.
1: Dobře, uvidíme, píšeme si hlas.
5: Hezky, ahoj.
1: Hezký den, dobrý den.
6: Dobrý den, já vás moc zdravím oba dva, přeju krásný sváteční den, budu krátkej, prosím vás, já bych potřeboval Bčko.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Někdo potřebuje Ačko, někdo Bčko. Co vy? Dobrý den.
7: Jana Dolní Němčí volá, zdravím vás, Pavle, zdravím paní Libušku.
3: Dobrý
7: Švarmovu.
3: Den.
7: A já bych si přála Bčko. Včera, dnes a zítra nemá chybu.
1: No, máme tady pana Holzmana, ale ne v té anekdoty. Scénce, o které jsme mluvili teď, ale máme anekdoty a to bude
7: nevadí,
1: také fajn, že...
7: dárky jsou dobrý, vánoční dárek je výborný.
1: Prostě všechno od Felixe Holzmana, ale i Ivan Mládek ano. Není špatný, ale v tuto chvíli si počká, protože Felix to vyhrál. Mějte se hezky, užijte si to s námi.
7: Děkuju.
8: V jedné restauraci říká host, poslyšte, pane vrchní, tomuhle říkáte specialita, když ty psí karbanátky jsou tvrdý a žamba. Ten vrchní říká, no jo, to víte, no, těch psů je teď pořád mín, tak my to teď meleme i s boudou. Potkají se dva, povídá ten jeden, hochu, prej ti zemřela manželka, prosím tě, na co? On říká, ale na bramborák. Ten říká, na bramborák? No jo, chtěla udělat bramborák, vyšla do sklepa pro brambory, spadla přes schody a zlomila si vás. Ten říká, no to je strašný, a co jsi dělal? On říká, no tak udělal jsem si špagety, no. Jeden novinář se ptá, říká, prosím vás, vy jste byl sebou u těch kanibalů. Tak nám snad můžete říct, což pak nebyla žádná možnost toho chudáka od nich vysvobodit. On říká, bohužel ne. Když já jsem tam přišel do vesnice, tak už byl z jídelního lísku škrtnutý. Manžel říká, drahoušku, co kdybychom si zas jednou udělali hezkou klidnou neděli? A ona říká, no proč ne? No a jak si to představuješ? A on říká, no tak já bych si koupil flašku rumu a ty bys mohla jet za maminkou. Povídá doktor v nemocnici pacientovi, pro pána krále člověče, vy ty čípky jíte? A on říká, no a? Mám si je snad strkat do prdele nebo co? V hospodě sedějí dva opilí u stolu, povídá ten jeden. Hele, Tondo, my teďko vstaneme a když budeme moc ještě chodit, tak ještě nepůjdeme. A když už nebudeme moc chodit, tak už půjdeme. manžel je před finančním konkurzem a říká svý manželce. Hele, kdyby si se naučila vařit a uklízet, mohli bychom ušetřit 2 zaměstnankyně. Ona říká, no jo, a ty kdyby ses naučil být trochu milencem, mohli bychom zas propustit zahradníka. U kanibalů je v kotli s vodou člověk, pod kotlem je oheň. Kanibal říká k svý ženě, hele, tak já teď musím pryč a nezapomeň, jak jsem ti říkal, až začne křičet, tak přidej cibuli.
9: V zoologické zahradě stojí před lví klecí starší manželé. Ona říká, co byste dělal, fanouši, kdyby ten lev teď unik z té klece a sežral by mě? On říká, no co, objednal bych mu 0,5 litru becherovky, aby tě líp strávil.
10: Nová služebná připravuje slavnostní oběd a paní domů jí říká, Mary, až budete servírovat tu prasečí hlavu, tak nezapomeňte dát do huby citron a do uší petržel. A ona říká, no jo, ale pro pána krále, milostivá paní, jak já to budu ale vypadat?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Felix Holzmann s anekdotami. Potkali vy jste se někdy s tímto pánem?
3: Ne, to ne, ale moc ráda jsem se na všechny ty jeho scénky dívala a to bych asi taky měla přidat nějakou anekdotu, ne?
1: No zkuste, jestli chcete.
3: Jestli už ji tady někdo neříkal, protože my si ty anekdoty mezi sebou podáváme.
1: Já je zapomínám rychle.
3: Jak zahrádkář potká druhého a říká, víš, že na jahody je nejlepší kravská mrva? A on říká, jo, no po čase ho potká a zeptá se ho, tak co zkusil jsi to? A on říká, no, zkusil, ale se šlehačkou jsou lepší.
1: Souhlasím. Uvidíme, jestli posluchači budou souhlasit s Felixem Holzmannem, dají si áčko, anebo by tu byl Marek Eben a vyprávěl by nám o bydlení. To, když zvolíte Bčko. Humor, mezera A nebo B, SMSky letí na 90 011 04, telefonujete stále na 731 800 900.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Naším hostem je dnes Libuše Švormová v Humoriádě a já už vím, co bude dělat v neděli.
2: Na balkoně sázet kytičky.
1: No a jaký druh máte ráda? Jaký se tam dáváte?
2: Letos nějaký převislý bychom chtěli, protože aby to tam bylo taky zvenku hezky, tak jsme koupili takový nějaký, já nevím, begony a převislý nebo něco takového. A takový ty dlouhý, zelený, jenom zelený, který jenom padají dolů, to je krásný.
1: Tak až tohle někde posluchači uvidí, tak to je balkon Libuše Švormové. A pod ním všichni ti ctitelé budou zpívat.
2: Ne, pak ctitelé.
1: To je romantický pohled. Dobře, tak pojďme se podívat na náš seznam. Felix Holzman nebo Marek Eben, aktuální stav našeho souboje. Kdo pak se hlásí, kdo jde hlasovat teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, Pavlíku, Božena Vežac, zdravím vás a také zdravím Libušku Švormovou.
2: Děkuji.
3: Oběma krásný

0: Tak vopřad a dávám ABC Hocmana samozřejmě. ABC Hocman.
1: Dobře, takže Ačko. Zdravíme paní, která měla narozeniny taky. Dobré odpoledne. Kdo je dál?
2: Dobrý den. Miroslav, přál bych si Holcmana.
1: Děkuji. Dobře, děkujeme, pane Miroslave, a mějte se taky hezky. Jo, jsme domluveni. Tak, myslím, že je to jasné. Nejenom tyto hlasy, ale všechny dorazivší sem k nám do Humoriády rozhodli o tom, že Felix Holcman může pokračovat s anekdotami.
3: Eva Novák jede taxíkem domů a taxikář mu u cíle říká, tak dělá to 62 korun. Panová říká, 62 a sakra, tak to mě prosím vás zaveste zase kus zpátky, já mám u sebe jen 50 korun. Jdou dva skoti po ulici, ten jeden říká, prosím tě, jak to chodíš? Ten druhý říká, ale já nosím poklukovi boty a ono to strašně tlačí. Ten druhý říká, no co blázni, že budeš mít samý kuří oka. Ten říká, no jo, no teď proto to nosím. Já našel škatulku na plastě na kuří oka, já to přece nezahodím. Paní Rotrová byla u psychiatra, jelikož má kleptomaní. Ten ji předepsal nějakou terapii, asi za měsíc potká ten psychiatr jeho manžela a ptá se ho, jak se jeho manželce vede. Manžel říká, moc se to zlepšilo, pane doktore. Já jsem tak šťastný. Od té doby, co byla u vás, už krade jenom věci, které můžeme potřebovat. Manželka říká, ty jsi zase v noci, když jsi přišel ožralej domů, dělal v baráku takovej rámus. On říká, já, že jsem v noci ožralej dělal rámus? Tak zaprvé jsem nebyl ožralej, a za druhý ten rámus dělali ty tři chlapi, co mě nesli nahoru. Potkáš se dva, povídá ten jeden. Představ si, právě jsem se dozvěděl, že starý otoček zemřel. A smrt ho prej překvapila ve spánku. Povídá ten druhý. No to je strašný, tak to on chudák třeba o tom ještě ani neví. No a stěla paní říká svý služební. Mary, až dneska večer přijdou hosti, tak servírujte nejprve drinky, jen tak bez ničeho. A ona říká, bez ničeho? A milostivá paní, nemohla bych si na sebe nechat aspoň zástěru? Povídá malý Pepíček, tati, pojď dneska se mnou do cirkusu. Táta říká, to nejde, já dneska nemám čas. Pepíček říká, je, to je škoda, tam projezdí jedna nážena na tygru. Táta říká, tak? No dobrá, no tak půjdem, já už jsem dlouho žádného tygra neviděl. Povídá jeden, ale dobrý den, paní Bousková, no to je náhoda. No a já pak se vede vašemu manželovi. Ona říká, to vy nevíte, ten přece už před rokem umřel. On říká, umřel? Jo, proto jsem ho poslední dobou tak málo viděl. Humoriáda.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Páteční, 8. květnová sváteční humoriáda pokračuje. Libuše Švormová je teď na řadě s dalším výběrem. Co nabídneme posluchačům?
2: Slyšela jsem, že mají 100leté výročí, tak dáme Hurvinka a Spejbla. Patrně, já jsem už v takovém věku, že když jsem byla malá, tak jsem je asi už zažila.
1: No, to si myslím, že trošku určitě ano. Hrála jste si s loutkami jako malá?
2: Ano, my jsme měli loutkový divadýlko a já jsem to měla strašně ráda. Možná, že tam vůbec vznikla láska k divadlu. To bývá.
1: Dobré. Tak Hurvínek dělá dobrotu, se to jmenuje. A pan Josef Skupa.
3: Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. 5 hodin, podívejme se. Už 5 a Hurvínek ještě není doma.
4: Prokulívám, tatulínku.
3: No, to je dost, že už jdeš.
4: Uctivá poklonička, nejúctivější služebníček.
3: No, dobrá, dobrá. Co pak, že jdeš tak pozdě?
4: Dobrý večer, přeju, tatoušku, tak už jsem tady.
3: No, to vidím, že jsi tady. Ale ptám se tě, co, že jdeš tak pozdě domů?
4: Prosím, ano. A teď tady bych si...
3: Počkej, nezamlouvej moji otázku. Co pak jsi dělal tak dlouho venku?
4: Prosím, já jsem dělal plechu.
3: Jakou blechu?
4: Ale ne blechu, žádnou blechu, tati. Já říkám plechu, víš?
3: No a co jsi dělal z plechu?
4: Ale nic jsem nedělal z plechu. Tady nejde o plech rodu mužského, ale ženského, víš? Kdo co první pád? Ta plecha.
3: Zas nějaký kašpary. Nezdržuj a odpovídej pořádně a srozumitelně.
4: Ale tatoušičku, helejte, když jsem odcházel z domova, tak si mě připomínal, abych venku nedělal žádnou neplechu, čili nedobrotu, že ano. Tak jsem tedy dělal dobrotu, čili plechu, no.
3: No, tak dobrá, rád slyším, že jsi byl hodnej. Ale jen, aby to byla pravda.
4: Prosím, ano, tati, dovol, teď tě to může dosvědčit Frantík a Venouš a Jarda a Jirka a Toník a vůbec všichni ostatní od nás ze třídy. A pane, co jsme měli práce,
3: No, jen jestli. Taková valná hromada kluků, nevím. Neprovedli jste nějakou klukovinu?
4: No dovol, tati. Náš Žeríček přece není žádná klukovina. To je na najvejš psina.
3: Co sem pleteš zase Žeríka?
4: No my jsme ho hledali, víš? On mě totiž utek. Tak jsme ho hledali.
3: A kde jste ho hledali?
4: Tati, řeknu tě, darmo se zlobit. Zběhali jsme celou ulici, celé náměstí i sady a pak jsme ho hledali v obchodě pana Libry, ale kde pak?
3: Co vás to prosím tě napadlo, lézt panu Librovi až do obchodu? A to jste tam vlezli všichni?
4: Prosím, ano.
3: Celá ta smečka kluků?
4: No, proč bychom tam nešli, že? No, teď jsme tam byli pozváni.
3: Pozváni?
4: No, a lidí tam bylo, no, hotová mačkanice.
3: A to vás tam ještě zvali, říkáš? Tomu nějak nerozumím.
4: Ale to je přece jasné, dovol. Vy tam mají na výkladní skříni tabulku. Co nenajdete venku, hledejte uvnitř. Tak jsme tam šli k panu Librovi, ale on tam nebyl.
3: Pan Libra?
4: Ale ne, náš Žerík, víš? On nás vyhodil. Již po nás neskočil, jak byl nabručenej.
3: Žerík?
4: Ale ne, pan Libra.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak to byl klasický Spejbla Hurvínek pana Josefa Skupy. V roce 26 vytvořil Gustav Nosek, řezbář, jako překvapení pro pana Skupu zmenšenou a vylepšenou kopii Spejbla. Takže nejdřív neměli ten příbuzenský poměr, k tomu došlo až později 2. května 1926. Tam už byl Hurvínek Spejblův syn. Mm-hmm. A od té doby to tak známe i my. Mm-hmm.
2: To
1: tak.
2: Jsem nevěděla.
1: Jinak podrobnosti o Hurvínkovi, který oslavil 100 let, a budeme připomínat v sobotních hvězdných návratech, takže zítra ve 4 hodiny odpoledne tady místo Humoriády budou Hvězdné návraty a vy se dozvíte všechno, co jste možná ještě o Hurvínkovi a Spejblovi netušili. My se potřebujeme s paní Libuší dozvědět, jestli chcete pokračovat s Hurvínkem, anebo nastoupí divadelní historky z pořadu Tak neváhy a toč speciál a bude vyprávět Josef Vinklář. Vyberte si svůj archivní kousek SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Je tu další hlasovací kolo, telefon 731 800 900, teď naživo, můžete hlasovat pro Hurvínka nebo pro pana Vinkláře, tak si vyberte, třeba vy, dobré odpoledne.
2: Ano, hezké odpoledne, Májové, přeji vám, Pavle.
1: Děkuji.
2: Posluchačka Stanislava a srdečně zdravím paní Libušku.
3: Děkuju.
2: A které si vážím jako herečky a jako člověka a přeji vám hodně zdraví. A vybírám Bčko.
1: Děkujeme. Mějte se hezky i v tento sváteční den. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
4: Tady pejskář ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím Angeliku a Pavla.
1: A Žofrého, ano, dobře.
4: Tak.
1: No. A?
4: Žofrého u mixážního pultu.
1: Děkuji. Ano.
3: Nemá jizvu.
4: Vinkláře.
1: Dobře.
3: Ano, dáme.
1: Děkujeme.
4: Díky.
1: Taky jsem mohl říct Nikolas, že jo, ale to, jak jste mu říkala, chci, abys to poprvé
3: ano,
1: byl ty.
3: Ano, byl ty, to někdo byl krásný, mladý, ale, krásný.
1: Tak to už nedoženu. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
5: Dobré odpoledne, tady Michal, já bych si přál toho Hurvínka.
1: Michale, děkujeme, hezky. Ano,
5: jo, díky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je teď na telefonu?
6: Dobrý den, tady je Lida z Otrokovic.
1: Mm-hmm.
6: Já bych volila Bčko taky, mm-hmm. i když mám Hurvínka moc ráda,
1: mm-hmm.
6: ale chtěla bych se vás jenom zeptat v tom zítřejším pořadu, kdyby byli aj na návštěvě ti noví herci, co vodí, nevím, neznám jméno ty.
1: Ano, ano, ano, ano, mají už nové tvůrce, že jo, tito už legendární jsme. Herci, no. Hurvínek a Spejbl, dělají to moc dobře, já s vámi souhlasím, velice. Ale musíme se nechat překvapit, co autor tohoto pořadu, Patrik Rozehnal, ano, kolega, ano. tam pro vás přichystal.
6: Jo? Ano, těším se, kdyby tam byli, tak to opravdu, když zavřete oči, to je úplně ten původní dětský, když jsme
1: přesně.
6: byli malí,
1: ano.
6: velice jim to jde.
1: Je to
6: nádherné.
1: Tak. Tak ano, doufám, že tu pochvalu od vás slyšeli. Ano, těšíme se na příště.
6: Děkuji vám, nashledanou.
1: Nashledanou. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, dobré májové sváteční odpoledne. Zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Libušku Švormovou.
3: Děkuju.
7: Dobrý den, paní Libuško, moc vás zdravím a přeju vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Bčko a všem posluchačům přeji krásný víkend či příjemné pondělní ráno s příjemným probouzením do nového dne a týdne. Přeje humoriádnice Růža z Rychnovska.
1: Tak děkujeme pěkně, mějte se hezky. Přičítáme i váš hlas. Tak Hurvínek, ať už to je ten malý, střední nebo velký, on má tři verze dokonce. Ta nejmenší je 46 cm, ta klasická, a ta nejvyšší je 56 cm vysoká a váží od kila do skoro 2 kg. Takže tři Hurvínky máme takto rozdělené podle velikosti a váhy. Ovšem větší váhu v tuto chvíli měl Josef Vinklář. Béčkaři zvítězili, jdeme na divadelní historky, vracíme se do pořadu, který moderoval Eduard Hrubeš, tak neváhej a toč speciál.
8: Dvě historky o vynikajícím českém herci z Národního divadla, který byl opravdu mimořádně humorem nadaný. Byl to pan profesor Nedbal, vychoval strašlivou spoustu mladých herců, má mnoho žáků hereckého řemesla. Bylo to na zkoušce, začínali zkoušet hru Tylovu Paličovu dceru, a režíroval to vynikající režisér pan Jaromír Plesko. A říká celému tomu souboru, říká, děti, prosím vás, já bych byl rád, kdyby jsme k tomu Tylovi přestoupili úplně nově. Opravdu nově, aby jsme toho Tyla pojali jinak než to tradiční provedení. Já bych chtěl, já jsem s tím teďka byl sám, když jsem se připravoval, říkejte mě, o čem si myslíte, že by to mělo být? O čem by to mělo? Teď všichni na to tak koukali a ženský samozřejmě znáte, tak zasenky, jo, tohle a chlapi, kaníčky od bot, jo, a nic, nikdo. A, no ne, tak vážně, o čem to budeme hrát? V tom se přihlásí Nedbal a říká, no pane režisér, jestli to nevíte vy, tak jsme tady předčasně, jo. Pan profesor Nedbal hraje velikou roli ve hře Jiřího Šotoli, Tažní ptáci, a má na jednom místě takový dlouhý 1,5stránkový monolog, kde vysvětluje, jak s ním naložili, protože byl kulak, jo. A vždycky za ten monolog dostal aplaus na otevřené scéně. to je takový dost velký vyznamenání pro herce, když prostě v průběhu představení dostane za něco, co se mu obzvláště podaří. A jemu se to stávalo na každém představení. A na tomhletom představení byl jeho režisér, který tu hru režíroval, byl to jeho žák, František Laurin. A byl v portále a chodil se na tu scénu koukat a tak jako kouká, jak to dneska bude hrát. A ten pan profesor měl najednou takový výpadek a skočil, jo. A jak znervozněl, tak měl další výpadek a zase skočil. No prostě z toho monologu řekl půlku. Ale když skončil, tak znovu od lidí dostal aplaus na otevřený scéně a jde do portálu kolem toho režiséra a říká, viděl jsi? Teď si představ, co by dělali, kdybych jim to říkal celý. Jo? Abyste si nemysleli, že takovéhle věci se dějí jenom v českém divadle a já ho nepomlouvám. Já to divadlo i to své, i celé české divadlo mám rád. Ale existuje jedno slavné anglické divadlo a ta historka, kterou vám budu říkat, je skutečně autentická, protože mi ji vyprávěl jeden náš výjimečný překladatel, J.Z. Novák, který překládal z angličtiny Shakespeara, zvlášť Oscara Wilda a pana G.B. Shawa. On přijel do Anglie, jel do Skotska na představení velmi slavného anglického divadla, kde hráli Richarda III. On sedí v divadle a ten známý, který ho tam pozval, říkal, prosím tě, dej trošku pozor, protože oni odpoledne byli na exkurzi v továrně na výrobu whisky, jo, takže to nás taky vedou, třeba nás vemou na exkurzi, když přijedeme do Ostravy, do dolů nás vemou vždycky, jo. Ale tam je vzali do továrny na výrobu whisky. A začali, a to představení začíná, že Richard III. Hlavní postava nastoupí a má dlouhý, téměř dvoustránkový monolog a říká volně přeloženo, já upletený ze zbytku, já ke kterému se příroda obrátila zády, já vejškrabek všech vejškrabku, já který jsem takový, že ledva vejdu, nebesa se nenávistí otvírají. V první řadě sedí pán a povídá svý ženě, říká, pojď sem, je to možný, ten je úplně ožralej. Ten Richard nehne brvou, jde až dopředu na Forbínu a tomu pánovi říká, co pak já, ale počkejte, až přijde vévoda z Buckinghamu, jo?
1: Tak tolik divadelní historky v podání Josefa Vinkláře. A protože tu máme báječnou herečku i divadelní Libuši Švorbovou, tak očekávám, že nám přidá nějakou tu divadelní historku svou.
3: Ale to já jsem si vzpomněla díky tomu Nedbalovi, že on jednou potkal v rozhlase na chodbě Božu Bezoušku, který ho učil, a říká, co ty tady děláš? A ten říká, já tady režíruju, pane profesore. On říká, ty režíruješ, no to je sranda. A odešel a po pár krosích se otočil a povídá, tak mě obsaď.
1: Ano, tak vidíte to, nakonec žák obsazuje svého učitele. Ano. Někdy tak. My jsme rádi, že jste dorazila i ve svátek. Přejeme hezký sváteční den a pěkný májový víkend.
3: Děkuju a přeju taky všem, kteří nás poslouchali, aby měli celý máj krásný, nejenom ten sváteční.
1: Přání Libuše Švorbové, Pavel Kučera se přidává s přáním dobrého poslechu našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu a mějte se dobře.

raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji,

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
2: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Hrušovany u Brna chtějí nechat zpamátnit tamní nádražní hospodu. Podle obce je dílem architekta Adolfa Loose. Blansko přijímá od lidí nápady na vylepšení města do letošního ročníku participativního rozpočtu. Papež Lev XIV. Je přesně rok v čele katolické církve. Poslední měsíce poznamenaly jeho spory s americkým prezidentem Trumpem. A zítra čekáme oblačno až polojasno a teploty do 23 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Hrušovany u Brna chtějí tamní nádražní hospodu zapsat na seznam kulturních památek. Odhlasovali to tento týden zastupitelé. Budova z roku 1916 je podle nich i expertů s velkou pravděpodobností dílem architekta Adolfa Loose. Podle jeho návrhu v obci vznikla i vila pro ředitele cukrovaru. Oba dva domy mají plochou střechu, což bylo na tehdejší dobu neobvyklé. Upřesňuje místostarosta Dušan Knoflíček z uskupení Mladá změna.
3: Jsou tam úžasné stropní konstrukce ze železobetonu. Samozřejmě nejsou zde původní okna. Část předsazeného salonku je částečně přistavěna, ale pořád ten dům je poměrně zachován, včetně vlastně korunní římsy, která lemuje celou tu stavbu v tom nejhornějším podlaží.
2: Lidé můžou navrhovat nápady na vylepšení Blanska. Radnice do letošního ročníku participativního rozpočtu přijímá do konce září. Stačí vyplnit online formulář na internetových stránkách města. Rozpočet nesmí překročit 850 tisíc korun. Letos nově posoudí návrhy kromě úředníků taky městský architekt.
4: Nápady můžou podávat lidé od 18 let a musí pro ně sehnat podporu alespoň 20 obyvatel Blanska. Schválené projekty postoupí do hlasování veřejnosti. To radnice plánuje na přelom října a listopadu. V předchozích letech ve městě díky participativnímu rozpočtu vznikl nový park v Salmově ulici, bosá stezka na nábřeží Svitavy a úpravy se dočkalo prostranství před knihovnou. Z Blanska Alena Hesová, Český rozhlas.
2: Lidé si dnes ve větších obchodech nenakoupí. Na dnešní státní svátek se totiž vztahuje zákon, podle kterého musí mít obchody nad 200 metrů čtverečních zavřeno. Výjimkou jsou obchody na vlakových a autobusových nádražích a letištích, benzínové pumpy nebo třeba lékárny. Dodržování zákona kontroluje Česká obchodní inspekce. Přesně před rokem zvolil sbor kardinálů Leva XIV. Papežem. V čele katolické církve je Robert Francis Prevost jako první Američan a jako první řeholník řádu augustiniánů.
0: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekáme převážně oblačno, přechodně až polojasno. Odpoledne se může výjimečně objevit přehánka. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 23 stupňů. Vád bude slabý, místy mírný, severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky ráno většinou mírně nepříznivé, během dne postupně dobré nebo velmi dobré, biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na Hodonínsku je neprůjezdná silnice 432, silnice z Hodonína do Ratíškovic. Po nehodě za silnici 55 je provoz zastavený. Objíždí se to přes Dubňany. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Krásný dobrý den, dámy a pánové, vážení přátelé, vítejte u nás v budově Českého rozhlasu Brno v Beethovenově ulici ve studiu číslo 7, kde právě teď začíná beseda, taková besedička k 25 letům výročí četnických humoresek, protože četnické humoresky televizní seriál se objevil poprvé na televizních obrazovkách přímo před 25 lety. Vyrobilo ho tenkrát televizní studio Brno a vzniklo pod režijní taktovkou pana režiséra Moskalíka. No a aby ta beseda byla dokonalá, tak jsem si dovolil pozvat své kolegy, kteří byli přímými účastníky natáčení televizního seriálu. Jsou to členka Městského divadla Brno, paní Zdena Herfortová.
1: Dobrý den.
0: Promiň, Zdení. Člen činohry Národního divadla v Brně Jan Grigar.
2: Hezký den vám všem.
0: Rovněž člen činohry Národního divadla v Brně Martin Sláma.
3: Dobrý den.
0: A herec Pavel Doucek momentálně na volné noze.
4: Krásný den přeji.
0: Tak, já vás tady všechny vítám a pozor, máme mezi sebou taky vzácné hosty, kteří jsou četníci, nepodíleli se sice přímo na natáčení četnických humoresek, ale jsou to četníci, členové četnické stanice v Kuřimi. Dovolte, abych vám je představil. Zdeněk Polášek, štábní strážmistr, Martin Černý, závodčí, Jan Plocek, četař, Leoš Žižka, který 8 let se protloukal četnickým humoriskem, jak říkal, a za tu dobu ho pan režisér Moskalík povýšil do funkce nebo do hodnosti štábního strážmistra. Dobrý den, Leoši. My srdečně vás zdravíme tady všechny. No a samozřejmě máme taky tady naše milé hosty, naše milé diváky, takže přeji vám hezký den dneska, tedy s námi na této besedě. Já si myslím, že naše posluchače budou zajímat nějaké pikantnosti. Co? Nějaké veselé historky z natáčení.
2: Můžu já jednu říct, když jsi mluvil o té tajli. Moje žena vždycky se pozorovala v zrcadle ze strany na stranu a pak mi řekla, že jsem tlustej a že budeme držet dietu, jo. Takže jsme drželi dietu a já tak obyčejně ve středu už jsem zubnul 4 kila, už jsem skoro neviděl takový kruhy, jo, a ona pak řekla, že pak jsem přišel do kuchyně, ona se cpala jídlem a říkala, že to není možný, že my schodíme, my chlapi, to je hrozný, ona použila ještě jiný slovo, jo, a že schodíme 4 kila a ona jenom půl, že to nemá cenu. No a já jsem tohleto držel a točili jsme humoreska. Točili jsme, myslím, 5. díl Krkatou bábu, Zdenek si na to vzpomíná.
0: Ano, s paní Bohdalovou.
2: My jsme byli nahoře, jsme měli nějakou hlídku a zbíhali jsme dolů, kde byla ta porodní bába. Já jsem vám to 3x se běh dolů a mě se jak třásly nohy, že jsem vůbec nemohl chodit. Jo, jsem říkal, no to je hrozný, jsem byl oslabený. A pak jsme tam něco prohlíželi právě vevnitř a to nám mám rozdělil nějaký úlohy, říkal, Honzo, ty se tady podíváš k tomuhle tomu, něco hlíže a pak vstoupneš a odejdeš ze záběru. Já prohlížím, chci si postavit, to nešlo. Já jsem se nemohl postavit, ty nohy mě prostě nedržely. No tak abych tam jako nepadnul, tak jsem tam něco hledal, skončil záběr, Tonda říkal, stop, Honzo, pojď sem, Češče, já ti řeknu, aby si odešel a ty, co ty? A já jsem říkal, no víš, Toníčku, já, on je takovej zvídavej ten můj, tak já jsem tam jako něco našel, a říkal, a nechci tu režii a koukej padat z obrazu. Takže já jsem potom šel do cateringu, dal jsem si 3 tatranky, abych doplnil cukr a pak už to šlo. Čili nikdy nedržet dietu, když člověk natáčí.
0: To mě říkej. Já teda během natáčení jsem nedržel dietu, ale já s tím mám problémy, takže já za svůj dosavadní život jsem držel asi 3856 neúspěšných diet. Mám vyzkoušený všechny možný. Třeba výborná je vínová. Piješ jenom bílé víno. Famózně. Seš neustále opilý, takže vlastně nemáš hlad, protože nepoznáš, co je lednička, co je sekretář, to nemá šanci, takže to taky ne. Potom jsem držel výbornou dietu, tukožroucká polívka. To je bezvadný. To je opravdu tak na 2 dny, pak se ti brká všelí možnou zeleninou, nemůžeš se na ní podívat ani v syrovým stavu a tak dále. Takže diety ne. Já opravdu jsem se rozhodl, že to, co tady tlačím před sebou, to je mé krásné OTP, okrasný tukový prstenec. Jo, a prostě, co jsem si nabudoval, to mám a hold. já už taky nejsem lovec, jo, už jako jsem za Zenitem a moje žena jako si nestěžuje, v divadle si zatím taky nestěžujou, zatím mě neobsazujou, ale to se možná rozleží, uvidíme, uvidíme. Takže jo, diety. Vlastně my, když jsme kamkoliv jeli, že jo, tak byl s námi catering. To je takový občerstvovací vůz a tam teda jsou dobroty, tam jsou dobroty. A to právě když dělal při první sérii asistenta režie František Švihlík, tak Toník vždycky si sedl, tam byly plastový židle, plastový stoleček a začal vyprávět své historky. On opravdu byl velmi potentní divadelní režisér. On režíroval v Belgii, potom tady doma režíroval třeba paní Scheinflugovou, že on všechno tuhle tu plejádu těch herců předválečných, to všechno on znal a vyprávěl nádherné historky a on se kolikrát opakoval. A my, abychom udělali radost, tak jsme se smáli vždycky, jako bychom to slyšeli poprvé. A teď jakože ten štáb, osvětlovači, zvukaři, všichni scéna nachystají ten plac, jak se říká, prostor, kde se bude točit. No a František Švihlík přišel a prostě bylo, Tondo, nech toho, jdeme. Kluci, jdeme, točí se, že jo. Když byla druhá série, tak to už František Švihlík asistenta nedělal a tam teda jako byl mladý kluk, který neměl tu odvahu pana režiséra, jak se říká, trošku spucovat a vyhnat ho na ten plac, takže kolikrát jsme měli časové manko a podobně. No, co, Martine, nějaká pikantérie?
3: Já úplně velké pikantérie nemám, ale jsou chvíle, na které si vzpomínám a asi nikdy je nezapomenu a to byl můj první natáčecí den, protože já jsem nastupoval do Humorsek vlastně už v době, kdy byly rozjeté, já jsem tam přišel jako nový člen toho sboru a když se točil první záběr v kasárnách, můj první záběr, tak pan režisér zavolal, tak všichni na místa a jedem. A já jsem pořád čekal, že mi někdo řekne teda, kde je to moje místo. A vy jste se tak jako kolegové rozprchli, každý si sedl na nějakou židli, kde už seděl xkrát a já jsem jako nevěděl. A teď jsem stál, teď už všichni nachystaní, kamery, klapka nachystaná a já jsem pořád stál, říkám si, ale jako jo, na místa, ale kam na místa, kde je to moje místo. Nakonec teda naštěstí pan Moskalík pochopil, že jsem poprvé tam, že jsem zmaten.
0: Novic.
3: A odeslal mě na místo, kde původně se dával pan Zindulka, takže i já jsem si pak našel svoji židli.
0: Svoji židli. A Pavle?
5: No já jich mám asi hodně, ale já nevím, která,
0: tak vyber jeden.
5: Která dřív, jako, tak jenom takovou lehkou, když jsme točili někde na severu, nevím, to bylo takové, mám pocit, že to byl Grunt, jo, že zrovna jsme tam vyslýchali Igora Bareše a on tam byl, myslím, v té kapličce s tou mrtvolou.
0: Ano.
5: A byli jsme tam s panem Kostkou a odjížděli jsme na mašině. A ona nestartovala zase opět. Já když jsem prostě na tu mašinu sedl, tak nestartovala. Ale já jsem jako řekl, že nebude problém, že tady je to z kopce, takže mašinu pustím, hodím tam dvojku, pak jenom vypustím spojku a ono to chytne a pojede. A jediný, kdo měl strach, byl pan Kostka samozřejmě, protože říkal, ty Pavle, ale vidíš tamhle ten roh toho baráku v té zatáčce? Říkám, jo, vidím, tak ne, abys mě tam nechal, prosím. Protože on seděl v té sajtně, že jo, říkám, nebojte, pane Kostka, já jsem dobrý řidič. A tak jako krásně jsme to tam vyjeli, tak jenom taková lehká. Jinak byly tam i některé ostřejší, ale to, abych se musel vzpomenout, jak to přesně bylo už.
0: Dobře, no tak aby si vzpomenul, tak si teď pustíme písničku.

kláštera krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Český rozhlas Brno.
1: Povídali jsme si trošku takové pikantérie, tak máš ještě něco, Zdeňčko?
2: Já nevím.
1: Nějakou zajímavost, nějakou humornou historku, takhle, no, to jsou ty
2: výrazy. Já teda humorné historky z natáčení četnických humoresek.
1: Zdeňi, budeme potěšeni.
2: Děkuji už předem. Mně se nedávno zdálo. Mně se zdálo, že přede mnou seděl Tepfr Tomáš a Lenka Antalová a já jsem v tom filmu říkala: praporčíku a razime, berete si zde přítomnou Ludmilu Horkou za svou manželku? Teď jsem otevřela pusu, dívala jsem se na toho Tomáše Tepfra, na tu Alenu, a v tom snu jsem říkala: Ježíš Maria, zas to neumíš, když oni neodpovídají.
1: Hezky, jo?
3: Ale, no, Zdeňku, vy máte určitě nějakou historku, co?
1: Já mám taky jako spoustu historek. Některé se nedají teda odvykládat, protože ty historky jsou z úzkého okruhu. Pan režisér Moskalík, František Švihlík, Erik Pardus a moje maličkost. Někdy se přidával Ivan Trojan. Ale já vám taky řeknu jednu, která souvisí s těmi humoreskami, ale není to přímo z toho natáčení. Před časem ještě jsem se s mojí ženou létal na dovolené k moři, už to dneska nedělám, tak jsme letěli někam do Řecka a naloďovali jsme se tady na letišti v městě Brně. No a teď už jsme se odbavili a už jako vyzývali, abychom se připravili na nástup do letadla a už jsme byli v tom pásmu nikoho a najednou se ozvalo: žádáme cestujícího Zdeňka Junáka, aby se okamžitě dostavil na celnici. A Jarenka mi říká: co zase máš? Protože to od té doby, jak sundali ty dvojčata v Americe, že jo, tak nesmí nic na tu palubu se nést, že jo, a já vždycky, protože správný muž má u sebe nůž, tak já vždycky mám u sebe nějaký nožík, který se hodí i na té palubě toho letadla. Ne, že by ho chtěl unášet. No a Jarenka říká: co zase máš v té kapse? No a tak já jsem teda šel a tam vám stáli 3 celníci. Podívali se na mě a ten jeden hlásí: dovolte, pane praporčíku, abychom se vám představili. Karabela, Ambroš a Arazim. Říkám: chlapi, to si děláte srandu. Vytáhli služební průkazy a opravdu. Normálně tam slouží prostě jako důstojní Karabela, Arazim a taky teda můj jmenovec Ambroš. Takže bylo to velmi milé a říkám: a co teď bude? No, teď se budete tvářit, že jsme vás totálně prohrabali, aby se ti ostatní taky báli. A já říkám: tak výborně, jak jsem vyšel ven, tak jsem byl jako zkroucený. A Jirenka říká: Ježíši Zdeňku, co je? Kam, Jirenko, já nemám nic. Jako co, mě vzali aj slipy. To si dělá. No a takže to mám takový zážitek jako s těma jménama, ale musím říci, že nevím jak vám, ale ten seriál nás opravdu zviditelnil.
4: Ano, to je pravda.
1: Jako protože třeba Brňané chodí do divadla, chodí k vám, chodí k nám, že jo, takže z jeviště vás znají, ale vyjedete mimo Brno a ejhle.
4: My, když jsme točili tu první sérii, tak nikoho nenapadlo, že to bude ikonický seriál. Asi půl roku byla pauza, začala se točit druhá série a myslím, že od třetího dílu nebo dokonce už od druhého to začalo mít obrovskou sledovanost. A já jsem bydlel na Kotlářské, kde jsem vždycky chodil venčit do Lužánek našeho psa a moje tehdejší žena mi říkala, že jsem se stal lokálně slavným v Lužánkách. Jo, protože najednou, když jsem tam chodil s tím psem, tak nikde nikdo a najednou všichni na mě: dobrý den, pane Grigara, tohle, tak jsem z toho byl dokonce zaskočený, ale někdy vás to dostane, když si myslíte, že je to dobrý. Běželo to v televizi, já dneska už bydlím na venkově, tak tam byla sousedka se svojí malou dcerou a ta Natálka mi říká: strejdo, já jsem tě včera viděla. A protože běželi humoresky, tak já jsem se nafouk, že jo, a říkal jsem si: no, tak jistě. A kde pak? Natálko, ona v Albertu na nákupu. Tak to jsem se vrátil na zem.
5: Já mám taky jednu a týká se to vlastně humoresek, když trošku jako vzdáleně, ale já jsem před nějakými lety dával nějaký rozhovor do nějakého takového bulvárního plátku, nebo co to bylo. A oni tam dali na začátek toho článku dali dvě fotografie. Toníka z četnických humoresek a pak jsem tady před lety točil s panem Strachem Labyrint, myslím dvojka to byla nebo něco, a tam jsem hrál bezdomovce. A samozřejmě si mě děcka, jako, že tady s dětskama z televize jsme se znali, tak si mě tam u stánku na pátém nástupišti prostě vyfotili, že to se točilo nějak v srpnu a já jsem musel být hodně navlečený. Nechápu, jak ty bezťáci v tom, jako v tom bedru vydržejí, teda vám řeknu. Já jsem měl fakt asi dva vlněné svetry, dvě bundy, jo, ještě nějaký vasilo jsem na sobě měl a toto. Ale stál jsem u toho stánku úplně vyplavený a pil jsem zrovna vodu, protože jsem potřeboval doplnit tekutiny. Tak tyhle dvě fotky dali do toho časopisu. A kamarádka jedné mé známé, prostě ona mi to psala, že jako strašná sranda, jo, a říkala, podívej se na to, takový krásný kluk a ty konce, on je bezďákem. To je strašný. Tak co člověka udělá role, když hrajete někde jinde? Já jsem se musel smát, ale nebylo to poprvé, jo, že ty lidi si to mysleli, že prostě opravdu jako jsem propadl alkoholu, jo, šíleně, že jsem strhanej strašlivě, jo, a že prostě kouřím a mám se hodně špatně, jenom díky této fotce. Takže takový komentáře já se občas dozvídám o svém životě a jsem rád, že jsem krásný, zdravý a nealkoholik.
1: Ano. No a já mám ještě takovou historku s Františkem Švihlíkem. Taky jsme vyšetřovali nějaký ten díleček a točilo se to v Plžích. To je taková krásná jako část vesnice Petrov. Jsou to jako vinné sklepy. Je to dokonce vyhlášena jako památková jako prostě oblast UNESCO. A tam jsme něco vyšetřovali a totálně jsme se zbourali s jedním tam dědečkem. Opili jsme se jako hrom. No a tak usnuli jsme na autobusové zastávce a teď jsme jako prostě ráno jsme se probudili, Franta říká, Ježíši Josefe, stávej a tohleto. A teď jsme šli a abychom se probrali, tak tam bylo jezírko. A Toník říkal, hele, u toho jezírka se umejete. Umejete se, jo? No a tak jsme jako šli, jakože tedy, jako už tedy v kocovině. A tak jsme přišli k tomu jezírku a teď jsme se sundali jsme si ty saka, že jo, sundali jsme si ty opasky, tu flintu jsme odložili, čepici a teď jsme se začali jako máchat a ten Franta mi říká, Josef, sundáme košile. A mysleli jsme si, že teda opravdu to nikdo řekne stop. A ono nic. Kamera furt běžela, tak jsme sundali košile, teď jsme sundali ty vasila, co jsme na sobě měli, máchali jsme se, voda studená jak hrom, a pořád nic, tak on to říkal, no nic, no, tak jsme začali sundávat kalhoty, že jo, jenomže to máte ty boty, tady právě mají pánové, až posem to mají ty návleky kožený, že jo, no tak lezte v tom do vody, to by bylo jako velmi špatné, no a takže jsme začali stahovat ty kalhoty, a když jsme měli už trenýrky, tak do půli stehen a vystrčený zad proti té kameře, tak se ozval stop! A já říkám, dobrý, no, říká, ne, ne, ne, špatný světlo, vezmeme to ještě jednou. Naštěstí k tomu nedošlo. Takže to jako než řekne pan režisér stop. Takže my si teďkom pustíme písničku a po písničce dojde na vás, naši milí posluchači.
6: Hostem Dobrých rad 11. května bude mistr čajů Adrian Drozdek. Povídat si s ním budu o blahodárném nápoji maté, který se připravuje z lístků cesmíny paragvajské. Co tento čaj obsahuje a jak ho správně popíjet? Proč bychom se na tento nápoj přátelství měli spolehnout i v případě úzkostí nebo při problémech se soustředěním? Povídat si budeme o směsi, za kterou získal Adrian Drozdek první místo v evropské čajové soutěži. Tohle si nenechte ujít. Srdečně zve Jarka Vykoupilová.
7: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Posloucháte besedu k 25 letům od natáčení televizního seriálu Četnické humoresky. Tento seriál vznikl v brněnském televizním studiu pod režijní taktovkou Antonína Moskalíka. No a aby ta beseda byla, jako bych řekl, dokonalá, tak jsem si pozval své kolegy, přímé účastníky natáčení Četnických humoresek. Jsou to herečka Zdena Herfortová.
1: Dobrý den.
0: Herec Jan Grigar.
2: Hezký den.
0: Martin Sláma, taky herec. A Pavel Doucek, taky
2: dobrý den.
0: Takže já jsem rád, že jste přišli a jak jsem sliboval, dojde teďkom taky na vás, naši milí posluchači. My tady máme putovní mikrofon a já vás vyzývám, pokud máte nějakou otázku na nás, prosím, máte možnost.
3: Dobrý den, já bych na vás měl otázku jako na herce z Četnických humoresek. My tady jako četníci s kuřimi víme, jaké je to tu výstroj nosit, ale jaký to bylo pro vás nosit vlastně tu uniformu, popřípadě jak dlouho jste ji po dobu toho natáčecího dne nosili a jaké jste s tím třeba měli potíže, na co jste naráželi, to by mě asi zajímalo.
0: Je ne, krásná otázka. Přátelé, nevím, čím to je, ale při tom natáčení, když se točí léto, zpravidla se točí v zimě. Když se točí zima, tak se točí v létě. A když se točí v zimě, tak doplňkem té uniformy je zelený obrovský mantl. To je hrozný. A my jsme jednou točili takovou scénu, kdy naše paní redaktorka, kterou dělala dneska paní Diková, tenkrát to byla Wilhelmová, a ona píchla a točilo se to u hradu Buchlova. Jako jak se jde k Buchlovu takovou tou cestou, že jo, tak tam se to stalo a my jsme jeli vyšetřovat na Buchlov, tak jsme to viděli. Ona nás požádala, jestli bychom jí nevyměnili to kolo. Přátelé, nekecám, 34 ve stínu. Teď mi ty mantly na sobě, ty pušky, no hru, a teď jsme tam šroubovali to kolo. Niagarské vodopády vám tečou po zádech, pak se to dostává prostě tím průsmykem až nevím kam, jo, no hrůza. Takže to, a potom zase máte zimu, jedete na to motokolu, Ivan Trojan řídí, že jo, a teď jako tak padalo z nebíčka takový jehličky, takový bych řekl, takový namrzlej déšť. No a teď naštěstí teda, i když Ivan je daleko štíhlejší než já, tak já jsem se za ním krčil, ale to je hrozný. To potom nevíte, jak z ty motorky slézt. Takže ano, máte pravdu. A potom taky to jsou ty kopřiváky, že jo, a to vás teda opravdu lechtá všude, i tam, kde to nemá. Nevím, jak kluci.
4: No rozhodně, přesně jak říkal, jak říkáš ty Zdendo a říkal to i pan Tepfr v seriálu, jo, v zimě zima, v létě vedro v tom. Takže to jsme si užívali opravdu, hlavně v létě to bylo super. Na zimu jsme se vybavili aspoň jegerovým prádlem, nebo dámy nás jako vypravili, ale jinak bylo v to opravdu něco neskutečného.
2: Je pravda, že my jsme kolikrát, když jsme se oblíkali, tak jsme nejenom nevěděli, jestli ta brašna má být nalevo nebo napravo, člověk byl takový jako zblblej. Ale já si vzpomínám, že k tomu patří i masky. To byl zrovna možná první natáčecí den, kdy jsme tam všichni byli, tak jsme se líčili a nejenom tam přiběh Standa Zindulka za Pepíčkem Moskalíkem a říkal,

0: Pepičko, podívej se, já jsem si vymyslel, že budu mít takovýhle knírek, co tomu říkáš? Tanda tak na něj koukal trošku, říkal, no, když myslíš, Stando. Standa odešel, mu říkal, to je blbec, co pak si neuvědomí, že se to bude muset celý rok lepit? Měl pravdu, jo, protože víte co, pořád si to nalepí tím mastixem a zase dolů, to je hrozně nepříjemný. Jo, a takže to je taková hezká jako vzpomínka moje na Tondu.
1: Někdo, ano, tady pán.
2: Karel Jeřábek, já bych se chtěl zeptat na 34. díl, jmenoval se Tizián. A ten díl spočívá v tom, že bylo plátno nějak odcizený prostě a hledalo se a pak někdo někoho zavraždil v tom díle. A chtěl se zeptat, ten díl se natáčel v nejmenší moravský městečko, i moravský jsou Jevišovice a u toho je Černín. Náš rod pochází z toho Černína v tom našem baráku, kde 1892 se narodil ten rod Jeřábku. Tak část toho dílu byl na tom starodávným statku, dláždění, prostě posedával tam takový ten starý pán, který to všechno odposlouchával. Když jste jezdili do těch sklepů jakoby, a všichni ti četníci byli jakoby z toho vína na doraz, jestli se to jenom hráli, nebo to bylo opravdu?
3: To se vždycky jenom hraje. Věřte tomu, že není to až tak jednoduché, že třeba poučku na to má pan Svěrák nebo Boleslav Polívka, že nejlépe se to hraje ze zadu a musíte to hrát v ramenou, že to musíte jako těmi zády, ale kdybyste hrál opilýho, tak to by nebylo dobré. To by nebylo dobré.
0: Já si vzpomínám, že nikdy se nepilo, ale dělali jsme tenkrát třetí díl, myslím, Medovina.
4: Tam byla medovina,
0: skutečně originál, a hlavně tomu tam všemu královala Jiřinka Bohdalová. Takže tam byl tam ještě Čmaňa, a takže tam byla neuvěřitelná legrace, jenomže jako čas utíkal a to byl poměrně dlouhý záběr, vzpomínáte si na to určitě, a teď nám to nějak nešlo a ten Tonda říká, to není možný, už musíme končit, víte co, nalejte jim tu medovinu. Jo. Tak my jsme si všichni dali panáka medoviny, my jsme to tak krásně natočili na první záběr, ale to bylo jednou, jedinkrát, pít se nesmí, to je špatně.
3: To by bylo, a hlavně pan režisér Moskálík nesnášel alkohol na place, ne. To bylo opravdu, jako on byl velmi přísnej.
5: Já jsem teda taky zažil jednu scénu, kdy jsme měli jakože se opít v tom sklepě a pak se tam zpívalo. A to byly situace, které vznikly neplánovaně, nebyly napsané ve scénáři, začalo se zpívat, já jsem se nechytl, byl jsem mimo, takže jsem zpíval falešně a pan Moskalík říkal, jo, super, tak jedem to znovu a zase takhle falešně, takže jsem zpíval ještě falešněji a tam vznikly situace, kdy Ivan Trojan už pak, protože jsem ho rušil, on měl dialog, já jsem tam jenom hulákal, tak už pak na mě dělal, jakože mě zastřelí a zůstalo to v tom natočené a neplánovaně vznikla takhle situace, která nebyla v plánu, ale ta opilost, jak si říkal Zdeňko, opravdu byla jen hraná.
3: Ano. Ještě nějaký dotaz? Ano, pan Polášek.
6: Já mám takový od našeho oboru, mi se nejvíc, nebo nejvíc, ale hrozně moc líbila poslední scéna, ta obrovská přestřelka, že by mě zajímal v podstatě, jak dlouho jste to cvičili, jak dlouho vůbec ta koordinace té bojové přestřelky probíhala, protože opravdu byla velká a nacvičit to, skoordinovat, udělat pěkně, jako, že to asi nebylo na tři zaběry, ale asi problematičtější.
5: Já jsem tam byl u té přestřelky, dobíhal jsem tam zachraňovat místní pátrací stanici, kterou přepadla ta banda Freikorpsu. V podstatě při natáčení se točí nejdřív jedna strana, to znamená točí se ty obránci a pak se točí ta druhá strana těch útočníků, takže vždycky byl čas na to nějakým způsobem skoordinovat. Ve chvíli, kdy se obránci bránili a stříleli na ty útočníky, tak tam došlo i k takové trošku nepříjemnosti, že jeden z kolegů vystřelil příliš blízko u hlavy jiného kolegy, který téměř jako ohluchnul nebo lépe řečeno, na chvíli ztratil sluch, takže to byla taková neúplně příjemná záležitost, ve které jsme si uvědomili, že takové to střílení ve válečných filmech, kdy jeden střílí přes druhého a podobně, není žádná legrace, protože opravdu ten zvuk toho výstřelu je tak razantní, že pokud máte u toho blízko hlavu, tak to může dospět až k tomu ohluchnutí nebo zalehnutí ucha.
3: A samozřejmě, že tohle to se musí naskoušet, je to tak, ale potom je taková úžasná profesie střihač, který potom v té střižně za pomocí pana režiséra, jeho tedy připomínek a tak dále, pak z toho udělá opravdu teda jako zázrak. To jako jo.
1: Tamhle paní se hlásila nějak, nebo ano.
4: Dobrý den, Dáša Kosičková. Jestli se nebudete zlobit, já se vás na nic nezeptám, ale já bych vám jenom chtěla říct, že jsem na třetí řadu četnických humoresek jezdila jako komparz. A mám na to strašně krásné vzpomínky na všechny herce, které jsem mohla vidět naživo. Jak jste byli všichni úžasní, milí, vstřícní, vůbec na nic jste si nehráli, takový blbý komparzisti, který byli proti vám takhle malinký, tak jste se s náma fotili, podepsali jste se nám, v maskérně se nám všichni tak hrozně hezky věnovali a když jsme se třeba na obrazovce mihnuli jenom půl minutky, tak nás třeba 3 hodiny česali, líčili, aby jsme byli hezký a já bych chtěla všem poděkovat teda hercům především, protože opravdu jste byli úžasní, ale vůbec všem těm lidem okolo, kterými vlastně nevidíme, jo, který bez nich by to vlastně taky nešlo. Takže moc děkuju.
3: My děkujeme taky.
7: Děkujeme moc.
8: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
9: Dobrý den. A dobrý den. Chci se ptat, kolik máte na střílenu? Na těch puškách.
3: No, tak já teda za sebe puškou jsem nevystřelil ani jednou.
5: Já taky ne.
3: Pistolí taky ne, ale střílel jsem světlici. A opravdu to je ošetřeno, teda to byste koukal. To je tam chlapík ze skupiny, kaskadérské skupiny z Barandova, který k vám přistoupí, vysvětlí vám, jak ta flobertka pistole jako funguje, že jo, pak se nachystá záběr, on mi to ukáže, jo, tohle to výborně, pak odstoupí, dá mi to teda do ruky, tu pistoli, odstoupí, pan se řekne akce, já vystřelím, stop, on přichází, zase mu tu pistoli odevzdávám jako svátost, a takže velmi, velmi ošetřeno. Ale měli jsme takové, já nevím, kdo u toho byl, jak jsme byli v tom lomu, jak oni odstřelovali.
5: Jsem taky u toho byl.
3: No takový jako prostě, tam se odstřelovali nějaký šutr nebo něco tohleto, že jo, a my jsme tam jako leželi, odbáchlo to a odbouchlo to a teď jako s Tomášem jsme se šli podívat, byli jsme kousek a znovu řách. Tak jsme zalehli, že jo, naštěstí se nic nestalo. A pak jsme to jako si povídali a byla tam Marta Tepfrová, manželka Tomáše. A ona taky ležela tam někde nahoře a sledovala to a vedle ní ležel pán v civilu a říkal, kam ti kluci běží? A v tom to znovu vybouchlo. A říká, tak to jim nikdo nevysvětlil. Víte, já jsem tady střelmistr v tom lomu. A když jako to vybuchne, tak se čeká minimálně 10 minut, jestli ještě to nebouchne jednou, jestli tam jako není jako něco opoženýho. A to nám nikdo neřekl. Takže to tenkrát bylo velmi, velmi dramatické, ale nic se nestalo zásadního. Takže tak.
5: Já jsem si zastřílel v tom posledním díle při záchraně té četnické pátrací stanice, tak jsem si zastřílel celkem dost, protože se ty záběry několikrát vracely, ale vlastně nikdy jsem nestřílel jakoby směrem na nějakého člověka, což bylo zajímavé, protože vždycky jako tady si stoupneš za zítku, vykoukneš, vystřelíš, ale tam samozřejmě nikdo nebyl, takže vždycky jsem si vybral nějaký strom nebo něco, co abych mířil pořád na stejné místo a snažil jsem se střílet tak, jak ta situace vyžadovala. A pak jsem střílel i z pistole ve chvíli, kdy se přepadlo zlatnictví, kterém prodávala Tereza Kostková tehdy a to byl, myslím, můj jeden z prvních dílů taky, když jsem se dostal na pátrací stanici, tak tam jsem si vystřelil i z pistole, takže já jsem si zastřílel.
10: No já jsem si zastřílel taky, že jo, při 9. díle. Tam se střílelo a pak střelili mě teda, jako. To jsem nebyl rychlejší, no, tak bohužel.
3: Já teda jsem si taky zastřelil, promiňte, z pistole, říkal jsem, že ne, a zastřelil jsem, tuším, to byl Mirek Ecler, Jitka Čvančarová hrála sestřičku zdravotní a v nemocnici ležel Erik Pardus, Zahálka, a dali se spolu dohromady nějak a
1: tam se objevil nějaký úchylák, který já mám pocit, že hrál Míra Etzler, a já jsem nějak se tam nachomejtl prostě a zastřelil jsem a on spadl do hašenýho vápna. To si pamatuju.
5: Takže... A já si pamatuju, že jak Jitka Čmančerová navázala vztah s Erikem Pardusem, tak v posledních dílech jsem já navázal vztah s Jitkou Čmančerovou a odcházeli jsme takovou krásnou alejí, romanticky ruku v ruce, a těsně předtím, než se to mělo točit, tak tam stál ten Erik a tak mi říkal, takže ty jsi mi ji přebral. A pan Moskalík říkal, jo, budeš stát u toho, podíváte se vy tři na sebe, bude všechno jasný, že ona opouští Erika a bude tady odcházet s tebou, takže to se tam taky...
1: A jdou titulky.
5: A jdou titulky, odcházíme do alejí s Jitkou tehdy.
1: Prosím, ještě nějaký dotaz?
0: Ale možná já bych řekl, když jsme točili tu třetí sérii, tak vzpomínali jsme tady Aleše Jarýho, který hrál Jirouška, a on byl, myslím, v tom 33. díle zastřelený. A byla to taková velice smutná věc. A ten Aleš vždycky byl hrozně rád, že točí. A jenom říká, vy jste takový potvory, jako já, vy máte ještě jeden díl a už jsem mrtvý. A my jsme říkali, my nějak na něj musíme dojít. A my jsme říkali, hele, Aleši, člověče, ono bude ještě další pokračování. A on říkal, jak další pokračování? No, tady prostě se zbourají jako ty kasárna, to už bylo jasný. My budeme na kraji vily, ve vile bude taková malá pátrací stanice a jsme tam jenom my. On říkal, vy jste takový svině, to není možný, jak já, co mám dělat, abych se tam zase vrátil, jo? Tak to byla taková nějaká malá pomsta.
1: Pomsta, krásná pomsta. Takže není žádný dotaz? Tady?
7: Dobrý den, já bych se chtěl zeptat. Já jsem slyšel, že právě po tom skončení té třetí řady se měl natáčet ještě velký pilotní film, který se měl odehrávat už za protektorátu, kdy ta pátračka už byla rozpuštěná a mělo se to odehrávat někde v pohraničí, kdy pan Töpfer s panem Trojanem by měli být převeleni někam do pohraničí, kde by se měli zapojit do partizánské činnosti. Víte o tom něco, nebo bylo to plánovaný, nebo nebylo to plánovaný?
1: To teda vám nepovím. Je pravda ta, že v třetí sérii do toho velmi dramaticky zasáhla situace, kdy zemřel pan režisér Moskalík. A tu práci převzala jeho dcera Pavlína, která se samozřejmě od samého počátku na tom seriálu podílela, protože psala scénáře a podobně a taky občas jezdila na to natáčení. Myslím si, že té práce se zhostila jako na úrovni, a pan plukovník Dlouhý, který je vlastně, on je právník a je policejní historik, tak ten jako říkal, když to skončilo, to natáčení, že má v šuplíku minimálně 15-20 celovečerních samostatných příběhů, které by se daly natočit a tak dál. Ale jako aby se v tom pokračovalo, říkal, že vlastně tím nástupem fašismu československé četnictvo prostě skončilo. Protože nastoupilo gestapo, kripo, kriminálpolicaj, a vlastně četníci tak jako takový se buď, jak se říká, zakopali pod zem, zmizeli, nebo kolaborovali, a nebo utekli jako do legií, do nějakých zahraničních jednotek a tak dál. Takže, že by se uvažovalo o tomhle tom, co říkáte, nemám ponětí.
0: Já myslím taky, že se neuvažovalo. Vím, že Tonda říkal, že vlastně tím Mnichovem, jak to končí, že tam už to potom žádná sranda nebyla. Jo, my jsme si to všichni uvědomovali. Pak samozřejmě možná to, jak jsme si dělali legraci z toho Aleše Jarýho, že se bude pokračovat, že možná jsme spustili nějakou lavinu. Já jsem to taky několikrát slyšel. Jo, ale bohužel, když ten Toníček odešel, a bylo to pro nás hrozně smutný, naštěstí to dorežírovala jeho žena Pavlínka, nebo pardon, žena,
1: dcera,
0: která naštěstí napsala většinu těch scénářů, takže věděla, o čem to je, tak jsme byli rádi, že jsme to vůbec jako dodělali, protože Toníček vždycky už nemohl třeba chodit, ani nešel na plac, seděl v přenosovém voze, a vždycky, když jsme za ním přišli, říkal, kluci, je tam všechno, my jsme říkali, je, Toníčku, bylo to hrozně nečekaný, a nechci jako to smutné vzpomínky, ale když jsme se s ním loučili tady v kostele svatého Jakuba, tak pro mě to byl jeden z nejkrásnějších pohřbů, protože my jsme mu všichni z té pátračky vzdali hold, vyprovodili jsme ho, a to je krásná vzpomínka, kterou já si ponesu sebou celý svůj život.
8: Český rozhlas Brno.
0: Vždycky, když jsme začali točit nový obraz, měl třeba 6 stránek. A Tonda vždycky, to byl ten jeho krásný humor, říkal, který Vůl to napsal. To je hrozný, to je samostatná inscenace. My jsme říkali, to seš ty, Toníčku. Aha, pak to je dobrý, to zase není tak dlouhý. A nebo když hrajete ten obraz, tak chcete si to jako vyhrát někdy, ještě to natáhnout, čili dáte větší pauzu. A on říká, vykašli se na to, to není Shakespeare, prostě ne. S tím, abych to řekl jako naplno, jak to on říkal, prostě byl to skvělý člověk, naučil nás. Co jsem se naučil já jako u filmu, tak to mě všechno naučil Tonda. Ještě jsme nevzpomenuli na Tomáše Tefra. Jo, protože já musím říct, že pro mě on byl úplný zjevení. On tam měl mraky textu. On třeba se udělalo okýnko, tak Tonda říkal, natočíme další obraz a on říkal, ukažte, počkejte, ty 6 stránek, on takovýhle prostě sosy veliký, jak my říkáme, dejte mi 10 minut, Tomáš se to naučil. Prostě nevím, on má fenomenální paměť.
1: Fotografickou.
0: Fotografickou. A přitom on, já jsem třeba rád, když je kamera, tak se soustředím, Tomáš ne. Pořád říkali historky, neustále něco takovýhle, ne, jako kamera, akce. Tomáš změnil a byl tam. Já jako pro mě to bylo, o mě velký zjevení, choval se k nám ke všem velmi fajn a já ho mám moc rád jako herce.
1: Takže přátelé, moji milí, já vám moc děkuji, že jste přišli s námi oslavit 25 let, kdy uplynulo od prvního uvedení na televizní obrazovce seriálu Četnické humoresky. Já děkuji svým kolegům, herečce Zdeně Herfortové.
4: Děkuju.
1: Herci Janu Grigarovi.
0: Těšilo mě.
1: Herci Martinu Slámovi.
11: Děkuji za pozvání.
1: A herci Pavlu Douckovi.
12: Já též děkuji.
1: Taky děkuji Zdeňku Poláškovi. Mám to tady napsáno. Martinu Černému. Janu Plockovi. A Leoši Žižkovi. Tak. No a protože Četnické humoresky provázela taky Četnická hymna, tak já si myslím, že bude dobré, když si ji zaspíváte. Podotýkám vás u rozhlasových přijímačů, že i naši posluchači a diváci zde ve studiu dostali texty, takže si to můžeme zaspívat jako velký smíšený sbor.

0: Děkuji vám a budu se s vámi těšit za dalších, 25 let. Mějte se moc hezky.
1: O svátečním odpolední jste poslouchali druhý díl Vzpomínek na četnické humoresky. Je to 25 let od jejich natáčení. Tento pořad si můžete poslechnout na našem webu a také v aplikaci Můj rozhlas.

0: Přijďte na tradiční den otevřených dveří Českého rozhlasu Brno.
1: Ukážeme vám, kde vznikají pořady, které máte rádi.
0: Uvidíte rozhlasáky při vysílání.
1: Můžete nahlédnout do rozhlasové fonotéky.
0: Odnést si fotky na památku.
1: A nebo s námi uložit schránku se vzkazy budoucím generacím.
0: Den otevřených dveří se koná v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v Brně na Beethovenově ulici.
1: Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Jan Skácel byl, řekl bych, knihožrout. On nosil knihy stále v podpaždí.
4: Jeho přátelé říkali Honze Kuna na knížku.
3: Ano. Když byl studeněji, tak měl plné kapsy svrchníků, výjimečně i saka knih. A s přibývajícími lety ještě se vždycky vyzbrojil síťovkou. Takovému vášnivému hltači bylo velice obtížné knížku nepůjčit.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
5: Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku už zítra v deníku. Z učňů jsou skoro mistři. Jak se ze Švýcarska stala hokejová velmoc? Kompletní program turnaje, zajímavosti o dějišti, jak sehnat vstupenky a kdy hrají Češi. Jen zítra ve vašem deníku.
6: Bylo 18 hodin.
7: Český rozhlas Brno. Zprávy.
6: 81 let od konce druhé světové války připomněl pietní akt na pražském Vítkově. Tisíce studentů šli s alegorickými vozy v brněnském Majálosovém průvodu. Lidé se zítra v Národním parku Podyjí můžou na komentované vycházce seznámit s životem exmorských koní. A počasí zítra čekáme oblačno až polojasno a teploty do 23 stupňů. Dobrý podvečer u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Konec druhé světové války dnes na pražském Vítkově připomněl tradiční pietní akt. Zúčastnili se ho nejvyšší ústavní činitelé, zástupci armády, ale taky stovky dalších lidí.
8: Při pietním aktu politici a zástupci armády položili věnce k památníku na Vítkově a padlé uctili taky minutou ticha s čestnou salvou. Podle prezidenta Petra Pavla je druhá světová válka poučením i pro současnost, třeba kvůli konfliktu na Ukrajině a na Blízkém východě.
9: Právě proto musí Evropa zůstat jednotná, odpovědná a obranyschopná.
8: Piety se zúčastnili taky předsedové obou komor parlamentu a zástupci vlády. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD připomněl, jak je důležité, aby se na bezpečnosti státu podílela celá společnost.
10: Protože na těch hrůzách druhé světové války jsme viděli, jakou cenu jsme museli položit.
8: Konec druhé světové války si dnes lidé připomněli taky na pražských Olšanských hřbitovech a v dalších městech. Vít Andrle, Český rozhlas.
6: Tisíce studentů dnes dopoledne prošli centrem Brna v Majálesovém průvodu z náměstí Svobody přes Pekařskou ulici a Mendlovo náměstí na brněnské výstaviště. Popoledni tam začal letošní ročník festivalu Majáles. Mladí lidé v průvodu doprovázeli 6 alegorických vozů, 5 za brněnské univerzity a 1 za střední školy. Brněnský Majáles na výstavišti potrvá až do časných hodin sobotního rána. Na 3 pódiích vystoupí téměř 30 kapel a umělců. Před 20. hodinou je na programu korunovace nového krále a královny festivalu. V Národním parku Podyjí se v sobotu lidé můžou zúčastnit komentované vycházky o životě exmorských koní. Hřebce původem z Anglie poprvé správci parku vypustili na tamní pastviny před 8 lety. Loni se 6 koní přestěhovalo na novou pastvinu u obce Havraníky u Znojma, kde vycházka v 9.30 začíná, dodává organizátor akce Robert Stejskal ze správy Národního parku.
11: A ukážeme si ty nejtypičtější biotopy, to znamená lesní porosty, světliny, okraje lesa. Pokusíme se ty koně vystopovat, což není úplně jednoduché, protože ta pastvina je rozlehlá. A podíváme se taky na havranické vřesoviště a na stepní trávníky v blízkosti obce Havraníky.
7: Počasí.
6: Zítra na jihu Moravy čekáme převážně oblačno, přechodně až polojasno. Odpoledne se může výjimečně objevit přeháňka. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 23 stupňů nad nulou. Vánt bude slabý, místy mírný, severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky ráno většinou mírně nepříznivé, během dne postupně dobré a biozátěž mírná.
12: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
6: Opatrně na silnici 422 v obci Borošice na Uherskohradišku. Havaroval tam cyklista, nehodu vyšetřuje policie, projíždějte opatrně. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

Klidný sváteční podvečer vinčuji z brněnského studia Českého rozhlasu vám všem, naši milí, kteří hodláte strávit hodinku písniček a přání v naší společnosti. Někteří z vás jste si udělali pěknou procházku městem či přírodou a teď snad odpočíváte doma či někde pod pergolou. Ať tak či onak, tak můžete jako vždy volat a pozdravit své blízké naším prostřednictvím. Tady je číslo 726 4652. 0-0, no a ten úvod patřil samozřejmě Moravance. Další písničky jsou připraveny, ale teď už mám první písemnou gratulaci. Chtěli bychom zahrát našemu Tomovi Hlavicovi z Vysokého Pole k dnešním narozeninám. Přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, sil na dokončení našeho domečku a ať mu ještě chvíli vydrží záda z toho všeho kolem stavby. Děkujeme, že je ten nejlepší manžel parťák do života a že tak strašně maká. Pozdrav posílá manželka Dominika a čtyřnohý stavební dozor Edík. Tolik první gratulace a teď čerešničky v podání Miločanky.

0: Tolik Šerešničky a Miločanka a teď už Jožinka ze Sílovek se dovolala jako první v tom dnešním podvečerním vysílání. Dobrý večer.
1: Dobrý podvečer, pane Hegnere, já vás zdravím a já bych dneska chtěla pozdravit moji kamarádku paní Boženku Církovou z Petrovic, ale teď je u dcery v Rudici. Boženko, já tě zdravím. V poledne zvolala ty, že mě pozdravíš a nepodařilo se to, tak já jsem ti předjela. A příjemný pobyt ti posílám, ať ve zdraví to tam přežiješ. A na Dechovce v Dolních Dubňanech se snad uvidíme. A tam se snad uvidím s dalšími kamarády dechovkáři. Tak všem přeji krásný čas. A už se na všechny těším a posílám jim písničku. A vy se mějte, pane Karličku, taky moc dobře.
0: Ano, děkuju.
1: A tam se třeba taky uvidíme.
0: No, měl bych tam být. A kapely Šikovné tam budu, prozradil Péťa.
1: Ano.
0: Péťa,
1: výborný. Výborný, tak se mějte hezky.
0: Taky. A třeba vás Boženka pozdraví ještě dneska večer, uvidíte. Necháme
1: no,
0: se překvapit. Třeba se jí to povede. Večer vždycky volá méně lidí než poledne, takže
1: to se vám
0: třeba povede.
1: Jo, dobře. Děkuji, mějte se.
0: Taky krásný večer, nashledanou. Mirek z Bánova, dobrý večer, Miri, zdravím tě, ahoj.
2: Večer, tak já bych pozdravil taky ty dvě zpívačky, teď co zpívali Leu Zimkovou a Hanku Sečkářovou z Miločanky. Nám pěkně zaspívali.
0: Ano.
2: No a taky bych chtěl poděkovat všem účastníkům dnešního poutního výšlapu pod Velkou Javořinu spolu s otcem arcibiskupem Nuzíkem. Nás tam bylo asi 130, byla to matice svatoantonínská, tak
0: ano.
2: Už to pletu. Tak jsme tam, bylo nás asi tak ze 130, no a tak jsme někteří vyšlápli až na Javořinu, no my jsme se vraceli, už ve 4 hodiny jsme byli doma, jsme z Kamenné Budy šli tam asi 5 kilometrů, také Boží muce a taková pěkná pobožnost, jako tam byla, takový pěkný výšlap, říkal, že
0: přírodě,
2: to vycházce, že dneska byli někdo, tak jsme byli, jo, no. A teďka bych chtěl ještě k včerejším narozeninám popřát paní Ludmile Říhové z Dolního Němčí, no a taky bylo Stanislava, tak mám spolubojovníka z vojny, Stanislava Vlka z Prakší, takže zdravím tam i celou tu vlčí smečku, co tam volávají a tak, no a všechny přátelé a známé a hezké májové na večer bych popřál všem.
0: Ano. A Miri, a které na té pouti, které písně jste zpívali?
2: No, zpívali jsme tam Mariánské a byla tam jedna, bylo to na postu Antonína Šuránka, který bude mě 100 let od kněžství, od vysvěcení, takže tam byla i taková jeho úprava té písničky Lásko, Bože, lásko, jo,
0: přidali těm májovým kostelním písním, jste přidali.
2: Tak.
0: Já si pamatuju, když jsem byl s maminkou mojí na Hostýně, tak taky jsme, ale to jsem byl chlapec, tak jsme tam zpívali.
2: Na Hostýně jdeme v úterý, tady farnost naše Bánovská, ty májové budou pokračovat,
0: jasně.
2: A taky jsem tam byl s maminkou a ta tam byla jako nejstarší účastnice, dostala medailu, jo, spolu s dětma, tak s nejmladšíma, tak jako i nejstarší, takže bude mít za chvíli 86, tak to vyšlápla taky 10 kilometrů.
0: No tak klobouk dolů. Teda. Miri.
2: No a jinak ještě na těch dechovkách, tak zítra by to mohlo být i v Trboušanech. Jsem hlásil,
0: v Trboušanech, přesně tak. Jo, už poledne.
2: Já mám dilema, buď na dechovky, anebo ještě zítra otvírat rozhlednu na Velkém Lopeníku, jo, takže
0: To je dilema, protože v těch Trboušanech, že jo, je tu faranka keramička, s tou jsem se setkal nedávno s keramičkou, moc fajn to bylo, a mladá Trboušanka, jo, a můžu jít z Trboušan.
2: Jako... Rád jezdím tam, kde jsem nebyl a tam jsem ještě nebyl, jo, takže...
0: No, to je takový menší festival, já jsem tam taky nebyl, ale viděl jsem ukázky na YouTube.
2: Taky, přesně jak to říkáš, ano, tak to...
0: A vím, že
2: tak
0: Alenka tam mám, bude rapáčová provázet, takže to bude fajn, Koštvín, že jo, pak večerní zábava s tu farankou, takže to může být fajn, no. Tak se rozhodneš, se uvidíš.
2: Ano, uvidíme ráno, jestli namastíme pod kolenama, nebo jak to bude, jo, tak...
0: Ráno rozhodne. Miri, měj se krásně.
2: Jo, díky, naschle, ahoj.
0: Naschledanou, ahoj. Teď si poslechneme Šohajku, písničku od Miloše Procházky, Antonína Perničky, Kdyby se ztratili písničky.
3: Český rozhlas Brno.

0: Ano, tolik Šohajka. A teď dostává slovo Karel Straplická. Jo, hezký podvečer.
1: Dobrý podvečer. Já bych chtěl popřát trošku zpětně své manželce, která měla 16. dubna 36. narozeniny a dostaneme se do května. 5. května měl narozeniny můj syn Karlík Kloček a 7. května má narozeniny můj bratranec a 16. května má narozeniny můj děda Milan Dvořáček z Uštěnovic. Tak všetkým chci popřát všechno nejlepší a hlavně zdraví.
0: Mm-hmm. No a co ten Kajík? Kolik měl 5. Kajík,
1: nejmenší Kajík měl 3 roky.
0: 3 roky.
1: 5. května.
0: Ano, ano.
1: A taková kuriozítka je, no, že on je vlastně Karel V., takže to je takové...
0: Kájo, tak já vám něco řeknu. Můj děda, kterého já jsem nezažil ze Staré Břeclavy, byl Karel, předtím to nevím. Tata Karel, já jsem Karel, můj syn je Karel a vnouček náš, který má 9 let, to je taky Karel. Takže jsme na tom úplně stejně, Kájo, podáváme si ruku na dálku.
1: Ano, ano.
0: Prostě tak to tak nějak dát. Je, prostě tak to nějak vyšlo, no.
1: Ano, ano.
0: Až ať jste zdraví hlavně a užívejte si to a mějte se moc hezky.
1: Ano, děkuju moc krát, děkuju.
0: Jo, hezký večer, taky naschledanou. Je tady takové přáníčko malinké, rád bych nechal zahrát písničku rybářom ze Slušovic, Březové a Želechovic, kteří zrovna sedí na naší krásné řece Moravě. To přeje kamarád Kuba s rodinou. Už dnes jsme přáli jedním rybářům v poledne, tak teď Petrův zdar všem těm chlapcům, o kterých je tady zmínka, možná je mezi nimi i žena, protože dneska rybářky to není žádná výjimka. Ty loví o 106 a tahají ryby, jak se dá. Takže chlapci, pokud nás slyšíte u té řeky, tak teď letí k vám písnička s takovým docela zajímavým názvem. A vy to ale naleznete. Ztracená láska, Pavel Skopal, Dalibor Kozmík a Zdounečank.

0: Ano, tak mám tady takové krásné povídání opět od Honzíka Boleslava Stišnova. Nás vždycky zásobuje, ale jsou to vždycky zajímavé věci. Z ráno jsem poslouchal na Českém rozhlasu Dvojka pořad Dobré ráno s moderátorem Josefem Bernardem Prokopem a po 8 hodině připomněl zajímavou osobnost Jeana Henryho Dunanta, nevím, jak se to čte, ale zkusím tak, jak to je psáno. 25. června 1859 byl svědkem krvavé bitvy u Solferina. Na základě svých dojmů napsal knihu v roce 1862 Vzpomínky na Solferino. Navrhl založit mezinárodní organizaci na pomoc raněným vojákům a uzavřít mezinárodní dohodu o jejich ochraně. A 26. až 29. 9. října 1863 se v Ženevě konala konference, které se zúčastnili zástupci 16 evropských zemí a na té konferenci byl založen Mezinárodní výbor Červeného kříže, což je považováno za počátek celosvětového hnutí Červeného kříže. A v roce 1901 obdržel spolu s Frederikem Passym první udělenou Nobelovu cenu míru. Důvodem bylo založení Mezinárodního Červeného kříže. A ten Světový den Červeného kříže a Červeného půlměsíce připadá na 8. květen, kdy se právě narodil Jean Henry Dunant. Moje babička Augusta Seifertová, rozená Peroutková, říkávala větu: u Solferína tam byla vojna, tam teklo krve až po kolena. A pokud budete mít, ano, takže krásné jarní dny vám přeje milovník všeho pěkného, zajímavého Jan Boleslav Stišnova. Tak tolik taková krásná vzpomínka. No a teď písnička, keď jsem išel od Galanky, sbor muziky hraje Slovácko mladší.
1: Český rozhlas Brno.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Tolik upoutávka. A teď už konečně Anička z Miroslavy. Aničko, já se omlouvám, že jsem na vás trošičku pozapomněl.
2: Nemáte za co, nemáte za co. A já bych vás pozdravila, popřála krásný podvečer páteční a zdravím taky všechny posluchače. No a protože říkáte, že je takové volnější to večerní vysílání, takže já bych ráda zase po nějaké době pozdravila. Jednak bych poděkovala Marušce z Moravce a jejímu manželovi Zdeňkovi za četné pozdravy. No a potom bych pozdravila Marušku a Mirka do Nivnice a Vilémka s Květinkou do Pitina, protože ti volali. Asi ve středu nám oběma, mě a manželovi, tak jsou hodní. A potom bych pozdravila Libušku do Blučiny, už jsem dlouho o ní nic neslyšela, neozvala se. No a volala, myslím si, že to byla paní Josefka ze Silovek, tak to bych také pozdravila.
1: Ano, hned jako a první byla, ano.
2: Marušku Žemlovou bych pozdravila a pozdravila bych paní Lidušku do Nové Vsi u Oslavan. A jinak všechny další přátelé a známé, ať se jim daří a prožívají krásné májové dny, to jim přeje Anička z Miroslavy s manželem Jindřichem.
1: Dobře.
2: A vám taky to přeju samozřejmě, ať máte krásné májové dny i ten nebo ta kolegyně, která sedí nebo který sedí tam s vámi.
1: Děkujeme.
2: Takže mějte se moc hezky a zase někdy naslyšenou.
1: Naslyšenou, Aničko. Hezký májový večer a samozřejmě i ostatní dny vám přejeme. Tak, teď dostane slovo Jirka z Francovy Lhoty. Jiříku, slyšíme se? A je to nějaké uhudlané, někde jsme vzadu. Neslyšíme se moc dobře, Jirko?
3: A to jsem já, teď, dobrý.
1: Teď vás slyšíme krásně. Povídejte. No.
3: Já bych chtěl popřát tady Staňovi Janáčovi k narozeninám a jestli by to nešlo zahrát, já jsem si nechci.
1: Ne, máme připravené písničky už teďka, Jirko. No, už to máme nachystáno, takže to, co zazní, tak bude určitě potěší. Jo?
3: On bude šťastný. On má rád strašně dechovku.
1: No, tak to bude dechovka.
4: Děkuju, pane Karle.
1: Ano, Staníku, taky děkujeme. Užijte si to tam, chlapi, dejte si nějakého prcouška nebo víno, co pijete a
3: Slivovici,
1: no, opatrně. Tak za chviličku poletí písnička. Jirko, děkujeme a Staníku taky, mějte se krásně, gratulujeme.
3: Já strašně děkuju. Naschledanou,
1: ano, mějte se hezky. No a teď, naši milí přátelé, zavítáme, a to považte, do Dolní Lhoty u Luhačovic na jednu velkou, převelikou oslavu. Možná nás teď slyší, že si to tam pustili, to nevím, protože tam nejsem a netuším, ale snad možná ano, protože právě dnes slaví narozeniny, a to 50. kulaté, Svaťa Tarabus z Dolní Lhoty u Luhačovic. Do dalších let přeji nejvíce zdraví, pohody a ještě hodně radostí s rodinou, samozřejmě rodina. A samozřejmě, že přejí kamarádi a muzikanti, hlavně, to si troufnu říct, hlavně Míša, manželka, která se Svaťou zpívá.

Zbývá již 31 let, to jsem si zjistil, a spolu žijí 29 let, no, takže to je krásné soužití, jak na pěveckém poli, tak i na tom manželském. No a že je Svaťa moc fajn kluk a výborný zpěvák, víme všichni, co se s ním potkáváme. Já jsem se s ním naposledy potkal na muzikantském plese v Hodoníně a jsme si tam zaspívali společně, takže vím, o čem to je. Svatiku, zdraví, zdraví, zdraví a spoustu krásných chvil s muzikou a zpívejte dále s Míšou. No a k tomu přání se připojuje tady i písemně kamarád Broněk Uher, takže taky od něho přáníčko. No a protože vím, že vy jste vlastně se seznámili kdysi společně s Míšou, když jste zpívali s Lhoťankou, tak máme tady pro vás připravenou písničku právě v podání Lhoťanky. Jirka Vrána, Hana Číhalová, Má hvězdičko vzdálená, a jenom doplním, že zpívají Svatopluk Tarabus a Michaela Tarabusová. Hezký večer.

tak snad v Dolní Lhotě se juchá. Přípitky letí, tam už možná už je těch přípitků 50 za sebou, ale hlavně, ať si to Svaťa krásně užije. Mám tady vzpomínku. Dnes je to 62 let od úmrtí mého dědečka, inženýra Ladislava Seiferta. Narodil se 13. dubna 1895 a zemřel 8. května 1964 ve věku 69 let. Byl elektrotechnickým inženýrem, podílel se jako tajemník na vybudování elektrostatku při zemské výstavě Brně roku 1928. Doma mám památeční fotografii, na níž doprovází prezidenta TG Masaryka, profesora Šrámka, monsignora Jana Šrámka. Sám TGM ocenil jeho práci. Podařilo se mi doplnit do encyklopedie dějin města Brna jeho medailonek ve spolupráci s paní doktorkou Miroslavou Menšíkovou, již jsem za to moc vděčný. Po roce 1928 se přestěhovali s babičkou Augustou Rozenou Peroutkovou do Tišnova, vybudoval zde elektrárnu, továrnu Fulgura, pracoval v sokolském výboru. Protože uměl dobře německy, zůstal jako jediný doma, ostatní členové Sokola putovali do koncentračního tábora. Po válce byl označen za kolaboranta, musel jezdit do práce na Slovensko. Loučím se jedním výstižným latinským citátem, doufám, že to přečtu dobře. Feriunt sumos fulgura montes, blesky bíjí do vrcholku hor, zdraví dlouholetý věrný posluchač z Tišnova Jan. A protože jsme u toho Tišnova, tak já si to neodpustím, protože 12. května, což je úterý, v Tišnově bude hrát Jásalka, takže všichni, kdo mají rádi Jásalku, Oldu Hanzla a muzikanty Jitušku, která zpívá, tak v 17 hodin kino Svratka v Tišnově, tak jste samozřejmě srdečně zváni. No a teď nám zahrají Bojané, skladbu od Jošky Konečného, Nestávejte blízko našich vrat.

0: Tak, ano, tak jsem si rychle vzal sluchátka, protože jsem poslouchal písničku. Takže mám tady e-maily naskočily totiž, a tak jsem je rozkliknul. Nebo pozor, někdo možná volá taky, já to zkusím. Někdo se právě dovolal. Dobrý večer, kdo pak se dovolal?
1: Haló?
0: Jste přímo ve vysílání, kdo pak? Já jsem nerozuměl.
1: Aneška Zborkován.
0: Aneško Zborkován, povídejte.
1: Já bych popřála hodně zdraví a požehnání, vy zítra máte narozeniny.
0: Kdo?
1: Tak vám
0: já?
1: Můžu hodně zdraví a požehnání, a to je dlouho a dlouhá léta, aby se nám podávali zase tady zám, no a mohli byste hrát s námi.
0: Aneško, já nemám narozeniny, já jsem 5. prosince.
1: To nevadí, tak já si nám to nevadí. Já mám taky Karla.
0: No.
1: Taky mám, no, mám taky Karla. A ten už má 48 roků.
0: Dobře, tak zahrajeme vašemu Kájovi, vašemu Karlíkovi.
1: A já ještě vám to prosím, popřejte všem lidem, který opravdu teďka mají ty svátky, tím ženám, který mají ty svátky, že?
0: Maminky, maminky, svátek matek je v neděli, ano.
1: Svátek, jo, takže matkám hodně zdraví a boží požehnání. A to tady s námi dlouho a dlouho léta.
0: To bude určitě přátí Květuška, ta má, myslím, vysílání, teďka Blaho v sobotu v neděli,
1: no,
0: tak bude přátku.
1: Ona mi to nevene, ona mi to nevene právě, to je chyba. Já musím si vytáhnout, kde tam je, jo. A jsem ráda, že jste mě vzal, protože já netuším,
0: že voláte, Aneško, to jsem netušil.
1: Poslouchej, já nemůžu chodit, já mám totiž problém s tím, já mám artrózu v koleně už roky.
0: Aha.
1: A já se to nemůžu se pohnout, no.
0: Mm-hmm.
1: Tak já jedině můžu volat telefonicky.
0: Skvěle. Takže jsme rádi, že to klaplo, že jste se dovolala. A Aneško...
1: Manžela už nemám, protože manžel nemůže jít na 60 rokách.
0: Mm-hmm, takže mladý, no. Aneško, takže můžeme takovou vzpomínku, vzpomenete si na něj, zazní písnička za chviličku. Mějte se krásně, jo. Ano?
1: Tak jo, a pozdravujte tam ty všechny.
0: Všechny pozdravím. Všechny pozdravím, protože za týden potom v sobotu je tady den otevřených dveří, takže všechny, co nestihneme teď, tak je pozdravíme v sobotu. Mějte se krásně, Ani.
1: Tak děkuju a jsem ráda, že jsem vás slyšela.
0: Dobře, nashledanou. Tak e-mail. Chceme popřát k 80. narozeninám manželovi, otcovi, dědovi, pradědovi, Jánovi, Mičiacíkovi z Kolárovic pri Byči. Všetko nejlepší ku kulatej 80. prajů. 3 pravnúčence, 5 vnutků, dcera Adriánka a synovia Ján a Miloš, k tomu rodina Ražíková, Legéňová a Mičacíková. Všetko najlepšie, veľa zdravia, božieho požehnania. Prajú vierni posluchači Legéňovci. Ďakujeme za vaši přízeň. Odkliknu ešte jeden e-mail. Prosíme o písničku pro Michala Malého z Ruchovan, mého vnuka, aby konečne chytl pořádnou rybu na závorech. Nejak se mu nedaří. Doufám, že zítra to vyjde. Přeje děda a babička. Děkuji. Vidíte, rybáři vládnou dneska vysíláním a teď zavládne Lácaranka z písní od Pavla Svobody Blanky Kaňové Dvérka.
2: Český rozhlas Brno.

Ano, tak to byla dvérka. Markétka Lančovská, Kristýnka Němečková, Ondřej Ambros a Josef Ovečka nám zaspívali. Taky jsem se zúčastnil na jejich koncertě, když slavili 50. narozeniny. Krásný večer to byl. Dokonce dvě vystoupení za sebou. Mám tady jednu pozvánku, další, na 18. Bošovské ženářské hody v sobotu taky, což je zítra. Dívám se na čas v Nahájku, taky to tam znám. Zvaní na obecním jarmarku. Ve 14 hodin vycházíme krojovaným průvodem obcí až na Hájek. Tam se koná odpolední zábava nejen pro děti a ve 20 hodin začíná večerní hodová zábava. K poslechu tanci bude hrát šardičanka. Občerstvení v podobě masa na ruční bohaté výčepu je zajištěno a hra o ceny je samozřejmostí. Těšíme se na vás. Tak pokud nebudete vědět, tak do Bošovic na ženácké hody a bude to prostě paráda. Teď ještě tady naskočil jeden e-mail. Chci nechat zahrát písničku pro kamaráda Vilema a Květinku Hochmanovi z Pitína. Písničku posílá kamarád Broněk. A ta bude asi poslední písnička, kterou si teď poslechneme, je od Františka Kohoutka, Antonína Perničky. Pozdrav holubičce dám a hraje Moravská veselka.

Tak se budeme, přátelé, loučit. Ano, protože zítra, jak už jsem říkal, tak nastoupí Květuška Navrátilová a v neděli čeká svátek matek. Ano, to je spousta telefonátů a taky spousta krásných písniček o maminkách. Takže vám přeji krásný, hezký, dobrý večer. Pokud chcete ještě poslouchat tady Český rozhlas Brno, tak pochopitelně můžete, protože v rámci pořadu na pěknou notečku, tak vám bude hrát Brol, tak přímého přenosu staženého z Hadivadla, tak Jara Kneisel se o to postaral, takže máte co poslouchat ještě v tomto dnešním večeru. Mějte se hezky a zase v úterý asi budu vystupovat v pořadu Morava krásná zem. A teď už nám hraje Pavel Skopal, Václav Maňas mladší, večerní cyklostezkou a doprovází ho Poršičanka Antonína Koníčka. Mějte se fajn.

0: stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci. A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: O budovu bývalé zdravotnické školy ve Vyškově má zájem armáda. U Hatí na Znojemsku se včera večer zřítilo rogalo, pilot přežil. Romantický balet Giselle od Adolfa Charlese Adama se po více než 40 letech vrací na brněnské jeviště. A zítra čekáme oblačno až polojasno a teploty do 23 stupňů. Dobrý večer, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Bývalou zdravotnickou školu ve Vyškovské části Dědice by v budoucnu mohla využít armáda pro bydlení vojáků a civilních zaměstnanců. Zastupitelé Vyškova tento týden schválili uzavření memoranda o vzájemné spolupráci mezi městem a ministerstvem obrany. Armáda potřebuje navýšit ubytovací kapacity a budova v blízkosti vyškovských kasáren by proto byla vhodná. Město pro ní nemá využití ani peníze na její opravu. Na cenu si nechává zpracovat znalecký posudek, říká místostarosta Karel Goldemund z Hnutí Vy.
3: V tuto chvíli to znamená, že budeme jednat dál. Zůstává to v tuto chvíli v majetku města a já se domnívám na základě těch signálů, jak od vedení ministerstva, tak posádky a vedení toho armádního výcvikového střediska, jednání by nemusela být dlouhá.
2: Bývalou zdravotnickou školu koupil Vyškov od Jihomoravského kraje před 9 lety za necelých 10 milionů korun. V minulosti vznikl záměr přestavět ji na byty anebo domov pro seniory. V současnosti budova chátrá. Při pádu motorového rogala na Znojemsku se včera večer zranil jeho pilot. Lehký stroj kolem 20. hodiny spadnul z asi 15-metrové výšky u obce Hatě. Hasiči místo zajistili proti vzniku požáru a zraněnému pilotovi poskytli první pomoc. Záchranáři ho potom transportovali vrtulníkem do nemocnice. Podle policie pilot cizí národnosti nad strojem při přistání ztratil kontrolu kvůli porivu větru a zřítil se na pole. Případem se dál zabývají znojemští kriminalisté. Evropská komise dál hlídá případný střet zájmu premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO a přijme veškerá nezbytná opatření k ochraně zájmu Evropské unie, sdělila mluvčí komise serveru iRozhlas.cz. Státní zemědělský a intervenční fond se nedávno rozhodl obnovit dotace firmy Agrofert. A to i přesto, že už dřív komisi ujistil, že dotace koncernu nevyplácí. Experti ale upozorňují na to, že by z dotací mohly těžit Babišovi děti. Akcie Agrofertu Babiš v únoru vedl do svěřeneckého fondu RSVP Trust. Jak bude teď komise dál postupovat, neuvedla. Národní divadlo Brno znovu uvádí balet Giselle. Vrcholné dílo romantismu tentokrát nastudoval kubánský choreograf a režisér Rodolfo Castellanos. V nové podobě se tak inscenace vrací do Brna po více než 40 letech. Příběh o dívce, která zemřela na zlomené srdce, je podle režiséra i po bezmála 200 letech pro publikum stále aktuální.
4: Giselle je výjimečná, protože je hluboce lidská a nadčasová. Soubory po celém světě ji mají stále v repertoáru a diváci se na ní do divadel vracejí, protože vypráví o lidských pocitech.
1: Počasí.
2: Zítra na Jihomoravě čekáme převážně oblačno, přechodně až polojasno. Odpoledne se může výjimečně objevit přeháňka. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 23 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D2 z Bratislavy směrem do Brna jsou komplikace v omezení u Lanžhota. Na příjezdu do České republiky na 57,5 kilometru je v místě oprav nehoda. Provoz byl na několik minut pozastaven, teď už se dá v omezení pomalu projet, ale opatrně. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na pěknou notečku.
1: Vážení a milí, vítejte u dalšího vydání pořadu Na pěknou notečku. Dobrý signál a celkovou hudební pohodu vám přeje Jaroslav Kneisel. Konec února 2026 patřil mezinárodní rozhlasové přehlídce Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. Jeden z koncertů patřil také Brolnu a jeho solistům. Uskutečnil se v brněnském Hadivadle, které bylo do posledního místa naplněno. No, vlastně dokonce seděli lidé i navíc v prostoru pódia. Bylo to krásné a silné. Dnešní i následující pátky se budeme k tomuto vydařenému večeru vracet. A dnes tedy poprvé. Měl jsem tu čest koncertem diváky a vlastně i trochu účinkující provázet. Tedy si dovolím použít toto koncertní průvodní slovo i v dnešní notečce. Tak tedy pojďme začít a bude to úprava koho jiného než Jaromíra Nečase, Karičky, Čapáše a Čardáš. Hraje Brolln pod vedením Petra Varmuži se svým dramaturgem Pavlem Trkanem. Příjemný poslech.

Dámy a pánové, krásný večer. Vítejte na druhém koncertu druhého ročníku Mezinárodní rozhlasové přehlídky hudby napříč žánry Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. Na koncertu Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů, který, považte, vznikl nejen ve stejný rok, ale prý i ve stejný měsíc, kdy do budovy Českého, tehdy Československého rozhlasu, vstoupil právě hudební dramaturg, redaktor, cymbalista, vizionář a jak tak poslouchám od pamětníku, asi celkem betelný borec Jaromír Nečas. Brolln dnes hraje pod vedením Petra Varmuži. Žijí z písní. Dnešní program je opravdu naditý muzikou a taková červená linie, která to celé spojuje, je právě ta lidová píseň. A uslyšíme ji v podání všech generací, kteří vlastně s tou muzikou žijí. Nejsou to jenom tady členové orchestru, letos 74-letého, musím říct, že vypadají stále čerstvě, svěže, mladistvě. A přátelé, představte si, že všichni budou celý šestihodinový koncert stát, kromě výjimečných nástrojů, jako je cymbál nebo kontrabas, případně violončelo. Takoví jsou to hrdinové. Já vám přeji, užijme si společně dnešní koncert a ten nám zahájí sesterské trio Kristýna, Tereza a Elena Juračákovi, které přijeli z Trojanovic. Příjemný večer.

To byla Tereza Juračáková, kterou už střídá brněnská zpěvačka Saša Pokorná a valašská Kyčera Kyčera a Hore Potůčky.

0: Přátelé, dokladem toho, že zpěv u mladých frčí a i na Hornácku, bude nyní zpěv Martina Ňorka z Hrubé vrbky.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

bylo mládí s Brolnem, nicméně nyní po těch mladých, řekněme budoucích kmenových solistech Brolnu, je čas opravdu na ty kmenové. Vy, kteří chodíte na koncerty Brolnu častěji, tak vám určitě není cizí jméno Michal Janošek nebo František Černý. To budou právě ti, kteří nám nyní zaspívají. Mě u

0: Také Michal Janošek a František Černý zaspívali na koncertu Brolnu, který se uskutečnil v únoru 2026 v brněnském Hadivadle. Bylo to v rámci mezinárodní rozhlasové přehlídky Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. Bylo plno a bylo to krásné. A také pořádně hutné a dlouhé. Tedy dnes jsme si poslechli asi jen čtvrtinu koncertu. S Brolnem se představili mladí zpěváci z regionu, kmenoví solisté a program koncertu byl v mnohem výjimečným. Třeba také tím, že do Brna přijel také Jaroš Hrbáč, rodák z Hrubé Vrbky, který už je od mládí přesazen do Uherského Brodu. Ovšem jeho horňácká mysl a především pěvecký drive mu zůstávají. Přátelé, Jaroš Hrbáč oslaví v 26. roce své 89. S Brolnem zpíval, považte, už v roce 1962. Potom si zaspíval v roce 92 a zaspíval si právě také na tomto koncertě. A byla to sada, která pro něj vznikla právě na počátku 60. let. Za hájíčkem za zeleným. Nechtě vám elán, chuť a radost ze zpěvu tím, co vás také inspiruje a potěší v následujících hodinách, dnech či týdnech. Zdravím všechny muzikanty a i solisty a především s velkým díky Jaroše Hrbáče. Příští pátek budeme v poslechu záznamu tohoto koncertu pokračovat. Pro dnešek už za pozornost děkuje a s tradiční prosbou Buďme dobří se loučí Jaroslav Kneisel a včil.
1: Pane Hrbáč, vítajte.
2: Jaroš Hrbáč.

Nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

0: spoustu.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Téma už jste slyšeli, vracíme se k němu v pořadu Vesele a zdravě i dnes s doktorkou Kateřinou Cejdamlovou, ale i s odborníkem na dané téma. Jestli vám kape z nosu jako z vodovodního kohoutku, tak nemusí jít vždycky o infekci. Redaktorce Báře Kvapilové to totiž potvrdil i specialista na choroby ušní, nosní a krční Pavel Chrbolka.
1: Proč mi kape z nosu vodička a přitom nemám rýmu?
2: Ne každé kapání z nosu znamená infekční rýmu. My se občas setkáváme s pojmem, jako je vazomotorická rýma, což je v podstatě neinfekční, nealergická záležitost, kdy v podstatě ta sliznice vlastně přehnaně reaguje na nějaké podněty, jako je chlad, změna teploty, vlhkost a podobně, eventuálně i třeba kořeněné jídlo to může způsobovat. Ta sliznice následně začne produkovat nějaký čirý sekret, tedy v podstatě taková jako vodička, ale neznamená to, že jsme chytli nějakou infekci nebo že by to byl nějaký zánět, ale je to v podstatě reakce chce té sliznice na nějaký podnět, vůči kterému jsme jakoby přecitlivělí.
1: K čemu slouží ochlupení v nose?
2: Ochlupení v nose nesouvisí primárně s rýmou. V podstatě chloupky v nose představují určitou jakoby mechanickou očistu nebo filtr vlastně, kdy se ten vdechovaný vzduch v podstatě zbavuje nějakých větších nečistot, ale není tam souvislost s tím, jestli máme více nebo méně chloupků v nose, že bychom byli nějaký náchylnější vůči třeba rýmě a podobně, to se nedá takhle dávat do spojitosti.
1: Je dobré si zastřihovat ochlupení v nose?
2: Čouhající chloupky z nosu teoreticky zastříhnout můžeme, ale před tím bych určitě varoval nějaké vytrhávání chloupků z nosu a podobně, protože tím může v podstatě vzniknout nějaká raná plocha, kam se může dostat infekce a z toho pak nějaký zánět, takže vytrhávat chloupky určitě ne, ale krátké zastřihnutí čouhající chloupků z nosu, tam bychom neviděli nějaký problém.
3: A co vy, s čím vy tam jdete?
4: Já s nosem, pane, s nosem.
3: Vy na ně jdete s dlouhým nosem.
4: Ale to nechte si to. Já ve svém věku nejsem zvědavý na nějaký vaše fóry.
1: Vy jste otorinolaryngolog? Nemají s tím pacienti někdy problém, co to vlastně znamená?
2: Ano, poměrně velké procento pacientů neví, co vlastně znamená ten název otorinolaryngologie a nedokážou ani vysvětlit tu zkratku ORL, ale je to v podstatě označení toho našeho oboru, kde vlastně léčíme nemoci uší, nosu a krku.
1: Pletou si vás nějakým jiným oborem?
2: Občas ano, občas si nás pletou s urologií. Jednou se nám stalo, že jedna pacientka nám začala popisovat své potíže při čůrání, takže z toho jsme krapec znervóznili, ale pochopili jsme, že si právě spletla naší odbornost s tou druhou odborností, s tou urologií, takže jsme jí to vysvětlili.
5: Vesele a zdravě.
6: A já bych v návaznosti měla dva dotazy teda rovnou. Pan doktor krásně vysvětlil, že se může stát, že někomu teče z nosu a přitom to není rýma. Podobně se ptá pan Oldřich, který několik let mi vytrvale teče z nosu, nikdo mi neuměl pomoci, nějaký doktor mi řekl, že to mám na furt. No, tak, mohla by to být ta vazomotorická rýma, mohly by to být první známky vysokého krevního tlaku. Tady bych doporučila zkusit dvě věci. První, změřit si krevní tlak a pokud bude v pořádku, změřit si ho ještě párkrát, zejména v situaci, kdy teče z nosu. A druhou věc, zkusit se otužovat, a to jednak studenou vodou a jednak proplachováním té nosní sliznice, možná taky studenou vodou. Protože, jak pan doktor říkal, může to reagovat na různé podněty. Nejčastější je, že to reaguje na chlad. A další, zkontrolovat, jestli náhodou po nějakém třeba koření, to není horší, nebo častý bývá zázvor, který to může nějak spustit. Někdy to bývá i třeba chili paprička. To znamená zkusit, já už se bojím úplně říct příznakový deník, ale on pomáhá, protože my si vlastně nemusíme ty souvislosti uvědomit, ale když si napíšeme, jaké bylo počasí, co jsme jedli, jestli jsme byli venku ve studenu, co to zlepšuje, to je nejvíc důležité, protože co to zhoršuje, to většinou už pacient ví, ale co to zlepšuje, to je cesta k tomu, jak by se toho mohl pan Oldřich zbavit.
0: No a jak se zbavit tedy toho, když mi teče z nosu nebo přichází nějaká drobná rýma, která třeba nesouvisí s nachlazením. O tom budeme mluvit právě dnes v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdamlovou.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu

0: Posloucháte náš pořad Vesele a zdravě. Není tak úplně náš, protože se o něj dělíme i s vámi. Vy se ptáte, my odpovídáme a hledáme řešení návrat ke zdravému životnímu stylu a ke zdraví vůbec. Dnes na téma, no připomene nám to i náš posluchač Petr, i tentokrát básnil.
1: Zdravý Petr, jak sliznice mého nosu ucítí mráz, čili kosu, k mému malému nadšení spustí zběsilé vlhčení.
0: No. A to vlastně opakuje to, co jste říkala před písní.
2: Přesně, pan Petr, jako kdyby mi koukal do hlavy, děkujeme.
0: Paní doktorko, já se chci zeptat na to, proč se nám vlastně obecně vlhčí nos? Proč je to tak důležité?
2: Tak ono je to důležité kvůli tomu, že vlastně tím nosem nám za normálních okolností vchází do těla vzduch, ze kterého bereme kyslík. To znamená to zvlhčování plus to, že občas kýchneme, občas smrkáme, to je reakce našeho organismu na různá znečištění, která v tom vzduchu mohou být.
0: Znamená to, že když používáme zvlhčovače vzduchu, dnes i ty moderní přístroje, nejenom to, že dáme třeba vodu na topení v zimě, ale i v létě čistíme vzduch, že tím pomáháme našemu nosu a předcházíme těmto problémům.
2: Stejně tak, ano, stejně tak jako pitným režimem, protože to, co náš nos docela nemá rád, je suchý vzduch a vzduch, který je příliš teplý. To taky úplně nemá rád. Naše tělesná teplota je 36 stupňů plus minus půl stupně a pokud je ten vzduch nějaký hodně blízko té teplotě, což se může dít třeba v létě, tak my se musíme snažit hodně pít, protože jinak dochází k tomu, že vlastně se nám ten nos vysušuje stejně jako tělo, ale tomu nosu to vadí víc.
0: Každému se ten nos vlhčí stejně nebo rýma mívá stejný průběh, anebo to souvisí třeba s velikostí nosu?
2: Patriku, neexistuje nic, co bychom všichni měli stejné, to bohužel. Je to záležitost tak složitá, navíc tady to jsou i určité pocity. Když nám někdo popisuje, jak se cítí, tak to je strašně obtížné vlastně se do něj vcítit, ono to nejde, protože my mu ty pocity můžeme jenom věřit a vlastně
0: on nám to... Ale vy ty pocity často slyšíte od různých lidí, takže si z toho dokážete udělat...
2: Ne,
0: třeba
2: žádné
0: pravidlo.
2: Domněnky, ne, bohužel nic takového neexistuje.
0: Tak souvisí to s nosem nebo ne?
2: Když dva lidé cítí totéž, tak to nemusí být totéž. Jednou může být vodnatá rýma, která je typická řídkým sekretem, počátek nachlazení, jindy to může být pilová alergie, jindy to může být situace, kdy jsou překrvené spojivky, jindy to může být nějaká forma vlastně toho, že tělo se něčemu brání, to znamená, že třeba jsme snědli něco kořeněného, čili někdy to může být vysoký krevní tlak. Patriku, fakt neexistuje, že by příznak řekl, co to je.
0: A teď mi řekněte, lidé často používají kapky do nosu.
2: Jo.
0: Doporučíte, nebo je tam nějaký problém?
2: Tak teď teda vy mě asi zabijete, ale nejsou kapky jako kapky. Některé kapky do nosu tu nosní sliznici zvlhčují, některé kapky do nosu ji vysušují. To jsou kapky do nosu, které vedou k tomu, že se stáhnou cévy a dojde k snížené produkci toho hlenu.
0: To asi chceme, pokud nám teče z nosu.
2: No, to někdy chceme, jenomže bohužel tyto kapky jsou návykové. Tam je problém, že jakmile my něco děláme často, tak si na to tělo zvykne a dojde k tomu, že vlastně postupně ono se s náma jako kdyby pere. Čili
0: máme potom jít na
2: čím víc kap. No a tady chci, pan Radoslav nám krásně napsal, vybudoval jsem si závislost na kapkách do nosu. Nikdy jsem žádnou závislostí nebojoval, cigarety, alkohol, nic, ale pocit ucpaného nosu řeším kapkami několikrát denně řadu let. Vím, že to je nebezpečné. Vedlejší účinky asi budou špatné, jak se zbavit závislosti. Tak moc nebezpečné to není, ale ten problém je, že vlastně když on si ty kapky nekape, což nejčastěji je v noci, tak ta sliznice bude buď produkovat větší množství toho hlenu, no a nebo on, pokud si to bude kapat furt, vlastně pořád, no tak se změní prokrvení nosní sliznice a ona se může teda rozhodnout, že když on si furt kape, tak ona nebude zvlhčovat.
0: Vyschne.
2: A vyschne a pak se bude zase prát s opačným. Já bych doporučovala udělat to tak, že půjde na ORL, tam vlastně mu zkontrolují, co ta nosní sliznice dělá, podívají se, jak je prokrvená a poradí mu, doufejme. A já bych zkusila výplach nosu a rozhodně vždycky střídat období kapu a potom vyplachuju a zase kapu vyplachuju, snižovat prostě dávky těch kapek.
0: Jak slyšíte, dotazů je dost, které jste nám nechali, budeme se jim věnovat plně už za malou chvíli.
3: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě. My se dnes po čase vracíme k tématu, které už jsme rozebírali, ale zůstalo nám tolik dotazů i v psané formě, i té zvukové od vás ze záznamníků, že se těmto dotazům chceme věnovat a vám odpovědět, najít řešení s doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Tady je dotaz telefonický.
1: Krásný den vám přeji a moc vám děkuju za váš nádherný pořad, paní doktorko. Mám dotaz, 53 let mi je, jsem řidička autobusu, neberu žádné léky, tak nějak zdravíčko slouží, všechno v pořádku. Jediný, diagnostikovali mi těžkou stánkovou apnoji. Ale mám nasazený přístroj dýchací od minulého roku v září a velice se to zlepšilo, takže konečně žiju. Problém mám ten, prosím pěkně, mám i zvlhčováč k tomu přístroji, ale od covidu trpím na zánět dutin. Ale je to vždycky prostě, najednou se to objeví, začne mi bolet hlava, začnu teplo, suchý teplo, používám sprej, tu mořskou sůl do nosu, tam mi velice pomáhá a tak nějak za chvíli a tím přístrojem vlastně se mi to nějak krásně počistí a je mi za chvíli dobře. Ale v čem je problém, to bych se vás ráda zeptala, co si tam dělat. Když si nasadím večer tu masku, tak se někdy zbudím, nevím, třeba po hodině, po dvou, když usnu a úplně jako strašně sucho v krku, ale to je sucho úplně, to je Sahara poušť prostě.
0: Tak co s tím? Tady je ten opačný problém. Dutiny ale vysychají. To je něco podobného, jako jsme řešili před malou chvílí právě s těmi kapkami do nosu.
2: Dotaz barvitý. Já bych doporučila několik věcí. Jednak zkontrolovat teplotu v místnosti, kde paní spí. Protože my máme trošku zlozvyk, že přetápíme v místnostech, kde se spí.
0: Jaká by měla být teplota? Překvapme
2: posluchače. No, to je geniální otázka. No něco mezi 10 a 14 stupni. Jo.
0: 10 a 14?
2: Jako to relativně zima. No, ale ono se lépe dýchá. A paní, vzhledem k tomu, že má spánkovou apnoi, tak je možné, že prostě dýchá trošku víc ústy, nemáme zkontrolovaný pitný režim, takže bod číslo jedna, zkontrolovat teplotu v místnosti a pomaličku snižovat, jako nemusí úplně strašně rychle, ale prostě, aby ten vdechovaný vzduch byl trošku méně suchý, teplý. Druhou věc, kontrolovat pitný režim, měla by se zkusit napít zhruba hodinu před usnutím a pokud se takhle v noci vzbudí, tak bych asi doporučovala se znovu napít, jo. Každopádně bych to probrala posledně nebo předtím s lékařem, který indikoval ten přístroj, protože ti s tím mají nejvíc zkušeností.
0: Dotazy chodily i přes naše stránky veseleazdravie.cz, kde jsou uložené naše odvysílané pořady, ale tak je tam možnost poslat nějaký dotaz k tématu. Jaký se tam objevil třeba?
2: Paní Miroslava, již nejméně 2 roky mám hlavně po ránu zahleněný krk a rýmu. Rýmu mám vodovou, přes den několikrát kýchám. Chtěla jsem jít na ORL, u nás nebylo místo, stále čekám, že se vše upraví. Tak já bych doporučovala na to ORL jít, přihlásit se. Takže doporučuji a jinak bych zkusila totéž, to znamená zkontrolovat pitný režim, jestli paní pije dosti. A co se týče toho kýchání, tak si všimnout, jestli je to třeba v nějakou dobu lepší a přemýšlet, co by to mohlo být. Jestli je to třeba pilová alergie nebo nějaká reakce na příliš studený vzduch nebo zas něco jiného. Prostě pacient jako vždy je nejdůležitějším zdrojem informací.
0: Odpovídat budeme dál na vaše dotazy, které souvisí s dnešním tématem. Problémy v nose, ať už teče z nosu, anebo je tam přílišné sucho.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Doktorka Kateřina Cajdamlová je s námi stále ve studiu. Patrik Rozehnal tady také, aby servíroval dotazy, které jste nám nechali třeba na telefonním záznamníku. K tématu už předešlému, ale my se dnes vracíme k tomu, když vám teče z nosu nebo prostě s nosem máte nějaké ty problémy. Třeba kdo po telefonu nám sdělte, co se stalo?
1: Tady je posluchač z Moravy. Já bych měl takový dotaz. My jsme čistili pískový filtr v akvaparku. Údajně chlor už to měl dávno vyprchat, jo? Ale čpilo to do nosu jak hrom. Pak se ještě objevil covid, pochopitelně, a bylo to, jak kdybych se nadýchal horkého vzduchu někde blízko ohně. Úplně vypálený nos a prakticky od té doby, když někdo zaváže oči, já nepoznám, jestli jím jabko nebo cibuli. Absolutní ztráta čichu. Tak nevíte, jestli se to může do budoucna zlepšit?
2: Překvapivě čich je náš hodně důležitý smysl, který dokonce bez jakékoliv filtrace jde přímo do racionálního mozku. Proto také možná říkáme cítím, anebo mám pocit a podobně. Takže to je velká ztráta vlastně. Zase doporučovala bych diagnostiku, to znamená, aby se ORL podíval, jinak regenerace nervového systému i dalších těchto různých receptorů je záležitost celkem dlouhodobá, ale zase bych asi byla optimista a doufala bych, že to bude dobré. Jinak vzhledem k tomu, že tady těch lidí, kteří

0: hovoří o tom, že se něco objevilo po covidu, je víc, tak bych všem z nich ještě doporučila zkontrolovat hladinu vitamínu D v krvi a případně vitamín D doplňovat, protože on funguje trošku jako imunomodulace, nejenom jako vitamín, a v takových těch poinfekčních situacích může pomoci.
1: My k tomu tématu máme ještě jeden dotaz, poslechněme si.
2: Dobrý den, jmenuji se Milda a je mi 76 roků. V loni v prosinci jsem dostala koncem roku chřipku a po té chřipce jsem ztratila čich a chuť. Ale covid jsem neměla, dělali mě dvakrát testy, ale je to už rok a něco a já to pořád nemám. Tak bych se chtěla paní doktorky zeptat, jestli by mě něco poradila, protože já už jsem vyzkoušela, kde to, co mě kdo poradil, lékaři, všechno, bylinkáři a opravdu ne, čich, chuť nemám. Děkuji vám za radu.
0: No, čich s chutí souvisí a tady bych prostě zkusila ještě to Dčko případně proplachovat. Já tu mám ještě psaný dotaz od paní Petry. Dcera 8 let měla celou zimu rýmu, jakmile rýma začala ustupovat, byl klid, omezovali kapky, proplachují mořskou vodou, zkontrolovali nosní mandle. Takže tohle je případ, kde bych rovněž zkusila vitamin C, vitamin D, případně regenerace sliz. Mě ještě napadají vitamin A nebo jeho prekurzor beta-karoten, případně zkusit selen se zinkem. Prostě zkusit nějaké vitamíny, jestli by nepomohly regeneraci trošku.
1: To když nám v tom nosu vyschne, způsobí i automaticky problém s čichem?
0: Ano. Samozřejmě, protože ta nosní sliznice v okamžiku, kdy je suchá, no tak ty receptory vlastně jako kdyby taky zaschnou. Oni se zcvrknou a prostě nefungují tak, jak by měli.
1: Takže znovu jsme u té hydratace, ano, aby dostatečně byla určitě. Vlastně slizká ta sliznice, ale zase nemoc.
0: Ano, ano. A všeho s mírou pravil krejčí zaby v ženu metrem, viďte.
1: Doktorka Kateřina Cajdamlová u nás před mikrofonem Českého rozhlasu v pořadu Vesele a zdravě.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Stále jste s námi. V pořadu Vesele a zdravě patří do pátečního schématu a vysílání. Pravidelně je tu s námi doktorka Kateřina Cajdamlová. A vracíme se spolu s ní k tématu, který souvisí s nosem. Ať už nám z něj příliš teče, anebo někdy naopak vysychá. Tyhle problémy máte a měli jste, nechali jste nám je už dopředu také ve formě psané na našich stránkách veseleazdravie.cz a my na ně teď chceme ještě dodatečně odpovědět. Paní doktorko, jaké dotazy další přišly?
1: Další paní Vlasta a povídá, že 55-letá dcera má problémy s dutinami. Před rokem byla na operaci, nevíme úplně s čím. Stav jako na houpačce, chodí na výplachy, bere antibiotika, objeví se streptokok, léčí se a léčba je nekonečná. Takže zase se ptá, jestli to není následek covidu. Já bych tady doporučila ještě zajít na zubní, protože u těch dutin může být také problém vlastně, protože ty dutiny souvisí nebo sousedí s horními zuby v horní čelisti. Takže jenom zkontrolovat, jestli náhodou problém není ještě tam. A jinak zase teda, omlouvám se, že se opakuju, ale zkusila bych hladinu D vitamínu, případně zajít na imunologii a zjistit, jestli imunitní systém není vyčerpaný. A další, ještě té dceři, bych doporučila zkontrolovat, jestli jí dostatek bílkovin a sacharidů, protože imunitní systém, zejména po opakovaných infekcích, potřebuje regenerovat a ty buňky jsou tvořeny bílkovinami, to znamená, pokud jich je málo, no tak prostě není z čeho tvořit a palivo pro svoji činnost berou ze sacharidů. A vzhledem k tomu, že dámě je 55, já si teď vytvářím domněnky, jo, ale prostě snažím se vymyslet, co by všechno mohlo být.
0: Kterým směrem jít.
1: Ano, tak možná trochu přibrala, možná začala držet dietu a výsledkem může být snížená regenerace imunitního systému. Takže bych doporučila i toto.
0: Další dotaz opět ze stránek a z formuláře veseleazdravie.cz.
1: Ano, tady paní Eva se ptá, 15-letý vnouček má problém se silným krvácením z nosu jenom z jedné nosní dírky, stává se mu to i 3x týdně. Tady bych doporučila zkontrolovat srážlivost krve, to znamená udělat testy na krvácivost a srážlivost, ale vzhledem k tomu, že chlapec je 15-letý, tak tady může být i výrazný poměr stresu. Nevím, jestli nemá nějaké zkoušky nebo něco dalšího. Hormony nadledvin, konkrétně kortizol, mohou snižovat srážlivost krve, takže chronický stres může vést ke krvácení z nosu. Doporučila bych nějakou tamponádu, to znamená naučit vnoučka, vlastně to naučí na ORL, jak to krvácení zastavit a jak říkám, zkontrolovat tedy stav krvácivosti, případně pokud by všechno bylo v pořádku, tak ještě zkusit vitamin K, který může trošku zvýšit vlastně schopnost srážlivosti.
0: Máme ještě nějaký dotaz?
1: Máme ještě nějaký dotaz. Tady máme od paní Věry. Ptá se, jak vyléčit tvoření strupu v nose. To jsou vždycky otázky, že já si říkám, já nevím. Jo.
0: No někomu se dělají hodně, ano, a co s tím?
1: Jako? No, já bych doporučila tady zkontrolovat vlastně to, jestli paní má dostatečně tu sliznici v pořádku, což se dělá na ORL, to znamená, jestli tam nejsou nějaké jiné důvody pro to, že se vytváří ty strupy. No a ptá se, jestli existuje mast do nosu. Ano, těch mastiček je víc, ale zase podle typu toho, proč se ty strupy nos, vlastně v nose tvoří.
0: A to zjistí na ORL.
1: No, doufejme, že ano, to zjistí.
0: Radí, prosí, doktorka Kateřina Cajdamlová. Ještě na ní budu mít pár otázek závěrem v našem pořadu, kde řešíme problémy s nosem, ať už nám z ní teče, anebo je příliš suchý.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Malé závěrečné povídání s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v pořadu Vesele a zdravě. Paní doktorko, rozdělme to na ty skupiny. Máme buď naopak hodně vlhký nos, teče nám z něj, anebo suchý. Tak ano. Když ho máme vlhký, co dělat a nedělat, když nám zrovna teče z nosu? Tak krátké rezumé, doporučení.
1: Ano, bylo by báječné nejprve zjistit, čím to je. Samozřejmě ORL nám řekne, jestli tam je infekce, alergolog nám řekne, jestli jsme alergičtí na něco, krevní tlak nám řekne, jestli to není vazomotorické. Potom bych pravděpodobně zkusila to, co radí lékaři, a k tomu přidala vyplachování nosu. Samozřejmě, pokud je to infekční, přidala bych ještě něco jako vitamin C nebo vitamin D na zlepšení imunity, zkontrolovala pitný režim a zkontrolovala teplotu v místě, kde spím, případně zvlhčovala tam vzduch a zkusila vlastně nějakým způsobem i zkontrolovat, jestli jim dost bílkovin, jestli mám dost sacharidů, prostě jestli moje tělo má všechno, co má mít, a jestli ten tečící nos není pláč nad něčím, co mu chybí.
0: Můžeme se nějak uškodit i smrkáním, špatným, častým,
1: nevhodným? Ten problém se smrkáním, my totiž bychom měli smrkat vlastně jednu dírku a druhou dírku, a pokud příliš mačkáme a vlastně zvyšujeme tlak, no tak dochází tím valsalvovým manévrem k řadě různých vedlejších věcí. Takže já bych doporučovala spíš opravdu smrkat jednu dírku, druhou dírku a učit se vyplachovat ten nos, protože to někdy tomu celému velmi pomůže.
0: Co dělat, když máme suchý nos?
1: No, já se opakuju, moc se omlouvám, že se opakuju, ale nejprve zjistíme, jestli víme příčinu, zkontrolujeme teplotu v místě, kde pobýváme většinu času, zkusíme zkontrolovat pitný režim, můžeme zas proplachovat ten nosánek, můžeme zkusit kapky, ale ne ty, které snižují tvorbu hlenu v nose, ale ty, které zvlhčují. No, zkusit zvlhčovat vzduch a pitný režim už jsem asi říkala, no. Takže to je tohle. Relativně snadné to je s hnisavou rýmou. Tam bývá vlastně řešením zjistit, která bakterie to působí. Kromě toho, že dostaneme antibiotika, zase soustředíme se kapáneček i na imunitu, přidáme třeba selenzinek. Co se týče zadní rýmy, která se velmi často vyskytuje při současném zánětu vedlejších nosních dutin nebo v nosohltanu, a ten hlen má problém, že nejde moc vysmrkat, stéká do krku, dráždí tam nervy, no tak v této situaci je zase důležité zjistit příčinu, léčit příčinu a třeba spát v polosedě.
0: Říká, radí na závěr dnešního setkání doktorka Kateřina Cajdamlová. Tak čistý nos, dobrý čich a pevné zdraví přejeme i dnes z pátečního vysílání. Mějte se pěkně.
1: Na zdraví, hepčík.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: O složení české delegace na summit NATO bude jasno na konci června. Zastupitelé Mohelnice změnili územní plán města ve prospěch bytové výstavby. A počasí zítra oblačno až polojasno, pršet by nemělo, maxima kolem 19, na jihu republiky až kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Kdo nakonec pojede letos v létě na summit NATO do turecké Ankary, rozhodne vláda na konci června. Oznámil to dnes premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Dnes ráno se kvůli tomu sešel také s českým prezidentem Petrem Pavlem. K dohodě ale nedospěli.
2: Petr Pavel dál trvá na tom, že se chce summitu NATO zúčastnit. Andrej Babiš ale řekl, že zatím neví, kdo do Ankary pojede, a rozhodovat to bude až koncem června, potom, co bude znát program. Podle něj by ale měla Česko zastupovat vláda.
3: Vláda by měla obhájit ten rozpočet, ty výdaje.
2: Prezident ale ke změně zvyklostí nevidí důvod. Podle něj mu pravomoc zastupovat zemi uděluje ústava a navíc nevidí ve svém a vládním přístupu k obraně rozpor.
4: Vláda změnila svoji retoriku ve vztahu k obraně, zvyšování výdajů na obranu nespochybnila, takže v tomto ohledu jsme zajedno.
2: Pokud by Pavel nakonec nebyl součástí delegace, zvážil by podání kompetenční žaloby. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: V Jirkově na Chomutovsku finišují práce na stavbě nové sportovní haly. Stavbaři dokončují chodník, pokračuje také budování parkoviště i pokládka kabelů k veřejnému osvětlení. Do konce května musí dělníci dokončit práce uvnitř haly. Podle vedení města by se v červnu měla začít pokládat podlaha. Kolik Jirkov nakonec za novou halu zaplatí, ale ještě není jasné.
5: Podle mluvčího jirkovské radnice Vladimíra Vaculi se zprovoznění haly protáhne o 2 až 3 týdny. Sportovci budou moci poprvé vyzkoušet v polovině letních prázdnin. Město mělo podle Vaculi zaplatit za stavbu haly 193 milionů korun. Už teď je ale zřejmé, že cena nebude nižší než 211 milionů. Radnice navíc ještě dokoupí vybavení haly. Z Chomutovska Jan Beneš, Český rozhlas.
0: Na pozemcích za hřbitovem nedaleko centra Mohelnice na Šumpersku budou moci zájemci stavět bytové domy. Umožní to změna územního plánu města, kterou schválili na svém posledním jednání zastupitelé. Potvrdil to nezávislý starosta Mohelnice Pavel Kuba.
6: Teď po tom schválení toho územního plánu bude celá ta lokalita přehodnocená a bude tam možnost stavět byty, hromadné bydlení. Předpokládám, že podle vývoje v dalším volebním období se rozhodne, jestli to budou byty družstevní, sociální, nebo jestli tam bude školka. Prostě ten prostor tam je, ten pozemek je velký. Sport.
0: Filip Nepejchal skončil na mistrovství Evropy v třípolohové střelbě z malorážky těsně pod stupni vítězů. Kvůli posledním dvěma nepodařeným ranám se propadl z prvního místa na čtvrté. Na šampionátu v chorvatském Osijeku triumfoval Slovák Jány. České družstvo ve složení Nepejchal, Hrčkulák a Přívratský vybojovalo zlato v týmové soutěži.
1: Počasí.
0: Po docela chladné a téměř bezoblačné noci čekáme zítra přes den většinou polojasno až oblačno, ráno lokálně i skoro jasno, ojediněle se ještě mohou vyskytovat mlhy. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky, zejména v oblasti hor. Večer ubývání oblačnosti, většinou do vyjasnění. Zítřejší maxima rozdílná, většinou mezi 15 a 19 stupni, na jihu republiky až kolem 22. Vítr slabý, během dne přechodně mírný, od severovýchodu až severu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 Rozvadov Plzeň čekejte překážku za sjezdem na Stříbro. Na kilometru 113 pojedete kolem odstaveného nákladního vozidla. A na dálnici D2 pozor ve směru Brno-Břeclav za Židlochovicemi na 20. kilometru stojí nepojízdné osobní vozidlo v odstavném pruhu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého, přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Teplický rodák a dnes už vlastně legenda moderní trampské písně Vojta Kyďák Tomáško vyslal na dnešní jízdu country dostavníkem Nebe plné koní v té nejnovější verzi. Tak, jak se zhruba před rokem objevilo na jeho kolekci, jak má být. Já vás ale dnes zavedu do alba, které vyšlo před rovnými 20 lety a jmenovalo se Nákladák do LA.

věřím, že vždycky je čas zaspívat o lásce, o naději těm, co máš na světě nejraději. Věřím, že vždycky je čas, věřím, že vždycky je čas.

Zatímco nákladák do LA řídil Vojta Kyďák Tomáško se svým dlouholetým parťákem Ríšou Melicharem, poklidné ještě je čas si střihnul Ríša Svolově se studiovou partou, v níž byli třeba kytarista Michal Rerich, Hanuš Klus a Romana Tomášková s baskytarou nebo houslistka Helena Parisová. Potkáte je i v písničce Tak se ti vzdávám s Ríšou a Olinou Maškovou.

Nejspíš byste neuhádli, že naším dalším hostem byl dramaturg Kufru a dalších oblíbených televizních pořadů Aleš Ulm. Tenkrát mu bylo 28, když naspíval s partou Slávy Kunsta Lovce aligátorů, louisianskou klasiku Jimmy C. Newmana z roku 1961, kterou o 3 roky později přivedl do hitparády Dave Dudley.

Vojta Kyďák, Tomáško s kormidelníkem roháčů z Lokte nad Ohří, Ríšou Melicharem na výletě do údolí divokých včel. Aktuálně mimořádnou nešvilskou atrakcí je mladičký objev ze státu Illinois Bailey Zimmerman. Jeho debutové album má vyjít ještě během léta, zatímco první vlaštovka Rock in the Hard Place už vyletěla na singlovou dvojku.

Poklidná a hodně tremská kyďáková rána z vůní pivních zátek vám nabídl Ríša Melichar. Zatímco jeho manželka Jitka jemně přitvrdí, tak trochu šansonovou výzvou dejte si odchod, pane. A pak s Olgou Maškovou hodně rozněžní v tremsky blůzovém přání probuď se miláčku.

Slyšel jsem, že si odjela do Jižní Karolíny, kam jsme plánovali odjet spolu. Jenže to už je všechno zřejmě nenávratně pryč. Stejně jako auták, který jsem ti koupil. Bailey Zimmerman a další kousek ze skladačky, která má tvořit jeho debutové album Zamilovaný Fall in Love. A rychle za kyďákem, který společně s Líšou právě lítá sem tam.

se to píše. Malíř chtěl můzu a pivem ji spláh. Pár hradních skřítků proklouzne tiše, do řeky nasypá měsíční prach. Když mládí proletí jak vítr žitem, vlaštovky postaví pár nových hnízd. Já potulný truvér, je lout na mým štítem, já pokorný poutník.

Oslava Lokte nad Oří, kde už od roku 1975 sídlí skupina Roháči, dokonale kormidlovaná stejně jako tahle kyďáková písnička Ríšou Melicharem. Co nevidět, ho výhradní autor všech 15 titulů alba Nákladák do LA, Vojta Kyďák Tomáško, vystřídá jemnou meditací něco o důvěře.

Vojta Kyďák si trošku zafilozofoval na téma důvěry a my půjdeme pro dnešek už zaparkovat. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou a hezký zbytek večera. Ještě si můžete skočit na jedno s Kyďákem a Ríšou. Právě sedí u tří koček. Tak dobrou noc.

0: zeleně podělaným navrch.
1: Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Prezident Petr Pavel dnes na Hradě tradičně jmenoval nové generály. Letecký provoz nad letištěm Václava Havla v Praze narušil odpoledne civilní dron a počasí zítra polojasno až oblačno, pršet by nemělo, maxima kolem 19, na jihu republiky až kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý sváteční večer. Prezident republiky Petr Pavel dnes v Praze na Hradě jmenoval 8 nových brigádních generálů, další 2 povýšil do hodnosti generál-majora. Tradiční ceremoniál se konal u příležitosti Dne vítězství.
2: Brigádním generálem se stal třeba ředitel speciálních sil ministerstva obrany Tomáš Krampl. Do hodnosti generál-majora pak povýšil velitel teritoriálních sil Petr Svoboda.
3: Všecko to povýšení bereme s pokorou, budeme sloužit prospěch našich rezortů a této krásné vlasti i nadále.
2: Prezident generálům pogratuloval a poděkoval jejich rodinám za podporu. Zdůraznil, že z vyšší hodností přichází i vyšší odpovědnost.
4: A je to také závazek k tomu, abyste každý ve své službě byli odpovědným rádcem svým nadřízeným, ať už v uniformách nebo v roli politiků.
2: Do generálské hodnosti povýšil i náměstek ředitele BIS Jan Pavlíček. Proti tomu se ale ohradila Konfederace politických vězňů, a to kvůli Pavlíčkově minulosti v STB a komunistické straně. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: Letecký provoz nad letištěm Václava Havla v Praze dnes odpoledne narušil civilní dron. Kolem 15. hodiny se dostal do bezletové zóny nad letištěm. Jedno letadlo kvůli tomu muselo na místo v Praze přistát ve Vídni a další spoje nabírali zpoždění. Upřesní mluvčí policejního prezidia Josef Bocán.
5: Po krátkém pátrání se podařilo policistům z cizinecké policie objevit osobu, která s tím dronem tam měla lítat. Jedná se o muže ročník 88. V tuto chvíli byl zadržen a jsou s ním prováděny další úkony.
1: Lidé v Turnově se budou moci seznámit s budoucím rozvojem sociálních služeb. Vedení města k tomu uspořádá 2 schůzky. První 18. května bude určená pro seniory a zdravotně postižené. Druhá schůzka 25. května se zaměří na děti a mládež a také na skupiny ohrožené sociálním vyloučením. Lidé se seznámí s plány, jak se mají v regionu tyto služby dál rozvíjet. Potvrdila to mluvčí radnice Marcela Jandová.
6: Mezi témata, o kterých se bude na pracovní skupinách hovořit, patří například novinky ze sociální oblasti v ORP Turnov i v Libereckém kraji, komunitní plán do roku 2031, problematika bydlení nebo dotace na podporu sociálních služeb. Sport.
1: Běžkyně Tereza Hrochová je už po 22. mistryní republiky. V Poděbradech vyhrála silniční závod na 5 kilometrů a po 20. je republikovou šampionkou také další česká olympionička Kristýna Sasínek-Meky, která zvítězila v závodě na 1 míli. Počasí. V noci na sobotu čekáme v České republice polojasno až oblačno, místy přechodně i skoro jasno, ojedinělé mlhy, nejnižší teploty docela nízké mezi 9 a 5 stupni, při zmenšené oblačnosti kolem 3, lokálně také přízemní mrazíky. A zítra přes den oblačno až polojasno, ráno ještě skoro jasno, ojedinělé se budou vyskytovat mlhy. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky, zejména na horách, a večer ubývání oblačnosti většinou do vyjasnění. Maxima zítra mezi 15 a 20 stupni, na jihu republiky až kolem 22. Vítr většinou slabý, během dne přechodně mírný, od severovýchodu až severu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: V Českých Budějovicích vyšetřují nehodu na pražské třídě v křížení se Strakonickou. Havarovala 2 osobní vozidla. Projedete Kyvadlově. Nehodu vyšetřují také na silnici 67 Karviná Bohumín. Mezi Dolní Lutyní a Dětmarovicemi havarovala 2 vozidla v křižovatce na Orlovou a průjezd je omezený. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Přejeme příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, vážení a milí. Pravidelní posluchači našeho pořadu už vědí, že čas od času je tohle neobvyklé rozhlasové jeviště Divadla pro vaše uši dobrou příležitostí k hereckým beneficím. Ostatně tak už to bývalo někdy za Josefa Kajetána Tyla. To byly chvíle, které patřily vybraným hercům kočovných divadelních společností, měli v nich svoje solo a prim. A tak to bude i dnes. V hlavní roli František Němec.

minuty strašně utíkaj, když je kradeš zvláštně. Jedním uchem posloucháš moje srdce a druhým kroky za dveřma, kterejma nás jednou někdo vyhodí.

rozezí naše loudání. To byl zrovna konec září, když jsme stáli na kupon. Prodavač stisk naše fotky k sobě a tebe napadlo, že takovou srážku nesmíme zaplatit. Běžíš a hladíš, kuponům jsme zběhli.

0: Někdy se o Františku Němcovi mluví nebo píše právem jako o aristokratovi českého divadla. Je to pravda. Nejen svým věkem a pamětí, ale i počtem významných rolí je to vlastně taková bohatá encyklopedie českého divadla uplynulých více jak 60 let. Jeden z těch, kterým se při práci za mikrofonem říká šprechři. S úctou, protože patří do staré poctivé herecké školy. Však se taky měl František Němec u koho nebo vedle koho vyučit. V mládí třeba jako D'Artagnan v rozhlasové dramatizaci Dumasových Tří mušketýrů.
1: Čemu se smějete, pane? Vy, pane! No, povíte mi to!
2: Beze všeho. Ptal jsem se tuhle hostinského, jestli ví, co je to za zvíře, to... Na čem jste přijel?
1: Koni se posmívá jen ten, kdo by si netroufal posmívat se jezdci, pane.
2: Pojďme dovnitř, krčmáři. Při pohledu na tu žlutou herku je mi dobré kůl.
1: Tady zůstanete, pane. A obraťte se. Obraťte se, povídám. Obraťte se čelem ke mně. Nemohu vás přece napadnout ze zadu.
2: Nebiju se s lecjakou nickou.
1: Můj rod je možná starší než váš, pane. To by vám mohl potvrdit pan Dutrouville.
3: Ale... Tak vy znáte pana Dutrouville.
1: Mám pro něj v kapse dopis. Chcete vidět adresu?
2: Váš dopis mě zajímá stejně málo jako vy sám. Zastrčte ten kol.
1: Jsem šlechtic jako vy, pane. Ale nejsem zbabělec jako vy.
3: Pane?
1: No proto. Omdlel jsem jako špalek. Ta kuchyňská pánev byla pořádně těžká a podomek hospodského měl pádnou ruku. A protože se chtěl tomu vznešenému pánovi zalíbit, třískl mě vší silou. No, já ho později spráskal, no, ale to sem nepatří. Probral jsem se až za hodnou chvíli, tam, kde jsem padl. Teď stál před hospodou cestovní kočár a z něho se vykláněla mladá dáma, nápadně krásná. Hovořil s ní můj soupeř. Stál u dvířek a držel za úzdu osedleného koně. Všechno se mnou točilo, ale vztek mi dodal sílu. Popadl jsem svůj kort a vstal jsem. Ta dáma zrovna říkala...
4: Mám tedy odjet do Anglie.
5: Co nejrychleji. A kdyby vévoda opustil Londýn, oznámte to okamžitě panu kardinálu.
4: Jeho eminence se na mě může spolehnout. Ale nemám už peníze.
5: Posel s penězi dorazí do přístavu ještě než odplujete. Vrátím se teď do Paříže a zařídím to.
1: Ale dřív zaplatíte, co jste dlužen mě. Taste, pane.
3: Hleďme. Chlapeček už je vzhůru. Vy máte ale tvrdou palici.
1: Mnohem tvrdší, než si myslíte, pane. Taste! Nebo se bojíte, když nemáte po ruce pacholka z pánví?
3: Vy štěně!
6: Pane hrabě, sebe menší zdržení může zmařit naše poslání. Skočte na koně a dejte mu ostruhy.
3: Máte pravdu, milady.
1: Vy zbabělče!
6: Kočí, jedeme!
1: U mě nejste žádný šlechtic, pane! U mě jste zbabělec! Ale já si vás najdu! Na to můžete vzít jet! A pak se těšte vy! Vy,

0: A jak vypadal ten muž, krajane?
1: Vysoký, bledý, na tváři měl jizvu.
0: Pod okem, pod levým okem.
1: Vy ho znáte, pane kapitáne? Kdo to je? Kde ho mám hledat?
0: Z přátelství k vašemu otci vám to nepovím, chlapče. A jestli ho ještě někdy potkáte, vyhněte se mu na 100 honů.
1: Vždyť je to zbabilec, pane. A kdyby jen to, taky zloděj.
0: No to...
1: Zloděj, pane. Když zmizel, zjistil jsem, že mi chybí ten dopis pro vás. Myslel jsem, že mi ho ukradl někdo z krčmářových lidí. A div jsem kvůli tomu nerozmlátil celou hospodu. Šenkýř dostal strach. A nakonec mi prozradil, že když jsem o sobě nevěděl, prohledával mi kapsy ten urozený pán.
0: Ale tím spíš se mu vyhněte, chlapče. Ví, kdo jste a mohl by vás na dobro zničit.
1: Já se ho nebojím, pane. Otec mi kladl na srdce, ať si od nikoho nenechám nic líbit. Od nikoho. Leda od krále, od vás a od kardinála.
0: No vidíte, chlapče, a ten váš muž z Mengu je pomocník kardinálu.
1: To jsem pochopil, pane. Ale něco jiného nechápu. Otec mě učil, že mám kardinála milovat a ctít stejně jako krále. Jenomže ze všeho, čeho jsem tady byl u vás svědkem, vidím, že...
0: Pan kardinál je skvělý ministr, ale... No, ale... Zkrátka, strhl na sebe takový díl moci, že omezuje i vliv samého krále. A já sloužím králi. Jsem kapitánem osobní stráže královi. To ovšem neznamená, že se neklaním státnickým schopnostem jeho eminence, že... Doufám, že mi rozumíte.
1: Znamenitě, pane.
0: No, tak teď vám napíšu pár řádek pro ředitele akademie. Tam se zdokonalíte ve všem, co musí umět budoucí mušketýr. Jen mi napřed dovolte, abych se podíval, jak se daří panu Atosovi. Ho, Romeo jsou pryč. Všichni jsou pryč, odešli druhými dveřmi. Tak to je celý Atos. Styděl se, že omdlel. Ale nemůže být daleko. Snad ho ještě uvidíme z okna. Ne? Nikde není? Jen aby se mu...
1: Tamhle je!
0: Atos?
1: Ne! Ten chlap s tou jizvou! Ten z Mengu! Tentokrát mi neuteče!
0: Chlapče!
1: Omluvte mě, pane!
0: Neblázněte! Vzpomeňte si, co jsem vám...
2: Takhle se vráží do lidí, pane.
1: Odpusťte, pane Atosi.
2: Vy mě znáte. Ha, už vím, byl jste před chvílí u pana de Treville.
1: Ano, pane, ale pusťte mě, prosím vás.
2: Napřed vás naučím slušným způsobům.
1: Já spěchám, pane.
2: Sejdeme se tedy, až spěchat nebudete.
1: Prosím, kdy a kde?
2: V půl jedné u kláštera bosých karmelitánů.
1: Zeptám se, kde to je. Dovolíte, pane?
3: Co si přejete, pane?
1: Projít těmi vraty, pane Portosi.
3: Vy jste ten venkovan, co byl u kapitán.
1: Promiňte, pane Portosi, spěchám.
3: Ale co pak vás držím, pane?
1: To ne, ale vedle vás se nedá projít.
3: Chcete říct, že jsem tlustý?
1: Jen trochu rozložitý, pane.
3: Chtíhost není všecko, mladíčku, o tom vás na místě přesvědčím. Taste!
1: Je mi líto, pane, ale teď nemám čas.
3: Čas anebo odvahu?
1: To uvidíte, když si se mnou dáte schůzku.
3: S radostí v jednu hodinu za bosými karmelitány.
1: Budu tam přesně.
4: Je pryč. To se dalo čekat po takovém zdržení. K sakru.
2: Pan Aramis.
1: Promiňte, pane, neviděl jste tu někde muže s jizvou pod okem?
5: Neviděl, pane.
1: Děkuji, pane.
5: Okamžik. Neznáme se od někud?
1: Od pana de Treville.
5: No ovšem. Vy jste tedy slyšel, co nám pan kapitán říkal. Doufám, že si to necháte pro sebe.
1: Samozřejmě, pane.
5: Mohu se na to spolehnout?
1: Pochybujete snad o mém slovu, pane? To bych vás musel vyzvat na souboj.
5: Vás mrzí život, mladíčku?
1: Nejste o mnoho starší než já, pane Aramisi. Ale i kdybyste byl, smát se mi nebudete. Taste, prosím.
5: Tady? Vy jste se zbláznil. Tady chodí kardinálovy hlídky.
1: Budu tedy ve dvě za klášterem bosých karmelitánů.
5: Já taky. Naschledanou. No?
6: Tak tedy s Bohem, světe. Chodilo se mi po tobě docela příjemně. Už jen hodina života. Hodina? To není tak málo. To se ještě naobědvám, ať nejdu k čertu s prázdným žaludkem.

0: Pane? Jste přesný, pane. To se mi líbí. Za to moji svědkové se opozdili.
1: Já svědky bohužel nemám. Znám v Paříži jen pana de Tréville.
0: Mrzí mě, že právě pana de Tréville musím připravit o přítele. A o tak mladého přítele. Vždyť vy jste ještě chlapec. Bude to nerovný boj.
1: Spíš pro vás, pane Atosi. Jste přece raněn do pravé paže.
0: To pro vás není žádná výhoda. Šermuji levou rukou stejně dobře jako pravou.
1: Ale ztratil jste mnoho krve a to vás oslabilo. Jestli si přejete, můžeme se bít, až budete docela zdrav.
0: Nepřijímám váš návrh, ale oceňuji ho. Jste čestný muž.
2: Pánové!
1: Ha,
0: tady jsou moji svědkové.
1: Pánové Portos a Aramis?
0: Máte snad něco proti ním?
1: Bůh uchovej, vůbec nic, ale...
0: Vítám vás, přátelé. To je ten pán, s kterým se bíjí.
2: Tenhle? Toho jsem přece vyzval já.
1: Ale až na jednu hodinu, pane Portosi.
3: A já s ním taky mám nějaké účty.
1: Až ve dvě, pane Aramisi.
0: To se tady povedlo. Proč ty se biješ, Portosi?
2: Protože se biju rád.
1: Pan Portos měl dojem, že se dost neobdivují jeho tělesným rozměrům.
2: Tak.
1: A, už chápu. A ty, Aramisi?
3: Já zase...
1: Pan Aramis pochyboval o mém slovu.
3: Přesněji řečeno, ten pán si myslel, že o jeho slovu pochybují.
0: Pak jste ovšem měl důvod, pane...
1: Jmenuji se D'Artagnan, pánové, a jsem z Gaskoně. A teď mi dovolte, abych vás všechny poprosil za prominutí.
2: Leďme, panáček couvá!
0: To jsem od vás nečekal, Gaskonče.
1: Vy mi nerozumíte, pánové. Nechci se vyhnout boji. Ale pan Athos mě vyzval první. Má tady přednostní právo mě zabít. Když se mu to podaří, nedostane se už na pana Portose, natož pak na pana Aramise. Proto, jenom proto, se vám chci omluvit.
0: To je ušlechtilá řeč, pane D'Artagnane. Prosím, můžeme začít.
1: Ale vy si nesvléknete kabátec, pane Athosi.
0: Promiňte, strhl bych si obvaz.
1: Promiňte, zapomněl jsem. Zůstanu taky oblečen.
3: Biješ se s kavalírem, Athosi.
2: Nechte už těch poklon a dejte se do toho.
1: Pozor, pánové, schovejte kordy.
2: Pozdě, kardinálová hlídka, zatracená smůla.
4: A vede ji Žísak, ten má na nás obzvlášť spadeno.
5: Vydá souboj. Tak páni mušketýři už zase jednají proti zákazu jeho eminence. To vidím nerad, pánové.
0: Tak jděte pryč, pane Žisaku. A nedívejte se.
5: Lituji, pane Athosi, ale povinnost je mi nade vše. Musím vás bohužel zatknout, pánové.
2: Pan Žisak vtipkuje.
3: Ale tak uboze, že nechápu, jak se tomu můžeš smát, Portosi.
5: Odevzdejte nám kordy, pánové.
2: Dovolte.
5: Chovejte se rozumně, pánové. Nás je pět a vy jste jenom tři.
1: I v počtech je ten pán ubohý. Jsme přece čtyři.
3: Vy k nám přece nepatříte, pane D'Artagnane.
1: Srdcem ano.
5: Tak co, pánovi? Půjdete s námi po dobrém?
6: Nikdy!
5: V tom případě musíme tasit.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: O hercích, kteří prošli svazkem městských divadel pražských, ještě pod vedením režiséra a ředitele pana Oty Ornesta, se obvykle tvrdí, že byli na jevišti připraveni skutečně na všechno. Od dramatu přes konverzačky až třeba po muzikál. Pravdou je, že v Ornestových městských divadlech se hrál hodně salónní anglický a francouzský repertoár, takže důležitý byl smysl pro ironii, komiku a vůbec pro detail a pointu. A jak se to, pane Františku Němcovi, hodilo později třeba při čtení povídky Stevena Leacocka

0: vydělat milion dolarů.
1: Mnoho mě toho pojí s milionáři. Mám je rád. Mám rád jejich tváře. Mám rád jejich způsob života. Mám rád, co pojídají. Čím častěji s nimi pojím a napojím se, tím víc jsem na ně napojený. Mám rád, jak bývají skárovaní. Ty jejich šedivé kárované kalhoty a bílé kárované vesty a ty karáty těch zlatých řetězů a pečetních prstenů a zlatých plnicích per, kterými si plní kapsy. To je přece něco. Když se jich sejde tak 6 nebo 7 v klubu, je to hotová pastva pro oči. A když se na nich usadí sebemenší smítko prachu, každý hned spěchá, aby je obral. A ještě rád. Já sám bych jim s radostí od nějakých těch prachů pomohl. Ještě víc nežli jejich záliby v jídle se mi líbí jejich intelektuální hlad. To je něco báječného. Stačí pozorovat je při čtení. Čtou prostě v jednom kuse. Zajděte si do klubu v kteroukoliv dobu a 3-4 z nich přitom vždycky zastihnete. A co vám čtou? Řekli byste, že člověk, který se dře v kanceláři od 11 do 3 a má mezi tím jenom 1,5 hodinovou přestávku na oběd, bude příliš uondaný. Ale chyba lávky. Tihle si po práci dovedou sednout a začíst se do humorů a policejních historek nebo do růžově se díváme na svět a rozumět těm vtipům zrovna tak dobře jako já. Přímo miluji procházet se mezi nimi a zachycovat útržky rozhovorů. Tuhle jsem byl svědkem, jak se jeden naklonil a prohlásil, tak se mu nabídl 1,5 milionu a povídám ani o cent víc. Buď to vezmete, nebo to nechcete. Zatoužil jsem vykřiknout, pro boha, 1,5 milionu. Řekněte to, prosím vás, ještě jednou. Řekněte mi, abych to vzal, anebo nechal. Jen to se mnou zkuste, určitě bych vás nesklamal. Nebo podívejte, slevíme to na 1 milionek a můžeme si plácnout. Ale ne, že by snad tihle mužové byli na peníze neopatrní. To zase ne, ani nápad. Samozřejmě, že s velkými penězi nedělají žádné orace. 100 000 dolarů, to je u nich jako houska na krámě. Ale jak jim záleží na drobných? To si nedovedete představit, dokud se nepřesvědčíte, jak úzkostlivě počítají třeba s centem, půl centem nebo i s menšími penězi. Jako onehdá. Dva z nich přišli do klubu celý bez seberadosti. Mluvili o tom, že pšenice stoupla a že na tom oba ani ne za 30 minut vydělali 4 centy. A jenom kvůli tomu uspořádali banket pro 16 lidí. To prostě nechápu. Často jsem si už psaním pro časopisy vydělal i 2x tolik a nenapadlo mě chlubit se tím. Tuhle zase slyším, jak jeden z nich povídá, tak zavolejme New York a nabídněme jim 1/4 centu. Představte si ty výlohy. Volat pozdě v noci New York, to máte skoro 5 milionů lidí a jenom proto, aby se jim nabídlo 1/4 centu. A myslíte si, že se v New Yorku dopálili? Kdepak? Vzali to. Tohle jsou ovšem vysoké finance a já netvrdím, že tomu rozumím. Zkoušel jsem pak volat Chicago a nabídnout mu 0,5 centu a Hamiltonu ve státě Ontario 0,5 dolaru. Ale v telefonní centrály si mysleli, že jsem se zbláznil. Tohle všechno ovšem dosvědčuje, že jsem studoval, jak to ti milionáři dělají. Opravdu studoval. Celá léta. A myslím, že by to mohlo být k prospěchu některým mladým mužům, co právě začínají pracovat a rádi by toho zasnechali. Víte, spousta lidí si v pozdním věku uvědomí, že kdyby bývali jako chlapci věděli, co vědí teď, mohli místo toho, čím jsou, být tím, čím by bývali chtěli být. Ale kolik chlapců se zamyslí nad tím, že kdyby věděli, co teď nevědí, mohli by jednou místo toho, čím budou, být něčím, čím by být nechtěli. Takové myšlenky naplňují člověka posvátnou hrůzou. Buď jak buď, já sbírám postřehy o tom, jak to dělají milionáři. Jednou věcí jsem si jist. Jestliže chce takový mladý muž vydělat 1,000,000 dolarů, musí náramně dbát na svou životosprávu. Může se to zdát těžké, ale cesta k úspěchu je vždycky bolestná. Mladý muž, který doufá, že vydělá 1,000,000, si mnoho nepomůže, jestliže se domnívá, že má právo vstát ráno v 7:30, snídat kakao a vajíčka na měko, pít k obědu vodu a chodit spát v 10. Viděl jsem dost milionářů na to, abych vás předtím varoval. Jestli chcete být milionářem, nesmíte ráno vstát před 10. Oni nikdy nevstávají.

zračí se jim to ve skelných pohledech. K takovému způsobu života potřebujete ovšem kuráž, ale ta se dá koupit na litry. Pročež, milý můj příteli, chceš-li rychleji vyrazit ze svého dnešního postavení, změň svůj život. Až ti bytná přinese k snídani míchaná vajíčka, vyhoď tě z okna psovi a řekni, ať ti přinese chlazený chřest a láhev mozelského. Pak zatelefonuj šéfovi, že přijdeš někdy kolem 11. Vyrazí tě dokonce sám. A hezky rychle. Jak si milionáři počínají při vlastním vydělávání peněz? Na to je těžká odpověď. Ale jeden ze způsobů je přijít do města s pětníkem v kapse. Dělají to tak skoro všichni. Těžcí milionáři mi znovu a znovu vykládali, že napoprvé přišli do města s pětníkem v kapse. To byl zřejmě počátek jejich dráhy. Zkoušel jsem to několikrát a jednou se mi to podařilo. Vypůjčil jsem si jednak pětník, jednak na tu dráhu, odjel jsem za město a přišel jsem zpátky do města pěšky. Kdybych byl cestou nepřišel na jednu předměstskou hospodu, kde jsem ten pětník propil, mohl jsem si dneska přijít na hezkých pár milionů. Přijít na něco se vůbec často vyplácí. Že jsem já přišel na tu hospodu, byla zřejmě jenom smůla. Přijít na něco velkolepého, nač nepřišel ještě nikdy nikdo. Jeden známý mi například vykládal, jak se jednou octl dole v Mexiku bez centíku v kapse. Ten pětník utratil, sotva vkročil do Střední Ameriky. A tam přišel na to, že tam nemají žádné elektrárny. Tak jich pár postavil a nabil peněz jako želez. Jiný známý zase uvízl v New Yorku dočista bez vindry. A ten přišel na to, že by tam potřebovali domy o 10 pater vyšší, než co tam stavěli. Tak dva postavil a rovnou je prodal. Spousta milionářů začíná takhle jednoduše. Existuje ovšem ještě daleko jednodušší způsob než tyhle ty. Zmiňuji se o něm jen nerad, protože ho chci užít sám. Dověděl jsem se o něm onehdá večer v klubu čirou náhodou. Chodí tam jeden ohromně bohatý stařec s ohromně výrazným obličejem. Vypadá úplně jako hyena. Nikdy jsem nevěděl, z čeho tolik zbohatl. Tak jsem se tuhle jednoho z milionářů zeptal, kde vzal starý Blocks všechny ty peníze. Kde je vzal, už klíbil se. To všechno dostal z vdov a sirotků. Z vdov a sirotků, pomyslel jsem si. To je přece nápad. Ale kdo by byl tušil, že se u nich tolik peněz najde. A jak, zeptal jsem se, jak se patří opatrně, je z nich vlastně dostal. Jak, odpověděl můj informátor, jednoduše je z nich vyždímal. Není to opravdu jednoduché? Často na ten rozhovor myslím a chystám se to zkusit. Jestli mi nějaké vdovy či sirotci padnou do ruky, já už je vyždímám. Ale jak na to? Většina vdov, co znám, je na takové ždímání trochu moc při těle. A pokud jde o sirotky, těch se zase musí spotřebovat hrozná spousta. Zatím čekám. A jakmile jednou objevím větší počet sirotků najednou, tak to s tím ždímáním zkusím. Dotazy jsem zjistil, že se dají ždímat i duchovní hodnostáři. Prý se ždímají příjemně. Ale sirotci možná líp.

0: A do třetice dnes ještě jednou František Němec, tentokrát v roli Vincence Pryznice, v dramatizované četbě z románu Miloše Kočky Prameny živé vody. František Němec tu obsáhl Pryznicův život od útlého dětství až do smrti. Říká se, že to byl prý vážný úraz v mládí, kdy Pryznicovi pomohlo právě léčení jesenickou kouzelnou vodou. Kdo ví, jak to uzdravení ale ovlivnilo další životní osudy slavného lázeňského lékaře, to už víme. Já jsem rád, že jsem dnes mohl nejen touhle rolí oslavit rozhlasové umění pana Františka Němce. A mimochodem, když mluvíme o lázních a Pryznicovi, tak snad už jen přidám přání hodně zdraví a někdy zase s divadlem pro vaše uši naschledanou a naslyšenou.
1: Matka svařila koření v červeném víně a teplý obklad přiložila synovi na hruď. Místo úlevy pocítil silnou bolest.
2: Dejte to pryč, maminko, to nevydrží.
3: Musíš, doktor to předepsal.
1: Vincenc chvíli tiše ležel v naději, že bolest poleví. Nepřestávala, stupňovala se k nesnesitelnosti.
2: Ne, nedá se to vydržet.
3: Ach, můj bože.
2: Maminko, prosím vás, namočte plátno do studené vody. Prosím vás.
3: Co mám dělat, Franci?
4: Vyhov mu. Jestli má zemřít nebo být mrzákem, proč ho ještě trápit?
1: Nerada zvolna namočila plátno ve džberu, trochu je vyždímala a položila nemocnému na hruď. Za chvíli bolest ustupovala. A když po delší době dostal nový studený obklad, usnul.
5: Srna? Teď? A proč jde tak stěžka? Má skrvavenou ránu na pravém boku. Stojí nad tůňkou. Trochu pije. Váha. Otáčí se. Teď si sedá. Zraněný bok namáčí do vody. Proč? Tatínku, viděl jsem. Může se vodou vyléčit?
4: Ano. Někteří hospodáři vymývají rány dobytku vodou. Prý to mírní bolest. Snad i léčí. Ale není na to spolehnutí.
5: Tatínku, srna už chodí mnohem lépe. Boky už nekrvácí. Být tu tak můj bratr Josef, ten by mi to vysvětlil. Říkal, že zvěř zná hodně tajemství, o nichž člověk neví. Maminko, ořezal jsem si ruku, strašně to bolí. Teče mi krev.
3: Namoč si ruku do potoka. Proud odplaví krev a bolest odejde.
5: Sedím u potůčku a slyším její řeč. Nerozumím jí, ale je to krásná řeč. Jako hudba. Mluví-li zvířata a ptáci, Josef říkával, že jsou lidé, kteří rozumějí jejich řeči. Proč by nemohla mluvit voda? Protože je neživá. Vůbec není neživá. Ta běžící, poskakující, švehulící voda, že je neživá. Jí rozumět bylo by víc, než znát řeč ptáků a zvířat, protože voda je víc, mnohem víc, než všechno ostatní. Voda zná tajemství oblak, z nichž padá, a tajemství hlubin, z nichž vychází. Voda zná všechno. Nebe, zemi, řeky, moře. Voda i všechno dovede. Mění se v páru a mizí, rozplyne se. Nebo se změní v tvrdý led, nebo hebký sníh. Je mírná, tichá, laskavá. Je také divoká, krutá a hrozná. Slouží, osvěžuje, očišťuje. Tiší žízeň a sytí pole, louky i lesy. A umí i vládnout, bořit a ničit, je-li příliš. A není-li jí, všechno hyne. Jen v míře voda prospívá, jen v pravé míře.
1: Třetí den, když rodiče byli na dvoře, požádal Vincent sestru, aby mu k loži přistavila židli. Obtížně slezl z postele a chtěl se pokusit o nápravu žeber, jak slyšel, že ji prováděl věhlasný mlynář z Písečné. Sebral všechnu vůli a sílu, opřel se břichem o hranu dubové židle tak, že horní část trupu zůstala volná, a zadržel dech. Bolest byla strašlivá, ale vůle silnější. Po několika pokusech měl dojem, že zlomená žebra se vyklonila navenek. S Terezinou pomocí se uložil znovu na lůžko a když dostal nový studený obklad, usnul dlouhým spánkem.
6: Ve žních už mladý Pryznic pomáhal a než přišlo nové jaro, vykonával v hospodářství všechny práce jako před úrazem. Pro Gräfenberské se stal zázrak.
7: Viděli jsme přece, v jakém stavu přivezli Vincka z pole.
8: A slyšeli jsme taky, co řekl frývaldovský doktor, že nevydrží.
7: Že bude mrzák.
9: Teď nakládá pytle a hakuje pole.
10: Všecko jako zdravý muž.
7: Nic neužívá, jenom studenou vodu.
8: Svidnický doktor Hahn léčil vodou, ale to byl doktor. No někdy pomohla, jindy ne. Spolehnutí nebylo.
7: A mladý Pryznic vyléčí vodou takové zranění. Obyčejnou vodu.
9: Vždyť ani nechodil pořádně do školy. Co může vědět o léčení?
7: Vodou. Obyčejnou vodou.
6: Než přišlo další jaro, čekalo Gräfenberské nové překvapení.
1: U souseda Millera sloužila mladička Marie, sirotek z Domášova. Na podzim si začala naříkat na bolesti v noze, které se zvětšovaly tak, že o Vánocích sotva chodila. Přemáhala se, se slzami v očích poklízala dobytek. Bála se jen, že na jaře, až bude muset na pole, nebude k ničemu. Na doktora z města nebylo pomyšlení, neměla na něj a ani na to nepřišla. Ale ve vedlejší chalupě se přece uzdravil mladý Pryznic a byl na tom hůř než ona. Uzdravil-li sebe, uzdraví i ji. Sama se ho ostýchala požádat, poprosila tedy hospodáře. Starý Miller šel rád, vždyť ho to mohlo napadnout samotného, když viděl, jak Marie trpí. A Vincencovi přece pomohl.
11: Ale to já ne, člověka léčit nemůžu. Nejsem doktor.
12: Ale já ti věřím, Vincku. Udělám všechno, co nařídíš.
11: Ale já...
13: Aspoň se jí na tu nohu podívej a řekni, co bys dělal.
11: Tak ukaž, kde tě to bolí.
12: Tady. Tady nejvíc v koleni.
11: Možná. Podejte mi džber s vodou a kus plátna a suchou houni.
1: Té noci Vincenc nespal přemýšlením, starostmi, obavami. S rozbřeskem zimního dne spěchal do Millerovy chalupy. Marie dosud ležela a s úsměvem vítala léčitele.
12: Je to lepší. Bolest se zmírnila. Dneska jsem konečně po dlouhé době trochu spala.
11: Ukáž. Dám ti nový zábal a poprosím hospodáře, aby tě nechal ležet.
12: Ale...
11: I klid noha potřebuje. Po obědě zase přijdu.
1: Několikrát denně pak přicházel ošetřit nemocnou, vždy s tlukoucím srdcem, ale s klidnou tváří a vnější jistotou. Podvědomně si uvědomoval, co znamená důvěra v léčitele. Když scházel sníh a objevily se první kousky tmavé půdy, když potůčky posíleny táním letěly přes kameny do říčky Staříče a Bělé, Marie už vycházela ven, nabírala z přetékajícího korýtka životadárnou vodu, nosila kravám, poklízela a dělala znovu všechny práce. Sousedy ji zastavovali. Chtěli slyšet přímo od ní, co po týdny bylo vděčným předmětem hovorů za dlouhých zimních večerů. Marie ráda vyprávěla. Znova a znova. naplněna radostí z uzdravení, z nové síly a chuti do života, z vděčnosti i z hrdosti nad tím, že budí zájem. Ona, chudý sirotek, jehož si dosud nikdo nevšiml. A nepovídala jen na Gräfenbergu, ale i na trhu ve Frývaldově, v Domášově, všude, kam se dostala. Vincenc Priznic ji uzdravil, zbavil hrozných bolestí. Vodou, ano, obyčejnou studenou vodou. Do smrti mu bude vděčná.
6: Uzdravení mladého Priznice, vyléčení Marie a její vyprávění nezůstaly bez odezvy. Stále častěji přicházeli gräfenberští do Priznicovy chalupy o radu nebo požádat hospodáře, aby k ním poslal Vinska, a on šel rád. Každý případ byl pro něj příležitostí získat nové poznatky, zkouškou, v níž musel obstát.
1: Přicházeli lidé s vlastními nemocemi i ti, kterým onemocnělo dobytče. Už se tak nezdráhal jako poprvé, měl mladistvou odvahu, neochvějnou víru v účinky studené vody a začal důvěřovat i své intuici.
6: Za čas se začaly objevovat nemocní z Frývaldova a blízkých obcí. Postávali u chalupy a čekali, až se mladý léčitel vrátí z pole a bude se jim věnovat. Vincenc pro ně zřídil za chalupou u stodoly lavici. Tam prováděl své léčebné úkony. Omýval rány a nemocná místa studenou vodou, balil do zábalů, radil, jak se dá léčit. Všechno beze spěchu, s klidem a takovou jistotou, že klid přenášel i na své pacienty.
5: Přišel jsem na nápad omývat nemocná místa houbou, která dobře drží vodu a zvýší její účinek. Koupil jsem jich několik na Frývaldovském trhu a osvědčili se.
6: Zanedlouho někdo překřtil mladého Priznice na houbového doktora. Tehdy ještě Vincenc netušil, kolik pomluv, obtíží a nesnází mu přinese ta obyčejná houba, s níž jako žáček smazával ve škole tabuly.
1: Slepý hospodář, který byl zpočátku na syna hrdý, začínal být nespokojen. Léčil-li Vincenc Gräfenberské a jejich zvířata, bylo to v pořádku. Samozřejmá sousedská povinnost, odměněná prostým zaplať pán Bůh a záruka, že soused pomůže jim, až bude zapotřebí. Proto ale mají odvádět od práce lidé z cizích vesnic? Pravda, přinesou pytlík mouky, hrachu, čočky, pár vajec, sem tam mu vtisknou do ruky nějaký krejcar, ale vynahradí to čas, který tím ztrácí. Nezanedbá Vincek jejich pole. Začal domlouvat. Vincenc kývl, souhlasil, ale starý Priznic poznal, že synovi nejde o čas, námahu a odměnu, že ho zajímá nemocný, ať je to kdokoli.
6: Když bohové tvořili svět, zapomněli na Jesenicko. Zůstalo jim jen trochu kamení a hlíny, z nichž navršili vysoké hory a kopce. Protože se chtěli budoucím obyvatelům odměnit za namáhavý život, který je tu čekal, poručili ďáblovi, aby pod tímto kouskem zemského povrchu nahromadil bohatství, zlato, stříbro a rudy. Ďábel však dával do země zlato, jen pokud se bohové dívali. Když ho nepozorovali, vzal místo zlata žulu a zasadil ji pod celým krajem. Ošálení bohové se strašně rozhněvali, ale poněvadž už nemohli zlomyslnost napravit, přidali aspoň to, čeho měli nadbytek. Krásu. Svými prsty vytvořili v horách úžlabiny, poručili potokům, aby je osvěžili životadárnou vodou, a stromům, aby rostly co nejvýše. Na holá úbočí nasely horská kvítka a tón spěchajících říček naladili do uklidňujícího šumění.
1: Tento kus země dostal však i své dary. Trochu zlata, stříbra a rudy. A pak ještě jiný, mnohem větší poklad, který jsem už přivábil snad 100 000 nemocných, a stále přicházejí další. A nalézají jej ve spojení životadárné vody, čistého vzduchu a nádherné krajiny. Voda, vzduch, slunce léčí. I krása léčí. Právě tady se zrodila geniální myšlenka uzdravovat nemocné vodou, vzduchem, pohybem a krásou.

0: Panáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Dneska je státní svátek 8. května 2026. Ze studia mimořádně přívětivého, ne pražského, ale jihočeského, vás zdraví Honza Macoun. Dnes si dáme i sváteční téma. Předpokládám, že vlastenectví znamená pro každého něco. A mě znamená co? Páteční noční linka, vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo? Jak vlastenectví vnímáte vy? Budu moc rád, když se připojíte do našeho společného vysílání, které bude až do 1 hodiny. Děkuji všem předem, volat můžete, psát také, písničky k tomu připravené, tak to pojďme spustit.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: V klidu, pohodě, sváteční náladě s vámi Honza Macoun. Z jihu Čech zdravím i do Prahy Petra Kubalu, který všechno má na starosti ohledně techniky, tak zmáčkni čudlík a spouštíme.

0: Posloucháte Noční linku, posloucháte společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. Pojďme v tento sváteční večer probrat taky i sváteční téma. Páteční noční linka na téma vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Tak jinými slovy, co to pro vás znamená, když se řekne vlastenectví? Cítíte hrdost, když slyšíte hymnu? Máte doma vlajku nebo vadí vám, když někdo mluví o Česku špatně? Šli byste svou zemi bránit? Nebo je to pro vás přežitek? Spojujete vlastenectví s historií nebo se současností? Je to o emocích, o činech? Projevuje se vlastenectví v běžném životě u vás nějak? A kde je hranice mezi hrdostí a přehnaným nacionalismem? Jak tohle to všechno vnímáte v tento sváteční večer? Na to se vás budu z Jihočech ptát. Volat můžete? Můžete. Tady máte číslo.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Můžete také psát na linka@rozhlas.cz nebo do příspěvku pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Já když se podívám, tak příspěvek, který prvně na mě vykoukl, tak mě moc těší, už mě hřeje u srdce. Dobrý večer všem vám, Honzo, opět ohromné téma, děkuji. Já se při poslechu naší hymny vždycky dojmu a mám slzy na krajíčku. Vlastenectví by mělo být v srdci všech lidí a já to tak cítím. Dája Jeseníky. Dájo, souhlasím s vámi, kdykoliv slyším státní hymnu. A nemusí to být jen u sportovních přenosů, ale i třeba i u půlnočního vysílání v rámci třeba stanice Dvojka, tak není to pro mě přežitek, není to pro mě vzduch, je to pro mě něco, co je plné emocí a přitom člověk vnímá, že je moc a moc věcí, které vás třeba na té republice rozčiluje a které byste chtěli změnit a ono to nejde třeba z té pozice, kterou máte na druhou stranu. Hoďme kamenem. Každý přece můžeme nějakým způsobem reagovat a postarat se o to, aby nám tady bylo blaze. A možná, že si ani neuvědomujeme, jak je u nás krásné žít. Asi jsem dost sentimentální, tak se za to omlouvám.
2: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Vlastenectví, to je zvláštní věc. Pro někoho je to vlajka v okně a hymna při hokeji, pro jiného spíš takový tichý pocit, že to sem prostě patří. A možná právě Češi jsou v tomhle trochu specifičtí, protože často o své zemi mluvíme kriticky, někdy až příliš, nadáváme na politiky, silnice, úřady i sami na sebe, ale přitom stačí, aby někdo zvenčí řekl, že Češi za nic nestojí a najednou se ozve skoro každý. Takové to dnešní vlastenectví už většinou není o velkých gestech nebo o tom, kdo hlasitěji mává vlajkou nebo kdo výrazněji mává vlajkou. Spíš je to o takových každodenních maličkostech. O tom, jestli se člověk chová slušně, jestli mu záleží na místě, kde žije, jestli po sobě uklízí odpadky v lese nebo pomůže sousedovi. Možná právě proto je moderní podoba vztahu k vlastní zemi. No a zajímavé je ještě něco. Hodně lidí říká, že si Česka nejvíc vážili až ve chvíli, kdy byli delší dobu v zahraničí. Najednou jim chyběla taková ta čeština, humor, obyčejné hospody nebo krajina, kterou doma brali jako samozřejmost. Možná tady to vlastenectví není o tom, že si myslíme, že jsme nejlepší na světě. Možná je to jen vlastně o takovém obyčejném pocitu, že právě tady jsme doma. A na to bych se rád zeptal, co pro vás znamená vlastenectví. A bát se nemusíte, Praha nekouše, ani já tady dnes v rámci vysílání z Jihu Čech. Osmělte se, klidně zavolejte, já budu moc rád. Telefon do studia právě teď 731 800 900. Haló, haló, Český rozhlas, tady Honza, kdo pak nám volá?
2: Dobrý večer, tady Marcela z Polabí. Já teda samozřejmě, že se dojímám, když slyším hymnu a celkově si hrozně moc jako vážím toho, jakou máme krásnou, sice malou, ale krásnou zemičku. Tak já vám teda něco přečtu, sice je to s předstihem, ale něco jsem tady napsala, můžu?
1: Povídejte.
2: Už se blíží konec června, hurá, budou prázdniny. Chystají se všechny děti nebo celé rodiny. Zapomeňte na tablety, vypněte si mobily. Zkuste si jen chvilku myslet, že by jako nebyly. Všimnete si zčista jasna, že louka je zelená, že se právě zčista jasna první třešeň červená. Uslyšíte také ptáky, kteří krásně švítoří, vodu, která plyne v řece, rybky, žabky rozčeří. Hory, lesy, zámky, hrady otvírají náruč všem, kteří umějí žít teď a tady a milují svoji zem.
1: Tleskám. Jak moc vy milujete naší zem? Jak moc? Haló, slyšíme se? Neslyšíme se a nedozvím se víc od Marcely. Mé srdce pláče, ale třeba se dovolá ještě jednou. Tak zkusíme další telefon, třeba to vyjde. Honza u telefonu. Jste tam? Nevadí, nejste. Zkusíme někdy příště, dáme písničku a pod ní třeba někdo z vás další. Jak jsem říkal, o vlastenectví je to dnes. Pojďte se pochlubit, jak vy tohle slovo vnímáte. A doopravdy.

0: Vladimír je další volající do naší noční linky. Jsme stále ve spojení, pěkný večer.
1: Ano, slyším dobře.
0: Ano, i já vás. Povídejte, vlastenectví, co to pro vás vlastně znamená? Jste vlastenec nebo nejste? Nebo jak si definujete vlastenectví?
1: Jsem vlastenec, aspoň si to myslím. Ono je potřeba, aby to kolikrát ohodnotili jiní lidé. Ale já si pamatuju, jaký byli třeba vlastenci po válce. V 45. odcházeli Němci, Sokolové vzali pistole, nevím kde, hlídali trať, aby náhodou nepoškodili koleje nebo něco takového. A k ním se přidali jiní lidi, kteří, když přišli k nám do hospody, tak byli náhle vlastenci všichni. Já jsem a nebylo to u všech pravda. A taky to nesla doba. A dneska vlastence si představuju tak, že dokáže vysvětlit chyby naší společnosti, ale které jsou naše chyby. Naše chyby, které nedokážeme hned a rychle odstranit, chce to čas. Chce to, aby lidi se naučili spoustu věcí a aby se nepřestávalo věřit. A když se věří, že se něčeho dosáhne, tak se toho dosáhne, i když se třeba zpočátku neví, jak do toho. A udělalo se spoustu věcí a já, když si srovnám za mých 88 let, co všechno se udělalo teď, a myslím po revoluci. A nechci zatracovat socialismus. Stavělo se taky, dělalo se spoustu věcí, ale protože to bylo takový podivný samý most nucení, dneska prostě to dělají firmy a ty mají lidi, kteří jsou placený, podle mýho dobře placený, a dělají dobrý věci. Někdy se jim to nepovede, ale musíme to umět hájit. To je český, to je naše a vy to taky v tom Německu nebo jinde nemáte dokonalý. Taky děláte zmetky, taky se vám rozbíjí auta a padnou rakety Američanům a Rusům a všem. Čili říkat o Česku, že jsme prostě dobrý, že máme krásný kraj, řeky, lesy, hory, památky máme skvělý, Praha to je výstavní barák, když se to takhle dá říct, to je prostě nádhera.
0: Takhle jsem nad tím já nikdy nepřemýšlel. Vůbec by mě nenapadlo vlastně to vzít tady z tohoto kousku, tak jak o tom mluvíte vy. A je to milé poslouchat, jako...
1: No jistě, tak já to taky proto říkám, aby to lidi mile poslouchali a vzali si to k srdci. Protože hájit naši zemi i práci lidí, která momentálně u některých profesí není úplně skvělá, protože se dost lidí naučilo s prominutím flákat a neumějí někteří řemeslo, ale stejně musíme hájit, jsou to naše lidi, jsou to naše stavby a neříkejme, že v Německu mají potraviny dražší nebo levnější, u nás máme benzín lacinější než tam. To prostě, jak se to udělá s daněma a s jinýma věcma, tak to prostě ten stát má. A že jsme dobrý Evropské unii a doufám, že v ní zůstaneme. Že nebude Reichl nebo Okamura dělat nějaký referenda, aby jsme vystoupili, protože to by byl pro nás hrob. To můžou dělat jenom lidi, kteří si neuvědomí, jak by jsme prodávali. A my potřebujeme prodávat. Jsme exportní podnik a umíme skvělé věci. Takže to je asi tak všecko. A musím říct, že když se hraje hymna, když někde vyhraje sportovec nějaký, když je úspěšný projev v Evropském parlamentu, brečím, tečou mě slzy jako hráchy a nemůžu to ovládnout.
0: To je asi děkuju vám moc. Děkuju, krásnou dobrou noc. Děkuju, vážím si toho, že jste zavolal. Ať se vám daří. Dobrou noc.
1: Děkuju a vám taky, ať se daří. Nashledanou. Dobrý.
0: Vlastenectví je pojem, který se v čase samozřejmě proměňuje. Pro někoho je to silný pocit sounáležitosti, pro jiného prázdné slovo bez obsahu. Dřív bylo spojené s obětí, taky vlastně s obětí a bojem, dneska spíš s takovou každodenností, s tím, jak mluvíme o své zemi, jak se chováme k lidem kolem sebe a vnímáme společné hodnoty. Někdo ho prožívá při sportu, jiný při státních svátcích, další ho vůbec neřeší. A právě to dělá z vlastenectví téma, které rozděluje i spojuje zároveň. Budu rád, když nás následující minuty a vlastně hodina a něco spojí dohromady a bez hádek se dokážeme vzájemně pochlubit, jak vnímáme vlastenectví. Ať už je to tím směrem, anebo tím směrem. Tady nikdo nikoho nebude pomlouvat nebo si někoho dobírat. Od toho tady nejsme. Ale já budu opravdu moc rád, ať to máme pestré, zavolejte klidně i z té protistrany. Protože pestrost musí být a jinak by to nemělo smysl vůbec. A noční linka taky ne. Tak pojďte do toho, těším se na vás.

0: Haló, haló, Český rozhlas, tady je Honza z Jihočech. Zdravím koho a kam?
1: Jana z Prahy. A tak jsem,
0: ano, zdravím.
1: Jak jste řekli tento pořad, tak se mi moc líbí. Sice jsem přes 80, ale pořád to ve mně je. Já jsem se před 20 lety přihlásila do kurzu trénování paměti. A měli jsme tam lektorku, která prostě vykládala, nás učila, jak s pamětí zacházet a tak dále. Ale strašně mě naštvala a pak jsem odešla z toho, jak začala nás pomlouvat Čechy. Furt Američani jsou takový chytrý a tohle. A všecko americký bylo dobrý, že ona tam několikrát byla. A já jsem se úplně tak jako i urazila, že jsem se sebrala z toho kurzu, jsem odešla. Prostě jsem to nemohla poslouchat. Já jsem říkala, teda ty jsi vlastenka, jsem se říkala v duchu. To, prostě jsem úplně nesnesla. Když nás někdo takhle pomlouval a hanil, jsme hloupí a takový. Jo. Tak to je asi moje vlastenectví. No. Potom ještě,
0: takže jakmile se mluví o České republice nebo o Česku nebo tehdejším Československu, když někdo mluví špatně, tak se ano. To ve vás mele, vře to.
1: Ano. A když jsem jezdila na vlaku jako průvodčí a vždycky jsme se zvenčí jako z Čech vraceli do Prahy a viděla jsem, projeli jsme tunelem pod Žižkovem a viděla jsem ty Hradčany. Tak mě bylo tak krásně, co jsem říkala, že bych nikdy nechtěla jinde být než tady. Tak
0: tady vám rozumím hodně, protože právě proto, i to byl vlastně jeden z důvodů, proč jsme pouštěli tu první písničku od Karla Gotta, Vltava, protože to je vlastně jedna z mnoha skladeb, u kterých mám husí kůži, ale taky tam ta slza do toho oka jde.
1: Ano, bylo to moc pěkné. Já vám moc krát děkuju za to krásné pořady.
0: Já taky děkuju.
1: Poslouchám léta a někdy se u vás chytím, ale strašně moc to mám ráda. To je pro starší lidi většinou, protože mladí tomu nemají vztah s takovými pořady. No. Je to chyba.
0: Jano, děkuju. Přeju dobrou noc, ať se daří, klid, pohoda, úsměv.
1: A vám přeju hodně zdraví. Ať máte sílu.
0: Děkujeme.
1: Mějte se, moc zdravím.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: U té hymny ještě zůstaneme. Marie mi napsala, když slyším českou hymnu, vždycky se mi sevře hrdlo. Ne nějak teatrálně, ale uvnitř něco cítím. Možná je to tím, že jsem vyrůstala v době, kdy nebylo samozřejmé říkat nahlas všechno, co si člověk myslí. Tatínek měl doma malou vlajku schovanou ve skříni a vytahovala se jenom při velkých příležitostech. Dnes ji mám doma taky. Nechodím s ní po ulici a nekřičím, že jsme nejlepší národ na světě, ale mám ráda naši řeč, krajinu, písničky i humor. A vadí mi, když někdo mluví o Česku jako o zemi závisti a nadávání. Máme spoustu chyb, ale pořád je to domov.

0: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte společné regionální vysílání stanici Pohoda, je tu noční linka dnes s Honzou Maconem. Zdravím z jihu Čech a zdravím koho a kam?
1: Haló, já jsem na cestě zrovna z Krkonož na Jižní Moravu, jmenuji se Jan a zdravím všechny a moc mě váš pořad zaujal, je krásný opravdu. Jestli teda můžu mluvit, nebo jestli mě dáte otázku?
0: Nedám vám otázku, ta platí, no co nedám, dám. Co pro vás znamená vlastenectví? To je jediná otázka až do jedné hodiny ráno, povězte, jak to vnímáte vy v současné době? Je to prázdné slovo, nebo jaký jste vlastenec a jestli vůbec?
1: Rozhodně prázdné slovo to není. Chtěl bych začít tím, že můj 7letý syn za mnou došel, tatínku, rád bych, abys mě vzal na Sněžku a dneska jsme ji zdolali v dnešní svátek, i když počasí úplně nepřálo, ale bylo to super. Mám z toho hrozně dobrý pocit a ten kluk prostě přišel i s tím, že v podstatě o tom určitě nevěděl, že je to nějaké vlastenství. Ale měl jsem radost prostě, že to je tady něco takového českého. Další věc, kterou bych chtěl opravdu říct, kterou jsem, jako není z mé hlavy, ale naprosto se s tím stotožuji. My jsme z Moravského Slovácka a velký takový vlastenecký pocit je vždycky ten, když si dám na sebe svůj kroj. Jo, takový ten pocit obrovský sounáležitosti. A vždycky jsem si trošku myslel, že ti Moraváci jsou ochlup, větší vlastenci, ale potom, když přišlo tornádo a když jsem viděl prostě ten celorepublikový, byli jsme tam hnedka, že pomáhat, nás se to netýkalo, naší vesnice, ale byli jsme tam pomoct hnedka na druhý, na třetí den a když jsem viděl prostě tu neuvěřitelnou pomoc, jako ještě teďka mě to dojímá, těch mladých lidí, které tak často jako jim říkáme, že o nich říkáme, že jsou prostě budiční čemové někteří a tak dál, tak to bylo prostě neuvěřitelné a myslím si, že jsme vlastenci celá republika.
0: Jo, to zase, jste teda otevřel teďka další část, další možnosti vlastenectví, protože tohle mě taky vůbec nedapadlo a vlastně, jo, jak o tom mluvíte, jo. Tak se mi taky to dere ven ty slzy, protože tam šlo všechno stranou. Všechno, všechny pomluvy, všechny narážky, opravdu... všechno. Ne, tady se musíme semknout a zkrátka musíme.
1: Ono lidi to cítí jako zmedializovaně, což samozřejmě v dnešní době je nedílná součást toho, ale to opravdu prostě bylo neuvěřitelné, ta pomoc, jo. Další úhel pohledu, třeba já jsem profesionální muzikant a když hrajeme třeba Antonína Dvořáka ve Filharmonii, tak mě prostě hraju to po 40. klidně, tu Novosvětskou, tak mě stojí chlupy takovým způsobem, prostě obrovský pocit vlastenectví to je. Obrovský. A poslední teda, abych to tak nebral všechno v superlativech, tak jako zamyslet se nad tím, nebo někdy jsem se zamýšlel nad tím, jako nasadit život za republiku, to je velké téma. To nedokážu říct, že bych, to se mně zdají ti Ukrajinci tady v tomto ochlup lepší prostě. Jo, abych jako zase byl jako upřímný úplně a prostě věděl bych, že bych mohl ztratit všechno to, co mám tady a světa jsem pojezdil taky kus a věřte nebo nevěřte, ale tady je jedno z nejlepších životních prostředí na celém světě u nás v České republice.
0: Takže no jo, ale to se tak těžce vysvětluje lidem, kteří třeba v tom zahraničí nebyli nikdy, anebo byli jenom tak naskok na nákup pro kafe.
1: Těžce, jak to myslíte těžce? Jako myslím celkově tady úžasný sociální systém, školství.
0: To zcela určitě.
1: Bezpečí.
0: Souhlasím, akorát spíš jenom si říkám, že velmi těžce se to vysvětluje lidem, kteří, a já právě nechci, aby to tak jako vyznělo, že jsem všude byl a všechno znám, ale je fakt, že jakmile člověk přejde přes hranice, dál než

0: levní kávy a levnějšího jídla do prvního supermarketu, který je za hranicema, tak pozná, že vlastně my na tom vůbec nejsme špatně jako Česká republika a že vlastně spíš maximálně nechci říkat, že ti lidé jsou nevzdělaný, nebo že jsou, ale má, ne nadarmo se říká, že kolik řečí umíš, tolikrát si člověkem, ale když vycestuješ a poznáváš, tak potom s tou velkou radostí se vrátíš domů, s velkou radostí.
1: Já bych asi osobně vůbec neřešil tady ten konzum, ten je všude prostě pohodlný, lidi se v žádném případě nenadřou ve většině tady v Evropě na jídlo a na to. To je všechno prostě jakoby taková samozřejmost, které už si ani nevážíme, neuvědomujeme, jo. Ale prostě takové to, že nevím, no, tady když mě zhoří barák u nás, tak vím, že prostě půlka dětiny dojde a prostě pomůžou mě všichni. Jo, prostě jsou ten přesvědčený, jo. To jsou takové ty počiny vlastenectví, nevím, možná jsem odbočil už malinko jinam, ale prostě tak, no, co jsem chtěl, to jsem vám sdělil, ale říkám, jakože takové to obrana vlasti, jakoby s nasazením svého života, to nevím, kolik lidí by řeklo, to by mě docela zajímalo, jo, šel bych, nasadil bych život. To je v dnešní době jako si myslím hodně těžké tady toto říct, jako tady tu, jako že to přesvědčení, nebo tak, jako asi málo kdo to má, no. Takže tak.
0: Honzo, děkuju.
1: Přeju krásný večer a fakt super pořád. Úžasné. Já si osobně vážím vlastenectví a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Řeknu vám, nechtěl bych, aby to vyznělo opravdu nějak zle vůči nám, a to ne, to zase takový přizdi. Vůbec ne. Těžko se někdy některé věci charakterizují anebo tak nějak dávají do jednoduché věty, aby to vyznělo co nejsprávněji, ale předpokládám, že za tu dobu, co se společně známe, tak víte, jak já přemýšlím, jak se vyjadřuji i třeba o nás, o Češích, o lidech, kteří jsou z té sympatické malé zemi uprostřed Evropy. A to jsme ještě nedávno byli Československo. Tam zalovíme i teď. Tam zalovíme i v rámci hudby, protože přichází na řadu písnička, která taky má pro mě takový zvláštní efekt, a to Husí kůži. No, jen to tam, Péťo, pust. Myslím, že ji budete znát a je dost charakteristická. Dost. A myslím, že v tom nejsem sám. Tak schválně.

0: Páteční noční linka Vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Doufám, že vlastně moje slova, která jsem nedokázal úplně přesně najít, jste navnímali z písničky, kterou jste teď slyšeli. To je písnička, která mi přijde fakt od srdce. A hlavně všechno se poznává podle toho, kdy stávají člověkovi nebo lidem chlupy na rukou a má takový pocit, jako když přeběhne mráz po zádech. Volejte 731 800 900, pište linka zavináč rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Je to pro mě dnes složité, protože mluvit o vlastenectví a mít toho tolik co říct, nechávám to na vás. Budu moc rád, ať se ozvete vy, kteří to vnímáte velmi hluboce, ale i vy, kteří to dneska tak nevnímáte, že dřívá věc bylo líp. No, tak schválně, jak to vnímáte vy? Tady Honza, hezký večer.
1: Dobrý večer. Už můžete teď mluvit?
0: Ano, jenom se nám představte, vypněte si váš rozhlasový přijímač, aby nám to nevazbilo. Tak vás moc zdravím. A kdo jste?
1: Já volám z Jižní Moravy. Z Jižní Moravy, z města Kyjova. A chtěla bych k té otázce vlastenectví si vzpomenout na mého dědečka. Byl to pan řídící Jurek z Žadovic, který tam zakládal Sokol a byl to velký Sokol. A když došlo k rukování do války v 38. roku, tak rukoval samozřejmě v čele Sokolů, že? Okamžitě. A naprosto hrdostí tihle muži rukovali s tím, že tam položí za vlast život, protože jediné, co udělal, tak bylo, že mojí mamince a její dcerce, teda mojí tetičce, koupil prstínky. A ten prstínek jsem zdědila já, říkáme mu, váleční prstínek. Je to prostě taková vzpomínka jako na něco, kdy člověk se rozhodne jít položit život za vlast. Takže já jsem tak jako vzpomenul, že to je podle mě vlastenství.
0: No super, to vám moc krát děkuju, protože já být nějakým znalcem v oboru bižuterie, zlato, stříbro, drahé kamení, tak vím jenom půlku té radosti. Jenom půlku. Tam chybí ten příběh.
1: Je to jste mi teďka dodala. Je s vínovým kamenem a prostě on ho koupil a jak tam čekali na náměstí v Kyjově děvčata, aby mu se zamávali, když šli průvodem Sokoly jako nastoupit a odjet, tak každý dal do ruky ten prstínek, takže pro mě to je spojené s něčím, s obrovskou hrdostí na vlast a s obrovským vlastenectvím.
0: A hlavně taky hodnota nevyčíslitelná v tomto případě.
1: A ten prstínek si považuji, když náhodou se bavíme o nějakých takových věcech i s kamarádkama, teda v mém věku samozřejmě dneska, že, tak vždycky říkám, mám tady váleční prstínek po mém dědečkovi a ráda ho ukazuju.
0: Moc děkuju za to, že jste nám ho taky představila v rámci našeho večerního vysílání. To je slovo z Kyjova. A děkuju a dobrou noc.
1: Ano, mějte se moc hezky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tetelím se úsměvem tady z toho, co mě nabízíte za příběhy do dnešního vydání Noční linky na téma vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. A kdo bude další?

0: 12 minut nás dělí od půlnoci, tak kdo bude pravděpodobně posledním, kdo se dovolal do našeho vysílání? Halo, halo.
1: Dobrou předpůlnoc. Radek Mikula.
0: Zdravím vás, Radku, povídejte. Vlastenectví, je to pro vás slovo důležité?
1: Poslouchám vás jako český rozhlas České Budějovice poslední dobou neustále, ať je to humoriáda, tyhle ty pořady mě zajímají tohleto a člověk se dozví velice moudrých věcí. A opravdu většinou volají starší lidé tohleto, tak tam je toho moudra samozřejmě víc, tohleto. No, k tomu vlastenství, co bych k tomu řekl, tohleto. Staré latinské úsloví nebo rčení říká ubi bene, ibi patria, kde je dobře, tam je vlast. Takže já jsem takový kosmopolita, tohleto, nebo myslím to, žil jsem v přírodě, pracoval jsem pro přírodu, tohleto, a dělám všechno pro přírodu, a jsem pracoval v lese, tohleto, v zahradnictví, takže pokud má být tele, kde je dobře, tam je vlast, tak to znamená v přírodě, což znamená podle mě aby ta země koule, naše zem, tohleto, myslím tím zem s velkým Z, neskončila tak nějak tohle prostě v tom kopru, protože to, co se dnes děje, to opravdu jako nemá moc obdoby.
0: Jinak, jste na něco hrdý vy konkrétně v rámci našeho žití a bytí v České republice?
1: No jistě, že na jednu stranu, že se dokážem bránit, ale když tam teče do bod, tak někdy zase, ať, když to beru z, podle mě tady z historie, někde srazíme podpadky tohleto a říkáme si, staré dobré české švejkovství, nějak bylo, nějak bude, tak no.
0: Nějak bylo, nějak bude, no je fakt, že tohle slýchávám v poslední době taky poměrně docela dost často a je to podle mě signál nějakého rezignování, a už mi dejte pokoj. Takhle to vnímám já, aspoň ze svého okolí, nevím jak vy, ale rezignace, to je to slovo.
1: Jako vy jste mě říkal, ať vám dám pokoj?
0: Ne, vůbec ne. Já jsem jenom říkal, že mě tohle to připomíná spíš jako právě jako něco jako a už mi dejte pokoj, rezignace, rezignování no vůbec na všechno.
1: Jak jste mi to řekl tohleto, tak jsem si řekl v duchu tenhle v hlavě tohleto, tak už tam nikdy volat nebudu.
0: Ne, ježiš, jenom to ne, to jste neslyšel celé.
1: Máme další humoriáru asi.
0: No, v rámci dnešního svátečního vysílání to teda. Ale každopádně je pravda, že spoustu lidí kolem nás je dost rezignovaných z toho, co se děje kolem nás, vůbec ano, už politického směru.
1: Ano, mě to mrzí tohleto. Já si tady dost často píšu tenhle, dívám se na ty komentáře na internetu, tohle na různé články a tam se to vlastně se smíruje tohle na 4 smajlíky. Jeden je srdíčko, druhý je tohle kyselý ksift, tohleto, další je tohle úsměv a pak je tam ten plačící smajlík tohleto, nebo nějak tak tohleto. A tam, když čtu tyto příspěvky, ať jsou to příspěvky, nebo tohleto, tak je smutné tohleto, jak se lidé kvůli jednomu slovu dokáží nenávidět.
0: No, je taky názor, samozřejmě. Každopádně já doufám, že vlastenectví, to slovo, které dnes probíráme, úplně nevzbudí takové emoce, že to vytočí do běla. A když, takže nám to zavolají a vysvětlí, přiblíží proč, tak vám poděkuju z jihu Čech do jih Čech. Ať se vám daří, dobrou noc. A víte co, dáme si krátkou pauzu, dáme si písničku a vlastně taky i příspěvky od vás, protože se to tady tak nějak nakupilo. Eva taky do třetice Jižní Čechy tady píše. Dobrý, krásný večer. Všem Česká republika je pro mě nejkrásnější zemí na světě. Když poslouchám naši hymnu Kde domov můj, jsem hrdá, protože tato píseň vyjadřuje krásu naší země, její přírody. Kochám se vždy, když o státních svácích a i jindy vlají vlajky České republiky. Užívám si to třeba dnes. Také miluji český jazyk. Obdivuji české, moravské a slezské kroje. Jsem hrdá na naše věce Jaroslava Hýrovského, Otu Vichtrleho, Františka Křižíka, Antonína Holého, spisovatele, básníky, hudební skladatele, architekty a spoustu dalších lidí. A vzdávám úctu lidem, kteří položili ve dvou světových válkách v minulém století svůj život za naši svobodu. Krásné jaro a pěkné květnové dny přeji ze srdce všem. Eva z Jižních Čech. Evo, asi se pod to podepisuji taky. Ne, asi určitě. Děkuji.

0: Posloucháte společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda, je tady noční linka, pokračuje páteční noční linka s tématem, no jak to sformulovat hezky, vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Moc telefonátů, moc vám děkuju, moc pozdravných telefonátů. Taky jsem tady obdržel už několik příspěvků a i poděkování, taky i já musím poděkovat za vaše e-maily, které se netýkají tématu. Děkuji i za poštu klasickou, která dorazila během tohoto týdne na adresu mé mateřské stanice. Obecně, když budete chtít napsat, ono to dojde. Český rozhlas, noční linka, Honza Macoun, Vinohradská 12, ono to dojde. I když dnes pro vás nevysílám z karlínské historické nádherné budovy, která vlastně, už to bude tuším příští týden, bude otevřena v rámci dne otevřených dveří. Doufám, že vaše regionální stanice také budou mít otevřeno, že se případně přijdete podívat, odkudže pro vás vysíláme nejen tu noční linku. Takže děkuji za dopisy, i třeba od tuším Honzy ze Špindlu, všechno vím, všechno znám, ne, že bych se chtěl chlubit, ale došlo. Tak děkuju a zároveň taky děkuji i těm, kteří píší o témata noční linky, co probrat. Myslím si, že těch témat se tady sešlo poměrně dost i ke kolegům, tak snad to klapne a to vaše téma vyjde pro příště.
1: Noční linka.
0: Vítáme nový den a novým dnem neděle 9. Ne, neděle. Sobota 9.5.2026. Už předbíhám a není to přání otce myšlenky. Dnes, kdo nám slaví svátek, Ctibor a Ctibora. Ctiboru neznám vůbec žádnou a Ctibora myslím, že taky ne, ale je jich poměrně dost, do tisícovky. Jeden Ctibor připadá přibližně na 12 000 obyvatel, průměrný věk Ctibora 52, jinak podle příjmenáře slaví Vrbovy, vás je něco přes 3,5 tisíce a rozhodně, kdybych si chtěl vzít vás nějak na paškál, nebudu asi o vás úplně v těch negativech mluvit někde v Konici a nejbližším okolí, protože tam je vaše líheň. Zní to trošku kostrbatě, ale tam je vás zkrátka nejvíc. Ať už slavíte, anebo budete slavit, máte klid, pohodu, doufám, že jste správně naladěni a pokud ne, takže si uděláte čas na nás, na vysílání Českého rozhlasu. My vás dáme do pucu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tak v sobotu pokračujeme páteční noční linkou. Vlastenectví, no. O vlastenectví. Myslím si, že i nějaká slova, milá slova, by měl pro nás Viktor Price.
2: Ty naše písně.

0: Luboš je dalším volajícím do naší noční linky. Zdravím vás.
1: A já zdravím Honzu Macouna a Petra Kubalu a posluchače. A tak mě napadlo, když se říká o vlastenectví, taky bychom měli připomenout, že velký vlastenci jsou disidenti, kteří bojovali za demokracii a svobodu. Václav Havel a ostatní, kteří byli v tom vedení, v občanském fóru, na ty bychom měli taky vzpomenout, ty taky jako se zasadili o vlastenectví a obětovali se pro nás. Co kdyby to nevyšlo, ta revoluce, tak by to všecko bylo hodně zlý. Takže to jsou taky prakticky vlastenci, když se to tak vezme.
0: A nejsou to náhodou třeba jen osoby, které byly na správném místě ve správný okamžik?
1: Možná jo, protože, ale taky skauti jsou vlastenci a ostatní, kteří to neměli jednoduchý za bývalýho režimu.
0: To je fakt.
1: Taky bychom měli vzpomenout prostě to výročí, co se dělo při těch událostech válečných, to je obrovský vlastenectví a nebejt toho, že tu Prahu Češi bránili, že se dovedli. Je vidět, že by se ten národ dovedl ubránit i před vpádem nacistů do Česka, kdyby byli to jako, že by, ale škoda, že se nás nezastali třeba některé státy dřív, než začali Němci řádit, ale to zas člověk neví, to by bylo možná peklo v české kotlině, že jo? Ale velký vlastenectví je, velký vlastenectví je, že tady máme lidi, kteří zařídili, že už máme svobodu slova, demokracii, že můžeme chodit jak říkám, no.
0: Aby jsme náhodou třeba o tu svobodu slova zase nepřišli. Rychle nabil, no, rychle pozbil.
1: No já vím. Ono to není jednoduchý. Musíme si to bránit. Musíme na sebe být hodnější a jako být jako víc semknutý, protože lidi se dovedou pohádat kvůli blbosti a měli by spíš se dohodnout mezi sebou. Kvůli maličkosti by se v tomhle státě dovedli prakticky lidi porvat kvůli úplný prkotině, že jo? Takže bychom se měli trošku jako spojit všechny dohromady, aby jsme neměli takový skandály a různý průšvihy.
0: Zase na druhou stranu skandály a průšvihy jsou určitě i jinde v jiných zemích.
1: Já vím, jsou. Tady to docela jde, no.
0: Takže myslíte si, že u nás to ještě tak jako jde, že to je v rámci možností, ale mohlo by to být samozřejmě lepší.
1: No, lidi by se neměli dělat na schvály a měli by spíš si podat všecky ruku a dohodnout se takhle, aby to bylo ještě lepší, no, než to je teďka. Ty poměry, některé poměry někde v některých městech, ono to je takový rozhádaný mezi sebou. Takže bychom se
0: spíš
1: měli trošku...
0: Jestli se máme dohodnout, jestli si máme popovídat o něčem a říct si dohodnout se, být diplomaté a dohodnout se, pak to ale úplně nejde ruku v ruce s tím, co se děje u nejhlavnějších představitelů třeba aktuálně naší země. A to nechci poukazovat, vlastně nechci se úplně bavit o politice, ale pojedu tam, nepojedu tam, mám na to nárok, nemám na to nárok, chci, nechci, přišel jste o 15 minut později. Jestli víte, o čem hovořím, tak nemělo by se začít u sebe, každý u sebe, obzvlášť ti, kteří jsou víc viditelní, aby byli v příklad těm, teď já nechci říct, těm, co jsou úplně obyčejným lidem.
1: Já vím, no.
0: Aby neukazovali, co je norma.
1: Mm-hmm. Aby se prostě jeden na druhého nepovyšovali a nějaký právo silnějšího by nemělo vůbec existovat. Mělo by se to
0: uvidíme
1: mezi sebou víc semknout a to by bylo taky vlastenectví, kdyby si všechny lidi, kteří jsou pohádaný mezi sebou, si podali ruce a co jsme si, to jsme si, že jo?
0: No kéž by, no uvidíme.
1: To by
0: uvidíme
1: taky bylo vlastenectví.
0: Uvidíme, kdo se ještě dovolá jako další. Třeba o tom popovídáme, ale nechtěl jsem to vlastně ani úplně nakousnout, ale vlastně už jsem to řekl. Tak se za to případně omlouvám, protože úplně nejsem o to tady, abych prožíval aktuální politické dění v naší republice, ale ono to vlastně částečně i k tomu vlastenectví patří. Tak moc děkuju za telefon, popřeju dobrou noc, ať se daří.
1: Vám taky díky, naschle, díky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Co je toto vlastenectví? Je to pro vás důležité slovo pro život? Teď jsem zrovna přemýšlel hodně nad tím, jestli vlastenectví se dá naučit, anebo jestli v něm musíte být vychovaný. Zkuste mi i o tom povědět víc. Jestli vám do hlavy vštěpovali už od malička, že je důležité být hrdý na svoji zemi, ve které vyrůstáte, anebo jestli jsou přednější třeba činy, které z vás dělají celou naši společnost. No, uvidíme.

0: Psala dobrý večer. Škroupův dům v Osicích na Hradecku, postavený na počest místního rodáka a autora naší krásné hymny, se bude bourat. Asi takhle se vážíme vlastenců, co měli radši naši zem, protože z tak krásného textu je ta láska ke své zemi poznat. A jak to má Nora z Frenštátu? Dobrý večer, nebo pěknou noc přeju.
1: Dobrý večer, všechny zdravím, děkuji za uvítání. Já jsem byla akorát překvapena, protože jsem si říkala, proč ten Honza má takový nějaký jiný hlas, to je divné, že to byl váš kolega technik.
0: Jo, dneska prosím pěkně z jihu Čech a zdravím samozřejmě do Prahy, děkuju Petěvi za to, že to všechno dokáže zmačknout ty čudlíky. No a teď zmačknu vás, tak povězte, Noro, vlastenectví. No.
1: Teď, jak se četl ten poslední příspěvek, já jsem o něm mluvila taky někdy nedávno v Noční lince, protože jsem před několika týdny slyšela tu reportáž v televizi a tam mě velice překvapilo, protože ta obec, ty Osice, se stavěla za to, aby ten Škroupův dům tam byl zachován. Starosta měl, říkali, že oni by nebyli schopni to zaplatit, ale pokud vím, tak teď nevím, který je to kraj, pan hejtman tehdy říkal, že to snad půjde nějak udělat, tak mě překvapilo, že v průběhu několika týdnů, je to ostuda. Tak jako tak a vidíte, to je vlastenectví na prvním místě. Takže co bych řekla k tomu vlastenectví? Pro mě je to slovo tak samozřejmé, to má člověk v sobě tak vžité, že o tom nemusí zbytečně přemýšlet, protože já jednak miluji naši hymnu, jako pocit vlastenectví mám naši češtinu, kterou to je prostě perfektní jazyk. Proč cizinci, já pořád si říkám, proč ti, kteří se naší řeč učí, říkají, to je jeden z nejtěžších jazyků a pro nás je to tak vžité, jako bychom se s tím narodili a bylo nám to dáno takhle do vínku, ale jenom prosím, ať si to uchováme, ať se nenecháme zatáhnout do toho, co je všecko módního. Já vím, že se to vždycky takhle mísilo, ale tu základní češtinu si nechejme a hlavně tu spisovnou. I když milují nářeči a ty, ať jsou náš folklor, vždyť kolik my se můžeme tolika věcmi chlubit, kolik my máme v kultuře, ať autorů, ať je to spisovatelů, básníků, hudebních skladatelů. Bože, kdo by ve světě neznal Smetanu, Dvořáka, Janáčka, Martinu, Suka, kolik máme interpretů, kolik jich hostuje v zahraničí. Teď oni vědí, že to jsou z Česka. No, bohužel, já bych pořád říkala z Československa. Je mě líto, že už nejsme Československo. Já jsem se takhle narodila a já pocházím z Československa stále. A lituji toho, že jsme si nechali takhle odtrhnout to Slovensko. Ti dva pánové, co tam tehdy seděli v tom v zahradě pod vilou Tugendhat v Brně, to si pamatuju ten výjev, když jsem to viděla v televizi. Oni si tam v poklidu u stolečku kulatého seděli pod břízou a jenom si podávali ruce, jak se pěkně rozdělí Československo na dvě země. Vždyť ono už stačí konec konců, že nám po válce ukradl Stalin za karpatskou Ukrajinu. A tam ti lidé, co tam žijou, ti by oblízli všech 10, kdyby mohli být součástí toho Československa, které tehdy ještě bylo. A to je spousta takových věcí. Zachovejme si to, co máme. Máme tolik krásných věcí. Nenechme si to vzít. Máme tolik přece, já si vážím všeho, co je u nás i vyrobeno, co naši lidé dělají. Máme šikovné, nejenom umělce, ale řemeslníky, máme šikovné lidi. Nenechme do všeho jenom zavlékat politiku. To je k ničemu. Ať se dohadují. Když se dovedou dohadovat, jak malí kluci už by si to vyřídili ručně, bylo by to stručné a bylo by to stokrát lepší. A takové ty debaty, co se vedou kdesi na vysoké úrovni a přehazují se nějaká diplomatická slova, je vidět, že to k ničemu nevede. A bojovat za svou vlast, kdyby nebylo těch válek, kdyby nebylo těch zlotřilců, kteří si je vymýšlejí, tak nemusíme za nic bojovat. My bojujeme za to, co máme v každodenním životě a to si zachovejme. To je to nejdůležitější.
0: Kraj máme krásně.
1: Celou zemi krásnou. Ještě neslyším gong naštěstí, jak mi bylo vyhrožováno.
0: Ne, to by se ještě doplnit,
1: jak
0: bude.
1: Slyším.
0: Já taky, já jenom jsem chtěl říct, že vlastně vy jste mi vzala teďka opravdu z úst i tu větu, kterou jsem měl dodat, když jsem mluvil o těch našich vrcholných politicích, kteří se nedokázali dneska nebo kde to bylo dohodnout o tom, v kolik hodin a kdo, jak a podobně, tak vlastně tam by bylo dobré, kdyby se to ty kluci vyříkali, možná se pobili, možná, že by to bylo to nejlepší, co by se mohlo stát, ale pak by to bylo jednodušší, ale možná je to jenom moje nějaká představa v hlavě, no. Takže asi
1: ale
0: tak.
1: To si myslím víc lidí. Ono v jedné písničce se taky zpívá, padla facka, padla na sále. Ono, kdyby jsem tam, a jsou tam i nějací v těch vrcholných kruzích, jak to tak pozoruju, takový nějací mladší, kteří by sem tam potřebovali jednu facku zprava, jednu zleva, bylo by to vyřízené.
0: To
1: a říkám,
0: fakt.
1: Ona diplomacie se má řešit v rukavičkách, je to pravda. Ale kdyby náhodou někdy ty rukavičky byly drsnější, taky se nic nestane.
0: Noro, děkuju moc. Ať se daří, zdravím do Frenštátu, dobrou noc.
1: A vy se mějte taky hezky a žijeme v poklidu a přejme si jenom to dobré. Dobrou noc.
0: Já jenom, aby bylo jasno, ten gong samozřejmě máme. Péťo, bum. To je jenom tak, kdyby náhodou jsme povídali opravdu nějak extra dlouho, tak to je to, co nás přeruší, protože někdy ten čas plyne tak strašně moc rychle, že nevnímáme ani své okolí, ale vnímá to ten nejvyšší skoro bůh technický v Praze. Jmenuje se Kubala Petr, křestním jménem. Ne, děkuju moc za to, že to takhle můžeme zprodukovat, to dnešní vysílání a vlastně i to zítřejší, kde se uslyšíme, ale to ještě docela dost předbíhám. Stále probíráme vlastenectví až do 1 hodiny. Volejte, pište. Mimochodem, když jsme u toho psaní, tak mám tady třeba... Milada z Prahy napsala: dobrý večer, pane Honzo, jsem hrdá, že jsem se narodila v naší zemi. Dobrovolně bych svoji vlast nikdy neopustila, v jiné zemi bych asi žít nedokázala. Souhlasím s tím, co říkal pan Werich, že nemůžeme trvale žít v jiné zemi, neboť s nimi nehrál kuličky. Když jsem pracovně pobývala v zahraničí, vždy jsem se ráda vracela domů, neboť nikde tak nevoní lesy, louky a stráně. Jsem pyšná na naše odbojáře, obyčejné lidi, kteří se svými rodinami dokázali za druhé světové války obětovat za naši svobodu své životy. Smekám před jejich statečností. Jejich jména by měla být neustále připomínána a nikdy nesmí být zapomenuta. Zdraví Milada.

že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: obyčejnou ženu.
1: Neobyčejná drahuška volá. Pěkný večer, pěknou noc.
2: Dobrý večer, pane Honzo, zdravím vás a všechny posluchače, kteří ještě jsou u telefonu. Já jsem nechtěla volat a potom, co řekla paní ale... Nora, vlastně není co dodat, ale musím to říct. 5. května padl můj tatínek v boji o rozhlas. Pracoval v odboji, pracoval blízko vaší stanice, když jste v Praze, protože dělal na... No, teď mě vypadlo na ústavu. Ježišmarja, to je jedno. Prostě pracoval v Karlíně, kde byl, měl tam skovanou pušku, když volal rozhlas o pomoc, tak byl jeden z prvních, který tedy na pomoc šel. A 5. května byl postřelen, 6. května zemřel. Ale o tom nechci mluvit. Já chci říct, že bohužel to slovo vlastenectví ještě v nás, mě bylo půl roku, bráchově roka půl, maminka ovdověla v 25 letech a všechno to dokázala. Byly Sokolové, byly různé spolky a škola, která ty děti, jako jsem byla já, k tomu vlastenectví vedla. Pro nás to nebylo jenom slovo, ale do dneška, když vidíme, že vyhrávají naši sportovci, když se hraje naše hymna, tak máme tu husí kůži a chlupy nám vstávají, i kdybychom je neměli, tak nám vstanou. Bohužel ta doba se posunula natolik, že jsou úplně jiné priority a taková ta rozhádanost politická, to lidi nespojí. Naopak vlastní rodina kolikrát není schopná se dohodnout. A v tom je toto smutné. Já jsem chtěl dovolené v jižních Čechách právě dnes a znovu jsem si do Prahy a znovu jsem si uvědomila,

0: jak tá naša republika je krásna. Když sme byli i s tým Slovenskem, tak to bylo teda ještě krásnější, protože jsme měli Tatry nízké, vysoké a tak dále. A jakmile se otevřely hranice, tak jsme měli šanci poznávat další věci, které jsme nikdy předtím neviděli, ale o to víc potom jsme se mohli s radostí vrátit domů, když se porovnávalo první výkladní skříň, kterou my jsme neměli, tak jsme obdivovali. Dnes máme všechno, ale bohužel nejdříve jsou cizojazyčné nápisy. Jděte po Praze a hledejte tam český nápis na krámek. To je výjimka. Samozřejmě je tady hodně turistů a dělá se to pro ně a zaplať pánbu, že se jim otvíráme a ukazujeme, co krásného máme. Ale o to víc bychom si toho měli vážit. A v tom já vidím to vlastenectví. A to, co říká paní Nora, to je to, co vlastně cítím já. A já doufám, že to nebudeme jenom být staří, ale že konečně jednou zase zpátky se to vrátí i do škol a budou se učit i o tom, co by si měli vážit. Zeptejte se dneska dětí, oni no, ani neví, co to bylo 17.
1: No listopad. Právě, Drahuško, já se omlouvám, že vás přerušuju, ale vlastně vy jste řekla větu, která, ono to vlastně dneska ještě nezaznělo, ale celou dobu to mám na jazyku, tak jsem rád, že jste to taky zmínila. Já mám totiž takový pocit, že i za dob, kdy já jsem chodil do základní školy, což bylo za dob socialismu, tak ano, byla to, nebo za dob komunismu, byla to doba, ve které jsme žili, ale přišlo mi, že v té škole jsme od těch učitelů, no, i když to bylo směřované jako samozřejmě na
0: hodně
1: východ,
0: to bylo tak mě směřované na Rusko.
1: Ano, ano, ale furt mám takový pocit, jako kdyby nás víc učili být hrdí na svoji zem. Bez okliku k toho, že jsme byli směřovaní na ten východ, ale ta hrdost tam byla a vlastně nás to jako učili v té škole být na něco jako hrdý. A já netvrdím, že to bylo ze 100% to nejlepší směřování, ale dnešní děti si myslím, že tohle ve školách vůbec nemají. Že berou jenom jako nějaká holá fakta, co bylo, ale vlastně tam není ta radost, není tam vlastně... Ale těžko se mi to popisuje. Já děti nemám, jo, tak...
0: Já vím,
1: jestli mi rozumíte, snad to neříkám jako nějak jako hloupě.
0: Ne, v žádném případě. Ale já když třeba tady, já už jsem to jednou také říkala, proto jsem to nechtěla opakovat, ale to, že se po mém tatínkovi jmenuje jedna ulice a zastávka tady na Rajské zahradě na Černém mostě, tak si to pamatuje jenom moje vnučka, ale už nikde se to nezmiňuje. To, že je někde na Vinohradském hřbitově udělán pomník pro všechny z prvé a druhé světové války, kdo tam jde, kdo si toho všimne, tam už dnes, když jsme se vraceli z Třeboně, tak bylo pár lidí u pomníčku a radši všichni jdou někam na pouť nebo jedou někam... Samozřejmě mají prodloužený víkend, ale nikdo z nich si neuvědomuje, proč a proč to slavíme. Každý už řekne, no a co?
1: Tak.
0: A to je v tomto smutné.
1: Tak, to je pravda, to je pravda. To je to stejné, jako když máme 17. listopad. Je to úplně to samé.
0: No, přesně tak. Ale nespomene si nikdo na 17. listopad, který nebyl v 89. roce. Oni byli 17. listopady.
1: Drahuško, já myslím, že tohleto teď nepořešíme, ale je pravda, že školství zase bychom mohli někdy probrat.
0: No, dobře. Já všem přeji klidnou noc, bude ještě krásný, ať si užijí ten víkend a až půjdou někde po Praze, po kterémkoliv městě a zjistí, jak je tady nádherně a budou se vracet od někud, kde jim nepodá nikdo. To říká také někdo tam, že vlastně takové to

0: ale mě by to zkusit tam žít, ale ne tak, že dostane všecko rovnou a zadarmo.
1: Zdravíško, děkuju. Moc.
0: Trošku jsme odbočili, kam jsem nechtěla. Mějte se všichni, taky, kdo posloucháte tuhle linku, a ať máme zase hezké pořady. Budu se na ně těšit. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Michal píše, ve veřejném prostoru mi chybí české státní symboly, přitom mají i estetickou hodnotu, navrhovali je profesionálové. Přiznám se, že bych nikdy za svou domovinu nenasazoval život, jsem pacifista, ale hlavně zdraví a život jsou pro mě vyšší hodnoty. Kdyby tomu tak bylo u každého, války by přece neexistovaly. Českou republiku bych neopustil jenom pro lepší živobytí. Měl jsem možnost odjet pracovat do Německa. Jsou asi jenom dva důvody, pro které bych naši zemi opustil. Bezpečnost a láska. V cizině jsem o tom, že jsem z Česka, neříkal moc rád. Možná proto, že si jednou někdo myslel, že pocházím z Ruska, a to se mi nelíbilo. No, Michale, řeknu vám, stalo se mi to nesčetněkrát, že si někdo pomyslel, že jsem z Ruska. Já jsem trpělivě vysvětloval, že ne Ruska, že ne, ne. A tam, kde to paradoxně nejvíc nedokázali pochopit, to bylo v Izraeli. A tam to nevyšlo ani na čtvrtý pokus. I Poláci byli před námi. Takže hrdý jsem na naši republiku, tam jsem byl o to víc, na druhou stranu na pátý pokus. Těžko se mi tomu chtělo věřit.

0: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, posloucháte noční linku dnes na téma vlastenectví. Z Jihočech zdravím. Koho dalšího, kdo nám volá?
1: Margita z Prahy, dobrý den.
0: Zdravím.
1: Já si myslím, že nám hlavně chybí noblesa a vkus. A že teda, tak jsem samozřejmě hrdá na to, na naší vlastu, jako to asi každej, ale nemohla být žít kde jinde. Ale já třeba, jak jsme byli chudí, tak jsme s tatíkem chodili hodně na procházky, že na hrad po Praze a tak dále. A já jsem přišťastná z architektury. Já měla, prostě by se takhle asi, že ty, by se třeba tady komunismus neměli, že to se teprve budoval socialismus. Ale že to, co zůstalo z té první republiky dobrý a nedotýkalo se to nějaký těch ideologie, tak to nechali být jako obchodní síť a prostě na Václaváku, když jste potkal ženskou, neexistovalo, že by neměla ze stejné barvy, ze stejné kůže, kabelku, boty. Jo, to prostě po Václaváku jste šel, byly tam neony, byly tam kdy na Vozhora, šel jste třeba na rande, tak se kouknul, co dávají baníku neměli lístky, tak jste šel dolů, tam šeským, že jo, a tak dále. Ale teďko, proč mluvím o té architektuře? Ten Transgas, ten byl přece nádherný. To bylo přesně takový to, z jednoho místa, když to bylo focený, viděl jsem to v jedný týče v architektuře, tak to bylo dokonalý. To prostě z každého strany, kde se podíval, všechno to ladilo, všechny, co tam udělali teďko. To zbourali a udělali tam nějakou kostku, jako takovou tu, já z toho mám až trochu fobii, protože z takovýhle kostek se vyvalej takový divný lidi, nebo třeba taková ta, to je fakulta, to slučím, že architektury v Dejvicích. Z toho mám opravdu fobii, protože to je barák, který je tak strašně dlouhý, takový vypadá to spíš jako sklad. A nejvíc to, teďko jste z toho, já tomu říkám, promětím opičárna, co budou stavit na Vltavský, tu filharmonii. Zaspěkně, já teda o hudbě toho moc nevím, ale představit si, že bude někdo koukat na dirigenta zepředu a na ty hudebníky zezadu. Tam ještě nebo se vypadla.
0: Jo, já jsem úplně úžasný z toho, co povídáte, protože tohle vlastně takovouhle odnož vlastenectví jsme tady ještě neměli v rámci povídání, takže jsem jedno velké ucho.
1: No, tak já nevím, já jsem člověk takovej psavej. Někdy, když mám na něco zlost, tak se pokusím napsat něco. Někdy z toho vyjde féto, někdy z toho vyjde nějaký sloupek nebo něco. Jo, takhle ještě řeknu. Za komunistů mi vyšlo pár článků ve večerní Praze. Komunisti poslali 80 korun po zdanění. Za kapitalistů mi vyšlo pár článků v Mladé frontě. Poslali noviny. Já ale nejsem grafoman. Já když už teda chci něco mi pozlobí a napíšu to, tak očekávám, že si tím přivydělám. Jo, hloupěk 80 korun za komunistu a to zase nebylo zase tak málo. Začálek ve večerní Praze. A jednou mi takhle, teda to už se stížu, to už jako oblast recímo, stejně to už je taková stížnost, jenom napsal mi komáry z Malých fronty, že můj článek si všichni přečetli a rozhodli se, že ho neuveřejně. A od té doby mám asi stopku.
0: No, řekněte mi, prosím říkám, pěkně, s tou noblesou.
1: To byla nádhera. Jako když byl panelák obložený Kabřincem, tak to přece bylo už zateplený, ne? A oni to všechno sluhli. Mně vám připadá, že tu rádí nějaký architekt, kterýho nějaký dobří architekti tehdejší. A že samozřejmě architekt je tak, pro mě architekt úplně nejvíc, když jsi doktor, když jsi právník, jo. Protože je to těžký studium a jsou to lidi, kteří opravdu musí něco umět, musí umět kreslit a já nevím, prostě, že to je těžký studium a prostě je to pro mě opravdu nejvíc. Takže pravděpodobně někde někdo studoval a ty architekti z nějakých důvodů třeba skritizovali nebo neprošel, nedostal zkoušku. Mám jednoho spolužáka ze základní školy na Čapa městí Oblovkovicově náměstí a on vám, když jsme měli sraz, když tam bylo 40, tak se chlubil, že je architekt, inženýr architekt a prej dvojitej. Ja som sa vám tak v duchu svála, že som ani nezeptala, čo je architekt.
0: Chápu.
1: Takhle, řeknu, zeptala som sa ho, co dělá, a říkal, že prej představoval porodnici v Rooseveltový ulici, té porodnice, ve které já jsem se narodila, že ji představovala na byty. Tak jsem se tam byla podívat a fakt se mi to teda nelíbí. Fakt, že ne. Jmenuje se Miroslav Pešek a nebudu radši říkat, tomu byste nevěřili, kam až to teda z ten hočík dotáhnu.
0: Margito, děkuju. Taky i vám za příspěvek do dnešního vysílání na téma vlastenectví.
1: Ale víte co,
0: pořádku.
1: Rozhlas, český rozhlas je úplně nejvíc pro mě. Jo, a představa ČTK taky, český rozhlas, česká televize. Ještě vám řeknu jednu věc. Ty poplatky rozhlasový, to je evidence obyvatel. A taky původně já jsem byla osvobozená od rozhlasových televizních poplatků jednou, dvakrát vlastně. Ale nic nepřišlo. To měly přijít přece sociální dávky. Proč by někdo kvůli dvěma stovkám šel na poštu a studoval aktuálně platné předpisy o sociálních dávkách? Jedině proto, že v radici mu nedali, že jo. Ale to se omlouvám. Rozhodně...
0: To nevyřešíme, to je fakt.
1: Nevyřešíme,
0: omlouvám. Moc děkuji i tak, Margito, za zavolání, ať se daří, a děkuji a dobrou noc za dnešní příspěvek.
1: To byla dlouhá rozkranou.
0: Ano, posloucháte dál naše vysílání, noční linky, rozhlasové poplatky nebo poplatky za rozhlas a televizi teda určitě nevyřešíme. Nevyřešíme ani architektonický tón našeho hlavního města. Na druhou stranu i to může být části vlastně dnešního vysílání. Ono se to nemusí vyřešit, ale je fakt, že se o spoustě věcech musí mluvit, protože se nesmí zapomínat. A byl bych rád, kdyby se na to nezapomnělo, protože kdyby náhodou někdo zapomněl, tak pozdě bycha honiti je na prd.

0: Stále tady mám na očích příspěvek od Dáje, já už jsem o něm mluvil, hodně se píše tak, aby to směřovalo k té státní hymně. Doják nejen pro Dáju, kdo píše dám Milan Valašsko, to sem teď nepatří, to už je jinám. Kde mám ty příspěvky? Tady se mi to všechno tak nějak schovalo. Maruška napsala, zdravím vás a všechny posluchače, taky hymna. Když hraje hymna, Husí kůže mi to nahání. Potom na Jevořině sraz Bratrství Čechů a Slováků, folklorní slavnosti, návštěva krásné Prahy. A když nám naše vlajka vlaje, na máji je to krása. Ani vám nechci říkat, jak to dopadlo u nás tady v Jižních Čechách, v jedné vesničce, kde nám byla majka pokácena. No, do důsledku vychutnali si nás z vedlejší vesnice, stalo se. Anička, dobrý večer. Pro mě je vlastenectví Československo, kde jsem se narodila. Taky mi je teď líto, že děda, který byl Moravák a kde je i dnes, když přijdem, cítím se mezi svými jako doma, ale politici zničili, co tatíček Masaryk, kterého obraz v nejednom slovenském domě visel na stěně, nebo Slováků, osvobodil, vybudoval. Dana z Blatné, děkuji za téma, srdečným vlasteneckým pozdravem, ano, jsem vlastenka, srdcem a duší a dodnes se nemohu smířit s rozdělením Československa, naše vlast je srdcem Evropy. Máme mnoho vlastenců, nádhernou zemi plnou osobností v hudbě, v umění, v oborech šikovných českých rukou, obdivuji hrdinství padlých ve válkách a ctím krásy přírody. Nikdy bych českou zemi, domov můj, neopustila.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A víte co? Než se dostaneme do samotného závěru, dáme si ještě chvilku pauzu, uděláme si pořádný nádech před tím, než se s vámi rozloučím. Já to taky musím strávit, to dnešní vysílání, řeknu vám. Jsem toho docela takový dost nabitý, protože jsme probrali toho poměrně dost na téma vlastenectví. A dost jste mě překvapovali i vlastně i v oblastech, které bych úplně na první dobrou do toho vlastenectví nezahrnoval, ale teď... No, uvědomění si, jinými slovy, tak popojedeme.

Jaký závěr tady máme toho dnešního vysílání Noční linky? Dvouhodinovky na téma vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Podle průzkumu veřejného mínění se většina Čechů k určité formě vlastenectví hlásí, ale jeho podoba se liší. Data z výzkumu například pro Centrum pro výzkum veřejného mínění ukazují, že lidé často vnímají vlastenectví spíš jako klidný vztah k zemi, než jako okázalé projevy. Zároveň ale roste citlivost na to, jak se o vlastní zemi mluví a jak je vnímána navenek. Vlastenectví tak není jednoznačné. Pro každého znamená trochu něco jiného. No, je to fakt, že jsme se dozvěděli v rámci toho dnešního povídání poměrně dost možností na téma vlastenectví. Možná bych to uzavřel třeba ještě příspěvky, které dorazily. Bude to taková milá tečka. Jarmila, dobrý večer vlastenci, nákup v Čechách potravy nestejný jako všude ve světě a láska prochází žaludkem i k vlasti. Nebylo tolik preparátů v policích lékáren, nebylo tam nic. Byly zahrádky a karotka, šťavnatá, česnek pálivý a cibule rozplakala. Jablko se nedalo utajit. Karotku jsem strouhala na skleněném struhadle. O to byste se nepořezali. Byla to šťáva pro miminko, je to bída na celém světě. Všechno má vliv na lidi a jejich postoje a vlastenectví je jenom postoj a bere za své, když stojí na vodě. Jarmila Dočkalová. Milí vlastenci, ať už to pro vás znamená moc, anebo vlastně tak něco, anebo i kdyby to náhodou šlo kolem vás. Já vám děkuju za zavolání, za to, že jste poslouchali, vážím si toho a budu se na vás těšit při dalším společném vysílání. Pravda, nebude to dlouho trvat už dnes, hodinu před půlnocí, téma inflagranty. Tak si to dáme ve stejném režimu. Já z jihu Čech, v Praze Petr Kubala a vy po celé republice. A nebo klidně i ze zahraničí, jestli nás po těch internetech posloucháte. Tak dobrou noc, skvělé sny a příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu přeje z jihu Čech Honza Macon.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Hvězdné návraty.
1: Hurvaj, už se uklidni.
2: Co?
1: Nevidíš, že svítí červená?
2: A jo?
1: Musíme přivítat posluchače.
2: Aha.
1: Asi jste čekali, že vás přivítá Patrik Rozehnal, že jo?
2: Ale ten se asi zapomněl někde u paní Kateřiny, co?
1: Nech toho, Hurvaj. Čeká vás povídání o tom, kdy jsme se narodili.
2: Kde všude nás znají. A možná i další perličky.
1: Pořad
2: vás provede televizními i rozhlasovými ukázkami
1: s Hurvínkem
2: a s Pejblem.
1: Tak hezký poslech
2: a dobrou zábavu s Českým rozhlasem.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komentářů.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: No, jak to tak vypadá, tak už se nám vrátil náš moderátor Patrik Rozehnal.
2: Může tedy začít pořad?
1: S Hurvinkem
2: a s Pejblem.
3: Hurvinku, moc děkuju za úvod, ale teď budu tady opravdu zase chvíli mluvit já. A dovolte mi, abych vás tedy konečně i já přivítal. Hezký poslech u pořadu Českého rozhlasu přeje Patrik Rozehnal. A začnu vám vyprávět příběh, který se váže ke dvěma nejznámějším českým loutkám. Ty dva už jste dnes slyšeli docela dost dlouho povídat. Jak to tedy bylo se Spejblem a Hurvínkem? O tom si budu vyprávět i s Martinem Kláskem. A tak ho tady vítám a rovnou se ptám, kdy se vlastně oba narodili?
4: Tak Spejbl přišel na svět v roce 1920. Bylo to v Plzni, divadelku feriálních osad, kde působil tehdy Josef Skupa. A Hurvínek o 6 let později, to znamená Spejbl, vždycky říkáme, je nejmladším otcem na světě.
3: Padl tu název feriální osady, to byly vlastně prázdninové tábory určené pro zdravotně postižené děti. A toto plzeňské divadlo se stalo slavným třeba díky Kašpárkovým kabaretním číslům. No jenže později se zjistilo, že Kašpárek už moc nestačí. Je to spíš postavička vhodná do 19. století. A proto v celku stále ještě nové 20. je třeba vymyslet něco nového. A tak přišel na svět Spejbl a Hurvínek. Co dělal tedy Spejbl, když ještě neměl rodinu?
4: Tak Spejbl působil jako takový přídavek ke každé show, co hráli. Takže Josef Skupa buď s ním zaspíval nějaký kuplet, nebo něco zarecitoval, něco dada. Jo? On si vymýšlel takový říkanky všelijaký. Takže takhle toho Spejbla používal. A traduje se, že ostatní kolegové toho Spejbla moc rádi neměli tehdy, že dokonce na něj posílali i psa. Když přišel na scénu, že mu namazali ty jeho krovky od toho fraku syrečkama a pak tam pustili živýho psa. A ten toho Spejbla honil po té scéně.
3: Proč ho neměli rádi?
4: Tak on se jim nelíbil nějak výtvarně. On taky ten původní Spejbl moc hezký nebyl. Byl to první pokus o něj, toho vyřezal tehdy řezbář Karel Nosek. A vlastně bez nějakého kompletního návrhu, vlastně bylo to jenom, že si kdysi se Skupou povídali a on něco někde načrtl na pivní tácek či co, nebo na účtenku. A až za rok poté vlastně ten Nosek toho Spejbla přinesl a zrovna moc povedený nebyl teda, no, takže ho postupem času zušlechťovali a tak dále. No a když se objevil Hurvínek jako překvapení od Gustava Noska, to byl synovec Karla Noska, tak Skupa na to zareagoval, protože zrovna s tím Spejblem v tom přídavku nějakém byl na jevišti, no a přišoural se tam takový podivný mužíček. A ten Skupa se na to díval a zareagoval nějakou takovou jakousi scénku, ale obecenstvo zaburácelo a tím pádem několik let nebo měsíců oni dva fungovali jako rovnocenní partneři, nebyli otec a syn. To přišlo až z nějakého dalšího nápadu. Ale kdo to vlastně udělal, to jsem se nikde nedočetl a vlastně nikdo z nás.
3: Asi také z historie víte, že ve 20. letech, kdy vznikl Hurvínek i Spejbl, se také objevil poprvé rozhlas v našich zemích. No a tak bylo jisté, že i oba dva mu museli propadnout, tedy hlavně taťka Spejbl. Jenže už tehdy bylo docela obtížné chytnout tu správnou vlnu. A někdy se stalo, že se dvě stanice ve svém vysílání pomíchaly. Posluchač musel být docela zmatený, stejně jako pan Spejbl.
5: Jo, tak dobré, tak co pak bychom to udělali, tak já vám tady něco chytnu na ten můj rádio blaparát, něco si to všechno zapojím a tak dále, já jsem o tamhle, no a tak dále, tak jenom dávajte pozor, jen co to obrátíme. No tak, teďko si něco drapneme, mám moc fajňácký radioaparát, žádný poruchy, já jsem dřív mýval, víte, takovou štěrlampovku jenom. Ale to zlobilo, tak jsem to předělával, když byly všelijaký ty solodýny a neutrodýny, tak jsem to předělal na štěrlampovej Bernardín. No ale, až je třeba pokračovat i s duchem času, tak jsem si opatřil silnější stanici, když jsem si pořídil tenhle ten 8-lampovej, jak ono se to jmenuje, tenhle ten, jo, superhemeroid. Jo, tak to spustíme, ono to vůbec žádný poruchy, to uvidíte konečně. Tak, tady to musíme zapnout, anodku, akumuldu, no, tak všechny knoflíky jsou zapnutý, já jsem taky zapnutý, no, tak už to může jít, tak to spojíme, jo. No, proci, zrovna to musí jankovat, když si člověk někoho pozve na poslouchání. No, vlna už by tam byla, to je vidět. Já jsem jí tam taky nadspal asi půl druhého kila, tak to musí hrát, to je nesporné.
6: Halo, halo, vysíláme společenskou hlídku.
5: No tak, už to tu máme, tak to si poslechneme, to můžu potřebovat ve výchově svého syna.
6: Halo, halo, vysílán bude kuchařský rádce.
5: Kruci, co tohle má, vej? No ale, no, konečně, vyslechneme si to.
6: Halo, pamatují si milý hochu? Chceš-li upéct dobrou vánočku? Je ti třeba společenského styku. Nelituj peněz, opatř mouku, máslo, vajíčka, kvasnice. A setkáš-li se s dámou, která se ti líbí svými duševními vlastnostmi i svým vnějším zjevem, představ se jí. Vytři pekáč mastnotou a posyp strouhankou. Obívej se s ní jemně, počínej si taktně. Nejlépe jí dát pod peřinu, ale dej pozor, aby ti pak předčasně nevykynula. Hovor s ní vždy s úsměvem, počínej si galantně a rytířsky. A když je hotová, strčí do trouby. Když se na tebe vlídně usměje a zadívá se ti něžně do očí, píchni do ní občas, je-li dobře vypečená, a buď jist, že tím získáš její sympatie. Dej pozor, ať se ti nepřipálí, to je na nejvíc nepříjemné, když se do tebe zamiluje, že by pro tebe i duši vypustila, a pak je to cítit po celém domě. Váž si té její vlastnosti, nerozmýšlej se pak dlouho. A nalámej si do kafe. Uděláš záslužný skutek.
5: Tohle je dobrý kruci na alfagole.
3: To byl tedy Spejbl, kterému hlas dal Josef Skupa. V době začátků Spejbla a Hurvínka jim moc pšenka v Plzni nekvetla. Pan Spejbl dokonce nesměl viset ani v pánské, ani v dámské šatně. Tehdy byly totiž takto striktně rozděleny. No ale visel sám kdesi na lati v zákulisí. Dodnes se ani neví, proč má Spejbl právě tohle jméno. Nakonec i sám Skupa docela mlžil, když měl vysvětlit, kde ho vzal. Obě jména vznikla zcela spontánně a nevím ani, odkud se vzala. Prohlásil například v roce 1941, když takovou otázku dostal od novinářů. Nebudeme pátrat, budeme se společně zase trochu bavit.
2: Tak člobrdíčkové, já vám dneska zaspívám nějaký písničky, jak jsme se naučili ve škole. Tak prosím vás, pane Tuncman, já bych si zahral, třeba bych si zaspíval, já na vojnu nepojedu, jo? Buďte tak hodnej.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: O Spejblovi a jeho nezbedném synáčkovi
2: Hrdinkovi. A to v Českém rozhlase.
3: Ano, ano, o těchhlech dvou si budeme dál vyprávět. A bude tu s námi také dál Martin Klásek. Už jsme si řekli, že se narodili na začátku 20. století ve 20. letech. Po vzniku téhle dvojce uvádělo divadlo Josefa Skupy běžný repertoár. Od klasických pohádek po operety, ale velký podíl tam měly i takzvané reví. V roce 1930 měla 19. dubna premiéru Hurvínkova jarní reví. Krátce na to překřtěná na reví z donucení. Ta je památná mimo jiné tím, že se v ní poprvé představily i dvě nové, Skupou iniciované loutky, které přežily rok 2000. Způsobná holčička Mánička a také pes Žerik. Jehož interpretem byl tehdy Gustav Nosek.
2: Jo, jo.

0: Tak mě napadá, byly v té době obě postavy, mám na mysli Spejbla a Hurvínka, stejně vysoké, když na začátku vystupovali vlastně jako sourozenci, dejme tomu?
1: Ne, to ne. Ten Hurvínek byl od jakživa malinký, ale ten původní, ani si nejsem jistý, jestli měl krátké kalhotky jak šandičky, ale prostě byl to takovej ušatej, podivnej mužíček, ale z toho kadlubu toho Spejbla. Jo? Ale je to ještě nenapadlo, že by to mohl být synáček.
0: No a teď už se můžeme společně zaposlouchat do dalšího kousku, který vznikl v době první republiky, a listovat kuchařskou knihou pana Spejbla bude samozřejmě teď už jeho syn Hurvínek.
2: Tati, co jsou to ta cizokrajná jídla?
3: Cizokrajná? No, to máš tak. Všude se vaří jinak. Na celém světě, víš? U nás se vaří třeba knedlíky a jinde zase jiné knedlíky.
2: Už rozumím. V celém světě se vaří měkké knedlíky a tetička nám vaří tvrdé.
3: Kdybys nepomlouval, kluku. Tetička, že vaří tvrdé?
2: Ano, tuhle se mi ztratil tenisák, tak jsem si jeden knedlík vypůjčil a hráli jsme s ním na jednu bránu.
3: Ale Horvajs, snad se jí nepovedli.
2: Naopak, tati, všichni kluci mi moc záviděli tu Mičudu, jak skvěle skáče. A pak jsem s ním ale bouchl v ochodník, on vyskočil až do druhého patra, rozbil okno.
3: Ale vidíš, co děláš, uličníku? Hele, mluvme raději o těch jídlech. Tak to máš tak. Běloši, že ano, ty jedí rádi bílé maso, třeba kuře. A černoši zase černé, třeba z divokého kance.
2: A my jsme běloši, vy, tati?
3: No, všem, že jsme běloši, čili rasa vyplajchovaná. No a proč se ptáš?
2: Protože mě zajímá, proč jako malé bělošátko musím jíst černé buchty.
3: Ale pora, co pak vím. Asi je tetička pozdě vyndala z trouby, zdržela se.
2: No vím, měla pavlačovou plenárku. A tati, znáš ještě nějaká jiná cizokrajná jídla, kromě těch černých buchet, které musí konzumovat můj školou povinný organismus?
3: No ovšem, třeba v Číně se jedí vlašťovčí hnízda, v Arábii kobylky.
2: No to přece není cizokrajné jídlo, kobylky.
3: Jak to, že ne? Co pak se to u nás jí?
2: No budeť ne, předevčírem jsme měli guláš z kobylky.
3: No a řekni, nebyl snad dobrý?
2: Je výborný. Měl jsem ho až do večera, jako žvejkačku.
3: Ale tobě pořád něco jde pod fousy.
2: Konstatuju oče, že vajlíčko je hladké jako oholen zimní stadion.
3: No to vím taky. Ale mlsný si, to je to. Abys věděl, uvařím něco sám. Najdi mi ruček kuchařskou knihu.
2: Tady je. Tati, ty máš tu knihu volně sypanou v krabici. Každý list je zvlášť. To je salát. Je, hele, tady je cizokrajných jídel.
3: Jak to? Co tam je?
2: No třeba tady. Smažené syrečky na česneku s fazolovou marmeládou.
3: Cože to tam je?
2: No, nebo dál kuře s rajským protlakem a nudle sypané cezenými držkami a moučníky, jitrnice dušená perníkem, uzený koláč a zmrzlina na špeku. Já to ti uvař mi to.
3: Co to blekoceš? Pokaž, vždyť jsem si to myslel. Ještě si to víc přeházel. Co pak takhle se dá tohle vařit?
2: Jen to zkus, tati. Hůř to jistě nedopadne, než ty tetinčiny cizokrajné buchty na černo. Hehe.
0: Martin Klásek je tu dnes jako host v našem pořadu Hvězdné návraty. Martine, byly ty postavy vždycky oblečené tak, jak je známe dnes, nebo třeba ty oblečky musely i měnit?
1: Měnili oblečky dle potřeby, jo. A děláme to tak dodnes. My vlastně máme spoustu dublerů, které máme různě převlečené. Máme je například v zimním oblečení, když jsme hrávali jsme takovou klasickou scénku, kdy celá rodinka byla na klouzačce. Tak Hurvínek byl normálně v zimním, Mánička v zimním, Spejbl v zimním, měli přibitý lyže, Spejbl měl lyže, Hurvínek měl sáňky, No a takhle vlastně převlíkáme dle potřeby, no.
0: Předpokládám, že těch chloutek je vlastně vícero. Kolik jich tak máte v divadle?
1: No, já jsem to poslední dobou moc nepočítal tedy, ale říkáme baj očko, jak se správně česky říká, 20 párů ve čtyřech velikostech a dokonce máme spejbla, který je v životní velikosti vzrostlého muže taky, který funguje takhle v jednom večerním představení, kdy zpívá duet s šanzoniérem Igorem Ševo.
0: Jak se vodí taková velká loutka?
1: Ta velká loutka nemá nitě, ta má takové zvláštní vahadlo uprostřed těla a vlastně jsou dvě nitě jenom ke stehním, jaksi kostem, ale dřevěným a tím vlastně ten vodič toho spejbla ovládá.
0: Na přelomu 20. a 30. let bylo už duo Spejbl a Hurvínek tak populární, že vystupovalo dokonce i v Osvobozeném divadle, kde v té době bývalo vyprodáno. A Voskovec a Verich a Spejbl a Hurvínek, jinými slovy, tedy písmeny S plus H a V plus V, dokonce plánovali vzájemnou spolupráci. A některá představení dokonce přenášel i rozhlas. V té době se také Spejbl a Hurvínek začínají objevovat na dlouhohrajících deskách. A tak i díky tomu se nám dochovala třeba tahle malá, krátká ukázka, že bychom si zase zaspívali.
2: No a ičkrdle, vám třeba zaspívám písničku Nepůjdu domů.

0: Martine, jsou někde dochované třeba i ty opravdu původní, skupovské, originální loutky?
1: Jsou ve Strakonicích muzeu, je jeden pár, v Plzni v muzeu je další pár, dokonce je jeden pár u Sergeje Obrazcova v Moskvě, v jeho muzeu, a jeden pár je, tuším, ještě na zámku Kratochvíli, jo? Ale myslím si, že tedy ty původní jsou v té Plzni.
0: Loutky si odpočinou a my si dáme další písničku. A po ní se opět vrátíme do toho dřevěného života z Pejbla a Hurvínka.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: víš, jak si naladíš legraci?
1: Nevím, no, zapnu si rádio a pustím si...
2: Hvězdné návraty.
0: No jo, no.
3: No jo, no, tak doufejme, že Hurvínek dál nebude zklamaný, protože Patrik Rozehnal a můj host Martin Klásek vám budeme společně vyprávět osudy těchto dvou postav v průběhu 20. století. A věnovat se budeme zahraničním úspěchům. V roce 1928 Spejbl s Hurvínkem poprvé překročili hranice, tehdy tedy jenom jako výstavní exponáty na výstavu v Baden-Badenu. Ale už o rok a měsíc později následoval triumfální zájezd. Směřoval do Paříže a bylo to u příležitosti druhého kongresu Mezinárodní loutkářské unie. Úspěšnou tip-top revue tam zhlédli diváci z nejméně 10 zemí a loutkám se dostalo nejen bouřlivých ovací, ale i řady lákavých a lukrativních nabídek. Třeba na roční hostování v cizině. Spejbl s Hurvínkem cestují dodnes. Ale Martine, jak vlastně cestují? Jako řádní cestující to asi ne.
1: Tak Spejbl s Hurvínkem mají každý vlastní pytlík, v tom jsou zabalení a spolu s ostatními loutkami jsou v takzvaných transportních bednách, tam spinkají hezky. No a pokud letíme někam za moře, dejme tomu, tak prostě ty bedny spolu s konstrukcí, na které stojí loutkoherci a vodí, tak to se všechno naloží do kontejneru a buď to jede lodí měsíc dopředu, anebo to letí s námi letadlem.
3: Ztratili se někdy?
1: Nestratili se nám, ale jednou nám schořeli. Schořeli nám, tuším, to bylo v roce 77, nebo tak nějak. A bylo to v tehdejším východním Německu. A při převozu autobusu, kde byl celý náš fundus ze servisu, za námi do jednoho města, kde jsme byli ubytováni, protože jsme museli z místa, kde se ten autobus zastavil, tak bychom museli odjet náhradním nějakým autobusem, který ta agentura sehnala. Tento autobus byl odvlečen do servisu a když ten řidič potom sám jel za námi, tak se ten autobus vzňal a ty loutky nám kompletně schořely. Dokonce ještě on chtěl zachránit toho Spejbla s Hurvínkem, otevřel tu bednu, to už všechno hořelo okolo a jak to vyhodil, tak to chytlo, jak se říká, luft a ještě i ty loutky ve svých dřevěných malinkých kufříčkách, kdy tenkrát byly, se vzňaly a schořely taky.
3: Tak národní poklad nám schořel, ale naštěstí to nebyly jediné loutky. Takže odkaz Josefa Skupy může žít dál, nejen u nás, ale i v zahraničí. A také na deskách, v rozhlase i televizi, ale i ve filmu. Co nás čeká teď? Samozřejmě báječný humor Hurvínka a pozor, teď také Máničky. Ta se rozčiluje nad tím, že Hurvínek nebyl ve škole.
0: Přál bych ti zažít ten domácí teror, co jsem si zažil.
4: Moje vysvědčení nepomohlo.
0: Ne, protože došlo nakonec i na to moje.
4: Ajaj, co mu pan Spejbl říkal?
0: Mám vynechat neslušná slova?
4: Určitě.
0: Tak v tom případě neříkal vůbec nic.
4: No jo, tak se musíš trochu snažit, učit se.
0: Máni.
4: Jaké Máni? Znám tě.

0: ses rozhodl, kam půjdeš po škole?
1: Jako vždycky, domů.
0: Ale já myslela, co budeš dělat.
1: To co vždycky, spát.
0: No jo, no. A proč jsi dneska nešel do školy? Teď ale doopravdy, Urvínku.
1: Protože učitelka řekla, že kdo nemá všechny domácí úkoly, ať se jí neukazuje.
0: No jo, to já na svůj úkol nikdy nezapomenu.
1: Bodejť, šprtka.
0: No, nejsem šprtka, já jsem nadaná. Tedy nechci se chlubit, ale jsem ve třídě první v počítání, první ve čtení a první jsem hotová se slohovými úkoly. No, a co ty?
1: Já jsem zase první ze školy doma.
0: Ale musím ti říct, že máš smůlu, víš, protože dneska to bylo ve škole prýma. No, představ si, paní učitelka nám celou hodinu vyprávěla všelijaké zajímavosti, víš, třeba, že máme sklo od Číňanů, kalendář od Římanů, číslice od Arabů.
1: No vidíš, no. A my zase doma máme vysavač od Nováku, žehlící prkno od Dvořáku a žehličku od paní Kateřiny.
0: To by mě zajímalo, k čemu vám dvěma je žehlička nebo vysavač.
1: Ne, proč?
0: No počkej, nebo taky vykládala paní učitelka, že každý rok spotřebujeme 3 kilogramy toaletního papíru na hlavu.
1: Na hlavu?
0: No. A třetí hodinu jsem se zapsala na angličtinu a učili jsme se celé 2 hodiny.
1: A už se s nějakým Angličanem domluvíš?
0: No, s takovým, co se učil anglicky 2 hodiny, ano.
1: No, nechci tě vyhánět, pochlubila ses, tak bys měla jít. Nějak mi z tebe stoupá teplota.
0: Jo, jo.
1: Opravdu?
0: Kdo lže, ten ze zelená? Řekl Hurvínek a obrostl mechem.
1: Máni, ty jsi taky všimla, že jsem nějaký zelený.
0: Cože?
1: Nerad ti to říkám, ale asi budu blinkat.
0: Jo, tak to já raději jdu.
1: Jdi.
0: A Hurvínku, zítra už do školy půjdeš?
1: Vždyť jsem ti povídal, že se mi nějak přitížilo.
0: Jo, to je škoda. Zrovna když jedeme na školu v přírodě, budeme stanovat.
1: Ano.
0: No.
1: Já ti nějak pozoruju, už je mi líp.
0: Takže bys šel ještě dneska ven.
1: Jo.
0: Jo, a kdy se sejdeme?
1: Buď v 5 u pošty, jo.
0: Platí. A kdy přijdeš ty?
1: To se uvidí. Haha.
2: Posloucháte pořad věnovaný Spejblu a Hurvínkovi. Převážná část produkce tohoto divadla se hraje u nás doma, v Praze. Ale divadlo několikrát během sezóny podniká krátké i dlouhodobé zahraniční zájezdy. Do dnešních dnů znají Hurvínka i Spejbla, tak například v Německu, ve Spojených státech, Kanadě, Japonsku, také na Tajvanu, v Indii, Egyptě, Jordánsku, v Mexiku, Španělsku. Prostě všude možně. Mimochodem, kolik řečí už musí tedy Hurvínek a Spejbl umět, aby dokázali bavit dětské diváky na celé planetě? Martine Klásku.
3: Tak promluvili ve 20 řečech.
2: Která je nejtěžší?
3: Pro mě teda osobně byla nejtěžší čínština. Ta čínština se vyznačuje tím, že já čínsky neumím pochopitelně, ale pracovali jsme na tom s překladateli a učili jsme se to napřed vlastně vůbec číst, vyslovovat ten text a pak jsme se do toho snažili dávat nějaké herecké důrazy, akcenty a podobně. A to bylo nesmírně obtížné, protože Čína se vyznačuje 4 tóny, 4 významotvornými tóny. To znamená, když ten tón spletete uprostřed té věty, tak ta věta se stane nesrozumitelnou.
2: A už se vám to stalo?
3: Mohlo se to stát, ale my jsme tam měli člověka, který teda byl Němec, my jsme s ním mluvili německy a on nám pořád dával kondice během toho turné. My jsme byli na Tajvanu jsme měli 2 turné a říkal, tady si to trošku udělal, tady to zaznělo malinko, víš, tady by tomu nerozuměli nebo jo, a tak dále, takže jsme to vlastně celý to turné jsme pořád pilovali ty textíky. Takže žádná legrace to nebyla.
2: Pamatujete si ještě něco čínsky nebo japonsky?
3: Počkejte. My jsme měli takový pořad, s kterým jsme jezdili právě do těchto exotických zemí a tam vždycky Hurvínek na koloběžce vyjel na začátku, na Forbínu a pozdravil publiku. A sice česky a říkal:
1: Dobrý den, milí člobrýčko, člobrdinky, jako vás vítám na našem představení.
3: A teď řekl

0: 那种台湾哦。
1: 哎呀呀，我就猜到了，你们听不懂我讲的话。
0: A oni zařvali, už napřed koukali jak vrány, jak se říká, nerozuměli a teď zařvali a všechno bylo v pořádku. Já jsem se uklidnil, že mi rozumí. No a to znamenalo, já jsem věděl, že mi nebudete rozumět, když budu mluvit česky.
2: Ano, je to lepší, aby Hurvínek mluvil česky. Třeba i v té další nachystané ukázce v našem pořadu.
3: Tadudo! Tadí!
1: Nic. Teda to je nějaká rodičovská péče tohleto? Jakou já mám smůlu na rodiče? Chudák dítě, aby si vyrvalo mandle a otcovi je to fuk.
3: Tati!
4: Už. Já jsem ti vybaloval kufr. No, tak tu, co pak si přeješ, synáčku?
3: Čajíček.
4: Ano, ne to bude.
3: Ale pospěš si, jo.
4: Už se nese čajíček, Hurvínku.
3: Děkuju, taťulínku.
4: Takovéhle pohodlí si pod stanem neměl, viď?
1: To ne.
4: No to věřím.
1: A víš proč?
4: No nevím.
1: Protože nám někdo ukradl stan. Jo, spali jsme s Máničkou pod širákem.
4: Dítě moje nešťastný.
1: Viď, to jsem ale chudáček, viď. A taťuldo, já bych si malinko osladil život, trošku cukříčku by nebylo.
4: Cukříček, ano, hned to bude, už běžím.
3: Utíkej.
1: No, hezky poslouchá.
2: To byl Hurvínek, jak ho neznáme. Využíval svého tatínka. No nevím, jestli by si neměl stěžovat někde třeba na úřadu sociální péče. Ale vraťme se k zahraničním úspěchům. Mluvili jsme tu o japonštině, čínštině. Jaké další řeči ovládá ještě Hurvínek a Spejbl?
0: To je to tež, co jsem řekl vlastně v té čínštině, tak tohle bylo arabsky a...
2: Čínštinu a japonštinu asi musíte často zmiňovat, ale možná se zapomíná i na ten nám bližší jazyk. To je ta němčina, jak by zněl Hurvínek se Spejblem?
0: Tak Němci to mají rádi, musím ještě předeslat, protože jim se hrozně líbí náš akcent. Oni říkají Francouzi a vy Češi, to je tak süß, to je tak sladký, takže to už jsou body pro nás, samozřejmě. A když se ještě promluví těmi podivnými hlásky a navíc to říkají ty podivné figurky, tak oni šílej blahem. Jo? Tak co bych vám třeba ukázal, tak třeba
3: Fati, was ist das eigentlich die Liebe?
4: Ja, mein Lieber, schwer zu sagen.
3: Warum?
4: Du würdest es sowieso nicht begreifen.
3: Ach so.
2: Budeme se bavit dál. Se Spejblem i Hurvínkem, s Máničkou i tetou Kateřinou. Budeme se bavit už za chvíli.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
6: Víte co, pane Spejble, kvůli vám jsem ochotna vzpomínat jen na to dobré a zapomenout na všechno,

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dnes vás baví Spejbe a Hurvínek.
2: Jo, jo.
3: Myslím, že to děláte dobře a já vám děkuju. A ještě chvíli s námi tihle dva vydrží. Stejně jako náš host Martin Klásek. Víte, co by mě zajímalo? Chodí děti vlastně třeba po představení pro autogramy?
4: Od Spejbla a Hurvínka. Tak přijdou a oni vlastně nevědí a tak koukají, že jo, a proč ten pán se podepisuje, takže pak jsme pořídili fotky, že jo, aby to bylo jasný, že se na to podepisuje. Ale tak někdy jako legrácku tam udělám i ten, že se podepíše teda ten Martin Klásek a pak taky ten Hurvínek, že jo, a ten Spejbl, no.
3: Mě tak napadá, má vůbec Spejbl s Hurvínkem nějaké příjmení?
4: Tak Spejbl je Josef, takže příjmení je Spejbl.
3: Aha.
4: No a Hurvínek je tím pádem Spejbl, že?
3: No tak to jsem nevěděl.
4: No nic lepšího mě nenapadá.
3: V našem pořadu jsme zmiňovali už osud Spejbla, tedy jak přišel na svět, jak přišel ke svému jménu Hurvínek. Ze začátku mu dokonce říkali Spejblík nebo také Spejblátko, ale záhy ho přejmenovali na Hurvínka. A o tomhle jménu existuje několik verzí. Z toho jedna je docela pikantní. Nahrazuje totiž písmeno H písmenem K. Doplňte si sami. Vysvětluje to fakt, že Hurvínek prostě nemá maminku. Na tuhle často kladenou otázku se dokonce pokoušela odpovědět i Skupova parodie populární písničky Jarky Motla Maminko Mámo, kterou Skupa nahrál už v roce 1929 na jednu ze svých prvních gramofonových desek. Tak si ji teď poslechněte, protože i Hurvínek se ptá, jak to, že nemá maminku a jak přišel na svět.
5: Tati, poslechni, já bych dneska tak rád ti něco řekl, ale já mám strach, aby si mě nenapráskal.
6: No, ale proč bych tě měl napráskat? Tak co chceš?
5: Tati, opravdu mě nezřežeš?
6: Co bych tě zřezal, tak mluv, co chceš? No, co pak je? No?
5: Tatíčku,

开心吧喽，你说。

však nemusel vystat jí snad. Pohádkama mě nalejvat. Paníčku, táto zlatej, já vím, že nejsi svatej.

0: Vypadá to, že v historii má Spejbl i Hruvínek takřka stejný hlas. Ten jim propůjčuje už čtvrtý a pátý muž. Tím prvním byl Josef Skupa. Po jeho smrti a po druhé světové válce se kormidla ujal Miloš Kiršner. A i za jeho života už začal učit svého nástupce Martina Kláska. Ten ukončil svou aktivní roli v roce 2022 a od té doby Hurvínka i Spejbla mluví Martin Trecha, který se střídá i s Michalem Bartákem. Během té dlouhé historie se ti dva dřevění herci ocitli na divadelních prknech, v televizi, rozhlase, v novinách, dokonce už i na internetu. A co film? Možná by nám mohl odpovědět Martin Klásek sám.
1: Taky natočili nějaké filmy. Jiří Trnka s nimi natočil film, Břetislav Pojar také natočil film, ale bylo to s minimem textu, nebylo to úplně to typické vlastně pro ně, ale výtvarně jsou nesmírně hezký ty filmy. A my už jsme měli jeden náš vlastně spoluautor a autor už měl napsán taky pro nás scénář, který se měl realizovat, ale to se vlastně na to konto se rozjela vlastně ta válka nebo ten soud o autorská práva na Spejbla a Hurvínka. Tím pádem my jsme o film přišli, protože to trvalo a táhlo se to tak dlouho, že už je to pryč. A teď vlastně vznikl film s podobnou tematikou, to je ten Kozí příběh.
0: A přibyly i další. V roce 2025 třeba Loutkový Pohádky pro Hurvínka, nebo v roce 2026 Hurvínkova cesta do Tramtárie. Ještě stihneme jednu krátkou ukázku od Spejbla a Hurvínka. Tak tady jí máte.
2: Ahoj, taťuldo. Je, co to tu máš za fošny?
3: Žádné fošny, Hurvajs, ale brž sportovní náčiní. Co pak nevidíš, že jsou to lyže?
2: Tohle, lyže, ty dvě zahmuté dřevěné traverzy.
3: Nepomluvíme lyže, ano. Je to náčiní fortelné, podívej, no, ale a bytelné. Nikdy mě nesklamali, chlapče, nikdy jsem je nezlomil.
2: Bodeď by si zlomil, to by ti je musela přejet 111 Tatra. A ty halapartny s talířem na konci snad to nejsou?
3: No hole.
2: Hole?
3: No.
2: To ti půjčili v nějakém muzeu?
3: Ale prosím tebe, to je mé náčiní z doby bujaré mladosti, kdy jsem svištěl po prudkých stráních horských velikánů.
2: Po velikánech jsi svištěl?
3: No, jsem svištěl.
2: A proč už nesvištíš?
3: No to víš, léta přišla, životní boj na mě dotíral, na svištění nebyl čas. Teď však bude jinak, Hurvajs. Rozhodl jsem se, že opětně obnovím svůj lyžařský um.
2: Jestli tomu správně rozumím, chceš opět zkusit lyžovat?
3: No ovšem, je to sport na zdravém povětří, rozumíš? No a musím přece něco udělat pro své zdraví, žáno.
2: Například si vyvrknout nohu.
3: Hele, nevykládej. Abys věděl, pojedeme na hory.
0: Jsme na konci toho dnešního vydání a je velmi pěkné zjistit, že když mluvíte o někom, kdo vás celou hodinu bavil, že nikdy nebudete muset říct, bohužel, tihle dva už nás opustili. Jsou dřevění a tak jsou tady na věky. Možná i tohle by si měli uvědomit pánové nahoře a vyhlásit je jako náš český národní poklad. Možná, že by stály i o značku Evropské unie. Ale co už mají? Třeba pomníky. Takže se mějte hezky, smějte se, i když ti, co vás baví, jsou dřevění. Nakonec úsměv na tváři mají pořád. I vy ho můžete mít.
4: To už bylo všechno, jo?
5: No už to tak vypadá, hochu. Tak se koukej obouvat, jdeme domů.
4: Tak jo. Naschledanou.
5: Zase někdy na Českém rozhlase.

0: dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.